osličkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jste muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje psiče. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Vy?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to přesně.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl.
5: A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
5: Protože
4: jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty ses bál.
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš, sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu v lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přece jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vjet. Jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
10: Ale já...
9: Tak čas práci, soudruhu
11: řediteli. Čas práci.
9: Pane doktore honem, jinak to bude na mě.
10: Slyšíte? Tak soudruzi, lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle.
11: Vítaj, nutkáři.
9: Já přesto připomínám.
12: Naschledanou.
11: Naschledanou.
9: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako hrad.

domě tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík.

malé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by důten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkého a jednoho malého, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat,
2: no jo, že? No, no. Na co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek? Tak...
3: No tak šoufl oni nebyli. No. Ale elegance nějaká to tas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čom jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký. No, tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byli to tyhle?
3: No. Okažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechtěl žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už ji tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvou si povídá.
7: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahoš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: Ano, tak co děláte, člověk?
11: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne, je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano, že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Ano, to je po party.
11: Děkuji vám.
7: Uložte figurky.
9: Ano.
7: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
7: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
7: Bude se balit. Pane Vrtní.
12: Prosím.
7: Platím, nebo se ztratím.
12: Jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
7: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo.
13: To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to, co jsou tě napadlo, že tady vůbec v žádném případě se tady, co mají vůbec jít.
10: Promiň tě, laskavě, ale já vůbec
9: budu čem. Vezme
14: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tadyhle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: to. Ale co by se tady dělat, co lidu takovou právo? Co
14: se tady dělat, co lidu takovou právo? Co se tady dělat, co lidu takovou
9: právo? Co se tady dělat, co lidu takovou
14: právo?
13: Dejte to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Co to je? Opat... opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho? Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasná kupacka. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě.

0: podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
1: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
2: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
1: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
2: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
1: No, abyste by byla taková boubelka.
3: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
1: Pane Madrindáče.
3: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kruci tyrknu.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudní den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často

0: různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
1: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
2: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vy z mototechna.
3: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
4: Je, František.
5: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: To byla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: mají. Já opakuji. Karliku, Karliku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Pojď. Ty, Kvasnička, přijeli z Ostravy, potřebuji trochu na švarbu a já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
3: Není to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to, Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nový, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
8: Dobrý den!
2: Nečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: A likér jsem mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
8: Ano.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To se nalej.
2: No, co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
8: Ty
2: můj! Já mi srdce krajta ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Duch! Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky?
8: Ach, ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude, beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta. Slečno. Počkám na tebe. Před soudem.
2: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Tam na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, ilu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

Tělou, je k panence, místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy

chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká. Střeli, když přeuvážili, že by si snad ublížili, proto co jim stačil dech, zběhli dolů po schodech. Hlásí, že byl na dech krátký, volal, aby šli hned zpátky, že se dolů nepustí, že jim všecko

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, pak makovec je ve vládě.
4: Ale, no právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
3: Česné. Prachy. Tak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvku. Takový ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: Já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle. Tak
5: a děti, prosím tě, no, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co? Hm.
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obraz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimerni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než na tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boha.
3: Na tu dnešní oslavu, vidíš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy, a to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlani, aneb historie z Černých drážek.

Začíná letošní první červencová ostravská hodinka Oldies, má pořadové číslo 27. Prázdninovou přestávku tento pořad nikdy neměl a tak je tomu i letos. Pokud kvůli dovolené některý nestihnete poslouchat, máte šanci kdykoliv později v internetovém rozhlasovém archivu. Mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrung vám přejí příjemný poslech.

Začali jsme v horké stovce Billboardu přesně před 47 lety. Měla na 6. místě vokální trio z LA The Hughes Corporation a jeho hit Rock the Boat. Zpívá se v něm, překládám jen velmi volně, náš život a naše láska je jako loďka na moři. Tak s ní, miláčku, zbytečně nehoupej, ať se to všechno nepokazí. Pokračovat budu na e-mailové přání. Thank you.

Pan Jiří Kostelňák chtěl slyšet rock'n'roll, ale ne v podání těch největších hvězd. Dohodli jsme se na 7 jménech a bude to samozřejmě postupně. Určitě jste poznali, že to začal Buddy Holly, jeho největší hity jsem vynechal. Byly to songy Love Me a Well All Right, na kterých má autorský podíl, a ještě panu Jiřímu přidávám Richieho Valence.

Také v případě Richieho Valence jsem vybral to, co nebodovalo v žebříčcích. Boney Maroney z repertoáru Larryho Williamse, to je jedna z mých oblíbených. Ten druhý song má název Stay Beside Me. Možná se vám vybavilo, že Halley a Valence mají společný den úmrtí. To letecké neštěstí, kdy zemřela hudba, se stalo 3. února 1959. Thank you.

Poprvé porovnávám, Zuzana Hanzlová zaspívala píseň Kdybych měla auto. Text si napsala sama, doprovázel ji orchestr Pavla Vitocha, rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Autorka hudby je napsána v jejím křestním listu správně, nebylo tedy těžké zjistit, že výše jmenovaným byl vzorem song Američanky Melanie Someday I'll Be a Farmer z roku 1971.

Pan Václav Matějka mi napsal, že si vzpomněl na píseň z 50. let, ve které se zpívá Abba Deli Deli Da. To první, co mě na začátku pátrání napadlo, bylo, že to citoslovce rozdělím. A potom jsem za pomoci internetu zjistil, že se jedná o píseň z gruzínského filmu Čričina, tedy Váška, z roku 1954, který u nás dostal název Šídlo.

Ta píseň z filmu Čeličina má název Krásný květen a zazněla v podání orchestru Sovětského rozhlasu a jeho solistky. I takové jsou vaše vzpomínky, které patří do oldies. A existuje i naše nahrávka v excelentním provedení Sylvie Kodetové. Ta následná orchestrálka byla také pro pana Václava, byla to italská ritorna souboru sonet Karla Sodomky.

Taková máš snad být, zaspíval Zdeněk Mann, text písně mu napsal Jiří Bezruč. Doprovázel ho ostravský rozhlasový orchestr a sbor, které řídil Pavel Staněk. Nahrávka je z roku 1978. V obchodech s gramodeskami bylo tehdy u nás možné za 100 korun koupit album Nila Sedaky Stepping Out a právě z něj je píseň I Let You Walk Away.

0: Nils Daka dospíval o nelehkém rozchodu, písnička je to pěkná, tak snad vám její opakování a delší stopáž nevadily. Letos bylo kulaté výročí Gagarinova letu, tak mě napadlo propátrat fonotéku. Kromě slavné Bromovy písně, také v podání Hanuše Bora, jsem ještě objevil dnes už zapomenutý pozdrav Gagarinovi trojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý a Ferdinand Havlík.
1: Smrt si vlezla kdesi do pumy a teď z pumy vylézt neumí, kouká z pumy, to se rozumí ven. A vidí, že se život nebe dotýká, děti, kytky, holky, muzika, všude vládne radost veliká jen. My nejsme ti, které k zemi víže, gravitace neboli zemská tíže, proto máme důvod k veselí, jak pak by ne.

pozdravu Gagarinovi jsem na přání pana Václava Matějky přidal ještě písničku Jany Petrů Jen tak pro obdiv. Je to rozhlasová nahrávka ze 60. let, ve které zpěvačku doprovází orchestr Kamila Lochmana, na deskách vydána nebyla. Je obdivuhodné, že si na ni pan Václav vzpomněl, asi čerpá ze zápisků, které si tehdy pilně pořizoval.

Do posledního dnešního porovnávání jsem vybral nahrávku ze Slovenska. Zdeněk Sichra zaspíval píseň Cigánská romanca. Autorem textu je Ján Turan, doprovázel Oldo Zeman se svým orchestrem a RT Vox vydal opus v roce 1971. Písnička je z Německa, kde ji rok předtím zpíval anglicky Ben Thomas a německy pod názvem Zigeunerin Peter Alexander.

Nahlédnu dnes také do historického hudebního kalendáře. 29. června 1979 zemřel Lowell George, kytarista, zpěvák a skladatel americké skupiny Little Feat. Zemřel prý v hotelovém pokoji na infarkt, ale je třeba vysvětlit, že si jej z velké části zavinil sám, a to alkoholem, drogami a silnou obezitou. V podání Little Feat jsem vybral Walking All Night.

Chcete-li si napsat o neohrané oldies, nabízím e-mail oldies.ostrava@rozhlas.cz. SMSky posílejte na číslo 723 102 513. Začal jsem horkou stovkou přesně před 47 lety a stejně zakončím, vybírám to, co se u nás asi nikdy nehrálo. Na čtvrté příčce tehdy kulminoval William Devon a jeho Be Thankful for What You Got. Oldies s vámi, nashledanou za týden.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Mám udělat nějakou znělku?
5: Zkus.
6: Myslím, že to byla jak premiéra, zároveň i derniéra nové znělky hosta Českého rozhlasu Ostrava, po které vítám Jiřího Krhuta, jednoho z takových těch, řekněme, cyklických anebo poměrně hodně častých hostů, kterého jste už možná mohli definovat. Ráda tě vidím, dobré dopoledne.
4: Dobré dopoledne. No už je vlastně odpoledne, už je 12:10. Jak jsi to říkala, zacyklený host, nebo co?
6: Cyklický.
4: Ano. Já dneska jsem chtěl jít na kolo, si vyjet ráno, ale tak mě prostě od rána zastihli všichni možní jako na mailech a tak, takže teprve teď jsem se zpomalil, až tady s Katkou.
6: Kdykoliv tě člověk potká, tak ty vystrčíš z krabičky něco jako for, vtip, nějaký veršík, to, co je tvá součást. A dneska nic z toho neproběhlo. Takový normální. Což v tvém případě není normální.
4: Jo, ale už jsem zaglosoval, ne? Když mě bavili jo, jsme ano. se o tom, jak se u nás v Česku rozprašujou prostě urny a tak dál. A já jsem prostě řekl, že nejlepším sloganem krematoria Ostrava je vaše poslední rozptýlení.
6: No dali jsme si navíc ještě tohleto téma.
4: Ano. Natáčení. Abychom to vlastně úplně sklidnili, jo. A je pravda, že si vlastně s Katkou, vážení posluchači, já si vždycky s Katkou povídám tak nějak jako vesele a najednou jsem na ní čekal tady ve vrátnici nebo na vrátnici a bylo to úplně jiné čekání, než jsem sám od sebe čekal, bylo takové klidné a pak to přišlo a už jsme se tady rozjeli. Je to dobré. Baví mě humor s tebou, takže vlastně my si rozumíme, ale já se ti nedivím, že jsi mě viděla nějakého zaraženého. O čem se vlastně budeme bavit, Katko?
6: No, vycházíme vlastně z toho, že ty jsi teďka v takové sérii hostů, kteří prošli jantarským.
4: Myslím, že jakéž tranzicí.
6: Nevím, jak to máš, ale svěř se
4: klidně. Ne, prošel jsem.
6: Jantarovským oceněním a navíc v tvém případě, a můžu ti říct, že ty jsi byl vlastně jeden ze dvou cen, které jsme nevěděli ani my, kteří jsme provázeli tím večerem, ale do poslední chvilky. Oni nám pustili fiktivní medailon, i když byla generálka, takže jsem fakt neměla tušení, kdo se tam ocitne.
4: No, víš co, totiž já jsem si to asi myslel, protože to nevěděla ani režisérka Gabka Petráková, protože já jsem seděl pod ní úplně nahoře pod zvukařem. Já jsem čekal jenom na povel, kdy ona nám řekne, že máme jít jako s Joy hrát písničku, že? No a už se hlásili poslední tři kategorie a ona říká, běžte se už připravit. A já jsem jí nemohl říct, tyjo, já vím, že budu prostě, protože já jsem to věděl dopředu. Nevím, jestli to, jako, to je taková cena, jako, tak převezmete si ji, jako opravdu. Zeptali se mě, jestli to chci. Víš co, protože ta cena měla kdysi, abych byl upřímný, jako velice nešťastnou definici. Bylo kdysi nějakým neprávem opomíjených umělců, jo. Ale mysleli to jinak, teď to je prostě David typka, jakože ani nevím přesně, jaká definice teď toho je, ale určitě to není ta. A já na základě té změny té definice jsem se rozhodl to převzít. Ale legrace je ta, že říkám, ty, ale já jsem vydal dvě desky, zatahuju pupek a vydal jsem desku Přeježděný vztah. Kluci, jako, kde to je v těch nominacích? No tak to už víš, jako by bylo prostě kolem tvého jména hodně. OK, ale vyhrál to prostě kapela, kterou mám rád. Prostě mám cihličku, mám dohromady 3 ceny Jantar. Vážím si toho, že to tady se děje, že tady se někdo všímá. Má práce umělců v tomto kraji, protože možná něco, co je za Prahou, už není pro Česko a Prahu zajímavé a dělají to tady dobře. Přijede tady i Marie Rotrová, které já si velice jako vážím a ona moc dobře ví, na jakou cenu ona nebo na jaké setkání, na jaké udílení jede. Byla sranda, ona má pořád stejný smysl pro humor. Říkala jsem mi takové fory, které bych nemohl kolikrát říct někomu, ale prostě ta Marie to snese.
6: Ty máš ní navíc ještě vlastně úplně jinou úzkou zkušenost, protože ty si jí napsal písničku. Hmm.
4: To je pravda, já bych to jenom trošku otočil, ona si ode mě nechala napsat písničku, protože ona mě oslovila sama, jako. Takže to z toho jsem měl velkou radost, protože takové to vnucování se udělal jsem jednou a to jsem udělal s písničkou Poslední noc od texty Michal Horáček, ale zase mi to odevřelo dveře zase k novým zkušenostem. Jsem se nabídl Michalovi Horáčkovi 2015, to bylo myslím, říkal jsem, že jsem takový jako muzikant tady z Ostravy a že bych chtěl zhudebnit jeho text nějaký, jo. Poslal jsem mu nějakou svou tvorbu, tehdy myslím Nedivoč. A on mi napsal, tak tady vám posílám text pro Lenku Novou a ten se pokoušelo teďka pár tady a nic se nám nelíbilo, tak když se vám něco podaří, tak to. Tak jsem přes noc a přísám, přes noc jsem to napsal, složil na ten klavír, na ten text se dobře píše, když on totiž je dobrý, jako fakt geniální textař. No a on mi ráno napsal, je to skvělé, berem to, uděláme z toho single. Oh. Takže vlastně z toho single Poslední noc, kde byl udělán klip k tomu, je to vlastně single na desce 40 od Lenky Nové. No. To je jenom tak na okraji pro ty, kteří se bojí překročit nějakou imaginární hranici, jo? Že se jako lidi myslí, jak je daleko k něčemu. Ne, jenom je třeba nemít línou hubu, no. To je holé neštěstí, jak se říká. Já jsem se vetřel a to mi odevřelo, jako tenkrát by to odevřelo celkem dveře k dalším spolupracím.
6: Ty myslíš, že jsme nakročili moc dobře?
4: Jo.
6: S Jirkou Krhutem. To je host Českého rozhlasu
4: Ostrava. To jsem já.

hlavně jak epoleta na velkém božím rameni za splanou hvězdy léta. I ty prý ale dohoří jako má cigareta.

co s nimi uděláme. Řeknem si, co jsme smlčeli, sotva se, lásko, známe. Co když ty, lásko, půlroční,

0: Jiří Krhout, k tobě už vlastně ani nedodávám, co seš, protože když se řekne tvé jméno, tak já si myslím, že to už je taková definice tebe samotného, nicméně muzikant, bavič, textař, je host Českého rozhlasu Ostrava, teď též držitel ceny Jantar, cena Davida Stypky. Ono, i to spojení s tím jménem je vlastně jako docela zajímavě, teď nechci říct, aby to nebylo patetické, ne zavazující, ale má to nějakou trošku jinou váhu. Cítíš?
1: Hele, já si tvorby Davida Stypky moc vážím, protože to je úplně jistým způsobem vykloubená a teď v tom dobrém slova smyslu a originální melodičnost, harmonie a texty. Byli jsme s Davidem, myslím si, dobří kamarádi. Já do dneška si velice rád jeho desky v autě, když jedu, tak si pustím, jo, a poslouchám a žasnu nad tím, jak on vlastně přemýšlel, nebo možná nepřemýšlel jako až moc jako, jo, hudebně, ale je to tak originální a já si vždycky vážím na těch umělcích jedné věci. Pokud ten umělec je čitelný, to znamená je rozpoznatelný, jo, že ty to slyšíš, řekneš, ty, to je přece on, jo. Ale nemyslím podle hlasu, podle takového nějakého rukopisu, jak říkají v dnešní tí moderní, jako má to takový ten zvláštní, ten jeho vibe, jo, a v tom případě to je dobré. Když slyšíš Stinga, tak víš, že to je Sting. Když slyšíš Marie Rotrovou, víš, že to je Marie Rotrová. Jo? Není to zavazující, je to naopak mysl a ruce uvolňující v tom, že jsem se jakýmsi způsobem ze strany pozorovatelů dozvěděl, že věci, které dělám asi dobře. Já potřebuji oslovit svou tvorbou sám sebe, vlastně sebe se dojmout, dokonce sám sebe rozesmát. A mám takový nějaký ten majáček, že pokud tohle nefunguje směrem ke mně, tak to nemůže fungovat ven. Poněvadž píšu i pro jiné interprety a i pro dnešní, jako, nebo pomáhám psát dnešním mainstreamovým interpretům áčkovým, tak se dozvídáš vlastně to, že oni to dělají s jistým lehkým spekulem. Víš, co to moc ty mladé neosloví? A já už se tady těchto závodů nechci účastnit.
0: Jo? K tomu jsem přesně měla namířeno, jo, protože současný trend je ten, že jako potřebuje to mít tu sledovatelnost, poslouchanost, čísla, lajky, kliky, nevím co všechno. A to je vlastně v područí tohohle toho jediného kritéria. Ty jsi vlastně docela zajímavý ukaz, jestli, že máš ty limity nastavené tak, jak to teď popisuješ, tak že to vlastně stejně funguje.
1: Tak lidi chtějí všechno hned, jo. Já jsem si šlapal cestu, nebo oni chtějí hned být známý, hned být slavní, hned mít čísla, hned vydělávat, hned být chtění na festivalech. To není jako nějaká omluva nebo výmluva, ale šlapeš si to díl, tak si uvědomíš vlastně krok po kroku, co chceš a co nechceš. A ne, že tak najednou vystřelíš a teďka pojďme rychle, protože já vůbec nevím, co chci. Nepotřebuji jít prostě na chuť a na gusto jako svému posluchači. Myslím si, že umění by mělo fungovat tak, že pokud si někdo k tobě najde cestu, je to ta nejpřirozenější cesta, než když mu tu cestu tlačíš ty. Takže vlastně bavím se, nechci radit, protože lidé, co nečekají radu, tak ji ani nepřijmou, ale ať se třeba případně zamyslí, nebo koho se to dotkne, že věci, které lidi jako baví, zkuste to dělat tak, že se v tom úplně ztratíte a třeba přijde a vyleze z toho to, že se tím budete moci živit. A já to nemluvím jenom o umění, může to být zahradkář. Jo, člověk, který prostě sedí od rána do večera na vrátnici a luští křižovky a teď nechci nic, někdo může prožívat i tu práci na té vrátnici. Mm-hmm. Já jenom mluvím o tom, že znám z mého okolí spoustu lidí, kteří ráno jdou, nebo slyšíš večer, když s nima sedíš na pivku, ty jo, a zítra ještě to musím všecko a teď to musím pro a tam mám zítra to a mně se nestalo 10 let, že bych si stěžoval, co mám udělat zítra. Já se vlastně večer úplně neuroticky těším na to, co bude druhý den, protože já si to všechno naplánuju a jsou to většinou příjemné věci. Ale v poslední době slyším kolem sebe, je a zítra zase ta robota. No tak si myslím, že ten, kdo se celou dobu v práci, kterou jakýmsi způsobem si vydělává na své živobytí, těší, až vyleze odpoledne na svou zahrádku a tam se ztratí v čase, tak si třeba může zamyslet nad tím, že třeba budu lepší zahradkář a můžu mít květinářství a tam se ztratím úplně a ještě mi s tím paralelně s tím přijdou materiální ocenění. Já čím méně myslím na ty peníze a čím jsem více ztracený v tom, co si dělám a bavím se a úplně sranda, tak mi toho chodí čím dál víc.
0: Tak to je asi ta zákonitost toho, když to netlačím. Tak
1: nesmíš, ještě to je taková zastavte, ale vítejte v ezoterické hodince Českého rozhlasu. Ne, víš co? Nesmíš to vědomně netlačit. To musí být strašně přirozené, že ne, že si řekneš, ne, to nesmím myslet na ty prachy, to ne, jo. Takže, no a jak jsi říkala, že to jméno už mluví samo o sobě, víš co, přeju posluchačům, aby si našli knížku Krhucká kronika, která vyšla v 50. nebo 60. letech. A je to opravdu hříčka s češtinou. Z toho vychází to, že vlastně Krhuti byli Šaškové čeladenských rodů a tlumočníci, jo.
0: Uh-huh.
1: A já jsem totiž z Čeladné jakoby původem, že jo. Šašek jsem, teď jsem dokonce hrál minulý rok a tento rok hraju taky v těch Shakespeareovských slavnostech ve večeru Tří královém, Šaška feste. Takový Šašek jsem, srandista jsem, bavič jsem a vlastně tlumočníkem jsem byl 20 let, protože jsem se živil angličtinu, že jo.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jirkou Krhutem trávím dnešní dopoledne, to je host Českého rozhlasu Ostrava. Je to muž mnoha témat a vlastně člověk nemá možná úplně na první dobrou tušení, když se na něj kouká, ať už je to jeho kabaret nebo jeho koncert nebo cokoliv, kolik on má zvláštních zákoutí a komnat, do kterých lze nakukovat. A ty si jednu z nich otevřel před tou písničkou, to tlumočení. Protože jednak jako to, že fantasticky vládneš angličtinou, klobouk dolů před každým, kdo to takhle má. Ale přivedlo tě to vlastně taky jako k docela zajímavým setkáním. Když se budeme držet z toho hudebního světa, tak jako potkat se Stingem, anebo teda mít možnost tlumočit Stinga.
1: Psal se rok 98 a v 90. byl nedostatek těch, co umí dobře anglicky. Já jsem šel studovat Fast Track, to bylo na Ostravské univerzitě, jednooborová angličtina, a oni nás prostě oslovili, ať jim jdeme pomoct, jo, tlumočit. Takže jsem prvního člověka z hudby, kterého jsem tlumočil osobně, byl Sting.
0: Prostě
1: chápeš to? Nevím, jak ne. Mi to prostě, oni mi tu laťku dali, jak Sergej Bubka, protože mu to tam dali, vole, 6-10, jo, a teď to skoč. A už jak jsi to skočil, tak teď už si to můžeš dávat jenom dolů, jestli budeš tím.
0: Vlastně. Ty už to skočil.
1: No a nasledovalo to, že jsem jako, tak Stinga, to, tehdy jsem vlastně jako 21 lety, 22 lety nasál celou tu tvorbu toho Stinga, od té doby poslouchám a byl jsem asi na 11 jeho koncertech, jo. Teďka mimochodem na těch Colors of Ostrava, tak já se s ním prostě budu muset asi sejít. Já to musím nějak udělat, přelezu plot nebo skočím prostě. No, ale byl to Sting a nasledoval hned za Stingem, víš, aby to nebylo málo, tak Joe Cocker, jo, jsem tlumočil Joe Cockera, jako jo. A aby to nebylo málo, tak jsem prostě tlumočil Slayer, jo, Deep Purple, jo, a taková jména, Manowar a Julio Iglesias a Extreme. Totiž tady se toho dělo hodně potom, jo, že po té sametové revoluci v 90. konečně wow, tady
0: byl
1: přijížděli.
0: Hlad.
1: No, byl hlad. A já mám do dneška tu výsačku, kterou jsem měl na krku, víš?
0: To chápu. No, jak si to představit teda jako prakticky, tlumočím Stinga? Opravdu jste byli
1: jo,
0: na
1: kontaktu? Já jsem tlumočil samozřejmě tu práci kolem, seš na té stage, že jo, seš u všech těch muzikantů. Kdybych si to tehdy uvědomoval, do to všechno jsou za body, které dneska úplně jako já adoruji, tak bych se tam asi jako z toho toto, jo. Ale tehdy jsem to bral jako, pak Sting, jako vím, OK, Englishman in New York, dobře, ale jo, a teď já jsem mu třeba nesl Stingovi do šatny med a víno.
0: To si objednal.
1: No. To si on objednal do šatny, tam meditoval, já jsem mu tam nesl med a víno. No. Je to 30 let skoro, jo?
0: Ty jsi říkal, že jsi jasně věděl, tušil, ale že to člověku asi nedochází v plné míře, jako vedle koho vlastně stojí. Mívám to tak, že když mi potom dojde síla toho okamžiku, že se roztřesu ex post. Roztřásl jsi se ex post.
1: Ne, já jenom prostě tomu nevěřím, že jsem s ním fakt byl. Jo? A já od té doby se s ním chci znovu setkat. Tak jestli mě slyší někdo z těch Colors of Ostrava, si, tak já se prostě, já mu zaplatím. Já se potřebuji Stingovi, a samozřejmě ten Sting si mě pamatuje, že on měl tolik, tak málo koncertů od té doby, takže on si řekl, jo, to je ten Krhut, co mě dělal.
0: Jak mi přinesl ten med.
1: Med mi nesl, jo, a toho sklepmistra červeného. Jako. Ne, tak fakt bych si chtěl normálně s ním zaspívat jako 20 vteřin písničky, protože já si myslím, že to je zrovna ikona hudební a muzikant, který mě v tom, jak dělám písně, s jakou melodikou a harmonií já pracuju, a to jsem se nechal nejvíc ovlivnit. Nejvíc. Akorát, že zpíval jako anglicky, jo. Ale já tak zbožňuju ty jeho postupy a toto, že myslím, že mě to jako do značné míry formovalo v tom, jak dneska zním. A je dobré, a musím říct, že s toho mám radost, že mi pár lidí začalo říkat, to je takový jako Krhut, jo, nebo když slyší tu písničku, to je slyšet, že to jsi ty. Což je dobře, že se začíná vyprofilovávat ten rukopis, o kterém jsem mluvil, takže si myslím, že by z tomuto bodu by mohl jít, a bude mu dobře, každý umělec, jako, že bude specifický.
0: Napadlo tě někdy udělat text anglický?
1: Jasně, já jsem psal vlastně nejprve anglické texty a dokonce prvním odběratelem mých anglických textů byl Vojta Dyk. Ale víš co? Myslím si, že člověk by měl psát texty, v jakém jazyce se narodil. To nikdy neodrbeš, jako. Už bych si netroufl psát někomu jako anglický text, protože po gramatické stránce a stylistické to může být jako super, ale ty vnitřně neuvažuješ tím jazykem. Ten jazyk není tak úzce spojený s tvými emocemi, jako ta čeština. Ty víš, které slovo ti brnkne jinak na nerv, které ti brnkne na slzu, které ti brnkne na smích, jo. V té angličtině to je tak, že si to musíš spíš jako racionálně nějak zdůvodňovat. Takže jsem si řekl, že pokud nebudu nucený, ale tak samozřejmě jsem si řekl, že bych Evě Farné přepsal ten text pro Dua Lipu, že? Do angličtiny.
0: Mimochodem to teda, jo. To je zemětřesení.
1: Psal jsem jí a říkal jsem jí, že je to super, že jí to přeju.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: bude sama, cvaka spadne klec a zazvoní hrana.
1: Stále ještě trávím dopoledne s Jirkou Krhoutem tady ve studiu
2: Českého. To ještě budeš hodně dlouho trávit dneska.
1: Ale jako zatím dobrý, jo? Zatím dobrý. Ty jsi si s sebou vzal nějaký zvláštní sešitek, na který jsi velmi nenápadně v písni upozornil.
3: No tak dívej, v posledních třech letech, co píšu písničky, obzvlášť pro Štěpána Kozuba a i moje písničky, tak lidi píšou, můžete mi poslat akordy, noty, jo, a tak. Už toho je tak moc, že jsme se rozhodli, že si uděláme takový zpěvníček. Tou původní myšlenkou, která nás k tomu přivedla, byl můj nápad udělat a odhalit se ve smyslu písní pouze na kytaru. Protože ty písničky vznikaly na kytaru. Já si myslím, že pokud píseň funguje jenom na kytaru, pak na ní můžeš navlíct cokoliv, udělat s ní aranž a vždycky bude fungovat. Pokud píseň je vratka ve svých základech, nikdy nebude fungovat, když kolem ní uděláš balast nějaký prostě a bižuterii a tak. Teď jsme si to zkusili právě u Štěpána v klubu Bum Bum Comedy, že jsme udělali koncert Krhut Kozub u Táboráku a zpíváme a říkáme o těch písničkách, nebo já mluvím o tom, jak vznikaly, čím je inspirovala ta píseň. To tak lidi zajímalo. A pozor, všichni dostali ten zpěvníček, my jsme udělali takový provizorní mini zpěvník a normálně 2,5 hodiny všichni lidi zpívali. Obohatíme to o dalších jako pár písniček, které máme, čili bude nějakých dohromady 30 písniček a uděláme náš zpěvník. Mm-hmm. Jo? K tomu se váže i akce, která bude prostě v Dolní Lomné, jak je amfiteátr. V Dolní Lomné tady v Beskydech. Je to prostě krásný amfiteátr. 18.8. pod vlahým letním podvečerním nebem budeme hrát velký tady tento koncert jenom na kytaru. To už teď je prodáno 700 lístků a to se prodává teprve jako týden, jo. Takže čekáme tam 2000 lidí a budeme tam mít i ten zpěvník a bude to taková prostě táboráková nálada, jako budou se tam prodávat busty, doufám, a tam stánky a já taky se chystám na svůj vlastní zpěvník, takže myslím si, že je fajn, pokud lidi mají zájem o to. To je dobrý signál. Když si lidi píšou o noty, tak znamená, že oni se to učí a ty písničky vlastně zlidoví, jako lidoví trošku. Jo? Hraje se to u Táboráku, no nechtějí prostě, aby ti píseň dětská hrali u Táboráku, to je super, ne?
1: Je to super a ještě další věc, která mě teďka vlastně v té souvislosti napadá, když najednou ta píseň začne žít nějakým svým vlastním životem a spousta lidí si ji třeba vezme a vznikají takové různě i po domácky vyrobené kavry a podobně.
3: Jo, já si na YouTube to vidím, jak nás prostě kavrujou, jo. Nebo písnička Někdy se bojím, jo. My máme písničku Někdy se bojím a je úplně šílené, jak já vidím na tom YouTube, jak to lidi třeba zpívají na modlitbách, na nějakých mších. Lidi nám píšou, že to hráli na pohřbu. Lidi říkají, že to hráli prostě na svatbě. To tě úplně si říkáš, tak, tak takovým způsobem ta píseň oslovuje ty lidi. Takhle já jim vcházím do vzpomínek, do životu. A možná to je... Já nemám děti, Katko, jo, ty to víš, a že to je možná jediný, ty jsi dítě, tam, když máš asi dítě, tak si jistým způsobem zajistíš jako nesmrtelnost, protože posouváš ten gen. A když by to tak bylo, no, si lehkou nesmrtelnost zajistíš tím, že tady necháváš tyhle ty v duších a v myslích znějící melodie a nějaké emoce vyvolávající texty.
1: To je sakra stopa.
3: No, to je mimochodem dárek pro tebe, jo?
1: Yeah.
3: Takže jsem tady dal. To není úplatek, ani poplatek, ani oplatek. A,
1: to je zpěvní. Děkuji
3: moc. Umíš hrát na kytaru?
1: No člověče, jo. No.
3: Máš za úkol 7 měsíce naučit jednu písničku. A pak uděláme takové storičko, dáme to na Český rozhlas, že se Kateřina Huberová naučila píseň Jiřího Krhuta, zahrala ji na kytaru. Jo.
1: No. No dobře, tak to je plán.
3: Je to? A bereš to?

0: popřát, a to je pro mě v posledních pár letech jako velice závažné a důležité téma. Můžeme si popřát hlavně to zdraví, protože kácí se v našich lesích, nic není samozřejmé, že tady chodíme s čistým zrakem a uši slyší dobře a nohy chodí dobře a můžeme strávit jídlo a tak dále, to nejsou samozřejmosti. A myslím si, že když je člověk zdravý, tak prostě může už jako vlastně cokoliv. Takže já ti přeju, ať jsi zdravá, protože vypadáš fakt dobře.
1: Napodobně.
0: Jo, a víš, co mi můžeš popřát?
1: No.
0: Můžeš mi popřát, ať mám hodně toho tvůrčího zdraví.
1: Já ti přeju hodně toho tvůrčího zdraví i toho zdravého zdraví.
0: Děkuju, protože zdravé tvůrčí zdraví zapletáme. Ne, vážně, protože člověk může plodit i sračky s prominutím.
1: No to může.
0: Tak.
1: Tak ať se ti to vyhýbá, tohle.
0: Děkuju.
1: Díky za tuhle s Jirkou Krhoutem, měj si krásně.
0: Děkuju za pozvání, Katku. Čau.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: interview. Na vrchol pradědu šlapou turisté z různých výchozích bodů a různě dlouhé trasy. Můžete jít třeba údolím Bílé Opavy z Karlovy Studánky nebo z Červenohorského sedla přes Švýcárnu. Ovšem ta nejlehčí a nejkratší, ani ne 4-kilometrová, cesta vede z Ovčárny po asfaltové horské silnici až k Vysílači. Společně s dalšími turisty si ji prošla naše kolegyně Petra Štrimplová a natočila trochu té turistické inspirace.
1: Jsme na výpravě z Ovčárny pod vrcholkem pradědu. Cestou míjíme Petrovy kameny, místo pověstmi spojené s čarodějnicemi. Míjíme odbočku na chatu Barborka. Trasa z Ovčárny na praděd vede po poměrně široké dálnici. Jsou to necelé 4 kilometry, které při takové standardní chůzi urazíte za nějakou hodinku cesty. Pod Vysílačem u sochy děda praděda je prima parta, která vyšla na praděd odkud?
2: Z Blanska, z Jarošova nad Nežárkou z Jidních Čech, ze Vsetína.
1: Tak jste takový jako úplně mix turistů. Přesný jméno poprosím.
2: Marek.
1: Mluvčí skupiny nebo někdo odvážný?
3: Necháme ho mluvit.
1: No a vy křestní?
3: Marcela.
1: Marcela mi řekne, jestli jste tu poprvé.
3: Jsem tady po 50 letech.
1: Tak to je hezké výročí.
3: Protože naposledy, když jsem tady byla, když mi bylo 5 s rodičima, pamatuju si to už úplně, jako úplně minimálně. No.
1: Tak to takže máte jako srovnávačku.
3: Takové hodně jiné dejavy.
1: Děti poprvé, to je jasné. A zbytek party? No,
2: děti už po druhé.
1: Děti po druhé, šlapalo se.
2: Dobře, kdyby nebyl sníh, bylo by to lepší, ale vychytali jsme počasí, takže to se tady nestává moc často, takže paráda.
1: Musíte to popsat posluchačům, jaké je počasí dneska.
2: Azuro, sluníčko, teploučko, sluníčko. Paráda.
1: No a ten sníh pod nohama, to je posilovna, ne?
2: To je taková, no, taková přesně malá posilovna.
3: A teď už jenom odměna.
1: No a ještě vy křestní jméno, prosím pěkně.
3: Katka.
1: Katka mi poví, jaké jsou další plány.
3: Další plány je dát si borůvkové knedlíky. Proto jsme tady, no, proto jsme tady vylezli hlavně.
1: A další plány v Jeseníkách?
3: Jo, mám. Wellness. Spíš jako bazény, výřivky, odpočinek.
1: Jestli nějaký ještě výlet máte vytipovaný?
3: Už jenom nějaký kratší bude na nějakou rozhlednu, ale už nic bláznivého.
1: Tak užijte den, já děkuji za povídání, užijte knedlíky a šťastný návrat domů potom.
2: Tak tež.
1: A pojedete nahoru na tu vyhlídkovou věž?
3: Chceme na vyhlídku, ano.
1: Vede tam výtah, koukala jsem, že mají tam i popisek, o kolik metrů se vlastně zvednete nahoru. 70 metrů ještě plus do toho patra. No, tak dneska máte na co se koukat. A já musím utíkat, mě utekla skupina. Mějte se hezky, naschle. Ať mám přesné číslo. A tady my se dozvíme u toho výtahu, že rozhledna je ve výšce 73 metrů od paty Vysílače. My stojíme v nadmořské výšce 1565 metrů. Celková výška věže je 146,5 metru a nejvyšší bod je v nadmořské výšce 1638,5 metru. Výtah jezdí za příznivého počasí, se zvířaty se nahoru nedostanete a jezdí denně od 8 do 18 hodin.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže, jak to tak vidím, asi těžko projdu

kartu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

Paříži četl jsem si ruskou verzi Limanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu ostravského studia Interview. Touláme se okolím nejvyšší hory Hrubého Jeseníku, tedy pradědu. K vysílači na vrcholu kopce vede frekventovaná horská magistrála z Ovčárny, kam jezdí s turisty speciální kivadlová doprava. Ovčárna je významným východiskem pro hřebenové túry. Mimochodem, věděli jste, že pradědem prochází zemská hranice Moravy a Slezska? S mikrofonem se kolem vrcholu toulala i Petra Štrimplová.
1: Já vidím, jak krásně došlapáváte, vezmu vám trochu dechu, můžu?
2: Zkuste to.
1: Odkud jste se vypravili na praděd?
2: Vypravili jsme se z Ovčárny na praděd, takže jenom taková malá procházka.
1: A ale
2: jsme v Malé Moravce, do Jeseníku z Brna a z Prahy.
1: A poprvé, nebo znáte ten region?
2: Známe.
1: Takže oblíbené,
2: ano,
1: výletní
2: oblíbené
1: místo. A dneska jste si to zrežírovali hezky.
2: Jo.
1: Ten den. To se směje.
2: Děkuji.
1: Jaké jsou plány? Výletní.
2: Výletní plán je hlavně borůvkový knedlíky dole na
1: Ovčárně. Kteří mi to...
2: A hlavně borůvkový sen, to je vynikající likér, který k těm borůvkovým knedlíkům vyloženě patří. A když tady nejsme autem a přivez nás autobus, tak je to úplně senzační.
1: Tak to je výletní typ pro zletilé borůvkový
2: sen. Ano, ano, ano.
1: Tak křestní jméno poprosím.
2: František.
1: Užijte den. Mějte se hezky, naschle. Dobrý den, dneska
3: ano,
1: krásný výletní den.
3: Bohumila z Brna.
1: Už jste po čtvrté. Po čtvrté a pradě dneska byl jasný, prostě výletní.
3: Včera taky super.
1: Vy jste tu byla i včera?
3: I včera.
1: Kolikrát se tak vypravíte
3: no,
1: na ten pradě?
3: No, tak když jsou tady, tak každý den určitě.
1: Pradět je taková hezká vycházka. Povězme posluchačům, jak časově to tak vychází.
3: No tak časově
1: procházka.
3: Z Petrových kamenů z hotelu vám řeknu přesně.
1: Mm-hmm.
3: Vyšla jsem o 11:30, tak půl hodiny.
1: Půl hodiny.
3: Ale já šlapu.
1: A já vás držuju.
3: Mám kondici, ne, nedržujete.
1: Tak
3: se
1: mějte.
3: Vám hezký den.
1: Já vám taky. Krásně. Mějte se hezky, no. Naschle. V tomto jarním přelomovém období vám túru bude malinko komplikovat sníh pod nohama, ale zas je to o to fyzicky náročnější túra.
2: Jarda.
1: Pane Jardu, potkávám, přemýšlím, kolik vám zbývá takového ani ne půl kilometru k vrcholu šlapání, odhaduju. Vysílač už na dohled. Odkud jste se vypravili na praděd?
2: Rukican.
1: Vaše paní?
4: Olina.
1: Paní Olina, na pradědu už jste taky byli.
4: Byli, ale takže byli jsme tu bez sněhu.
1: Dneska je to opakovaný výlet, máte možnost porovnat, jak
4: jo.
1: Se jde v létě, jak se jde v zimě.
4: No, tak to víte, že to je lepší v létě, ale jo. Hejte se, my jsme důchodcí a byli jsme, to nemůžu říct, a byli jsme včera tančit. A dneska jsme si vyrazili na praděd, jako jo.
1: To je.
4: Tady manželovi bude za 3 roky 80.
1: Takže jeden protančený večer a druhý den rovnou na túru na pradě.
4: V takovýmhle věku, jo.
1: Klobouk dolů, klobouk
4: dolů.
1: Ve 4
4: jsme stávali, co jsme přišli a za chvilku jsme stávali, jsme si kafe a šli jsme.
1: Tak dobrý, krásný ne? Den vám vyšel na výlet.
4: My tady jsme do neděle.
1: Vy jste při síle, koukám, že
4: no, manžel, jo,
1: pomáháte si.
4: Já dneska teda jako moc nejsem.
1: Trekovými holemi, ale kdybyste neměli dech, tak si se mnou nepovídáte.
4: Jak včera buchli do bobnu, to víte, tak všechno přestalo bolet.
1: Co jste si zatančili, co všechno, to byl za večer?
4: Všechno, to pro takový seniory jako a všechno.
1: Tak to byla rozcvička aspoň tak. Před tou túrou. Tak užijte hezký den, nashledanou. A děkuju.
0: Z pradědu Petra Štrimplová, Český rozhlas.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na Brněnsku hoří skládka, hasiči tam vyhlásili třetí stupeň poplachu. Jih Evropy zasáhne další vlna veder. V týdnu by teplota ve Španělsku nebo ve Francii měla vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Zpočátku bude oblačno, zataženo občasný déšť, postupně polojasno až jasno a teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Jihomoravští hasiči bojují s požárem skládky v Bratčicích na Brněnsku. K zásahu vyráželi po půlnoci. Na místě vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Hoří tam plocha o velikosti 2 hektarů. Podle mluvčího Jaroslava Mikošky se hasičům podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů.
2: V tuto chvíli ale pokračují hasební práce. Odhadují, že budou pokračovat minimálně celé dopoledne. Na místě se zranil jeden z hasičů, který byl ošetřený záchrannou službou a následně odvezen do nemocnice. Nám tady komplikuje situaci především silný vítr. Ta skládka je na takové náhorní plošině a ve svahu, kde ten vítr je opravdu silný.
0: Na místě zasahují zhruba 20 jednotek hasičů. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývají vládu, aby navýšila rozpočet školství. Patří mezi ně třeba EduIn nebo Učitel naživo. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Přidáno by měli dostat třeba učitelé nebo vysoké školy. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu desítky miliard chce jednat už teď v létě. Rusko po třetí za 7 dní zaútočilo balistickými raketami na Kyjev. Tamní starosta Vitalij Kličko informoval o 2 zraněných a požáru skladišť. Agentura Ukrinform píše, že úřady vyhlásily poplach až po prvních výbuších. Noční údery hlásí také 2. největší ukrajinské město Charkov. Po útoku ruských raket je tam poškozených přes 20 rodinných domů. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědi teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia.
3: Letošní jaro bylo třetí nejteplejší v evropské historii. I proto roste po celé Evropě riziko požárů. Jen za loňský rok spálili území asi o rozloze Středočeského kraje a Prahy. Evropská unie proto nasadí dosud největší zásahovou jednotku hasičů. Reakci 27 dnes budou také řešit europoslanci na plénu Evropského parlamentu společně se zástupci Evropské komise. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřelo za poslední měsíc kvůli vedrům více než 4000 lidí. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Argentinští fotbalisté zdolali Egypt 3-2 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se v noci na neděli českého času utkají se Švýcarskem. To zvítězilo nad Kolumbií 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0 v základní hrací době i prodloužení.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zpočátku čekáme oblačno až zataženo, lokální přeháňky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Velemín. Na 49. kilometru provoz blokují následky nehody několika vozidel. Na místě se uklízí, už jsou tam i odtahovky. Sjíždějte nejpozději na 52. kilometru. K nájezdu u Lovosice dostanete přes Bílinku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na překážku za nájezdem od Koberovic. Na 70. kilometru zastavil kamion. Zabírá odstavný pruh hned za zatáčkou, zatím není výrazně označený. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most a pravý pruh je tam uzavřený. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Vláďa Slezák a vaše ráno na Dvojce.
5: Krásné dobré ráno, hezký den všem, co vstáváte ve středu 8. července. Norám speciálně k svátku. Za chviličku tu pro vás bude Sladké mámení a Helena Vondráčková. A ještě přidáme pohled do dnešních českých novin. Krásný den.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Krásné dobré ráno, podíváme se do českých novin, a to na dvojce. Přestože mnozí dospělí vidí internet jako místo, kde na jejich potomky číhá nebezpečí, od nenávistných komentářů přes posměch, šikanu až po pornografii, skutečnost není zdaleka tak temná. 2/3 dětí v Česku se setkávají s nevhodným chováním nebo znepokojujícím obsahem jen zřídka, anebo vůbec. Tak právě o tom píše dnešní Právo. Česká armáda rozjela druhý ročník výcviku středoškoláků, takzvané dobrovolné vojenské cvičení armáda zkouší po druhé. Loni díky němu získala přes 600 nových záložníků s absolvovaným základním výcvikem. Letos to může být ještě výrazně víc. Do kurzu se přihlásilo skoro 1200 lidí. O tom píše deník Hospodářské noviny. No a nákupní vozíky jsou pro obchodníky dražší problém, než se může zdát. Řetízky, mince ani ostraha nestačí. Vozíky přitom nekončí jen u zákazníků doma, ale i v provozovnách a skladech. Výjimečně se objevují i v organizovaném přeprodeji. Ztráty vozíků se liší podle lokality. Tam, kde je sídliště nebo větší koncentrace lidí, mizí častěji než v místech mimo město nebo dál od něj. A mimochodem mizí až 15%. Při průměrném počtu 300 vozíků na prodejnu, to znamená 15 až 45 vozíků ročně. Tak to je téma Mladé fronty dnes.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude ubývat srážek a oblačnosti a bude opět větrno. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů.

To byla Marie Rotrová. A byly také zahájeny první řecké olympijské hry v tento den v roce 776 před naším letopočtem. Gálové obsadili území později známé jako Paříž. V tento den si proto Francouzi připomínají založení Paříže, to je 300 let před naším letopočtem. Byl také u nás založen statistický úřad, nízkonákladová společnost Ryanair poprvé vzlétla a Česká republika se stala členem Evropské vesmírné agentury ESA. A také byly zahájeny rozhovory o našem přijetí do NATO, stejně jako s Maďarskem a Polskem v roce 1997.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl stoupnout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o sociální podpoře, kterou dnes mají na programu poslanci. Na dvojčata a vícerčata by rodiče mohli dostat 800 tisíc korun místo současných 700 tisíc. Změny by se týkaly dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Někteří opoziční poslanci chtějí, aby se rodičovský příspěvek navíc pravidelně valorizoval. Vzhledem ke koaliční většině ale úpravu nejspíš neprosadí. Výši platů státních zástupců se dnes bude zabývat ústavní

0: jižních Čech vyrazí každý rok tisíce na cyklodovolenou. Obyvatelé města si stěžují, že páchají přestupky a způsobují dopravní komplikace. Situace navíc často zbytečně eskaluje a musí řešit strážníci. Ti zhruba polovinu přestupků řeší domluvou, nejčastěji jde podle nich o jízdu po chodníku. Dnes naposledy je možné zaslat připomínky k výstavbě spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Se záměrem postavit nedaleko skládky Celio spalovnu nesouhlasí města Most a Litvínov ani Ústecký kraj. Připomínky k záměru podali i spolky. Krajský úřad by měl do 23. července stanovit požadavky na rozsah a obsah dokumentace k posouzení vlivu výstavby na životní prostředí. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Nasazená desítka na trávě v londýnském All England Clubu porazila bývalou světovou jedničku a čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Naomi Osakovou z Japonska 7-6 a 6-4. V boji o premiérové wimbledonské finále se utká s Američankou Coco Gauffovou turnajovou sedmičkou.
1: Počasí.
0: Zpočátku bude dnes oblačno, zataženo lokální přehánky nebo občasný déšť, během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na jasno nebo polojasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřena před prvními tunely, tedy Panenská a Libouchec. Čidla tunelu zaznamenala nadměrné velké vozidlo a zastavila provoz. Namísto to jedou řešit policisté. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je už také několik hodin uzavřena za Velemínem. Na 49. kilometru provoz blokují následky 3 vozidel. Poslední volný exit je na 52. kilometru, sjezd na Velemín. Objíždějte přes Bílinku k nájezdu do Ulovosic. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy se vyhněte překážce za Řitkou. Na 12. kilometru leží na vozovce v pravém pruhu sražené divoké prase a v Praze pozor na nehodu v Legerově ulici ve směru do Holešovice. Za náměstím IP Pavlova havaroval autobus, blokuje 2 jízdní pruhy, zatím s opatrností projedete. Přeji vám šťastnou cestu. Na dvojce má opět slovo Vláďa Slezák.
2: Buďte pozdraven, pane Jouda. Jakoby náhodným setkáním začíná skoro každá ze scének Felixe Holtzmanna. Ačkoliv často působili improvizačně, komik je měl do posledního slova vypointované. Právě od jeho narození uplynulo 105 let a tak vás za chviličku na dvojce seznámíme i s pozamluvenutou neveselou částí jeho života. A to konkrétně ve středu 8. července. A norám popřejeme všechno nej. Hezké dobré ráno.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte Dvojku. Pruhované tričko, červený šátek kolem krku a silné kulaté brýle. A především humor postavený na klaunské tradici, který dodnes baví diváky. Takový byl Felix Holzmann, komik, který se narodil před 105 lety. Vytvořil desítky scének, v nichž mu často nahazovali slavní umělci, včetně Karla Gotta nebo třeba Ivy Jančurové. A tady je reportáž.
1: Hrajete v sobotu?
2: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
1: Po pozejcí.
2: Myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
3: Jak se jmenuje film, který v kině hrají, se snaží přes 5 minut dozvědět od pokladní v podání Ivy Jančurové v nezapomenutelné scénce Včera, dnes a zítra. S Lubomírem Lipským se Holzmannovi zase nepodařilo vyluštit křížovku.
1: Tak to je dost nejasný tohleto, že jo? A jestli se někdo prokopal nějakým divadlem?
4: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
3: Většinu scének ale Holzmann vytvořil s Františkem Budínem, účetním u drah, jinak kouzelníkem a konferenciérem. Holzmann scénky vymýšlel a do posledního slůvka piloval. Budín mu pak s anglickým klidem přihrával.
5: Řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
1: Addis a kdo?
5: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
1: Jo, kde leží Addis Abeda.
3: Výstupy, které spolu vytvořili, patří do Zlatého fondu Československé televizní zábavy. Tím patrně nejznámějším je následující scénka z restaurace.
6: To pivo má ale divnou chuť.
1: Na hořky, jak pivo, no jo.
6: Dívejte se, jak je to pivo kalný, vidíte to?
1: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
3: K estrádním výstupům Holzmann tíhnul už od dětství, navazoval na klaunskou tradici, ale jeho projev byl civilnější. O poznání temnější byl jeho soukromý život. Jeho první žena v roce 1970 spáchala sebevraždu. 11 let po komikově smrti v roce 2013 se objevily spekulace, že ve 40. letech minulého století sloužil jako dělostřelec nacistického námořnictva. To loni potvrdili historici z Ústeckého muzea.
7: Já jsem se tady ptal, kdy se dozvěděla poprvé, že tatínek teda sloužil v německé armádě a řekla, že jí mohlo být tak 8.
3: Říká historik Martin Krsek a listuje Holzmannovou kartou.
7: Rozhodně nebyl vojákem snaživým, dokonce se v jeho kartě objevuje poznámka, že je tedy nicht geeignet, tedy nevhodný k povýšení.
3: Protože se jeho rodiče přihlásili k německé národnosti, musel jako občan Třetí říše v 19 letech narukovat, potvrzuje Václav Houfek, ředitel Ústeckého muzea.
8: Tomu rozkazu se tenkrát prakticky nešlo vyhnout jinak než nějakou sebevraždou, protože pokud byste ho odmítli splnit, tak by vás čekal stejně trest smrti a rodina by mohla skončit v koncentračním táboře.
3: Válečné angažmá se Holzmannovi podařilo utajit nejen před rodinou, ale především před veřejností. Na sklonku života se k námořnímu prostředí svým způsobem vrátil, když svými komickými výstupy bavil německé pasažéry na zaoceánských lodích. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes má ubývat srážek a oblačnosti a má být opět větrno. Zpočátku čekáme oblačno až zataženo a lokální přeháňky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno. Nejvyšší teploty tak ty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy bude až 27, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů Celsia. Hezké dobré ráno.

0: 5.50, to je aktuální čas, posloucháte Dvojku. A teď už tu bude Milan Steindler a opět něco pro potěšení a radost právě pro to dnešní ráno.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak dneska máme Mezinárodní den videoher. Den, kdy si připomínáme, že nejvíc draků zabili lidé, kteří mají problém zabít doma pavouka. Videohry jsou krásné. Ve hře mám 3 životy, magický meč a hrad. Ve skutečnosti mám hypotéku, bolesti zad a nezaplacené inkaso. Mezinárodní den videoher je svátek lidí, kteří dokážou zachránit galaxii, ale zabouchnou si doma klíče od bytu.
4: Studie prokázaly, že násilné videohry mají na děti mnohem větší negativní vliv.
3: Víte, kdo tohle řekl? Pornoherec Ron Jeremy. Tomu říkám odvádění pozornosti. A největší výhoda videoher? Když uděláte špatné rozhodnutí, načtete zpátky poslední uloženou pozici. Škoda, že to takhle nefunguje i po svatbě.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
0: A na Dvojce přidáme Katapult a písničku Někdy příště, a nebo Shakespeare Sisters. A za chviličku to už to budou další zprávy, a nebo Ranní Dvojka a Honza Kovařík. Přejeme hezké dobré ráno.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým dnešním hostem bude kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková. Co se na Roštejně podařilo změnit a posunout od jejího příchodu před více než 10 lety? Na jaké akce a novinky se mohou návštěvníci těšit během letošního léta? A skrývá hrad ještě nějaká tajemství, která se dosud nepodařilo úplně rozluštit? I o tom si budeme povídat s Kateřinou Rozinkovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Déčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
4: Na kulte písmena, prdoši!
3: ...ze světa Déčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Déčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
5: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Jihomoravští hasiči zasahují u požáru skládky na Brněnsku. Situaci jim komplikuje silný vítr. Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. Čekáme oblačno, občasný déšť, postupně polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem. Na ploše asi 2 hektarů tam hoří skládka. Na místě je vyhlášený 3 ze 4 stupňů poplachu. Skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů. I tak bude podle mluvčího hašení pokračovat až do dopoledne. Jeden ze zasahujících hasičů se zranil a byl převezený do nemocnice. Senát dnes projedná novelu o doplňkovém penzijním spoření. Ta má umožnit důchodcům se spořením založeným před rokem 2023 jeho ukončení bez hrozby sankce. Řešení takzvaných uzamknutých klientů hájil ve sněmovně poslanec Hnutí ANO Patrik Nacher.
6: Jdeme odemknout ty uzamčené klienty v penzijním připojištění, s tím, že tím napravujeme určitou nespravedlnost, která tady vznikla tím návrhem předchozí vlády, která jednostranně změnila podmínky.
5: Senát bude dnes také řešit například změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména přivádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoji k předloze se ale senátní výbory neshodly a ve hře je zamítnutí a vrácení předlohy poslancům. V Liberci dnes začíná stavba další části náplavky Lužické Nisy. Radnice nechá opravit prostor v dolním centru města poblíž sídla správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Naváže tím na loni dokončenou náplavku před krajským úřadem. Stavbou zanikne současné městské parkoviště v ulici u Nisy a z tamního parku povede nová lávka, říká primátorova náměstkyně Šárka Prachařová za hnutí ANO.
7: Která vlastně ty jednotlivé náplavky nám propojí. Celý ten park bude rozšířen, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných květin.
5: Nová náplavka má být hotová příští rok, město za ní zaplatí 64 milionů korun. V Bahrajnu a Kuvajtu se ráno rozezněly sirény varující před vzdušnou hrozbou. Stalo se to poté, co v noci Spojené státy zaútočily na Írán a ten varoval před tvrdou odpovědí. V minulosti si Teherán pro odvetu proti Američanům Bahrajn i Kuvajt opakovaně vybíral. Naposledy se to stalo koncem června. V obou zemích jsou totiž americké vojenské základny. Noční vlna amerických útoků přišla jako reakce na zásahy obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Ruští sportovci i ruské týmy se můžou po necelých 3 letech zapojit do olympijských kvalifikací. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rusové tak můžou bojovat o letní hry v Los Angeles v roce 2028.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zpočátku by mělo být oblačno a zataženo, lokální přehánky nebo občasný déšť, během dopoledne pak budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat, na polojasno až jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
5: Dálnice D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí je kolona teď už téměř od zdib. Příčinou je nehoda ve Kbelské směrem do Hloubětina. Kousek před Novopatskou se srazilo nákladní vozidlo s autobusem. Průjezd je velmi komplikovaný. Intenzivně se pracuje na přesunutí havarovaných vozidel mimo jízdní pruhy. Dlouhá kolona se sune i z druhé strany od Černého mostu. Chvílemi nehybná fronta kamionů už z východní části okruhu. A na silnici 20 z Písku do Plzně zpozorněte za obchvatem Nepomuku. Záchranáři tam zasahují u kolize nákladního a osobního auta, projíždí se Kyvadlově, v obou směrech se krátce zpomaluje. Přeji vám šťastnou cestu. A teď už je to Ranní dvojka s Honzou Kovaříkem.
8: 6.05, dobré ráno, středa 8. července. Už jsme tady zase, abychom zaskočili za naši pravidelnou ranní sestavu. A nevím, jak to máte vy, ale já jsem čím dál tím unavenější. Mám spoustu práce přes den. Sotva se vrátím z rozhlasu a trošku se otřepu. Už ve Wimbledonu nastupují tenisté. Podle toho, jak se to vyvíjí, zkouším svoji pozornost rozdělit mezi tenis a Tour de France. Na Tour de France je velké horko, musím intenzivně doplňovat tekutiny a když dojedu etapu a zasloužil bych si odpočinek, co myslíte? Zahajuji jeden a později v noci i druhý zápas fotbalového mistrovství světa. Já jsem tak udřený sportovec, že si to nedovedete mnozí představit. A nebo naopak si to mnohé představit dovedou, protože mají doma podobné fanatiky. Děvčata, pro vás mám dobrou zprávu. Dnes večer se žádný fotbal nehraje. To ale neznamená, že by nehráli na Wimbledonu nebo že by se nezávodilo na Tour de France. Jestli s vašimi muži, syny, vnuky, partnery, sousedy není k vydržení, věnujte pozornost třeba dvojce. Slibuji vám, že kromě zpravodajských relací tady dnes ráno prakticky sportovat nebudeme.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Raní.

0: Necelých 12 minut po šesté posloucháte středeční ranní dvojku a já se ptám, aniž bych čekal, že dostanu nějakou zřetelnou odpověď, zda jste připraveni podrobit se dalšímu vydání našeho pátrání po ptačích pěvcích. I když pěvcích ten dnešní protagonista není úplně ptáček, zpěváček, našel jsem si přesně, jak popisují ornitologové ty zvuky a tam se píše, že jako varování užívá chraptivý pokřik kšré, dále se ozývá mňoukavým pě, které je pro laika k nerozeznání od volání káněte lesního, případně svižným kvit kvit, které se podobá hlasu puštíka. No, já zůstanu u své broučí podstaty a namísto toho, abych to předváděl, vám z rozhlasového slavného projektu Hlas pro tento den nabídnu dalšího létajícího prozatím tajemného návštěvníka našeho vysílání.
1: Ranní dvojka. Audiokvíz.
0: No není to nijak libozvučné, vidíte, však je taky z čeledi krkavcovitých. A víte co, 42 různých poddruhů tohoto ptáka žije po celé planetě. Kdybych měl trochu napovědět sportovním fanatikům, tak řeknu, že výběr tohoto ptáka zcela nevědomky podřídila kolegyně Tereza včerejšímu heroickému výkonu fotbalové Argentiny, která ještě 10 minut před koncem prohrávala 0-2 a nakonec to dala. Tak co, vymyslíte dneska po ránu, který z obyvatel našich lesů, luk a hájů na vás tak křičel? Můj dědeček vždycky říkával, poslouchej chlapče, slyšíš? Křičí, bacha chlap, bacha chlap. No nevím, já to v tom teď neslyšel. Možná, že vy ano. Tohle už jsou Alphaville, napište mi váš tip, kdo dneska zpívá.

Alphaville, Big in Japan, 7:02. Docela zajímavě se nám to tady rozjíždí na to, kolik je hodin, protože se objevilo několik skupin hlasujících. Tak třeba Eva, která nás poslouchá v Holandsku, se domnívá, že to je havran. Myslím, že se kouknu do knihy o ptácích, už dlouho jsem nepátrala, píše Eva. Jana nemá tušení, její muž Milan říká, že to je Kafka. Martin Havran si myslí, že to je Sojka. A teď, když se podívám do SMSek, tak je tady taky docela zajímavý názor. Jirka z Bělečka. Zdravím, Honzo, to asi pozná každý druhý. Straka a doufám, že se nepletu. Tak, pojďme si to ještě jednou shrnout a trochu rozšířit. Řekli jsme, že je z čehledí krkavcovitých, že existuje 42 poddruhů na planetě a že to není úplně zpěvný druh. Přesto vám dáme ochutnat ještě jednou ten hlas na trochu delší stopáži, jak my tady v rozhlase říkáme. Vypněte rychlovarné konvice a holící strojky, ať vás nic neruší od poslechu a zkuste to vyluštit.

No tak já nevím, jestli jsme vám pomohli, nebo jestli jsme vám po ránu zamotali hlavu víc. Přidám několik zajímavých informací o životě tohoto ptáka. Nade všechno miluje žaludy. Na podzim se proto slétají hromadně do doubrav. Část žaludů sní a zbytek si mazaně schovají na zimu. To mi připomíná naši veverku Verunku. Většinou ale pak prý na svou skrýž zapomenou nebo ji pod sněhem nenajdou. Když už jsem si vzpomněl na veverku Verunku, vlastně bych se tady měl pochlubit, že právě tento ptáček, kterého dneska ráno hledáme, se stal letos na jaře obyvatelem naší zahrady. My nemáme velkou zahradu, máme kousek zahrádky za domem a kousek před domem. Před domem je javor a stará tůje. A jednoho dne ještě na neolistěném javoru jsme byli svědky námluv budoucího páru. Oni totiž, když se seznamují, tak se slétnou na jeden strom, štěbetají si tam, žvatlají a vydávají nejrůznější zvuky. Pak teda zmizeli do té tůje. A co myslíte? Začali nosit součástky na stavbu hnízda, to trvalo asi týden. No, pak začal létat jenom jeden. Usuzuji, že druhý měl povinnosti, tedy druhá měla povinnosti na hnízdě. No a pak zase létali jako o život dva. A pak jsme viděli ty roztomilé opeřené kuličky, které seděly na stromě a mňoukaly. Opravdu přísahám, mláďata mňoukala. To bude tím, že oni totiž mají báječnou sluchovou paměť a tak se občas projevují za pomoci zvuků, které zaslechli. Mám důkaz. To je úplně jiný zvuk než ten původní, co říkáte. Že prý dokáží zreplikovat třeba skřípající vrzavé kolečko nebo vrátka v plotě. No, víc už napovídat nebudu, hrajeme dál. Tohle je Anna K., Večírek za koncem. A až Večírek za koncem skončí, tak samozřejmě odhalíme totožnost našeho létajícího návštěvníka. Ještě máte čas psát SMSky nebo maily, rozcvičit si ve středu po ránu své mozkové závity a zkusit uhádnout, který že to pták tu dnes svým křikem, mňoukáním a vrzáním oslavuje svým způsobem vítězství fotbalové Argentiny.

0: Něco o tom vím, zpívala Anaka. Vy něco víte o ptácích, ale máte rozlišné představy. Třeba Petr od Divoké Orlice píše, to je Honzo určitě kos. Slyšel jsem zoufalé mňoukání z křoví, rozhrnul jsem to a bylo tam mládě kosa. Paní Marta píše, zdravím dvojku, slyším sojku. Monika píše, je to straka, Monča z Kunčic. A Pepa z Německa, který už typoval sojku, pak couvnul na straku, bere všechno zpět a vrací se opět k původní volbě. Tak přátelé, hlas pro tento den vám dal zabrat, ale myslím, že je čas na...
1: Audiokvíz odhalení.
0: Sojka je to, samozřejmě. Chytil táta sojku, chytila máma, taky znáte, jak je to dál. Tak sojka neuletí, pro dnešek dohádáno. Na řadě jsou Beatles a Zuzana Norrisová a vydávejte pozor na čas, ať vám něco neujede za 5:30.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Dobré ráno. Ministerstvo školství chybí v rozpočtu až 50 miliard korun. Upozornilo na to 25 organizací z oblasti školství, mezi nimi třeba EduIn nebo Učitel naživo. Víc peněz by podle nich měli dostat třeba učitele nebo vysoké školy. Ministr Robert Plaga z ANO souhlasí, že školství potřebuje desítky miliard navíc. Má v plánu o tom jednat ještě v létě. Dnes bude zasedat Senát. Zabývat se bude mimo jiné i dvěma vlastními návrhy. V prvním čtení projednají senátoři návrh na zakotvení práva na placení českou korunou do ústavy. Jednat by měli i o návrhu, podle kterého by vraždy nebylo možné promlčet. Ve druhém čtení pak projednají senátoři návrh Václava Lásky ze SEN21, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku zhruba od půlnoci bojují s rozsáhlým požárem na ploše asi 2 hektarů, tam hoří skládka. Na místě je vyhlášený 3 ze 4 stupňů poplachu, skládka je ve svahu a zásah komplikuje silný vítr. Hasičům se ale podařilo zabránit dalšímu šíření plamenů, i tak bude

0: projektu, který to ověří. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska slaví postup do čtvrtfinále světového šampionátu. Obhajci titulu zdolali Egypt 3-2, Švýcaři vyhráli nad Kolumbií 4-3 v penaltovém rozstřelu po remíze 0-0 v základní hrací době i prodloužení.
1: Počasí.
0: Čekáme dnes zpočátku oblačno, lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou srážky a oblačnost ubývat na polojasno až jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 z Prahy housne provoz za Popůvkami. V obou pruzích se zpomaluje okolo 185. kilometru a nesouvisle se pokračuje až do omezení u sjezdu na D2. Přímo v Brně před sjezdem na Mikulov na kilometru 195 krokem sunoucí se kolona kamionů v pravém pruhu. Naopak od Vyškova zatím víceméně klid. Jen v okolí Holubic na kilometru 210 chvílemi zpomalují nákladní soupravy. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy kousek za Lovosicemi na 49,5 kilometru se nedá projet pravým pruhem. Místo je označené světelnou šipkou, jede se ale plynule bez zdržení. Ale D8 na příjezdu do metropole je opět o něco hustší provoz od Zdib. Nesouvisle se pak popojíždí až do omezení Vekbelské. I na východní části okruhu směrem ze Štěrbohol k Černému mostu trvá silný provoz. Hlavně kamiony se sunou i dál Novopatskou až ke Kbelské. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračuje Ranní dvojka a Jan Kovařík.
2: 6 hodin 34 minut. Vím, že jsem učinil slib o tom, že s výjimkou zpráv nebudeme sportovat, ale žijeme v zemi, kde sliby moc neznamenají, aspoň ne ty, které se tisknou na billboardy. Ostatně nenadarmo se v knize knih píše podle činů, poznáte je, tak ještě jedna malá sportovní douška. Ono to sportovní fanouškovství, kromě toho, že se na to hezky kouká v té televizi, nám dává nějaké, aspoň občas, důvody ke společné národní hrdosti. No, ruku na srdce, nebyli jste včera pyšní na Karolínu Muchovou ve Wimbledonu nebo Matyase Vacka na Tour de France? Klobouk dolů před oběma a dál už sportovat nebudeme, i když se v následujících minutách vydáme do lyžařského areálu. Ne, nezbláznil jsem se, za okny tady na Vinohradech nesněží, i když je poranní přehánce. Zkrátka dobře, i na českých horách přemýšlejí, jak taková sportoviště využít v létě. Tak se na jedno podíváme. A budeme hrát třeba skupinu Police a nebo teď Kristýnu. Ta nás v té písničce zavede až na Hore Hroně.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: A je to pravda. Ne vždycky je pravda, co se v písních zpívá, ale Hore hroní je opravdu krásné. Nevím, jak to máte vy, já jsem federální dítě, však víte, rok výroby 1969 a tak na ty výlety do slovenské části někdejší federace vzpomínám moc rád. A jak jsem tak Kristýnu poslouchal, říkal jsem si, nejvyšší čas zase otočit volantem směrem na východ a jet se podívat někam, třeba na Muránskou planinu nebo na Polanu, což jsou kousky Slovenska, které se Hore hroní přímo dotýkají. My ale teď zůstaneme doma, otočíme volant naopak na jihozápad a pojedeme na ty hory, jak jsem sliboval, protože v horských střediscích na mé další oblíbené části naší země, tedy na Šumavě, také přemýšlejí o tom, co s tou infrastrukturou, lidmi a ubytovacími a stravovacími možnostmi, které tam vybudovali především pro zimní provoz. A tak se v létě místo lyží používají pohorky, kola, koloběžky a nebo taky káry, horské káry. Jestli nevíte, co je horská kára, tak pozorně poslouchejte následující reportáž, ve které vás vezmeme na šumavský Zadov.
1: Budete projíždět ten slalom vždycky takhle kolem, vždycky zvenku. Takovej had se jede takhle až dolů. No, tak já vám spustím vlek.
2: Pracovnice areálu Zadov paní ale nadává návštěvnicím instrukce, jak v horských kárách jezdit.
1: Tam není nic náročného. Vůbec se nebojte.
3: A pouštíme jakouší
2: prstu. Tak těšíte se?
4: Moc se těšíme.
2: Z provozním lyžařského areálu Zadov Petrem Vondrašem pozorujeme Pumu, která zrovna tahá jednu káru nahoru. Horské káry, to je vaše letošní novinka.
5: My jsme vlastně tady na dolní stanici vleku, kde je nástupní místo pro káry. A ty káry se, jak tady vidíte, tahají pomocí těch klasických lyžařských závěsů, které možná lyžaři znají ze zimy.
6: Bylo to docela rychlý.
2: Soňa Kopfová přijela se svojí rodinou, dneska s dětmi.
7: Bylo to úžasný, nejdřív jsme se teda báli, jako my maminky, ale bylo to v pohodě a kluci si to užili moc, jako děti. A přemluvili nás, takže jsme šli nakonec taky.
2: Zvládli jste to dokonce i tady s maličkou, holčičkou.
8: Řekni. 6.
2: A jak se ti to líbilo?
8: Dobře. Adriana.
2: Já jsem Iva. My ještě lanovkou pojedeme jednu jízdu nahoru a půjdeme do lanového centra a po cestě máme cukrárnu tady vyhlášenou, takže zajdeme ještě do cukrárny.
9: Přijeli jsme vyzkoušet travní kárky.
2: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
9: Byli jsme sjíždět Otavu a byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
10: Já jsem Karolína, taky jsem ze Zlína. Je to tu super, utekli jsme docela před horkem z Moravy. Těším se, snad to bude dobré.
2: Kromě horských kár nabízí lyžařský areál v létě lanovou dráhu i další vyžití. Přibližuje ředitele lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
11: Provozujeme rozhlednu na bývalém Skokanském ústku. V provozu je půjčovna terénních koloběžek, které vozíme zároveň i na lanové dráze. Přepravujeme samozřejmě i horská kola, elektrokola na lanové dráze. A v provozu máme i lanové centrum, které je v lokalitě Churáňov.
2: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu.
11: Je státní svátek, prodloužený víkend, to je většinou takový impuls pro to navštívit i České hory, nejenom moře, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost jakoby z těch prázdnin letních u nás na Českých horách nejslabší, protože samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
2: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Tak se přiznám, že mě zaujaly ty travní kárky natolik, že jsem si je našel. Vypadá to jako taková mohutná tříkolka, větší kolo vepředu. Už jsem se natěšil, jak cestou na Zadov zajdu a užiju si. A asi to neklapne. Víte proč? Je tam váhový limit. Uveze to maximálně 100 kilo. Tak nic. Tak zas někdy příště. Nebo něco jiného. Máte nějaký prázdninový tip? Nebojte se nám ho napsat, rád ho přečtu.

Skupina Police, Every Breath You Take, I've Been Watching You. Budu na tebe dávat pozor, ať se hneš kam chceš. Každé tvoje nadechnutí budu poslouchat a vnímat. Mám tady zajímavou zprávu od Pavla. Pavel píše: Honzo, nebuďte smutný, že vás neuveze horská kára. Máte-li kolo, přijeďte k nám na špičák a svezte se z kopce. To je taky fičák. Protože tam nebylo napsáno, který špičák má Pavel na mysli, tak jsem urychleně hledal a zjistil jsem, že odvážlivci na kole mohou buď to navštívit ten, který já znám dobře, západočeský, nad Železnou Rudou, kde je velký bike park, o víkendu se tam jel dokonce downhillový závod, anebo taky bike park na Tanvaldském špičáku. Pavle, chtěl bych vám říct, že kolo mám, kolo mě uveze, ano, raději jezdím z kopce, ale když jsem z té lanovky na západočeském špičáku viděl, co ti hoši na té downhillové dráze pode mnou absolvují, dokáží, a jak to přitom lítá, no nevím, jestli bych to dal. Musel bych nejdřív zavolat svého pojišťováka, aby mi řekl, zda tento extrémní sport kryje moje úrazová pojistka, případně životní pojištění. No já myslím, že už sportu bylo dost, pojďme zase na muziku. Po písničce pojedeme do Karlových Varů a nebude to na festival, znalci už vědí.

0: 6 hodin 51 minut, ještě udělám radost Aničce a Honzíkovi, kteří napsali: Milá dvojko, náš prázdninový tip je Bike Park Velhartice na Šumavě. Otevřela ho naše kamarádka Lída a její Ondra Šťastný a kdokoliv tam pojede, musí být šťastný. Nevím, jestli kvůli příjmení Ondry, ale budiš. Nádherná příroda, spousta vyblbnutí pro dospělé i děti a každý je tam ve svém živlu. Nám se nejvíc líbí smrčková limonáda, kterou Lída dělá. Tak pojedete-li kolem Velhartic, zkuste tamní bike park. Moje maminka tam před mnoha a mnoha lety dělávala na hradbách gotického hradu Bílou paní. Heč, ale to už je dávno. Tak teď do těch Karlových Varů. Chcete luxusní pobyt v Karlových Varech? Tak vám nezbývá, než odpovědět na naši letní pátračku mrazivého léta na dvojce. Pozor, jen na webu dvojky.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Přestože se nehalím do černého roucha, můj zjev nahání hrůzu. Oblékám se do sluncem vybělených či hnědavých čárů látky, které téměř splývají s rozpáleným vzduchem nad širými poli. Jsem odpudivá stařena nevábných rysů, spletí zvrásněnou jako sama vyschlá zem a divokými neupravenými kadezemi. Nelichotivý zjev není mou slabinou, nýbrž zbraní, jež každého děsí. V rukou často třímám srp, kterým dokážu ukončit životy těch, kdo nedbají mého varování. Někdy se však zjevuji jen jako neviditelný mrazivý závan větru uprostřed parného dne. Tento náhlý chlad uprostřed největšího žáru je neklamným znamením mé přítomnosti.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Metro A nejezdí mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Ve výzvě na to upozornili organizace z oblasti vzdělávání. Dnes bude nejprve oblačno, později ale polojasno až jasno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Pražské metro A nejezdí mezi stanicemi Želivského a Dejvická. Do kolejiště spadl člověk. Dopravní podnik proto prodloužil autobusy 107 a 147 do centra ke stanici Staroměstská. Mezi stanicemi Želivského a depo Hostivař a Dejvická nemocnice Motol jezdí metro bez omezení. Kdy se metro znovu zprovozní, zatím není jasné. V centru teď nejezdí ani metro C. Kvůli plánované výluce je vyloučený provoz mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali ji například organizace EduIn nebo pak Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Minich z think tanku IDEA.
4: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
2: Pro letošní rok se částka počítá s průměrné mzdy za rok 2024, kterou Český statistický úřad vyčíslil na necelých 46 tisíc korun. Jedním z hlavních témat summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelensky o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
5: Volodymyr Zelensky na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu, zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Durazín, Český rozhlas.
2: Írán v odvetě za noční útoky Spojených států zaútočil na americké vojenské základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Jde o odpověď na údery, které podle Američanů zasáhly v Íránu víc než 80 cílů. Mezi nimi systémy protivzdušné obrany, základny pro vypouštění dronů nebo přístavní infrastrukturu. Spojené státy útok odůvodnili předchozími íránskými údery na tři obchodní lodě plující v Hormuzském průlivu. Tenistka Karolína Muchová porazila Japonku Osakovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře postoupila do semifinále Wimbledonu. V něm se utká s Američankou Goffovou. Jiří Lehečka skončil v Londýně v osmifinále, když podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech sadách. A dnes bude od 14 hodin bojovat o semifinále ještě Linda Nosková. Utká se s Belgičankou Elis Mertensovou.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zpočátku dnes čekáme oblačno až zataženo, lokální přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno nebo jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách bude kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
7: Doprava.
2: Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Ostrovačicemi na 179. kilometru vjedete do kolony, až do zastavení se brzdí v obou pruzích. Fronta je hodně roztrhaná, různě se popojíždí, a to až do zúžení u bratislavské D2. A na D8 na příjezdu do hlavního města z Ústí trvá zdržení z úrovně Klíčanské od Počívky ze 3. kilometru. Těsně před zdiby řeší nehodu 3 osobních aut v levém pruhu. Silnější provoz je i dál v Cínovecké, tam už jsou to ale hlavně kamiony, pomaleji pokračují až do Kbelské. Východní část okruhu směrem ze Štěrbohol je plná nákladních souprav od Běchovic. V Dlouhé Šňůře popojíždí okolo Černého mostu dál na Novopatskou až do Kbelské. Přeji vám šťastnou cestu a slovo vracím Honzovi Kovaříkovi.
8: 7:05 si slovo beru rád zpátky. Vstáváme společně do středečního rána. Na většině území asi pod mírně zamračenou oblohou sem tam prokoukne sluníčko. A nevím jak vás, ale nás tady v Praze a okolí po ránu osvěžila i přeháňka. Ať je celý váš den podobně pestrý jako ranní počasí, pokud jde o naši programovou nabídku. Kromě muziky vám slíbím, že za chvíli vykopeme nebo vyvrtáme studnu, naštěstí jenom verbálně, s naším spolupracovníkem Josefem Klugem. Podíváme se, jak nám prospívá čtení. No a pokud jde o ty rytmy, tak třeba Eva Farná a Miraj, zpěvačka Desiree a také Michal Hrůza jsou přítomni v našem playlistu pro následující půl hodinu.
7: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Ranní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: To byla píseň pro Emu v podání Michala Hrůzy, ale klidně si ji přivlastněte, pokud vám udělala radost. Teď bude řeč o vodě a o studnách, jak jsem slíbil. Jistě vás to napadá každé léto, kdy je vedro, sucho, že mít vlastní zdroj vody nemusí být úplně tak špatné. Máte-li někde kousek pozemku, kde by studna mohla být, zbystřete, protože jak si pořídit studnu, zjišťoval náš spolupracovník Josef Kluge. Pepo, dobrý den.
1: Dobrý den, hezké ráno.
0: Předpokládám, že nejdřív je potřeba zjistit, jestli voda je právě tam, kde chci mít studnu.
1: Přesně tak. Ten celý proces, který je docela složitý, začíná hydrogeologickým průzkumem. Odborník posoudí vydatnost podzemních vod, kvalitu podloží a riziko ovlivnění okolních zdrojů, což je velmi důležité, a na základě posudku zpracuje projektant projektovou dokumentaci. Následně je nutné získat územní rozhodnutí, stavební povolení a povolení k nakládání s vodami. Bez kolaudace je totiž odběr vody nelegální a pokuta docela vysoká, až 50 tisíc korun. A důležité je taky správné umístění studny, tedy minimálně 5 metrů od hranice pozemku a alespoň 30 metrů od septiku, žumpy nebo jiného zdroje znečištění. Tyhle věci musíme zařídit, pokud chceme mít studnu na začátku.
0: Vzpomínám si, když jsem byl malý kluk, táta vodil po zahradě proutkaře, vybírali místo a nakonec se tedy neodhodlal, musím říct, můj otec na té naší zahradě studnu ani kopat, ani vrtat. A tam mířím dalším dotazem, Josefe. Jak se rozhodnout, jestli kopat nebo vrtat?
1: To je samozřejmě na nás, tohle rozhodnutí, jestli studnu kopanou nebo vrtanou. Všechno má své výhody i nevýhody. Kopaná studna je vhodná tam, kde je spodní voda relativně vysoko a podloží tvoří propustné vrstvy. Písek, štěrk a tak dál. Obvykle kopaná studna dosahuje hloubky do 10 metrů a díky velkému průměru funguje zároveň jako zásobník vody. Výhodou je snadná údržba a možnost mechanického čištění, nevýhodou je větší citlivost na povrchové znečištění a zároveň kolísání kvality vody během roku. Vrtaná studna se používá v lokalitách s hlubšími vodními horizonty nebo ve skalnatém podloží. Průměr vrtu bývá výrazně menší, zpravidla je to 150 nebo tedy až 260 mm a hloubka často přesahuje až 30 metrů. Voda z hlubších vrstev bývá samozřejmě kvalitnější, stabilnější, zároveň je vrt méně ohrožen průnikem povrchové vody. Nevýhodou je složitější servis a prakticky nemožné budoucí prohloubení toho vrtu. Důležité je taky si rozmyslet, jak chceme vodu dostat na povrch, jak ji chceme čerpat. Pokud hladina vody nepřesahuje zhruba 8 metrů, lze využít domácí vodárnu. Známu jako Darling, to většina posluchačů bude znát. No a pro hlubší vrt je nezbytné ponorné čerpadlo, které je instalované přímo dovnitř vrtu.
0: Vy jste, Pepo, zmínil sousloví kvalitnější voda. Předpokládám, že když je pak dílo hotovo, je potřeba udělat test kvality vody.
1: To samozřejmě, to je nezbytná věc. Faktem ale je, že díky vlastní studni můžeme mít vlastní a chemicky neošetřenou vodu. Otázkou ovšem je, jak čistá a kvalitní je a jestli je vhodná k pití. Kvalita vody se musí pravidelně kontrolovat laboratorním rozborem minimálně jednou ročně a ani čirá voda bez zápachu nemusí být zdravotně nezávadná, protože může obsahovat dusičnany, bakterie, železo a tak dál. Zvýšené riziko kontaminace nastává hlavně na jaře při tání sněhu, a okolí studny by proto mělo zůstat čisté, bez chemických látek, bez hnojiv, pokud to lze. Doporučené intervaly čištění u studny, tak tedy u té kopané studny, každé 2-3 roky provede se odstranění sedimentů a omytí z kruží a u vrtané studny ta by se měla čistit minimálně každých 5-7 let.
0: No a nakonec, protože o peníze jde vždycky až v první řadě, nač taková studna vlastně vyjde?
1: No, to je otázka. Záleží samozřejmě na podmínkách té, které konkrétní studny, na tom, co chceme nebo co s ní zamýšlíme. Ale ty investice, respektive náklady na realizaci, nejsou zanedbatelné. Kopaná studna, hluboká zhruba 8 metrů, vychází přibližně na 100 až 160 tisíc korun. Vrtaná studna, hluboká kolem 30 metrů, stojí zpravidla od 120 do 200 a možná i víc korun. Je to podle náročnosti podloží a do rozpočtu je taky třeba zahrnout hydrogeologický průzkum, projekt, vrtné práce, čerpadlo, vystrojení vrtu A konečně i ten rozbor vody, o kterém jsme teď mluvili, významnou položkou bývá taky doprava techniky a odvoz té vytěžené zeminy. Takže levná záležitost to určitě není. Je obtížné říct, kolik to může být. Na druhou stranu je to investice do vody. Tak ta by se měla vyplatit.
0: Říká Josef Kluge, děkujeme za informace o studnách.
1: Těšíme se
0: na další setkání. Naschledanou, Josefe. Tohle už je Desiree, slavná píseň Voyage, Voyage. Máte-li nějakou cestu před sebou, ať dojedete šťastně do svého cíle. Je 7:15.

0: Michal si ještě vzpomněl, že je dobré udělat, když máte vlastní studnu, občas i nezávislý test kvality vody, protože názory laboratoří se mohou různit. Tak předávám tuhle posluchačskou zkušenost a ve studiu už vítám editorku Ranní dvojky Terezu Haserovou. Dobré ráno, Terezo.
1: Dobré ráno, Honzo. Dobré ráno, milí posluchači.
0: Tereza koukla z okna, řekla si pošmourno, budeme si číst. Teď trochu přeháním. Přináší zajímavé informace, proč nám čtení prospívá.
1: Čtení nám neprospívá jen proto, abychom tento deštivý den mohli strávit s příjemnou knihou, ale ono nám také prodlužuje život.
0: Vážně?
1: Aspoň to říkají vědci z Yaleovy univerzity, že pravidelní čtenáři žijí v průměru téměř o 2 roky déle, než ti, kdo nečtou vůbec.
0: No a vědci jsou samozřejmě opřeni o velký výzkumný vzorek. Asi 3,5 tisíce dospělých sledovali déle než 12 let. Čím to, Terezo, že nám čtení pomáhá déle žít?
1: Pomáhá nám dle vědců především proto, že cvičí naše mentální svaly, nutí nás si představovat nové zážitky a také nás nutí, abychom se převtělovali do nových identit. Tím pádem prožíváme věci i skrz to čtenářství. A tím, že se také spojujeme s různými dalšími zážitky, lidmi, no tak potom žijeme i mentálně déle.
0: Vědci dokonce napsali do toho průzkumu, že ten, kdo se ponoří do knihy, vstupuje do stavu podobného meditaci a ten chrání náš mozek před stárnutím. Tak mě napadá, vstupuju do knihy očima, používám tu celou fantazii s tím spojenou, jak to je, když do knihy vstupuju ušima, přece jen jsme Český rozhlas, významný producent audioknih. Je to stejné?
1: Je to stejné. I když si vybereš audioknihu, tak i v tomto případě, tak se ti ten život prodlouží. To ale zase říká studie z významného odborného časopisu, který se zabývá neurovědou.
0: Takže nerozpakujte se klidně. Jenom poslouchat, pokud už vám jako mě slábnou oči. Mimochodem budu si muset pro nové brýle. Tak a kolik času bych měl čtení nebo poslechu audioknih věnovat, aby se ten efekt dostavil?
1: Honzo, stačí ti 10 až 30 minut denně.
0: To jde.
1: Nemusíš u té knihy ani trávit tolik času. No a navíc, když si knížku půjčíš na léto, tak potom v tu chvíli se můžeš zabavit někde na dovolené, někde na pláži nebo kdekoliv jinde.
0: No počkej, a dělají to lidé? Půjčují si knihy častěji?
1: Půjčují si je častěji. V červnu dokonce stoupá právě v městské knihovně v Praze ta výpůjčnost těch knih, vypůjčují si je více. No a to samé potvrzuje také Mahenova knihovna v Brně.
0: Tak přátelé, vzhůru do knihovny nebo na portál můjrozhlas.cz pro písmenka tištěná nebo namluvená, protože si tím prodloužíte život o 23 měsíců a to už má svou váhu. Zajímavé povídání o knihách přinesla Tereza Haserová. Díky za to, Teresko.
1: Já také děkuji.
0: Co je před námi? Před námi je píseň, která nás doprovodí k času 7.30. Obstarají to Backstreet Boys. Yeah.

0: Dobré ráno, je 7:30.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Senát se dnes bude opět zabývat ústavním zakotvením práva platit v hotovosti. Doplnění listiny základních práv a svobod navrhly 20 senátorů v čele se zástupci klubu ANO. Postupující digitalizace ekonomiky sice podle nich rozšiřuje možnosti účastníků trhu, současně ale vytváří prostor pro postupné vytlačování hotovosti z běžného peněžního styku. Ministerstvo pro místní rozvoj podalo trestní oznámení na několik svých bývalých úředníků a skupinu neziskových organizací, které bojují proti bytové nouzi. Uvedla to televize CNN Prima News. Podle rezortu skupina úředníků zároveň působila v neziskových organizacích a zvýhodňovala je. Zástupce platformy pro sociální bydlení Mikuláš Opletal televizi řekl, že takové informace nemá a že jejich financování je transparentní. Policie obvykle prověřuje trestní oznámení několik měsíců, než rozhodne, jestli se trestný čin stal nebo nikoliv. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marie Le Penová chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách, řekla to v úterý večer v pořadu stanice TF1 po verdiktu odvolacího soudu, který sice uznal vinou ze zpronevěry veřejných prostředků, ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. Europoslanci dnes projednají možnost ochrany unijních občanů před vlnami veder a lesními požáry. Evropa zažila jeden z nejteplejších červnů v historii měření. Teplotní rekordy padaly v několika zemích, včetně Česka. Poslanci se tak budou zástupce Evropské komise ptát na konkrétní opatření, která 27 přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři.

0: Šumavě kolem 18 stupňů.
1: Doprava.
0: D1 směrem z Brna do Prahy a potíže v okolí sjezdu na Velký Beranov na 119. kilometru. V připojovacím pruhu stojí nepojízdný kamion, je označený světelnou šipkou. V místě navíc prší, vozovka je mokrá, viditelnost je snížená. Prosíme, používejte vhodné svícení a projíždějte velmi opatrně. Na D1 z Prahy do Brna přetrvává zdržení pro kamiony od Ostrovačic ze 179. kilometru. Osobní auta zpomalují jen chvílemi v okolí Kývalky a přímo v Brně. A na silnici 43 ze Svitav do Brna na průtahu Lipůvkou zasahují záchranáři u nehody osobního auta a motorkáře. Projíždí se kyvadlově kolony, jsou teď z obou stran na 15 až 20 minut. Přeji vám šťastnou cestu, teď už pokračuje ranní dvojka.
2: Na hodinách bezmála 7.34 vstáváte do středečního rána, na většině území lehce podmračeného, jak jsme slyšeli v dopravních zprávách, někde taky vaše ranní cesty skrápí déšť. Tak ať dorazíte pokud možno suchou nohou, v následující půl hodině ranní dvojky budeme cestovat, aniž byste museli opustit místo, kde posloucháte rádio. Vít Pohanka nás zavede do Haliče a naše rozhlasová elévka Alžběta Kadlecová připomene právě proběhlý festival, neměl jsem říct proběhnuvší, mě ty přechodníky nikdy moc nešly. Zkrátka festival, který proběhl před pár dny v Táboře a jmenoval se Transforma. Snad si vyberete Halíč nebo elektronická hudba? A propo hudba, co třeba Petr Novák, Slza nebo Kylie Minogue?
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Kylie Minogue doznívá a my se v ranní dvojice teď společně vypravíme do kraje, který už na mapách vlastně oficiálně nenajdete. Přesto jeho jméno dodnes vzbuzuje silné emoce. Pro milovníky historie a cestování má skoro magický zvuk Halič. Země, která po staletí spojovala Poláky, Ukrajince, Židy i další národy a která byla součástí rakousko-uherské monarchie. Co z ní zůstalo dnes, kam se tam vydat a proč stojí za návštěvu? To jsou všechno otázky pro našeho spolupracovníka Víta Pohanku, někdejšího zahraničního zpravodaje mimo jiné v Polsku. Dobré ráno, Vítku.
1: Dobré ráno.
0: Poslyš, když se řekne Halič, většině z nás se vybaví matně nějaká kapitola z dějepisu, tak pojďme na začátek Halič vymezit čistě geograficky.
1: Tak ona se zjednodušeně řečeno rozkládala na území dnešního jihovýchodního Polska a západní Ukrajiny. Těmi největšími městy historickými byl Krakov na západě, Lvov na východě. Ten název mimochodem, Honzo, pochází od středověkého města Halič, což je na Ukrajině. Já jsem tam projížděl, byl jsem až překvapen, je to takové malé městečko, teď jsem se díval, má podle posledních údajů asi jenom 6 000 obyvatel, ale bývala to metropole téhleté oblasti. Samozřejmě v našem, bych řekl, historickém povědomí to byla hlavně korunní země Rakouska-Uherska, jako království Haličské a Vladiměřské, které vzniklo po prvním dělení Polska v roce 1772 a vlastně existovalo jako takový správní celek až do rozpadu monarchie v roce 1918, byť ta hranice se měnila i v průběhu té rakouské existence. Po první světové válce připadla většina Haliče Polsku, po druhé světové válce, kdy se Sovětský svaz posunul, tak říkajíc, na západ a zabral si část toho, co bývalo Polsko mezi světovými válkami, tak byla rozdělená mezi Polsko a tehdejší Sovětský svaz, respektive Sovětskou Ukrajinu. Takže dneska, velmi stručně řečeno, zhruba z poloviny leží v Polsku a z poloviny na Ukrajině.
0: Čím tebe osobně Halič zaujala nejvíc?
1: Já musím říct, že pro mě bylo takovým velkým zážitkem, když jsem v roce 2015 vyrazil natáčet reportáž o československé obci legionářské, která v Tarnově, což už je menší městečko východně od Krakova, tak tam připomínali vznik první československé legionářské jednotky. A někoho to může překvapit, že to bylo vlastně v Polsku, ale ta fronta za té první světové války vedla tam. A prostě už tam jsem jaksi pochopil i tu českou jaksi stopu, abychom to tak řekli, protože tam nebyli jenom legionáři, tam se prostě bojovalo. Mimochodem jsou tam vojenské hřbitovy, kde je vidět i spousta českých men a podobně. Takže pro mě to byl zážitek té historické, bych řekl, propojenosti s naší zemí a zároveň krásná příroda, protože Polsko do značné míry je fádní, je hodně rovinaté, ale to neplatí o té jeho jihovýchodní části a právě o té Haliči, protože tam už jsou hory, tam jsou Karpaty a vlastně i Tatry patří, nebo ta jejich severní část patří do Haliče.
0: Řekni mi, Vítku, kdybys mě vzal do Haliče, já tam nikdy nebyl, co bys mi ukázal jako první?
1: Tak asi se nedá pominout Krakov. Já vím, že asi spousta posluchačů a posluchaček už tam bylo, ale také patřil neodmyslitelně k Haliči. Je skvěle dostupný z Česka, jsou tam krásné historické budovy, památky a podobně. Bývají tam mimochodem taky skvělé trhy předvánoční. Když už Krakov ale známe, což asi, jak říkám, velká část posluchačů bude, tak určitě bych doporučil ten Tarnov, který jsem zmiňoval, také má historické centrum, je takový menší, není tam tolik turistů, aspoň podle mé zkušenosti. Potom dál na východ Přemysl, Řešov, tam si vzpomínám, že jsem třeba natáčel i zase v podzemí, což známe i z českých měst, ale stojí to za to, protože tam zase je cítit, řekl bych, ta společná historie, protože ta města působí velmi podobně jako třeba některá města historická, jak v Čechách, tak na Moravě. A ještě bych dodal, že já jsem si tam sebou třeba vzal kolo, byl jsem teda autem, takže jsem mohl přejíždět z místa na místo. Pro mě, já mám rád cykloturistiku a pokud to někdo má rád i z posluchačů nebo posluchaček, jsou tam skvělé stezky, asi nemá smysl teďka jednotlivě rozebírat, které, ale dá se tam snadno zorientovat, bych řekl i na těch websajtech, které jsou sice v polštině, ale řekl bych, že my Češi, Moravané a Slezané se i v té polštině většinou zorientujeme, když se potřebujeme informovat o tom, kam se dá na kole třeba vyrazit.
0: A Vítku, nakonec prosím tě, stačí stručně, dnes leží Halič mezi Polskem a Ukrajinou, historicky rozdělená. Je jednoduché nebo složité tam aktuálně v tuhle dobu cestovat?
1: Tak samozřejmě Ukrajina je ve válce, takže se nedoporučuje jezdit vůbec tam, což je mi nesmírně líto, protože návštěva Lvova je něco, co by si, myslím, český cestovatel neměl nechat ujít, ale snad se to v dohledné době změní.
0: Doufejme.
1: A to už tedy mluvíme o té Ukrajině, ale ty jsi se ptal na způsob cestování. Autem se tam dá jezdit naprosto skvěle, protože vede dálnice z Krakova až na hranici s Ukrajinou a z té dálnice se dá odbočit jak do těch dalších měst, jako je Tarnov, Řešov, Přemýšl, která jsem zmiňoval. Dá se tam mimochodem z mé zkušenosti jezdit dobře i vlakem, je tam ta hlavní trať, už je velmi modernizovaná, jezdí tam vlaky Intercity, takže zase vůbec bych se toho nebál, stojí to za to se tam podívat a ať už pojedete po vlastní ose autem nebo třeba městskou hromadnou dopravou.
0: Říká někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Vít Pohanka, udělejte si výlet alespoň do polské části Haliče, tu zbývající si doplníme, doufejme brzy. Vítku, díky a brzy zase naslyšenou.
1: Krásný letní, byť trošku asi podmračený den, Honzo.
0: No, tady taky to nevadí. Hraje kapela Slza, to se k tomu podmračenému dni bude hodit.

0: Prázdniny na dvojce.
1: Kdybych nebyl slušně vychovaný gentleman, mohl bych teď Alžbětě u protějšího mikrofonu říct povídej, ale my si korektně vykáme, takže dobré ráno, Běto.
2: Dobré ráno.
1: A povídejte nám o festivalu Transforma v Táboře. My jsme se rozhodli s Bětkou taky trošku proslavit jeden z těch menších počinů. Vy znáte určitě Karls of Ostrava, Hrady CZ a Rock for People. A Transforma v Táboře je menší festival a trochu jiný. Je to tak?
2: Je to tak, tento festival kromě hudby nabízí také výstavy, přednášky, performance, no a nebo třeba tradiční cyklistický závod. Letošní ročník minulý týden otevřela autorským čtením umělkyně Nela Bártová. Oficiální zahájení se pak uskutečnilo ve čtvrtek spolu s vernisáží výstavy v Křižíkově elektrárně, doplněné komorními koncerty. Hlavní program se ale v areálu bývalého mlýna rozběhl v pátek. V pátek jsem dorazila na festival i já a doprovodné akce se konaly na různých místech po celém Táboře.
1: Otázka pod pás, závodila jste na kole?
2: Nezávodila, přiznám se, že kolo není úplně moje silná stránka.
1: A co vás tedy zaujalo nejvíc, Běto?
2: Nejvíce mě zaujala sobotní performance, při které si muž nanášel na obličej hlínu a vytvářel z ní masku, která postupně získávala zvířecí podobu. Na závěr si ji sundal a choval ji v náruči jako malé dítě. Po celou dobu hořel oheň, v kotlíku bublal neznámý nápoj a vše doprovázela hra na hudební nástroje.
1: No, to zní jako děsivá historka do mrazivého léta na dvojce. Nějaké oblíbené místo na festivalu?
2: Tím byla určitě stodola, protože na její půdě vznikl útulný prostor s hudbou, madracemi, drobnými světýlky a zavěšenými kusy látek.
1: Tak to je fajn. Řekla jste mi, že tam byla spousta rodin s dětmi, což je moc dobře. A když pak festival skončí v takovém Táboře, kam se člověk může vypravit ještě po městě?
2: Tábor nabízí určitě spoustu možností, kam vyrazit. Milovníci muzeí mohou navštívit například Muzeum Lega, kde najdou známé stavby jako Sochu svobody, Tauru Bridge, no nebo třeba kopii Benešovy vily postavenou z kostiček Lego. Zajímavou zastávkou je také Muzeum čokolády a marcipánu. K vidění je tam například největší čokoládový interaktivní vlak v Česku nebo čokoládová socha Jaromíra Jágra. Za návštěvu stojí i Husitské muzeum. Pokud nejste milovníci muzea, můžete navštívit botanickou zahradu, která je druhou nejstarší botanickou zahradou v České republice. Byla založena roku 1886. Navíc je přístupná zdarma, pouze do skleníku se platí drobné vstupné. No a nechybí samozřejmě ani spousta příjemných kaváren a v horkých dnech se pak můžete osvěžit u vodní nádrže Jordán, kde je možné se vykoupat, půjčit si loďku nebo se ubytovat v kempu.
1: Říká Alžběta Kadlecová z našeho elévského rozhlasového programu o prázdninovém vyžití v Táboře. Festival Transforma je minulostí, hledíme vstříc do budoucnosti, kam se vypravíte příště, Bětko?
2: Zítra se vydávám na Říp.
1: Na Říp. Tak zvolte správnou cestu a rád se brzy dozvím, jaká ta vycházka byla. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Naslyšenou.
1: Na hodinách 7.52 a půl před námi kapela Lucie a taky Belinda Carlisle.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci by dnes měli hlasovat o zvýšení rodičovského příspěvku. V Trenčíně začíná festival Pohoda. Letošního 30. ročníku se zúčastní britská kapela The Cure i český prezident Petr Pavel. Dnes bude oblačno, postupně polojasno, teploty kolem 25 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Dvojky přeje Denisa Žižková. Poslanci by dnes měli schvalovat růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc od příštího roku. Na dvojčata a vícerčata pak ze 700 tisíc korun na 800 tisíc. Počítá s tím vládní novela zákona o státní sociální podpoře. Norma předpokládá zvýšení příspěvku pro rodiče dětí narozených od 1. ledna příštího roku. Část opozice je k vládnímu návrhu kritická. Piráti podle předsedkyně poslanců Olgy Richterové sice na zvýšení rodičovského příspěvku dlouhodobě tlačí, přesto i oni mají k projednávanému návrhu výhrady.
2: My opakovaně upozorňujeme, že rodiny s malými dětmi na tom nejsou dobře, ale bohužel nedojde k automatickému navýšení o inflaci, o růst cen. Takže i těch navržených 400 tisíc zkrátka nestačí. Nezajišťuje to tu stabilní hodnotu rodičovského příspěvku oproti minulosti. A jak to? Vždyť u důchodů to tato vláda umí.
0: Valorizovat rodičovský příspěvek žádají kromě Pirátů i opoziční Starostové a KDU-ČSL. Žádnou z úprav ale pravděpodobně přes koaliční většinu neprosadí. Senát dnes bude jednat o zakotvení české koruny do ústavy nebo o tom, že trestný čin vraždy by měl být nepromlčitelný. Jde o návrhy zákonů, se kterými přišli sami senátoři. Kromě toho dnes bude horní komora parlamentu jednat o zákonu, který by 16-letým garantoval právo vystupovat na obecních zastupitelstvech nebo možnosti pobírat nemocenskou až 380 dní pro pracující invalidní důchodce třetího stupně. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte označil obnovené útoky Spojených států na Irán za absolutně nezbytné. Irán podle něj porušil příměří a rázná reakce Spojených států je tak na místě. Rutte to dnes řekl novinářům před začátkem summitu NATO v Ankaře. Spojené státy v reakci na poškození několika tankerů v Hormuzském průlivu zaútočily asi na 80 cílů v Iránu. Ten odpověděl raketovými a dronovými útoky na americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Na Slovensku dnes začíná jubilejní 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. V areálu letiště v Trenčíně budou až do soboty vystupovat desítky známých hudebníků a kapel. Součástí programu jsou také divadelní představení, diskuze nebo výtvarné umění. Organizátoři letos vyprodali všech 33 tisíc vstupenek už necelé 3 týdny před začátkem festivalu, což bylo nejrychleji v jeho historii.
3: Hlavním bodem programu je dnešní vystoupení britské kapely The Cure. Na Slovensku zahraje vůbec poprvé a organizátoři kvůli enormnímu zájmu museli festival výjimečně protáhnout o jeden den. Na programu jsou také koncerty Gorillaz, Prodigy, Davida Kolera nebo vystoupení folklorního souboru Lučnica. Na závěr festivalu se uskuteční diskuze s názvem Identita v srdci Evropy, které se zúčastní český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová nebo královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Zpočátku bude oblačno až zataženo, lokální přeháňky během dopoledne budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno až jasno. Teploty dnes 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v tisíci metrech na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: D1 z Prahy do Brna je silný a provoz kamionů od Kývalky ze 182. kilometru. D2 je plná od Modřic ze 3. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je první nehoda před Roudnicí na 30. kilometru, tam je kratší zdržení. Dál pak i před Zdiby v levém pruhu jsou 3 nabouraná osobní auta. 43 ze Svitav do Brna, tam jsou velké potíže na průtahu Lipůvkou. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody osobního auta a motorkáře, průjezd je kyvadlový, hodně pomalu se jede v obou směrech a jsou dlouhé fronty, bezmála na půl hodiny. A na silnici 61 na spojnici D6 a Kladna před Malým Přítočnem vyšetřují nehodu. Na místo dorazili i hasiči, tam se projíždí také kyvadlově a kolony jsou z obou stran asi na 10 minut. Přeji vám šťastnou cestu a na dvojce pokračuje Honza Kovařík.
5: 8:05, přejeme dobré ráno do všech stran, do daleka, kde nás posloucháte, i do těch nejbližších koutů. Sklatov pravděpodobně napsal Jára. Když už propagujete Tábor, co třeba propagovat Klatovi? Je tam folklorní festival a pouť a začíná to už brzy. Máte pravdu, Járo, podíval jsem se a mezinárodní folklorní festival v Klatovech startuje už zítra a samozřejmě jeho vrcholem budou oba víkendové dny. Takže kdo má rád folklor, vzhůru do Klatov, klatovská pouť je vyhlášená. Kdo rád cestuje, třeba prstem po mapě a nepotřebuje nutně velké země, ten nechť s námi zůstane. S Janem Svatošem vás za chvíli vezmeme do 3 malých zemí, kde se skrývají velké věci.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Raní Dvojka s Janem Kovaříkem.

0: Je 8:10 a my se vydáváme na několikaminutovou cestu po třech nejmenších evropských zemích. Pozve nás tam Honza Svatoš, dobré ráno, Jene.
1: Dobré ráno.
0: A jsou to, asi to umíte ze zeměpisu, Lichtensteinsko, Andora a San Marino. S dovolením bych rád začal od nejmenší republiky San Marino.
1: Tak je pravda, že zároveň ty nejmenší mají několik rekordů, třeba konkrétně právě zmíněné San Marino je také zároveň nejstarší republika na světě. Pokud posluchači jezdí na dovolenou do Chorvatska na ostrov Rab, tak si možná všimli takové výrazné sochy v jednom místním přímořském parku, kde je vysochán kameník Marín a ten za Diokleciána, kdy byly křesťané pronásledováni, tak prchl přes Jadranské moře na protější pevninu. Do Itálie to vzdušnou čarou zhruba 170 kilometrů a právě na tom kopci založil už v roce 301 našeho letopočtu tu republiku. San Marino je enkláva jedna ze dvou na světě, to znamená, že je obklopena jiným státem, podobně jako Vatikán. A co je také zajímavé, že San Marino teďka v čem je to bohatství, nebo jak vydělávají na živobytí tamní lidé, tak San Marino dlouhou dobu patří mezi top vydavatele poštovních známek, z čehož pramení biznis dneska hlavně sběratelský. Pochopitelně, jak klesá vůle občanů posílat pohlednice, když já to mám stále rád. A potom bych zmínil ještě to, že možná posluchači určitě znají velkou cenu San Marina, která se ale nejezdí v San Marinu.
0: Přesně tak.
1: Je to pouze pojmenování, které vzniklo tím, že už byl velký okruh v Monze. A dneska dokonce už nemá ani F1. Už je to prostě jenom MotoGP i právě z toho důvodu, že právě na té ceně San Marina v roce 94 došlo k té slavné nebo neslavné tragédii, kdy zahynul Ayrton Senna.
0: No nicméně doporučuji výlet do Itálie spojený s motoristickým zážitkem a návštěvou San Marina. To jsem kdysi absolvoval. V Lichtenštejnském knížectví jsem nikdy nebyl a to i přesto, že má silnou vazbu na naše dějiny.
1: Tak pochopitelně tam je vazba hlavně přes ty šlechtické rody, když pravda, že Lichtenštejnové dlouho nebyli zakotveni, oni nebyli plnohodnotnými vlastně členy rakousko-uherské monarchie. Teprve poté, kdy zakoupili ty dvě hrabství, tak už měli potom tu svoji tíženou půdu a mohli být povýšeni na knížata, což dneska samozřejmě trvá. Je zajímavé, že i když se jedná o šestý nejmenší stát na světě, tak tomu tak nemuselo být v roce 1867, kdy car zvažoval a vlastně došlo k tomu prodeji Aljašky, tak se traduje historka, že to chtěl nabídnout lichtenštejnským knížetům a že ti odmítli, teprve potom přišla nabídka na Ameriku, tak si představte, kdyby Aljaška patřila Lichtenštejnům, tak by to zdaleka nebyl šestý nejmenší stát na světě. Lichtenštejnsko na tom finančně mnohem lépe než to San Marino, protože prostě umí dělat svůj biznis a zároveň umí pracovat s lidmi. Jednak je tady taková zajímavá věc, že je tady největší produkce umělých zubních implantátů v Evropě.
0: Pane, jo.
1: Říká se asi 10 000 různých druhů. Je potřeba zasytit všechna ústa, všechny tvary. A potom také to, že se přezdívá Lichtenštejnsku Las Vegas Evropy. Tam velký zdroj z hazardu, které v samým referendu obyvatele zamítli zamítnout, to znamená, že se ho nechali a financují z něho. A čas od času kníže zve každý rok do hradu všechny občany na pivo se svým synem, takže to je také taková právě jako zpětná vazba, že...
0: Hezký zvyk. Máme taky velký hrad, ale všichni bychom se tam na pivo nevešli. Nakonec jen aspoň naskok do Pyreneí, kde leží Andora.
1: Tak jeden rekord, Andora je nejvýše položené evropské hlavní město, nachází se v nadmořské výšce 1023 metrů. Andora je mimochodem jediná země, kde je vlastně ustanovená katalánština jako úřední jazyk. A ta třetí zajímavost, která je hodná třeba nějakého bližšího prozkoumání nebo rešerše, typ nejen pro mě, pro vás, Honzo, nebo i pro posluchače. Jedná se o místo, kde je jedna z nejvyšších životních, kde se lidé dožívají nejdelšího života, zhruba 85 let, jak ženy, tak muži. Je to díky tomu, že tam je horský vzduch, že obyvatelé jsou aktivní, je tam dokonalá zdravotní péče založená na prevenci, ale lidé jsou aktivní a žijí a mají prý málo stresu, protože Andora není v žádné válce, je to v těch horách mezi Španělskem a Francií, tak to je také tip na výlet.
0: No a nebo na penzi, když naspoří dost, můžeme na penzi do Andory. Jan Svatoš doporučuje tyhle evropské trpaslíky, protože mají své zajímavosti. Jene, děkuju, že jste přišel do našeho studia.
1: Naslyšenou.
0: A teď už ten, kdo vchází do snů Václava Neckáře, totiž ta

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: 8.20, nejvyšší čas alespoň jednou předpovědět počasí. Meteoroložka Tereza Haserová, dobré ráno, Teresko.
2: Dobré ráno ještě jednou dneska.
1: Jak pak bude?
2: Dneska zpočátku čekáme oblačno až zataženo a lokální přehánky nebo občasný déšť. Během rána a dopoledne budou od severovýchodu srážky ustávat a oblačnosti ubývat na polojasno až jasno.
1: Horko jako včera nebo o něco příjemněji?
2: Nejvyšší teploty, které se dnes objeví, budou 20 až 25 stupňů Celsia. Na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
1: Já přidám teploty v tisíci metrech na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18. A když jsme u těch teplot, ještě máme s Terezou jedno varování. Nejnižší teploty v noci na zítra budou
2: 14 až 19 stupňů Celsia.
1: Až 9.
2: Až 9.
1: Až 9.
2: 9.
1: Proto to říkáme, pozor přátelé, zítra ráno, až se zase uslyšíme, budeme u toho možná jektat zubama, protože na teploměru bude pod 10 stupňů. Tak tohle už jsou Maroon 5 a my pevně doufáme, že se vám s námi dobře vstává.

Na hodinách ve studiu dvojky 8.24 určitě víte, že letní blízká setkání na dvojce moderují Vasil Fridrich a Míša Maurerová. Prvně jmenovaný mi tady nechal vzkaz, ať vám vyřídím jeho pozvání k dnešní schůzce blízkému setkání s kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou. Vasil se chce vyptávat, jaká tajemství hrad ještě skrývá, co se všechno změnilo od příchodu paní kastelánky na hrad před více než 10 lety a na co se mohou návštěvníci Roštejna těšit, když přijedou o letošních prázdninách. Ještě jednou Vasil Fridrich a Kateřina Rozinková v blízkých setkáních na dvojce, tedy dnes po 11. hodině. A teď už za 5 minut startuje tradiční pořad, který se jmenuje Jak to vidí. Moderátorkou je opět Zita Senková a jejím hostem bude Lenka Martínková. Nenechte si názory této zajímavé dámy ujít a máte-li chuť, zítra v 6 můžeme zase vstávat spolu. Tohle už je Miroslav Žbirka, tak vám přeju, ať nezabloudíte dneska v žádných slepých uličkách.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi událostí. V příštích minutách se zaměříme na dění v Íránu. Pozvání totiž přijala odbornice na tuto problematiku Lenka Martinková, politoložka, asistentka fakulty sociálních studií, katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Já vás vítám v našem studiu na Vinohradech. Dobrý den.
3: Hezký den, děkuji vám za pozvání.
2: Okomentujeme šestidenní pietní akce spojené s pohřbením dlouholetého ajatoláha Alího Chameneího, kterého zabili americko-izraelské údery před více než 4 měsíci. Zeptám se také na to, jaký vzkaz vysílají smuteční průvody Spojeným státům a Západu a jak postupují v Íránu represe proti kritikům tamního režimu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: V Iránu vrcholí šestidenní série smutečních procesí za zabitého někdejšího dlouholetého duchovního vůdce Alího Chameneího. Byl zabit 28. února na začátku izraelsko-amerických úderů na Irán. To rozloučení veřejnosti s někdejším ajatoláhem začalo v sobotu. Rakev z jeho pozůstatky zahalená do státní vlajky projížděla spolu s rakvemi několika jeho příbuzných, mimo jiné zaplněnými ulicemi Tehránu. Průvod pak přijel do šítského poutního města Kom, odkud bylo tělo přepraveno do Iráku na ceremonie v dalších šítských svatých městech Nadžaf a Karbala. A zítra by se rakve měly vrátit do Iránu. Chameneji má být pohřben v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil. Paní Martinková, jaký vy máte dojem vlastně z té pompézní trizny za zabitého ajatoláha. Co to pro Iránce znamená?
3: Tak pro Iránce to znamená, že vlastně tohle je první velká veřejná akce takovýchto rozměrů pořádaná státem. Naposledy jsme mohli něco podobného vidět při pohřbu předchozího ajatoláha Chomejního v 89. A i tehdy vlastně ta akce, ano, těch truchlících byly miliony, ale ta akce sama o sobě organizovaná nebyla v tak velkolepém stylu. Nebyla tak ukázková. Pořád se tam byla vlastně po iránsko-iránské válce, byla v trošku jiném rozpoložení. A ono se říká, že

0: nejen teda v rámci Iránu, ale můžeme to vidět i v Iráku, v rámci celé té šíjské komunity, navazuje na tu tvrdou náboženskou linku, řeklo by se, a vyzývá k podpoře, vyzývá k stmelení a ukazuje, že je jednotný, ukazuje tu svoji sílu. A v tom, jak pompézní a doslova i finančně náročné ty oslavy jsou na tu koordinaci, na ničem se nešetří, jsou vidět velké rozdíly mezi tím, kdo jak je uvítaný, kdo jak je pohoštěn, řekněme, tak to jsou všechno věci, které ukazují na to, že ten režim má být silný, má být stabilní, má dávat svým lidem najevo, ano, nás to nepokořilo, my jsme sice oběť, ale my stojíme důstojně a my můžeme si dovolit tohle všechno pro vás udělat. Teď se ale podívejte, co dělají oni nám.
1: Jaký vzkaz vlastně to masové loučení, už jste to nejspíš i naznačila, paní Martinková vysílá Západu, zejména Spojeným státům a také Izraeli, objevily se také vlastně v těch davech plakáty třeba s výzvou zabití Trumpa k pomstě za zabitého duchovního vůdce.
0: Vyzývá to lidi k sounáležitosti a solidaritě s tím režimem a k solidaritě k sobě samému a vlastně k přímé žádosti o pomstu. Tam se projevují velmi rázné, velmi agresivní požadavky právě na pomstu, na to, že není možné uzavřít příměří s agresorem, že je potřeba nějakým způsobem vytrvat, ukázat tu sílu, že by se měl režim konsolidovat a že ten režim je vlastně správně, že měl pravdu celou dobu, protože ano, Západ nás zradil, ano, Američané jsou agresoři a tím pádem jediné, co nám zbývá, je věřit tady tomu našemu režimu, nechat jim volnou ruku, poslouchat to, co nám říkají, aby nás ochránili, protože oni to s námi myslí dobře.
1: Co se týče vlastně pozůstalých, tak na těch obřadech byly k vidění, pokud se nepletou, tři synové zabitého někdejšího ajatoláha, ale jeho nástupce, oficiální Močtaba, druhorozený syn, ten se neukázal. Tak jak tomu rozumět? Vlastně veřejnost ještě ho neviděla. Říká se, že byl teda těžce zraněn při těch útocích.
0: Veřejnosti se předkládá bezpečnostní důvod, protože samozřejmě Izraeli ani Americe, i když dají nějaký slib a řeknou, že v době třeba pohřební tryzny nebudou na Iránu točit, tak včera v noci jsme viděli, že to nebylo úplně dodrženo ze strany Ameriky zase, nebo v těch předchozích vlastně dnech. A veřejnosti se tohle vysvětluje tak, že by byl ve příliš velkém riziku, bylo by to příliš velké lákadlo právě pro toho nepřítele. A tím nejen teda chrání bezpečnost Močtaby jako svého vůdce, ale zároveň chrání i bezpečnost těch přihlížejících na těch pohřebních tryznách, protože i oni by byli tím pádem snadným cílem, pokud by útočili na toho jejich vůdce. A veřejnost to samozřejmě tohle přijímá a ještě o to víc je to podněcuje k tomu vlastně vzteku a tomu pocitu křivdy proti Americe, proti Západu, protože syn nemůže pohřbít svého vlastního otce, protože jejich vlastní vůdce s nimi nemůže být ve chvíli vlastně největší ztráty, největšího smutku, nemůže je tam podpořit a on sám je tím vlastně ukřivděn, že se toho nemůže účastnit, protože mu to bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno. Ale dělá, vzdával se tady té pocty, dělá to právě proto, aby ochránil ten svůj lid a aby ochránil tu kontinuitu a stabilitu toho režimu. Takže když to podáte takto svým lidem, tak to působí velmi dobře. Na druhou stranu my si to můžeme vykládat i tak, že Močtaba není ve stavu, aby se ukázal veřejnosti, může mít nějaká vážná poranění, může být nějak trvale poškozen, deformován, může mít skutečně, hovořilo se o popáleninách vysokého stupně v obličeji, o poškození končetin, může být v takovém stavu, že by nepůsobil jako ten silný konsolidovaný vůdce a to by mohlo způsobit nějakou paniku. Mohlo by to ukázat, jak moc skutečně ten režim byl oslaben.
1: Paní Martinková, nakolik jsou ty davy v ulicích podle vašeho názoru, řekněme, spontánní, upřímné?
0: Tak bohužel vás musím asi spoustu lidí zklamu, ale já bych věřila tomu, že velká část těch věřících, kteří tam skutečně očekávají, třeba už vlastně od noci očekávali ten vstup, aby byli mezi prvními ráno, kdo může do toho procesí přijít a kdo může vlastně k té rakvi nastoupit, tak to budou lidé, kteří jsou skutečně hluboce věřící, kteří skutečně celý život prožili v retorice toho režimu a věří mu. A my si musíme uvědomit, že Irán je obrovská země. My jsme viděli 100 tisíce miliony protestujících, ale pořád ještě tam zůstají 100 tisíce až miliony lidí, kteří jsou oddaní tomu režimu, kteří jsou s ním spjatí, kteří v tom vyrůstali a neumí si představit žádnou jinou variantu. A pro ně

0: ten zásah, protože to není jenom autoritářský vůdce země politicky, ale je to náboženská ikona, je to náboženský vůdce. Takže pro ty věřící, kteří jsou opravdu oddaní svojí víře, opravdu radikální, konzervativní, tak pro ně a navíc tím, že to nebyla přirozená smrt, ale byla to vlastně z jejich pohledu vražda, byla to křivda, o to víc oni cítí jako svoji povinnost dát najevo, že tomu věří a vlastně takový projev právě toho vzdoru, že podporují tu svoji zemi, je tam i to národnostní cítění, nejen to náboženské. A nutí je to právě takhle do ulic vyjít. Samozřejmě asi ne všichni. Spousta těch lidí, kteří v tom procesu jdou, tak jsou tam spíš z těch důvodů, aby nepřišli o práci, nepřišli o politický, společenský status, aby si neskazili obchodní nebo rodinné vztahy. A někteří z nich samozřejmě i ze strachu, protože když té společnosti funguje to jako za každé totality, i tady v době komunismu, pokud prostě jste neměli vyvěšené vlaječky a neúčastnil se těch aktivit společenských, tak jste byl podezřelý, byl jste ostrakizován z té společnosti a úplně to samé funguje i v té iránské společnosti.
1: Vysvětluje Lenka Martinková, odbornice na problematiku Iránu a Perského zálivu z Fakulty sociálních studií Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Státní pohřeb Alího Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem Iránu, musel být právě kvůli válce se Spojenými státy a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen. Tak jak se na tom, paní Martinková, dívají věřící? Protože v islámu vlastně ten pohřeb musí nastat do 24 hodin.
0: Ano, správně by to tak mělo být. Ale my, když se podíváme na ty významné figury, a třeba právě můžeme vzít za vzor pohřeb, který se konal jako první v Iránu, takhle velkolepý, tak to byl předchozí Ajatola Chomejní právě v tom roce 89. A už tehdy ten pohřeb trval dva dny a ty přípravy a to procesí bylo velkolepé. A už tehdy vlastně nebyla úplně dodržena ta tradice s tím, že tělo by se nemělo vystavovat, nedává se obvykle do rakve. Už tam tehdy se ukázaly nějaké i jakoby problémy, ze kterých oni se teď poučili. A musíme vzít v potaz to, že Irán byl ve válečném stavu poměrně dlouhou dobu. Takže priorita, národní priorita i ta náboženská priorita byla ochránit a přežít svým způsobem. Ale ano, za běžných okolností by se ten pohřeb konal víceméně i třeba v nějakém menším počtu, v nějaké tichosti z bezpečnostních důvodů a v podstatě by se pak jenom ten hrob samotný stal místem nějakým poutním, nějakým symbolem. Ale pro iránský režim byla postava předchozího vůdce hlavním symbolem, hlavním jménem té společnosti. A poměrně dlouhou dobu trvalo i té současné vládnoucí vrstvě, nebo řekněme té současné vládě, i když v Iránu je to trošku nadnesené to říct takto, tak najít nějaký jiný plán a vymyslet, jak s tím pokračovat dál. I s ohledem na to, že Močtaba se vlastně nemohl hnedka první den ukázat a pozdravit lidi a převzít ten symbol, převzít tu vládu. Navíc nebyl známou figurou, nebyl někým, komu by automaticky začali věřit, takže ta symbolika, ta přítomnost jeho otce vlastně nějakým způsobem v té společnosti a v tom směru, kterým se ještě ten systém politický nebo ta země ubírá v tuhle chvíli, tak je vlastně i navázáno na to, že se nerozloučili tak pečlivě, jak by mohli. A mě samotnou překvapuje, že vůbec se ten pohřeb v takovéhle variantě koná v tuhle chvíli, když vlastně docházelo k jednání se Spojenými státy, bylo by to v rozporu. A předpokládám, že si to ta tvrdá linka toho režimu, která právě očekávala, jak ta jednání dopadnou, aby měla nějakou kartu v ruce, že si to nechávala právě jako záložní řešení, aby mohla získat zpátky tu podporu a aby mohla teda ukázat na tu politickou situaci, tady ten kompromis nefunguje, pojďme se vrátit zpátky a nastolit vlastně zpátky tu linku, ten režim, který tam byl předtím.
1: Jinými slovy, paní Martinková, až skončí tato pompézní tryzna za zabitého ajatoláha, nastane ta realita, mimochodem i ekonomická. Vy jste poukázala na nejenom logistickou, ale i finanční náročnost právě série těch smutečných rituálů. Víme už, že Kuwait čelil útokům dronů, Spojené státy opět útočili na Irán. Tak vrátí se zpět vlastně stále otevřené jednání, nebo už je to memorandum tak trošku cárem papíru?
0: Tak na to memorandum samo o sobě nikdy nic vlastně nezajišťovalo, jestli bylo. To je spíš slib, že se o něčem bude jednat. Není to závazný dokument a nebylo v tom memorandu jasně nastoleno přesně, co se bude kdy dít. Mělo být nastoleno nějaké příměří na 60 dní, kdy budou mít čas si to promyslet a nějak racionálně si sednout ke stolu a jednat zkusit bez emocí. Což bohužel víme, že v tomhle případě úplně nefunguje ani z jedné strany. A na základě těch útoků můžeme se dohadovat, kdo z nich porušil to příměří jako první. Experti se dohadují o tom, že vlastně už tím, že tedy Írán zaútočil vlastně na americké základny, Írán kontruje tím, že vlastně Spojené státy spolu s Ománem vytvořili novou evakuační cestu po ománském pobřeží pro ty obchodní lodě, což je narušením přímo té dohody, že Írán bude mít výhradní zprávu nad tím, co se v Hormuzu děje po dobu 60 dní a on bude mít koordinaci na starosti evakuace těch lodí. Můžeme říct, která z těch aktivit, která tady z těch činů byla větším zásahem do toho memoranda. Samozřejmě ty útoky už se nedají vzít zpátky, nedají se proměnout. Je to útoky v tomto rozsahu z obou stran, které už proběhly i z té iránské, i z té americké, vlastně negují to memorandum porozumění.
1: Je to přesně, jsou to 3 měsíce, začalo platit to prozatímní příměří 8. dubna. Tak je Hormuzský průliv pro Teherán stále tím esem v rukávu?
0: Je a ještě dlouho bude. Ta geografická poloha Iránu nedává příliš mnoho dalších možností, jak se bránit nebo jak velmi lacině držet vlastně pod krkem světovou ekonomiku. A Hormuzský, musíme říct, že jakákoliv jiná země a jakýkoliv jiný režim v dané oblasti by se nechtěl takovéto výhody vzdát. Geografická poloha, pokud držíte zprávu nad hlavní obchodní tepnou, nikdy se jí nezdáte dobrovolně, nikdy se jí nezdáte, aniž byste neměl do budoucna z toho mít nějaký zisk. Je logické, že iránská ekonomika v tuhle chvíli potřebuje jakékoliv finance, které mohou přijít a tohle je jediná věc, která donutí Spojené státy Západ, ale i ty arabské země, aby s nimi skutečně ekonomicky počítali.
1: Vysvětluje politoložka Lenka Martinková.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Médii nedávno obletěla zpráva o trestu 74 ran bičem pro zpěvačku Parastu Ahmadiovou a 8 členů kapely a produkčního týmu, a to za to, že zpívala veřejně a navíc bez hijabu. Kritici Islámské republiky, některá média vnímají rozsudek jako důkaz sílícího tlaku iránských úřadů proti ženám a vůbec svobodě uměleckého projevu. Nevím, jestli máme, paní Martinková, zprávy, zda už byl tento brutální rozsudek vykonán.
0: Nemáme zprávy, zda byl, nemáme potvrzení, že vykonán byl, ani že nebyl. Byl vynesen a tím pádem předpokládám, tak jak to v Iránu funguje, že byl také vykonán a pravděpodobně v tichosti v tomhle případě, protože je to spíš symbol, spíš jakoby zpráva pro další umělce a další aktivisty, nikoli pro zahraniční veřejnost a zahraniční média, která by se toho chytla. A podle toho, co jsem se dozvěděla na sociálních sítích, tak pravděpodobně ten trest vykonány již byl a paní a zpěvačka vlastně Ahmadi a teď veřejně nevystupuje a nikdo z těch muzikantů se teď nějakým způsobem ani na sociálních sítích, ani ve společenském životě nikde neukazuje. Není to ale novinka, je to jeden z mála případů, který my vlastně vidíme a který se stal takhle mediálním díky tomu, že video bylo zveřejněno na YouTube přímo z toho koncertu a od té doby má miliony zhlédnutí. Ale tohle je běžná praxe, která se děje iránským umělcům ve všech směrech. V okamžiku, kdy mají jakoukoliv přítomnost na sociálních sítích, jakoukoliv vyjádření proti politice, proti náboženství, nebo nejsou úplně tím vzorným morálním příkladem, což většina umělecké svobody vlastně je v rozporu s těmi pravidly, které jsou nastavené, tak v tom okamžiku jsou velmi snadno zacílitelní. A funguje to tak, že pokud nemají dosah přímo na vás, tak mají dosah na vaši rodinu, přátelé, blízké, nebo na to, jak se budete dál vyvíjet. Spousta i sportovců, i umělců, dostala třeba zákaz vycestovat, zákaz dále působit.
1: Co se týče Parasty Ahmadiové, tak došlo vůbec v Iránu k nějakým protestům proti tomuto rozsudku, protože kdybychom to srovnali vlastně s jinými případy, tak to vyvolalo až takové masové částečně protesty, demonstrace, tak tento případ zdá se, že asi souvisí s tím, jak říkáte, že jak postupuje to zatýkání kritických umělců vůči režimu, tak i oslabuje ta vůle vůbec vyjít na veřejnost.
0: Zcela určitě oslabila ta fyzická protestní aktivita na ulicích. Musíme si pořád dívat i na to, že Irán je v tuhle chvíli vlastně v nouzovém režimu, pořád částečně ve válečném stavu. Ty represivní složky jsou teďka na nejvyšší pohotovosti, takže jakákoliv fyzická aktivita na ulicích je velmi snadno potlačená a je velmi těžké se v tuhle chvíli koordinovat. Měli dlouhý vlastně blackout internetu, zablokování internetu, kde se nešlo domlouvat a jedinou podporu, jediné komentáře, které vidíme, tak jsou právě na těch sociálních sítích. A je nutno říct, že z velké části v tuhle chvíli jsou také ze strany diaspory, nikoliv běžných Iránců nebo té umělecké komunity uvnitř Iránu, která je teď omezena ve svých projevech a která si velmi dává pozor, řekněme, i na to, co vypouští ven. A ještě nutné zmínit, že ta zpěvačka zpívala vlastně v podstatě protestní píseň. Zpívala píseň za slzy, za krev mojí země, mého mládí. Takovou tu nostalgii na vzpomínku vlastně, co se s Iránem stalo, což je v podstatě, může se jevit jako přímá kritika toho režimu. A navíc ona i na tom videu, kromě toho, že teda solový zpěv ženy je zakázán, protože je to nemorální, neměla hijab, a navíc, když si to video pustíte, tak to, co je pořád ještě dostupné na YouTube, tak ona je tam v šatech vlastně západního typu s ramínkovými, se špagetovými ramínkami, odkrytým dekoltem, vlastně holýma rukama, což je naprosto nemyslitelné v Iránu, jako takový oděv. A vystupovat v tom veřejně, už to samo o sobě by stačilo právě na to, aby mohli to video zakázat a aby se to mohli vlastně za tu nemorálnost na veřejnosti, za tu vulgaritu potrestat. Takže pokud si chcete najít záminku, proč to video nebo proč ta zpěvačka se zachovala proti nějaké té konzervativní lince, tak těch motivů by tam bylo hned několik.
1: Nakolik silná je tedy vůbec, paní Martinková, ta duchovní, respektive náboženská linka, protože v těch posledních týdnech slýcháme, jak posiluje role těch revolučních gard, řekněme armády, generality, tak nakolik vlastně se propisuje i to náboženství do aktuální situace?
0: Propisuje se výrazně, protože díky té náboženské konzervativní lince oni mají možnost zakázat spoustu běžného chování a kontrolovat spoustu chování ve té společnosti. Nejen společenských styků, svobody shromažďování, svobody šíření informací, právě projevů uměleckých, projevů na internetu, ale i to projevování, co si vezmete na sebe, jak vypadáte, co říkáte, tak už to samo o sobě, vlastně když se odchýlíte, každé odchýlení od toho totalitního režimu nebo od toho, jak oni chtějí, abyste se chovalo podle jejich morálním vzorem, tak je riziko, protože to inspiruje a protože to vlastně ukazuje odpor. A pokud trpíte odpor, tak jste slabí. A takže ta náboženská linka jim velmi silně vyhovuje, protože revoluční gardy si dobře uvědomí, že to je to, co je dostalo k moci, to je to, co je poslušnost toho státu, vlastně té společnosti zajišťuje to náboženství. Pro ně je to nástroj. Ano, oni nejsou sami o sobě většinou třeba silně věřící, revoluční gardy jsou vojenské těleso, uskupení. Ale ty náboženské principy, ta disciplína je vlastně něco, co můžete vnutit civilní společnosti. Oni, ačkoliv jsou založeni na vojenské disciplíně, tak ty pravidla civilní, která potřebují, aby mohly takhle fungovat v systému, jaký mají, kontrolovat společnost, tak právě ta náboženská pravidla jsou proto to nejlepší.
1: Vzhledem k těm postupujícím represím asi nelze příliš očekávat, paní Martinková, že by se část společnosti nějak vzbouřila, jak jsme sledovali vlastně na přelomu roku.
0: A to už asi sledovat nejde v tuhle chvíli, protože z té části společnosti, která se zbouřila, velmi mnoho nezbylo. A ti, kteří zbyli, tak v tuhle chvíli jsou v dostatečném oslabení a řekla bych, že zcela pochopitelně mají strach o sebe, o své blízké, o svoji budoucnost, nemají možnost, jak z Iránu odejít, nebo jak ten režim nemají sílu a nemají zbraně, nemají prostředky, jak ten režim nějak aktivně změnit v tuhle chvíli ze svojí pozice. A když se napodíváme na ten stav represe a na ten stav, jak ta společnost vypadá v tuhle chvíli, tak je možné říct, že takhle tvrdě potlačována svoboda projevu a jakékoliv projevy proti režimu, takhle tvrdá represe asi nikdy v minulosti v Iránu neprobíhala.
1: Lze říct, že najdeme vlastně v tom iránském establishmentu třeba politiky ještě stále, kteří patří k takovým těm umírněnějším nebo kteří byli, řekněme, nakloněni jistým reformám, i co se týče uvolnění právě těch restrikcí vůči obyvatelům.
0: Ještě stále bychom mohli najít některé členy parlamentu, kteří byli poměrně kompromisní, řekněme liberálnější. My používáme v iránském kontextu reformovaní nebo umírnění. A kteří chtěli změny a vlastně třeba na oddělení toho náboženského práva od civilního práva a dlouhodobě po jednotlivých krocích něco takového navrhovali. Sám prezident Pezeškian byl vlastně zvolen jako umírněný reformista, který měl přinést tu liberalizaci a viděli jsme v některých jeho prohlášeních, že se vlastně snaží čas od času, například jeho návrh právě na zrušení povinnosti hidžábu a na umírnění, řekněme, tady té morální policie a tady těch norem na ulici, a čímž chtěl tu společnost trošku upokojit a vlastně najít nějaké kompromisní řešení, ne to násilné při potlačení protestu. Chtěl jim vlastně některé ústupky, chtěl tu situaci zmírnit, ale bohužel se ukázalo, že vlastně ani on nemá tu sílu, tu pravomoc. A zcela veřejně byl ponížen tím, že bylo prohlášeno z revolučních gard, že on vlastně nemá pravomoc cokoliv takového navrhnout a rozhodnout. A že to, co prezident řekl, neplatí.
1: Nehrozí Iránu vlastně jistá izolace v tom, nejenom v daném regionu, v regionu Perského zálivu, ale vůbec celosvětově, kdo je spojencem Iránu?
0: Viděli jsme to i na návštěvě a vlastně toho pohřebního procesí, které země vyslali své zástupce, tak jsme tam viděli samozřejmě, že teda nebyly to na nejvyšší úrovni, ale byly to zástupci Číny, Ruska, byly to zástupci Pákistánu, Indie, byly to zástupci i z Turecka, byly to zástupci z dalších kavkazských zemí, které mají spolupráci Arménie, Gruzie, Tádžikistán, které mají nějakou spolupráci s Iránem na ekonomické nebo trošku i té politické, samozřejmě Irák. A pak to byli zástupci několika zemí Perského zálivu, kteří byli ale vlastně nenápadně poníženi a bylo jim připomenuto, že nejsou na té správné straně historie v tuhle chvíli. Ale to jsou země, které přijeli a vyslali své zástupce na ten pohřební rituál právě proto, že chtějí udržet nebo že dali výrazně najevo, že jsou ochotní spolupracovat s Iránem do budoucna.
1: Situaci v Iránu i v tom světovém kontextu pro nás analyzovala Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za vaše vysvětlení, za váš čas a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček – Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos, vyzvalo vládu 25 organizací. SPD podle předsedy Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Zpočátku bude dnes oblačno, postupně polojasno a teploty až 25 stupňů. Dobré dopoledne, jsou tu zprávy a Denisa Žižková. Rozpočet školství by měl být příští rok o 40 až 50 miliard korun vyšší než letos. Vládu k tomu vyzvalo 25 organizací z oblasti vzdělávání, podle kterých by potřebovalo 334 miliard korun. Česko by se tím přiblížilo průměru OECD, ke kterému se vláda zavázala. Výzvu podepsali například organizace EduIn, PAK Research nebo Učitel naživo. Ministr školství Robert Plaga za ANO uvedl, že školství bude potřebovat desítky miliard navíc a o rozpočtu se nebude jednat v řádu jednotek miliard.
4: Ideální rozpočet je ten, který naplňuje vládní programové prohlášení a nebudu to brát jenom na příští rok, ale do konce volebního období, abychom skutečně rostli, co se týká podílu na HDP a jsou to desítky miliard korun navíc. Protože pokud chceme, aby naše děti učili ty nejlepší z nás, tak je musíme jako společnost být ochotní zaplatit.
2: Ministerstvo školství má letos k dispozici rozpočet ve výši 284 miliardy korun. Rodiče dětí, které se narodí po 1. lednu 2027, by mohli dostat vyšší rodičovský příspěvek. Zavedla by to novela zákona o státní sociální podpoře, kterou se dnes bude zabývat sněmovna. Příspěvek na jedno dítě by se podle ní měl zvednout o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Rodiče dvojčat a vícerčat by místo 700 tisíc dostali od státu 800 tisíc korun. Někteří opoziční poslanci chtějí, aby se příspěvek navíc pravidelně valorizoval. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu, oznámil to na sociální síti X. Podle něj jde o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů a nikdy se neprojednávalo na koaliční radě. Macinka zapojení do iniciativy oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Evropští spojenci a Kanada skrze ní můžou nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Účast v iniciativě je dobrovolná. Česká vláda dosud odmítala dávat peníze na zbraně pro Kyjev. Nepřispívá ani do vlastní muniční iniciativy. Lídři států NATO by se dnes na summitu v Ankaře měli podle prezidenta Petra Pavla potvrdit své závazky výdajů na obranu, řekl to novinářům před začátkem jednání. Očekává také debatu o podpoře obranného průmyslu a pomoci Ukrajině.
5: Je tam ten závazek, který předneslo Německo a který je obsažen v deklaraci, to znamená 70 miliard euro podpora Ukrajině v tomto roce a vyjádřit stejný závazek na příští rok. S tím, že zatím neproběhla žádná debata o alokaci nějakých příspěvků z konkrétních národů. Myslím, že tohle bude hlavní obsah.
2: Formální části summitu se zúčastní prezident Pavel i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, který je šéfem české delegace. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani v prodloužení gól nepadl. Obhajci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají také Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zpočátku dnes bude oblačno, lokální přehánky nebo občasný déšť. Během dopoledne budou srážky i oblačnost ubývat až na polojasno nebo jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
3: Doprava.
2: Na D1 před Brnem od Prahy trvá silný provoz od Popůvek. V obou pruzích se jede o něco pomaleji. Z kilometru 184 kamiony chvílemi brzdí těsně za sjezdem na Kývalku na 182. kilometru. V Praze hlavní část okruhu z D1 k letišti, tam pokračuje výrazná regulace provozu v obou tunelech. Nákladní soupravy zastavují před Jesenicí. Osobní auta v levém pruhu pak před sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Dál na trase k letišti trvají potíže těsně za sjezdem na Barandov. Na 16. kilometru se po nehodě stále nedá projet pravým pruhem. A zdržení naberete i dál, teď už i na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný, kvůli omezení u letiště popojíždí fronta od Evropské a z druhé strany od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už Šárka Volemanová, Jirka Holoubek, začínají Dva na dvojce.
6: Kteří se na vás i dnes samozřejmě velmi těšili, máme polovinu pracovního týdne, dnes máme středu s datem 8. července a půjdeme do filmového života.
7: A možná tak trochu do představ, protože nás bude zajímat, jestli si dokážete představit, že by váš život někdo dokumentoval 5, 10, 20 nebo 30 let. Sem tam přišel s kamerou, podíval se a poptal se, co je nového, natočil to a co víc, za těch 10, 15, 20 nebo 30 let to nabídl publiku.
6: Jestli si říkáte, že to není možné, že se to nikdy nemůže stát, tak velký omyl, protože svoji premiéru na Karlovarském filmovém festivalu má mimořádný časozběrný dokumentární film Heleny Třeštíkové o Báře Pasekové. S tou si mimochodem budeme dneska povídat, jaké to je dát svůj život v uvozovkách šanc.
7: Film mého života, tolik náš dnešní titulek, za chviličku to ještě rozšíříme a samozřejmě se k tomu časozběrnému dokumentu také ještě vrátíme. A teď vám přejeme všem krásné dopoledne a příjemný poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: A vrátíme se k tomu, co jsme před chvílí naznačili. Desítky let života jedné z nejvýznamnějších osobností české hudební scény, tedy Báry Basikové, zachycovala Helena Třeštíková, slavná to a věhlasná dokumentaristka. No a ten film je na světě, byl představen v Karlových Varech.
3: Za velikého aplauzu a má tedy samé krásné ohlasy. Moc to přejeme, ať už Heleně Třeštíkové, nebo samozřejmě Báře Basikové. Sledujeme neuvěřitelně pestrou kariéru v rámci toho dokumentárního snímku, která začala na rockových scénách, pokračovala v populárních muzikálových rolích a vrcholila hity na předních příčkách hitparád. Takový byl profesní život a pořád je profesní život skvělé Báry Basikové.
2: Ale troufám si hádat, že v tom filmu, tak jak člověk zná práci Heleny Třeštíkové, nebudou jen ty hvězdné a slavné okamžiky, ale také možná propady a okamžiky, kdy Báře nebylo do zpěvu, do slova a do písmene v tomto případě. Je to autentický filmový deník a odhaluje opravdu zajímavé momenty z Bářina života, včetně doposud nezveřejněných záběrů, a vykresluje osobnost nejen zpěvačky, ale pochopitelně také ženy a matky.
3: Ten časosběrný dokument, tak jak jsme pověděli, měl premiéru 6. července na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. No a pozor, pokud budete chtít na něj jít do kina, což třeba já určitě půjdu, tak do běžných kin snímek vstoupí 17. září letošního roku.
2: S Bárou Basikovou si budeme povídat za pár minut. Samozřejmě její vnímání toho celého procesu i atmosféry na karlovarské premiéře. Na to se budeme ptát, ale máme pár otázek i na vás.
3: Ptáme se vás a pojďte s námi se zamyslet nad tím, která část vašeho života by stála z vašeho pohledu za sfilmování a proč, a komu byste byli třeba ochotni se svým životem svěřit.
2: S tím souvisí i otázka další, komu se svěřujete s těmi nejniternějšími pocity v životě, komu důvěřujete, koho řadíte mezi ty své blízké, kterým opravdu můžete říct všechno, ačkoliv nemají v ruce filmovou kameru, anebo možná právě proto.
3: Na intimní notu dnes s vámi těšíme se na všechny vaše příběhy a postřehy. 702-222-220, číslo pro SMS-kové zprávy i dnes, e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.
2: A celé to můžeme zestručnit, jaký by byl film vašeho života. O tom nám napište.

0: Dokument zachycující významnou část života Báry Basikové okem Heleny Třeštíkové, tak jak jsme o tom před chvílí mluvili a také jsme slíbili rozhovor právě s Bárou Basikovou. Dojde na něj už za pár minut. Vás se ptáme na to, jak by mohl vypadat film vašeho života, případně jestli si dokážete představit, že by vás někdo desítky let natáčel, pochopitelně nikoli neustále, ale v různých životních etapách, v různých situacích, tak aby z toho vznikl film, co by v něm mohlo být, komu se případně svěříte. Šárko, co z tvého života by stálo za zaznamenání, nebo jinými slovy, úplně stejně jako se ptáme posluchačů, jaký by byl film tvého života?
1: Bála jsem se, že to vyjde na mě, tahle ta otázka.
0: Já schválně jsem si vzal teď slovo, aby ses nezeptala mě.
1: Ano, no to si hodný, děkuji ti, mnohokrát přemýšlím nad tím. Pravda je, že já jsem ve svém životě zažila spoustu krásných věcí, ale možná víc těch smutných. Tak já vlastně nevím, jestli by stálo za to teď rozebírat. Myslím si, že určitě víc.
0: Aha, no vidíš
1: nebo
0: to.
1: Nebo aspoň z mého pohledu.
0: No,
1: zemřel mi táta, když jsme jeli spolu autem, moje máma onemocněla onkologicky, manžel mi zemřel.
0: No není toho málo.
1: Není toho málo.
0: Ale mezi tím jsou taky tvoje úspěchy v raných dobách televizních. Samozřejmě.
1: Říkám, že tam byly samozřejmě i hezké věci.
0: Tedy v těch raných porevolučních televizních dobách.
1: Ano, ale i teď prožívám, já třeba profesně prožívám moc hezké momenty, na které velmi ráda vzpomínám, ať už to byla televize Nova Ačko nebo můj začátek v České televizi. Různé rozhlasové stanice, moje práce kreativního producenta, i to, že jsem dokázala nějakým způsobem, jak se lidově říká, se kousnout do zadku a studovat i vlastně už ve věku 35 let vysokou školu a teď v 50 vlastně další mezinárodní.
0: A ještě ke všemu si zvyklá na kameru, ty bys to snesla, kdyby tě točili.
1: Ale já bych asi do toho nešla. Já totiž přemýšlím nad tím, a to se musíme zeptat Báry Basikové, jestli když dá někdo takový závazek na příštích 30 let, do jaké míry si vlastně uvědomuje, a podle mě to vůbec nejde, že přijdou okamžiky, ve kterých třeba ten člověk chce být úplně sám a prožít si je sám, ale dal ten příslib. Myslím si, že to je obrovský závazek na tak dlouhou dobu a cestu životem. Obdivuhodný z mého pohledu.
0: Myslíš, já tedy myslím, že ne, ale ty si myslíš, že na začátku byla dohoda Báry Basikové s Helenou Třeštíkovou, bude to 30 let?
1: Já myslím, že
0: si řekli, budeme to sledovat, dokud to půjde, dokud nás to bude bavit.
1: No a zas na druhou stranu, když je to časozběrný dokument, tak už je tam velký předpoklad, že to nebude hotové za měsíc, dva.
0: No to jasné, ale těch let by mohlo být třeba 5, 7 nebo 12.
1: Zeptáme se Báry Basikové, bude to nejlepší.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Takhle se tleskalo Báře Basíkové v Radiokafé při dvojce u piana, kdy jsme s Bárou, také s Danem Bártou, s Michalem Prostějovským připomínali právě ve dvojce u piana 30. výročí uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar u nás. Bára to tam takhle živě zaspívala.
1: Mimochodem, to byla tak krásná dvojka u piana. Já jsem to poslouchala v autě, úplně jsem byla dojatá. Bára Basíková, to je zpěv anděla.
0: My jsme si připomněli dvojku u piana a Báru Basíkovou. Zatím se nedaří spojit se s Bárou telefonicky, byť jsme si včera to povídání potvrzovali. Možná se to dá vysvětlit tím, že Bára Basíková je stále ještě v Karlových Varech.
1: Jestli se neslavilo.
0: A to je ano. V jiném časovém pásmu. Ta mají noc.
1: Je to pravda, no tak uvidíme, jestli se nám do té desáté ještě poštěstí. Každopádně, vy naši milí posluchači už nám píšete o filmu svého života, co by tam určitě mělo být. Papája se přidala. Asi 20 let tomu naspět jsme jezdili s manželem a dětmi se skupinou, která předváděla na Hradech život ve středověku. Byl to takový kočovný život, ale užili jsme si spoustu legrace a skvělé kamarádské pohody a těch nezapomenutelných historek. Jen ty se mi do SMSky už nevejdou. Zdravím vás všechny, podepsaná naše posluchačka Papája.
0: A naše pravidelná posluchačka Irena, jako vždy ve verši a stručně, za sfilmování by stálo mé stáří. Zoufalá snaha stáří vzdorovat, jak se to nedaří či daří, jak odradit anebo příklad dát, píše Irena.
1: Vzniknul tam tady krásný prostor, tedy Jiří, film ano. Tvého života, pojď, neutečeš tomu.
0: No nebylo by to žádný vzruš. Já myslím, že by to byla vlastně docela nuda, no tak to je takový jako poměrně běžný život, že jo, nějaká
1: práce. No počkej, tak co by stálo za sfilmování?
0: Nějaká rodina. Jirko. Co by stálo za sfilmování?
1: No, ano. Já myslím, na co rád vzpomínat? Nic.
0: No nic, jako já bych nikoho nenutil se na to koukat.
1: Dobře, tak kdyby si to měl natočit jako vzpomínku třeba pro svoje děti, pro svoje vnoučata, aby řekli, tyjo, ten náš dědek, ten měl ale krásný život, co by tam bylo?
0: Náš dědek Josef. Co by tam bylo? No tak pro mě by to především představovalo nějakou jako vzpomínku na relativně rané dětství, protože, a to má zcela jako jasný důvod, protože to místo, myšleno tím Louňovice, kde jsem se narodil, se tak jako mnohá jiná místa, obzvlášť poblíž velkých měst, v tomto případě poblíž Prahy, se dramaticky proměnilo. Tam, kde byly polní cesty, jsou dnes asfaltky, tam, kde byla pole, tak tam dnes stojí prapodivné zhluky domů a tak dále. Takže já bych si rád jako připomínal možná jako samozřejmě nějaké kamarády, rodiče a tak dále, ale kouzlo těch míst, jak vypadaly a jak už nikdy vypadat nebudou. No a pak by se samozřejmě mohlo najít několik zajímavých okamžiků se spirituál kvintetem, narození potomka a tyhle ty jako věci zásadní, že jo, pro každého, kdo něco, nebo kdo prožívá úplně jako běžný život. Ale připomínat si ta místa, to by mě jako bavilo.
1: Uf, byla to dřina dnes s Jiřím Holoubkem, ale podívejte, kolik krásných
0: snažil
1: vzpomínek.
0: Snažil jsem se ti
1: vyhovět. Ano, nakonec z něj vypadlo, tedy dobře to dopadlo. Děkuji ti pěkně.
0: A co si ale představit vlastně neumím, je to, a můžeme prozradit, že vedle Báry Basíkové my jsme se i teď neohlášeně, musíme říct, zkoušeli spojit také s Helenou Třeštíkovou, možná to ještě vyjde, ostatně do 10. Máme dost času. Co si neumím představit, je opravdu vznik proces těch časozběrných dokumentů, kdy opravdu jednou za pár měsíců, za pár let ti zavolá Helena Třeštíková nebo někdo jiný a řekne, tak my zase přijedeme s kamerou, co je u tebe nového?
1: Přesně také, jaké jsou ty intervaly, jakým způsobem se to řeší. Mimochodem zcela neplánovaně jsme zkoušeli i Moniku Absolonovou, osobu velmi blízkou Báře Basíkové, která byla na té premiéře a jak je u Moniky dobrým zvykem, a to myslím fakt jako moc hezky, tak to velmi emotivně prožívala. No tak když budeme mít štěstí, tak jedna z dám se třeba probudí a do 10. se ozve zpátky, držme si pěsti.

0: Ivany, hezké dopoledne. Děkujeme ti.
1: Krásné dopoledne nejen vašim posluchačům, ale i vám všem ve studiu.
2: Děkujeme.
1: Je to perfektní. Já jsem se totiž z Varů vrátila v noci.
0: Ale.
1: Takže já už jsem mimo
0: nebezpečí.
1: To krásné místo a nebezpečí.
2: Moniko, Šárka za chvíli zaútočí na ty tvé emoce a určitě se bude ptát na to, jak se ti ten dokument líbil, jak to na tebe zapůsobilo. Ale já začnu z jiné strany. My si dnes s posluchači povídáme o tom, jestli si dokážou něco takového představit, že by je někdo takhle dlouho časozběrným způsobem natáčel, případně jaký by byl film toho jejich života. Ty si něco takového představit dokážeš?
1: Úplně ne. Úplně si neumím představit těch 30 let. Já teda teď, protože mi bude v září 50, tak nějaký dokument se taky trochu připravuje, ale naštěstí to není 30 let a naštěstí tam nebudu mluvit jako především já, ale spousta jako lidí z mýho života, protože vlastně bych chtěla, aby to bylo tak jako, že o sobě já neříkám, že jsem taková nebo maková, aby to spíš řekl někdo jiný. Mm-hmm. Je strašně člověk těžko jako popisuje, ale teď jestli můžu zpátky k té Báře, tak já se přiznám, že já mám jako trošku jsem měla strach. Já mám Báru nesmírně ráda, nejenom jako vynikající zpěvačku, ale hlavně jako skvělou kamarádku úžasného člověka. A jak znám Barušku, tak jsem se trošku bála, když jsem tam šla, co všechno řekne, protože Bára je takovej můj rebel. My jsme jako rozdílní v jedné věci, já jsem všude 2 hodiny před, Bára 5 minut po. A to je takový jako životní systém a vlastně já jsem si říkala, co všechno ta Baruška na sebe jako řekne. My jsme kolegyně od roku 2002, když jsme se potkali na muzikálu Kleopatra a to je vlastně 24 let. Ten dokument zachycuje 30 let posledních, plus se tam paní Třeštíková si jí podařilo dosehnat 20 let z archivu České televize. Takže to má jako ohromný záběr. Je to v podstatě 50 let Bářiního života. A já jsem tam šla s obavou, aby Baruška na sebe neřekla víc, než jako je nutné. I na druhou stranu to všichni od dokumentu očekáváme. Ale já si myslím, že i otevřenost má mít nějaký jako limit.
0: Jak tak, to dopadlo?
1: No, dopadlo to tak, že ten dokument je překrásný. Mm. Jestli můžu vašim posluchačům i vám dvěma něco doporučit, jděte na to. A Bára je tam velmi otevřená. Jsem strašně ráda, že říká všechno, ale ne do úplných detailů, protože já některý ty její, možná to řekla paní Třeštíkový a to pak jako vystřihla, jo, jakože aby to vlastně bylo jenom plynoucí toho času a že se každý ten její životní kotrmelec nerozebírá do detailu. Ale je to tam jako popsaný velmi, je velmi otevřená, autentická. A tím pádem, když ten film skončil, tak já jsem měla od Báry lísky i pro své kamarády, tak já se přiznám, že já jsem strašně brečela. Pro mě to bylo jako nesmírně osobní, protože některé ty její životní zážitky za prvý znám z jejího vyprávění, u některých jsem jako byla hodně nablízko a taky některé její kotrmelce mám podobný ve svém životě. Takže mě to trošku nastavilo zrcadlo. Navíc já v posledních letech hraju představení Judy o americké herečce zpěvačce Judy Garlandový, která byla jako opravdu světová hvězda. A najednou vám dojde, že některé věci jsou společné. A jestli jste mezinárodní hvězda nebo česká hvězda, tak prostě to povolání poskytuje něco, co je komplikovaný prostě pro život, pro vztahy. Takže já jsem tam jako opravdu strašně plakala. Musím říct, že jsem díky Báře i v tom filmu a v titulcích, to je jako neuvěřitelný, protože jsem na konci prostě nějaká situace, kde jsem taky, já to nechci jako prozrazovat, tak to lidi jako to, a já jsem tam taky, je tam i Ilona Čáková, Jitka Zelenková, tak jsem se musela jako smát, kdo by to byl, řekl, že se dostanu do Varu na plátno, to jsem jako to bylo jediný takový to, ale jinak
2: hned
1: já jsem
2: vedle Dustina Hoffmana.
0: Ano.
1: Přesně tak. A já jsem tady byla i v tom stejném sále. Takže to je jako díky Báře, takže já moc děkuju paní Třeštíkový a Báře, že jsem se dostala prostě až tak, ale jako když se mám vrátit ke svým emocím, já jsem byla rozbitá a mně to přišlo strašně smutný. Mluvila jsem

0: s Baruškou, tam řekla, když to skončilo krásně, tak možná jsme viděli každá jiný dokument moji kamarádi, ale taky řekli, že to je krásný a pro mě bylo šílený, že to není film, že to je její život. A navíc prostě jsme hráli v podobných divadlech, jsou tam naši kolegové, kteří už nejsou. A teď vlastně jim to jako mapuje a myslím si, že vy jste podobně všichni jako staří, takže vlastně vás se to může taky dotknout, protože s tím spojíte nějaký věci, které jste v tom životě zažili v nějaký období. Takže pro mě to byl teda velký emoční zážitek, emoční jízda. Mluvila jsem se s Bářinýma dětma, ta znám úplně od miminka holky, já nevím od kolika, od jejich 10, 8 let, nevím. A Marušku mám strašně ráda, protože prostě mi třeba hlídala i děti. Ty naše životy s Baruškou jsou fakt jako propojený. Mm-hmm. A tak jsem z toho byla tak jako na měko a ptala jsem se Téa, co na to říká, protože už je to velký kluk a on je tam vlastně od miminka, úplně od bříška a on na to říká, že jsem byl teda pěkný hajzlík. A já se říká, ne, tak jako byl si svůj a ptala jsem se, že je to je máma statečná a on strašně. Mm. Tak to i ta reakce těch jako jejich dětí pro mě byla jako krásná. Mm.
1: Moni se toho plná, těch emocí a těch zážitků, my to slyšíme, bude to jistě, ano, ještě doznívá.
2: No bylo to dlouhé, ale krásné souvětí.
0: A byli... tak vy nemáte volat, prostě.
1: Bylo hezké, i to gesto. Ano, je to, my jsme samozřejmě velmi rádi a blahořečíme ti, všude to tady budeme vyprávět.
0: A já bych si strašně přála, aby ten dokument udělal lidem radost jako mě a aby to získalo nějakou cenu. Já si to jako strašně přeju. Mm-hmm. Protože si myslím, že to je jako krásný. Tak a všichni na to jděte.
2: My máme všichni důvod těšit se na září.
1: Je to tak a my už jsme to říkali, ale já to moc ráda zopakuju ještě jednou, že ten film Časozběrný dokument vstoupí do kin 17. září. Tak my určitě vyrazíme a teď jsme se na něj mohli podívat alespoň takto, když ho nikdo z nás neviděl očima Moniky Absolonové. Moni, děkujeme za to, ať se ti daří.
0: Ano, taky děkuju, mějte se krásně.
3: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas 2.
6: Rádio, které vás baví.

0: Je 10:15, před chvílí milé povídání s Monikou Absolonovou, které ještě jednou děkujeme za tu ochotu a vstřícnost, za to, že bez varování si s námi popovídala takhle do éteru. Ovšem my už teď musíme spěchat k 10:00 a neradi bychom přišli o další oblíbenou položku našeho dopoledního vysílání, a to je nějaké přáníčko. Dnes budeme mít opět jedno na vás, bude to oblíbená hádanka, je tady totiž zvuk a na vás je, abyste uhodli, co že to děláme.
1: Je to, ano, ano, napište nám, co to tady děláme na 702-222-220, to je SMS-kové číslo pro správnou odpověď.
0: Bude to dělat Čárka.
1: Ano, na dvojka@rozhlas.cz. Prosím vás pěkně, i dnes tady ve studiu vyrobíme zvuk, to jen, ano, aby to bylo jasné, a odměníme někoho, kdo bude první se správnou odpovědí ponožkami dvou na dvojce. Jste připraveni všichni, i pan Holoubek?
0: Já jsem připraven, ano. Já to tedy i vidím tak jako obvykle tady ve studiu, takže já to mám s tím vizuálním efektem propojeno, nesmím nijak napovídat, ale Šárka už je připravena, to je důležité, tak předveď dnešní zvuk. Takže, to je ještě jednou, aspoň dvakrát. Tak, to je zvuk pro dnešek. Já myslím, že to dnes bude trošku obtížnější, protože konkrétně tenhle zvuk trochu zkreslují ty naše mikrofony, no ale nepochybujeme o tom, že někdo pozorný z vás se určitě trefí.
1: Ano, můžu
0: takže
1: vám napovědět
0: první
1: trošku,
0: odpověď.
1: Protože ten zvuk jsem vyrábila a úplně se mi chce takhle na něj zareagovat.

0: Dnes jste opět po čase měli hádat zvuk, který jsme vyrobili ve vysílání a bylo to, pravda, trochu matoucí, nebylo to zdaleka tak snadné, jak to vypadá. Šárko, předveď prosím ještě jednou ten zvuk. Objevilo se tady několikrát foukání do mikrofonu a podobné věci, ale byl to...
1: Sprej.
0: Ano, byl to sprej, kterým nám tady Šárka zavonila studio, za což samozřejmě děkuji.
1: Krásná vůně.
0: Mohli bychom si to osvojit tady. Ano. Takže byl to sprej a nejrychlejší odpověď?
1: Nejrychlejší odpověď SMS-ková, byť to byla obrovská smrštně. Někdo, náš posluchač s koncovým trojčíslím 645, gratulujeme pěkně, jste dnešním vítězem a pošleme ponožky. Vou na dvojce.

0: Film téhleté hodiny u Dvou na dvojce, připovídání o filmech vašeho života případných a o dokumentech a o časozběrných dokumentech, tak ta naše kapitolka, tenhle díl je pomalu v závěru, protože se blíží 10. hodina.
1: Řekla bych, že to byla taková doku reality, protože až v průběhu toho jsme zjistili, jak poskládáme tu společnou hodinku, stálo to za to.
0: Co všechno se bude dít, nikdo nevěděl, ale rozhodně víme, co bude po 10. hodině a po zprávách.
1: Je to tak, bude nás čekat poradna, no a název úplně jednoduchý, Melouny.

0: vysílání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Mým dnešním hostem bude kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková. Co se na Roštejně podařilo změnit a posunout od jejího příchodu před více než 10 lety? Na jaké akce a novinky se mohou návštěvníci těšit během letošního léta? A skrývá hrad ještě nějaká tajemství, která se dosud nepodařilo úplně rozluštit? I o tom si budeme povídat s Kateřinou Rozinkovou.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Senátoři dnes budou jednat o zakotvení platby českou korunou do ústavy. V Bahrajnu a Kuvajtu zněly po útocích Spojených států na Irán sirény, upozorňovaly na vzdušnou hrozbu. Bude oblačno, postupně ale až polojasno, teploty maximálně 25 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy na Dvojce připravila Denisa Žižková. Senátoři dnes budou jednat například o návrhu, který by uzákonil možnost vystoupit na obecních zastupitelstvech 16-letým. Předlohu navrhuje Václav Láska ze SEN21. Plénum to bude probírat ve druhém čtení. Například podle předsedy ústavně právního výboru Tomáše Goláně z ODS je to zbytečné. Zákony jim teď vystoupení nezakazují. Další dvě senátorské iniciativy pak míří do prvního čtení, řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS po jednání organizačního výboru.
4: Tak je to jednak návrh, aby byla ústavně zakotveno právo platit českou korunou, a potom je tam návrh senátního návrhu zákona, který se týká toho, aby činy, které způsobily vraždu, byly nepromlčitelné.
3: Ve druhém čtení projednají senátoři také to, aby pracující invalidní důchodci třetího stupně mohli pobírat nemocenskou až 380 kalendářních dnů. Národní ústav duševního zdraví spustí na sociálních sítích novou kampaň, tentokrát zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažije podle odborníků až pětina žen, z nich ale až 3/4 nevyhledají pomoc. Kampaň představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Kuvajtská protivzdušná obrana odráží raketový a dronový útok. Sirény znějí také v Bahrajnu. Obě země Perského zálivu o tom informovali krátce poté, co Irán oznámil odvetu za americké útoky na své území. V minulosti si Teherán pro své odvetné útoky Kuvajt i Bahrajn opakovaně vybíral. V obou zemích se nacházejí americké vojenské základny. Američané a Iránci se vzájemně viní z porušování memoranda o porozumění, které podepsali v polovině června. Spojené státy nočním útokem reagovaly na předchozí iránské údery proti třem obchodním lodím proplouvajícím Hormuzským průlivem. Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala po setech 7-6, 6-4. Jiří Lehečka v osmi finále podlehl Němci Zverevovi ve čtyřech setech a o postup mezi nejlepší čtyři singlistky bude na londýnském Grand Slamu dnes od 14 hodin bojovat ještě Linda Nosková, a to proti Mertensové z Belgie. Začíná hudební festival Znojmo, který potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace, nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel Mega King a neb Když hrášek zpívá, jak doplňuje prezident festivalu Jiří Ludvík.
5: Opera už se hrála pro dětské publikum, pro školy jako předpremiéry, a bude se vracet na festival. Dvě představení máme ve Znojemském divadle. Hodně se snažíme o to, abychom si vychovali i nové publikum a aby jsme uspokojili celé rodiny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zpočátku by dnes mělo být oblačno, zataženo občasný déšť, během dopoledne budou srážky i oblačnost ubývat a mělo by být později polojasno až jasno. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy 27, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
0: Doprava.
3: Na D1 před Brnem trvá hustý provoz od Kývalky ze 182. kilometru, zpomalují jak kamiony, tak osobní auta, sunou se až do zúžení u sjezdu na D2. D8 je před Prahou plná od zdiv, tam jsou to převážně kamiony a posouvají se i Cínoveckou až do Kbelské. Na pražském okruhu směrem z D1 k letišti kvůli regulaci provozu v tunelech popojíždí dlouhá fronta kamionů téměř od dálnice. Osobní auta brzdí u sjezdu na Vestec na 3. kilometru a jedete-li okruhem dál směrem k dálnici D7, připravte se na popojíždění v koloně od Evropské, okolo 10 minut zabere cesta k omezení u letiště. Z druhé strany je nesouvislá fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru a pak dál ještě za obchvatem Slaného u Lotouše zasahují záchranáři u nehody. Dá se projet Kyvadlově, v obou směrech se ale tvoří kolony. Delší je od Chomutova asi čtvrt hodiny, se popojíždí od Třebíze. Přeji vám šťastnou cestu. Teď už pokračuje Šárka Sýrkou, 2 na 2.
6: S díkem k Denise Žižkové za další aktuální zprávy a s nabídkou poradny. Červenec je určitě měsícem melounů a ačkoliv je většina z nás vnímá především jako sladkou letní svačinu, světová gastronomie s nimi dokáže prý doslova zázraky.
7: Zahnuté banány, kulaté melouny, jak se říká v jedné oblíbené pohádce, a o melounech budeme mluvit s naším hostem, tím se stane Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Praze. Melouny ze všech úhlů pohledu i s vašimi dotazy.
6: Je to tak, a to ve druhé a třetí části naší dnešní poradny. Je téměř 6 minut po 10. a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A jak jsme prozradili naším tématem dnes poradně melouny a naším hostem ve studiu pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie UKRBu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Tak a to bylo plácnutí do ruky Jiřího Šedivého od Čárky Volemanové, protože Jiří se snažil jaksi zaujmout Čárku, aby se potkali alespoň pohledem. Jiří, hezké dopoledne.
4: Dobrý den.
3: Povězme si nejdřív, proč je meloun jaksi surovinou, zcela jedinečnou, o čemž vy jste nás ubezpečoval, že stojí za to, protože já, když se řekne meloun, tak si řeknu ano, rozkrojí se to, sníme to a to bude tak všechno, co se s tím dá dělat.
4: Tak já musím říct, že meloun většinou je taková, já bych musím říct na začátek zelenina s vyšším obsahem sacharidů, která nám přijde tak docela obyčejná, ale já musím říct, že když jsem to téma zpracovával, tak melouny obecně, teda musím říct všeobecně, mě hodně překvapily. Meloun je zajímavý tím, že se v kuchyni může chovat několika nebo používat různými způsoby. Jednou je ovocem nebo dezertem, po druhé zeleninovou složkou salátu, po třetí přílohou ke grilovanému masu a po tepelné úpravě dokonce surovinou připomínající strukturou steak nebo syrového tuňáka. Takže musím říct, že opravdu meloun není fádní, je zajímavý, jeho takovou předností je vysoký obsah vody, sladkost, křehkost, svěžest, to je taky důležité, při těch parních měsících a dnech nás může krásně osvěžit a právě proto tak dobře reaguje na sůl, kyselost, pikantnost, kouř a tuk. Pozor. Takže i tak to můžeme různě, a k tomu se dostaneme, jak můžeme grilovat meloun, jak můžeme dál používat ve studené i sladké kuchyni.
3: Ten kouř mě zaujal, když jste říkal, jak reaguje na kouř. To můžeme meloun údit například?
4: Můžeme meloun krásně zaúdit, můžeme ho zprutka opéct a potom nechat lehce, aby dostal takový lehký kouřový nádech.
2: Mm-hmm. Pojďme se zastavit na chvíli u druhů melounů. Určitě všichni víme, že tady není jenom ten jeden jediný, možná nejčastější. Podle čeho vybírat, aby byl vhodný pro všechny ty dovednosti, které jste zmínil?
4: No tak samozřejmě snažíme se vybírat melouny čerstvé, úplně nejlépe od farmářů, od dodavatelů, u kterých víme, že tedy, nebo od kupovat v řetězcích, kde teda ten meloun bude čerstvý, kvalitní, ale na českém trhu se běžně setkáváme především s vodním melounem a několika skupinami cukrových melounů. A tady musím zdůraznit kantelup, gály, honeydew, neboli medový meloun. A potom tady máme Peel de Sapo. To je taky speciální odrůda melounu a vůbec přehled české nabídky uvádí také bezpeckové a baby varianty vodních melounů. Ten vodní meloun je takový nejšťavnatější, svěží chuťově, relativně lehký, potom máme kantelup, tady bych řekl, že má oranžovou dužinu a výraznou téměř parfémovou vůni, je sladký a velmi aromatický. A potom tady máme gály, ten má obvykle zelenkavou dužinu, je sladká, vonavá a jemnější než kantelup. To bych řekl jenom takhle v krátkosti.
2: To jste řekl krásně, ano.
3: Dostaneme se dál s melouny a vašimi dotazy a Jiřím Šedivým.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Dva na dvojce.
0: Poradna.
2: Naším tématem jsou dnes melouny. Pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze je s námi ve studiu. Téma velmi zajímavé. Jiří, vy jste zmínil, co si s tím, že z melounu, a mě to zaujalo, se dá připravit například tatarák nebo něco, co může připomínat lososa a tak dále. Jak na tyhle ty vychytávky kulinářské?
3: Tak musím říct, že třeba vybrat správný typ melouna. Úplně nevybírat a nepoužívat ten klasický vodní meloun, ten se hodí spíš na osvěžení, na přípravu různých ovocných šťáv, koktejlů, kdy nám poslouží jako základ, kdy tu dužninu rozmixujeme a potom dochutíme. Ale na přípravu grilování, kdy můžeme kombinovat tedy, kdy ten grilovaný meloun kombinujeme se sýrem nebo se zeleninou a tak dále, tak bych vybíral typy melounu, který mají takovou, já bych řekl, konzistentní, silnější dužninu. To je právě ten zmíněný cantaloupe meloun, nebo ten medový meloun, který opravdu krásně drží tu konzistenci. Připomínám, že při tom grilování by nemělo dojít k tomu, že budeme dlouho ten meloun grilovat. Ten grill by měl být rozpálený z každé strany krátce grilovat nebo opéct a potom podáváme. Tady je důležité zmínit, nebo už jsme říkali, že meloun obsahuje spoustu sacharidů a ty nám krásně na povrchu skaramelizují, pak lehce můžeme zaudit a podáváme právě třeba s tím sýrem, s fenikovým salátem.
2: Jiří, vy se mi neustále otáčíte na šárku, ale mluvte do toho mikrofonu. Tak. Já chápu, že přitahuje vaši pozornost, ale potom jste hůř slyšet.
3: Ano. Tak melouny, to je prostě téma. A musím říct, že tedy kombinujeme s různými druhy zeleniny, ale i sýry a můžeme prosím použít i různé omáčky, dipy a drezinky. Takže to je také důležité zmínit, že ten meloun můžeme i opečený kombinovat potom dál třeba s drezinkem, z medu, ze zakysané smetany, do kterého přidáme různé druhy bylinek, ať je to třeba bazálka, meduňka nebo máta. A musím říct, že to jsou vždycky takové krásné kombinace a musím říct, je třeba vyzkoušet.
4: Ano, tak děkujeme za všechny tipy. Jak je to se skladováním, jak skladovat melouny?
3: Tak, to je častá otázka, jak správně skladovat nebo vybrat meloun. Vždycky bychom musím na začátku říct, že se objevují různé aplikace, musím říct, že se mě na to často studenti ptají, jakou aplikaci nebo jestli ty aplikace fungují dobře, kdy nám nejenom dokáží třeba určitě odbočím správnou nebo jedlou houbu, ale i u melounu už je vyvinutá aplikace, která by měla určit dobře vyzrálý meloun. No, abych popravdě řekl, ta aplikace je nastavená tak, že poklepeme, nahrajeme
4: ten zvuk
3: správně, aha, vyfotíme i správně, jak meloun vypadá a aplikace potom následně určí, vyhodnotí, jestli je ten meloun správně vyzrálý, sladký a jestli není příliš moučný uvnitř, jestli ta dužnina je správně tak akorát tedy vyzrálá ke konzumaci. No, musím říct, že ty výsledky nejsou zatím až tak dobré. Pořád tedy platí, že se snažíme vybírat meloun, který je dobře vyzrálý, ze spodu by měl mít tu charakteristickou nažloutlou tedy skvrnu. Je vidět, že ten meloun tedy byl na místě, dobře vyzrával a měl by být jako i správně těžký, bych řekl. Prostě i ten meloun by se nám měl líbit. Prostě vyberu si ten meloun, který na mě působí velmi dobře. To je asi ten nejlepší způsob.
2: Typoval bych podle odpovědi, že se chystáte na politickou kariéru, protože Jiří, otázka, na kterou vy jste odpověděl o aplikacích, zněla, jak správně skladovat meloun.
3: Tak a k tomu my se teď vrátíme. Tak samozřejmě prosím, vodní meloun nikdy neskladujeme úplně jako v ledničce. Ta teplota by měla být mezi 10 až 15 stupni, když máme samozřejmě sklep nebo chladnější místo, tam ten meloun necháme. Jakmile ten meloun dáme do celý meloun, dáme do lednice, tak ten meloun nám začne já bych řekl, chřadnout. Začne nám vadnout, vidíme to na povrchu, že začne i měknout a tak dále. To je špatně. Ale jestliže ten meloun už si předem krásně nakrájíme, zbavíme ho tedy té slupky, dáme do krabiček, krásně si nakrájíme na kostky, tak tady můžeme tedy skladovat v lednice a tam nám vydrží v té uzavřené nádobě až 5 dní. Tak tady bych tedy asi k tomuhle. No.
4: Ještě jeden stručný dotaz od naší posluchačky. Dobrý den, říkal jste, pane Šedivý, že meloun lze také opékat. Mm-hmm. Dá se ji opékat na pánvi a mám ho obalit v mouce?
3: Mm-hmm. No, v mouce určitě ne, musím říct. Základem jsou vždycky silnější plátky, přibližně 2 až 3 cm, asi silné. A ten povrch je dobré osušit papírovou utěrkou a potom je velmi lehce dobré, vhodné potřít tedy olejem a položit na opravdu rozpálený grill nebo grilovací pánev. Důležité je meloun nepřesušit a cílem není ho úplně jako uvařit, jak už jsem říkal, ale získat opečený povrch, lehké kouřové aroma a teplotní kontrast mezi povrchem a šťavnatým středem. To je strašně důležitý. Nahoře ty krásně skaramelizované tedy sacharidy, cukry a uvnitř ta křupavá dužina a ta charakteristická chuť melounu. To je důležité při grilování melounu.
2: Zajímavý tip od Jiřího Šedivého. Melouny, naše dnešní téma. Vy se stále můžete zeptat, pokud chcete, třeba i prostřednictvím telefonu 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A melouny do třetice. V naší dnešní poradně s námi ve studiu zůstává pan doktor Jiří Šedivý ze Střední školy gastronomie u Krbu a katedry psychosociálních věd a etiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Jiří, jak si doma s pomocí melounu vyrobit sorbet nebo zmrzlinu?
4: Tak úplně jednoduše. Zase by jsem zvolil melouny, které mají tedy tu dužninu, abych řekl, hustší nebo konzistentnější, a to jsou právě ten zmiňovaný kantelup nebo medový meloun. A ten
3: jenom
4: samozřejmě...
3: Jenom aby bylo jasno, medový meloun, kantelup, to je takový ten žlutý, menší?
4: Ano, ten žlutý, přesně tak. Podobný druh máme ještě ten, já už jsem to zmínil, ten má, ten kantelup je oranžový, ta dužnina je oranžová, potom máme ten další druh, ten má tu dužninu krásně zelenou, je aromatická, a z těchto melounů můžeme vyrobit krásně jednoduchý sorbet, takže nakrájíme na kostičky, rozmixujeme, přidáme cukrový rozvar s tím cukrem.
2: Cukrový. Tak, ano, jsem také přemýšlela, kde ho vezmeme.
4: Tady nesmíme přehnat, protože samozřejmě i ten meloun obsahuje spoustu cukru, a potom kyselou složku, citronovou šťávu nebo limetovou šťávu, přidává se i kyselina citronová, která nám tam poslouží i jako zvýrazňovač chuti, ale i jako konzervátor. To je důležité říct, a samozřejmě rozmixujeme. A my už dneska máme různé druhy zmrzlinovačů, a taková zmrzlina, nebo sorbet, tady se bavíme o sorbetu, tak je velice osvěžující a jednoduchá i na přípravu. Pozor, ale musím zmínit, že melou nám obsahuje spoustu vody, a ty nám v tom sorbetu dělají někdy neplechu v tom, že tedy při tom mražení a při tom zmrznutí se nám tam vytvoří větší ledový krystaly. Na to je třeba dát si pozor. Takže opravdu pomalu, pořádně, dojemna rozmixujeme a potom krásně tedy zamrazíme. Jestliže necháme rovnou tuhle směs zmrznout v mrazáku, tak potom škrábeme, tak je to opravdu taková, abych řekl, ledová tříšť. Ale v tom zmrzlinovači tam se nám vytvoří krásný sorbet, jemný sorbet.
2: Mm-hmm. Jiří, my když jsme se připravili na to naše dnešní setkání, tak jsme našli i možnost využití melounové kůry, která obvykle končí v koši. Je to tak? Prý někdo připravuje nakládanou melounovou kůru?
4: Využívá se především teda ta bílá část kůry pod zelenou slupkou a nakládá se, pozor, do sladkokyselého nálevu, kde se potom nechá fermentovat, můžeme tu bílou část i dusit, restovat ve voku, nebo použít do čatní, nebo zpracovat na džem. Je to taková zvláštnost, opravdu dobře se zpracovává už na to sladkokyselé využití, můžeme kombinovat třeba s cuketou, nebo dokonce by šla udělat kombinace i z hříbky. To je dát právě tu dužinu hříbky a zalít to tím sladkokyselým nálevem, nechat krásně fermentovat, nebo bychom mohli tedy zavařit, a máme krásnou kombinaci.
3: Melouny, dnešní téma v poradně s Jiřím Šedivým. Děkujeme za zajímavé tipy, informace a nové pohledy na meloun. Mějte se pěkně a těšíme se zase na příště.
4: Já děkuji, o melounech bychom tady mohli mluvit opravdu hodně dlouho, o těch dalších kombinacích s masem a tak dále. A
3: mohli, ale nebudeme, Jiří. Náš čas vypršel.
2: Tak zase příště.
4: Děkuju a nashledanou.

0: chodí do kin.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
1: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
2: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
1: Mrazivé léto na dvojce.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Alešem Cibulkou
1: na Dvojce.
2: A Aleš za námi dnes dorazil osobně, máme z toho radost, rádi tě vidíme, hezký den.
3: Hezký den, vysvětlím, proč jsem tady právě dneska.
4: No asi nazdobený jako dort, ale nějaká
3: to, víš,
4: událost.
3: Jako přijel jsem do civilizace, že? Ale já, když je nějaký mezinárodní den něčeho, tak ano. Vám tu věc koupím. To vy dobře víte, že? Takže včera jsem nepřijel, protože byl mezinárodní den čokolády. Zítra ano. Je mezinárodní den čokoládových sušenek, to by mě přišlo draho, tak jsem si vybral dnešek, protože je mezinárodní den matematiky. Takže jestli jste počítali s tím, že vám něco přinesu, tak
4: to jste se přepočítali.
2: Já myslel, že máš nějakou pěknou rovnici třeba pro Šárku k vyřešení.
4: Děkuju, jste hodní, já mám ráda tyhle kvízové situace.
2: Byl hůtě červeného koberce.
3: Já myslím, dobře. Že ta skončila u trojčlenky možná.
2: Pokud dobře...
4: Nebuď hrubý, Cibulko.
2: Počítám. Pokud dobře počítám, tak tři položky ano. Pro dnešní červen koberec. Jaká bude
4: Jirka
2: ta první?
4: Má jedničku z matematiky a já jdu k té první. Dnešní procházka po červeném koberci totiž bude patřit filmu, to víme. No a podívejme se tedy na začátek, na co se v Česku, milí Aleši, aktuálně chodí nejvíc.
3: Aktuální žebříček po večerce, Česká veselohra místo třetí, 13 000 diváků, místo druhé Příběh hraček, druhý díl, ještě dalších 20 000 diváků, no a Mimoni a Monstra stále vítězí a přišlo na ně o tomhletom víkendu 57 000 diváků, už je vidělo 122 000 lidí. Takže Mimoni, Monstra, Toy Story, po večerce, já jsem rád, že konečně už šly pryč ty horory, že ty už nefigurují v českých kinech. Přesunuli jsme možná do zpravodajství, ale v kinech už ne.
2: Rychlý přehled. Mm-hmm. Při středě, protože včera při úterku jsme vzpomínali na Petra Šmolku, to je jenom pro pořádek. Teď jdeme dál, v našem vysílání už byla řeč o právě probíhajícím Karlovarském filmovém festivalu. Tomu se budeš trochu věnovat i ty, ovšem slíbil si, jak je tvým zvykem, že to vezmeš trošku jinak, možná úplně od začátku.
3: Ano, my Karlovaráci, což je zvláštní, nebo my od Karlových Varů, Karlovaráci vždycky vyklidí pole, když je Karlovarský festival. Já jsem třeba nikdy v životě za svých bezmála 50 let života nebyl na Karlovarském festivalu, nikdo mě taky nepozval, uvidíme, jak to bude do budoucna, nicméně...
2: Nic se nezmění.
3: Ano, já jsem si říkal, co by bylo zajímavého si říct o festivalu, co ještě třeba nepadlo. Marek Eben v tom úvodním večeru velmi vtipně mluvil o tom, že je to 80 let od prvního festivalu a že je to 60. ročník. A tak v legraci řekl, že u nás je možné vše a ať potom nikdo nepátrá. Proč to tak je? Prostě to tak je. Já jsem pátral a přicházím vám to vysvětlit. Tak první ročník se konal 1. až 15. srpna 1946. Byla to přehlídka filmů v Mariánských Lázních a Karlových Varech, přičemž Mariánky byly hlavní. Tam byla premiéra filmu a reprízovalo se v Karlových Varech. Do Karlových Varů se festival přesunul v roce 1950. Křišťálový globus ten se začal udělovat v roce 1948 a už v roce 56 festival získal prestižní kategorii A. A teď budeme počítat, jo. První rok 1946. Vidíte, to je ten světový den matematiky. Nekonal se festival v letech 1953 a 1955. Dva už nám chybí. Od roku 1959 se z politických důvodů začal střídat s moskevským festivalem. Takže jednou byly Vary, jednou Moskva, což ubralo dalších 18 možných ročníků. Chybí nám tam, ale pořád ten jeden, protože jsme se dopočítali 19, a to byl COVID v roce 2020. Proto je 80 let od začátku a 60. vydání festivalu. Mimochodem u začátku stál A.M. Brousil, filmový kritik, ten byl hlavně zakladatel a neoficiální programový šéf. Kolem revoluce tam samozřejmě přišlo období velké nejistoty. Dokonce festival byl na pokraji zániku, ale v roce 1994 přišli Jiří Bartoška, Eva Zahoralová a celý ten tým, který vrátil Karlovým Varům lesk. Robert Redford, Robert De Niro, Michael Douglas, Danny DeVito, to John Malkovich, Roman Polanský, Miloš Forman a nebo potom třeba Claudia Kardinálová v roce 64, Franco Nero v roce 81, Bertolucci v 88 a v roce 1994 Leonardo DiCaprio, kterého si tam nikdo nevšímal. 19-letý chlapec, ano,
2: tehdy.
3: Babička a dědeček, kteří jsou z Německa, takže přijeli za chlapcem ho podpořit. Seděl tam na lavičce, čekal na fotografa. Nikdo nepřišel, co by dneska fotografové dali. Pár fotek vzniklo, on představoval film, co žere Gilberta Grappa. No, myslím, že dneska by prstíčkem hrabali, aby přijel Leonardo DiCaprio. Byl tam v 94. Takže takhle je to s tím 60. ročníkem. Já doufám, že jste mě pochopili, tak vyvolám tady Šárku. Jarku Volemanovou. Zopakujme, jaké to tedy je. Ano, já vidím se... prázdno v těch očích, pojďme dál.
4: Soustředím se na další otázku. Ty si tady dovysvětlil to, co naznačil Marek Eben. Vlastně by mě zajímalo, jestli budeš dovysvětlovat i to, jak on říkal, že když je to jubileum, že musí se pozvat spousta lidí a pak také si přát, aby třeba nějací nepřijali. Do toho se budeš pouštět.
3: Ano, to jsem si nechal na zítřek. Ano. Zamyslím se nad sebou, tedy nad tím. Ano.
2: Aleši, ale poslední položka dnešního červeného koberce. Vlastně částečně zůstáváme u filmu, protože píseň, která je připravena, ta je původně filmová.
3: Ano, Slunce, seno, jahody, rok 1983. Ta písnička tam nezní naplno, ale jenom když Keliška sedí v hospodě, tak v té hospodě to hrajou, jako jak on říká, stlum to rádio. Karel Wagner a Jan Krůta napsali hit, který si teď pustíme v pohodě. Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Petr Kotwald dneska slaví 67. narozeniny. Petře, všechno nejlepší přejeme i po vlnách dvojky.
4: Pane jo, všechno nejlepší a děkujeme za procházku po červeném koberci. Zítra tedy půjdeme na chvíli na festival.
3: No jistě, samozřejmě.
4: Těšíme se.
3: Ano,
2: měj se hezky.
3: Šáry, a ještě jednou, tak v roce 53.

0: Víte to správně, samozřejmě i dnes je tady jedno společné setkání pro všechny hravce, protože i dnes přichází na řadu pátračka mrazivého léta na dvojce.
1: Připravena je další indicie. Připomínáme, že vaše odpovědi můžete posílat pouze a jedině přes webový formulář na stránkách dvojky, tedy dvojka.rozhlas.cz. Sem tam se ještě stane, že některá z odpovědí přistane v e-mailové nebo SMS-kové schránce. To ovšem není dobrá cesta, protože pak se nemůžete stát vítězi.
0: Je to tak, a typovat a odpovídat můžete do pátku do 12 hodin a to, řekněme, odtajnění té osobnosti proběhne vždy v pátek v pořadu Šťastnou cestu, cirka ve 13 hodin a 10 minut. A co za to? Vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolupenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech.
1: A koho hledáme tento týden?
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Jakmile se ručičky hodin spojí na vrcholu a z věží se ozve kovový zvuk ohlašující polovinu dne, má moc je nejsilnější. Vládnu denní době, kdy slunce na obloze spočívá nejvýš. Sotva však dozní polední zvonění, má moc se pozvolna vytrácí, i když následky mé návštěvy často dlouho zůstávají. Varuj se, matko, která mě v návalu zloby přivoláš, protože jakmile jednou překročím tvůj práh, neodeženeš mě prosbami ani pláčem. Někdy po mém odchodu nezůstane jen strach a ticho, ale i dítě, které už nikdy znovu neotevře oči. Přicházím tiše, beru si daň za lidský vztek a zanechávám jen prázdnotu.
3: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
2: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Hrady a zámky, oblíbené to destinace, především o prázdninách a v létě. No, co dočinění z hrady budeme mít i v dnešních blízkých setkáních?
1: Je to tak, to je pozvánka po 11. hodině na blízká setkání dnešního dne. Průvodcem Vasil Fridrich a jeho hostem se stane kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková.
0: Od nás je to pro dnešek vše. Přejeme vám i dál krásný den, pokud možno s dvojkou, a těšíme se zítra na slyšenou.
1: Budou tady úderem 9. na vás čekat dva na dvojce, tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Státní zástupce obžaloval bývalého důstojníka STB kvůli pronásledování Tomáše Tepfra. Bude zpočátku oblačno, později ale až polojasno a teploty kolem 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Denisa Žižková. Na Dvojce začínají zprávy. Sněmovna schválila zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měli rodiče nově narozených dětí dostávat o 50 tisíc víc, celkem 400 tisíc korun. Na zvýšení se poslanci shodli, opozice ale chtěla výraznější růst a také automatické zvyšování, říká předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
2: Ta celková suma stejně nepokrývá zvyšování cen, stejně nepokrývá to, jak roste inflace a jak rostou mzdy. Ale ještě horší je za nás druhá věc. Vůbec nezaručuje žádnou předvídatelnost pro rodiče.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Novelu teď posoudí Senát. Státní zástupce podal obžalobu na bývalého příslušníka komunistické státní bezpečnosti. Ten měl v 70. a 80. letech pronásledovat herce Tomáše Tepfra. Řekl to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle něj státní zástupce navrhl soudu schválení dohod o vině a trestu u dalších dvou bývalých příslušníků. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Podle vyšetřovatelů z úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu nasazovala STB na Tepfra tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci. Během nočních útoků zasáhly ukrajinské drony 9 tankerů ruské stínové flotily. Za poslední 3 dny jich Ukrajina napadla celkem 19, uvedl to velitel ukrajinských dronových sil Robert Brovdy na telegramovém účtu. Ukrajina útočila během noci také na několik dalších ruských průmyslových objektů. Ruské úřady hlásí jednoho mrtvého a několik zraněných. Rusko v noci už po třetí v tomto týdnu udeřilo na ukrajinskou metropoli Kyjev. Zemřela žena a v několika zasažených skladech začalo hořet. Jednáním Severoatlantické rady pokračuje v turecké Ankaře summit NATO. S formálními projevy vystupují jednotliví lídři členských států. Mezi posledními řečníky ho za Česko přednese premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Důležitým faktorem v pořadí projevu je, kolik daná země vynakládá na obranu. Právě Česko podle předsedy vlády Babiše letos nesplní závazek 2% HDP.
3: My jsme se museli rozhodnout, jestli zastavíme veškeré dálnice a obchvaty, nebo navýšíme další výdaje. No a na příští rok určitě v rozpočtu budou 2%, ale doufáme, že teda obrana zásadním způsobem vlastně změní to pořizování.
0: Český cyklista Matyáš Vacek vystartuje jako průběžně třetí muž celkového pořadí do páté etapy Tour de France. Ve čtvrté dojel po úniku skupiny na 10. místě za vítězným Dánem Pedersenem. Žlutý dres pro lídra poveze nově Nord-Rhein.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Nejdříve bude oblačno s přehánkami, během dne ale i polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě kolem 18 stupňů.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Osovou Býtyšku trvá silnější provoz ze 158. kilometru. Pomaleji se jede k omezení před Velkou Býteš na 160. Tam dnes dopoledne silničáři zabrali levý pruh. D8 na příjezdu do Prahy z Ústí a šňůra nákladních souprav od Zdib, dále i v Cínovecké ke sjezdu do Kbelské. Provoz vázne stále i na východě metropole. Dnes je obzvláště zaplněný okruh směrem ze Štěrbohol, a to od Běchovic okolo Černého mostu přes Novou Opackou až do Kbelské. Jezděte opatrně, přeji vám šťastnou cestu. Teď už Vasil Fridrich a blízká setkání.
6: Středověký hrad si většinou představujeme jako místo, kde se zastavil čas. Ve skutečnosti je to ale živý organismus, o který je potřeba pečovat každý den. A stejně jako se mění svět kolem něj, proměňují se i způsoby, jak jeho příběh vyprávět dalším generacím. Co obnáší každodenní rozhodování o tom, jak uchovat minulost a přitom ji nechat mluvit k současným návštěvníkům, i na to se budu ptát kastelánky hradu Roštejn Kateřiny Rozinkové. Vítejte na dvojce.
7: Velmi děkuji, hezký den vám i posluchačům.
6: Vy jste už co by žačka základní školy do své písemné práce napsala, že byste si přála v budoucnu v dospělosti dělat něco, co bude mít spojitost s historií, divadlem nebo novinařinou. Říkám si, jestli není v tomto smyslu ten kastelánský post splněným dětským snem.
7: Je to v podstatě tak, protože ta naše práce je nesmírně pestrá a kloubí v sobě různé aspekty a v podstatě všechno to, co jste vyjmenoval, se občas v mém pracovním dni přihodí.
6: Na konkurs na Roštejn se tehdy hlásilo před tou dekádou 350 lidí. Vysvětlovala jste si nějak, nebo měla jste nějakou soukromou teorii, proč je tak obrovský zájem vlastně o památku, která není úplně v těch top 10 památkách nebo v tom nejznámějším portfoliu toho, co tady u nás máme?
7: Myslím si, že to vysvětlení tkví v tom, že Roštejn je nesmírně populární v tom svém vlastním regionu. Je to místo, které je v srdcích mnoha obyvatel Vysočiny, Třešťáků, Telčáků, Jihlaváků, takže tam byl velký zájem ze strany těch místních, kteří chtěli zkusit své štěstí. A pak si myslím, že byl poměrně atraktivní to, že se neobsazovalo hned ne jen jedno místo, ale hned dvě místa, protože na Roštejně vždycky bývaly kastelánské páry a to se tak běžně nestává, že se obsazují hned dvě místa najednou na památce. Takže myslím si, že i to přispělo tomu velkému zájmu.
6: Já myslím, že i to, jaké radosti či strasti přináší to, když jste se svým chotěm na jednom pracovišti v historickém objektu, o tom si budem povídat v dnešních blízkých setkáních, kde si povídám s kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Hezká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: Dnes si povídám s kastelánkou Hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou. Vy jste zmínila v tom prvním krátkém vstupu, že Hrad je nesmírně populární v tom kraji, nicméně vy z toho kraje nejste. Vy pocházíte úplně odjinud. Jak jste se vlastně dozvěděli o Roštejnu, nebo znali jste už Roštejn předtím důkladně a zevrubně, anebo to byla víceméně náhoda, že jste spatřili inzerát, říkali jste si, pojďme to tam zkusit?
3: Víceméně jsme opravdu šli do neznámého prostředí. Já jsem alespoň na Roštejně jednou byla před tím, než jsme absolvovali ten pohovor na tu práci. Můj manžel byl až po tom pohovoru poprvé se podívat na tom hradě, o který se vlastně ucházel. Takže jsme nevěděli moc, do čeho jdeme, ale protože jsme věděli, do čeho chceme jít, a to totiž do práce na památce, nějakém památkovém objektu, tak jsme vlastně zkoušeli naše šance napříč celou republikou, protože, jak jsem zmiňovala, uchytit se oba dva na jednom objektu není úplně pravidlem, a proto jsme si říkali, že tak jedinečné šance musíme minimálně v té rovině pohovoru využít.
2: V tom inzerátu údajně tehdy bylo napsáno, že člověk musí být ochoten žít uprostřed lesa. Bylo to něco, co jste cítili jako benefit, nebo jste si říkali, no budeme se s tím muset hold vyrovnat?
3: Já jsem měla trošku obavy zpočátku, protože pocházím z Plzně, což je samozřejmě poměrně velké město, a pak jsme studovali v Praze, tak ta představa toho života v lese opravdu zpočátku byla taková trošku divoká. Ale nakonec jsme se s tím srovnali poměrně dobře. Jeden známý mi říkal, že možná bych se měla víc bát na sídliště nějakého většího města, než takhle v lese, že tam jsem vlastně v bezpečí.
2: Což má nepochybně pravdu. Nutno ještě k tomu podotknout, že vy jste už s mužem byli předtím taky, jste pracovali společně v Bečově, čili měli jste za sebou zkušenost práce na nějaké historické památce, na nějakém objektu. Kdybychom měli slovně popsat Roštejn, tak když jsem ho já viděl, určitě bych zmínil takové zvláštní tvarosloví toho hradu. Má sedmibokou věž, takové trojúhelníkovité nádvoří. Mají tyto zajímavosti nějakou svoji tajuplnou legendu, nebo je to ryze praktické řešení, že zkrátka ten prostor nic jiného nenabízel?
3: My lidé často chceme vidět právě to tajemné a nadpozemské, ale většinou to řešení je právě to praktické.
2: To je škoda.
3: Je to škoda, ale je to to, co je na Roštejně krásné. Na Roštejně se krásně snoubí příroda s historií, a právě ta příroda, ta žulová skála, na které je ten hrad vystavěn, dala ten základ tomu zvláštnímu, tak vlastně tajemnému tvaru. Takže se to krásně propojuje a je to i takové moto těch našich prohlídkových tras, kde se snažíme obě ty strany mince, jak tu přírodu, tak tu historii našim návštěvníkům představit.
2: Utečme od věcné pravdy, vraťme se opět k legendám, protože podle nich je vystavěl Roštejn ďábel. Neříkala jste si někdy během rekonstrukční prací, že byste jeho pomoc někdy uvítala, kdyby byla rychlá a efektivní?
3: Tak samozřejmě, ale ta rekonstrukce hradu přes veškerou práci, veškerý objem těch aktivit, které probíhaly, tak probíhala poměrně hladce, klepu, protože vím, jak někdy to bývá komplikované, tak u nás přes třeba i to, že jsme vlastně rekonstruovali hrad za provozu, hrad, který má pouze jednu bránu, kterou přistupovali jak návštěvníci, tak stavební firma, tak i přesto se to dařilo velmi, velmi hladce a velmi rychle.
2: Vy jste z počátku svého kastelánství vyjádřila takové odhodlání, že byste s vaším chotěm zůstali vlastně až do penzijního věku, a tak byste se stali nejdéle sloužícími kastelány na Roštejně. Ještě pořád tohleto odhodlání ve vás dlí, nebo už jste to revidovali?
3: Uvidíme. Zatím se nikam nechystáme, ale zdali to bude až do důchodu, a kdy ten důchod vůbec nastane, to je otázkou.
2: Když si uděláte za těch prvních 10 let kastelánství součet toho, co se vám nejvíc povedlo, a kde ještě máte nějaké nedodělávky, co by to ve stručnosti bylo?
3: Určitě jsme velmi rádi, že se nám podařilo vytvořit interaktivní rodinnou trasu, která i přesto, že už je otevřená nějakých 8 let, tak pořád táhne návštěvníky, a je to skvělý způsob, jak vlastně představit rodinám s dětmi to, že na hradech může být zábava a že je prima navštěvovat památky. Tak na to jsme velmi pyšní, a to, kde bychom se chtěli posouvat, je ještě ta znalost té vlastní historie toho hradu, protože my sice spravujeme hrad, ale úplně mnoho o těch jeho opravdových obyvatelích, o těch lesních zaměstnancích, kteří tam po staletí žili, vlastně nevíme, ale schází se nám různé zajímavé dokumenty, takže bychom v budoucnu rádi věděli.
2: A jak víte, lidé milují legendy, takže tu a tam se dá i něco vytvořit možná v rámci fantazie, takže míchat fakta a nějakou fantazii, možná je to taky cesta, jak pozvat návštěvníky na hrad Roštejn. Jehož kastelánkou je Kateřina Rozinková.

0: V dnešních blízkých setkáních na dvojce si povídám s kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Hrozinkovou. Vy vlastně z práce nikdy fyzicky neodcházíte, protože bydlíte v areálu zámku, v bývalé hájovně a hospodě. Co máte v místech, kde byl výčep vlastně bývalý?
1: No se to tam různě přesouvalo, takže v tuhle chvíli tam, kde byla ta jedna z těch hospodských místností, tak tam máme ložnici a dětský pokoj.
0: Říkám si, takhle staré budovy, samozřejmě všichni věříme v to, že se nějak ten život zapisuje do těch zdí. Máte pocit, že ta historie z vás, nebo respektive z vás na vás, z těch zdí tu a tam vyvzlínává, že se tam objevuje?
1: Ano, ona se objevuje i doslova, protože při rekonstrukci jsme objevili nejstarší omítkovou vrstvu, která se nachází v našem obývacím pokoji, takže ji tam máme kousíček vlastně odhalený a je to opravdu středověká omítka, kterou máme uprostřed našeho obýváku, ale opravdu to na nás tak jako celé prostupuje a ovlivňuje to náš život, třeba i v tom smyslu, že bydlíme v bývalé hájovně, tak jsme si s manželem udělali myslivecké zkoušky.
0: Tak bydlíte uprostřed obory obrovské, takže to dává smysl a vlastně i celý hrad byl zamýšlen jako lovecký zámeček, pak když jsem to správně pochopil. Tam je zajímavá věc, že vlastně máte kapli svatého Eustacha. Na nádvoří je soška svatého Huberta. Jak oni se rozlišují oba dva? Protože v té mytologii vlastně vypadají oba dva stejně, ta zobrazení.
1: Přesně tak, co se týče nějakých vlastně atributů nebo toho vyobrazení, tak je to absolutně totožné. Je to nějaký rytíř, jehož atributem je jelen s křížem mezi parohy. Ty legendy jsou maličko rozdílné, o tom Hubertovi víme, že je doložitelná historická postava a ten zásadní rozdíl je, že ten Eustach byl na našem území jako lovecký patron vnímán zhruba do konce 17. počátku 18. století a svatého Huberta potom spopularizovala další význačná osobnost a to byl hrabě Špork, který se hodně obracel směrem k francouzským mluvícímu prostředí a právě odtamtud importoval ten hubertský kult na naše území. Jinak u toho Eustacha je ještě zajímavé, že nemá vůbec nic společného s Eustachovou trubicí, jak si mnoho lidí myslí, a je to pojmenované po holandském lékaři stejného jména.
0: Vrátíme se k tomu dennodennímu životu vás, u vás na hradě. Zmínil jsem to, že vlastně nikdy fyzicky neopouštíte areál hradu. Jak si nastavujete hranici toho, když řeknete, tak teď jsem skončil v práci a teď už budu žít svůj soukromý privátní život. Lze to vůbec, anebo to ten hrad nedovolí?
1: V podstatě nedovolí. Je to ta nevýhoda v uvozovkách, se kterou jsme do toho šli. Je to v podstatě permanentní home office, což zní krásně, ale přináší to velké množství problémů, třeba i takových, že návštěvníci za vámi pronikají do hradu ve chvíli, kdy přinášíte nákup z auta a další takové komické chvilky, ale musíme se s tím umět nějak vyrovnat.
0: Jak rozdílné jsou vlastně ty sezóny, protože teď se nacházíme ne v samotném startu, ale spíš v první polovině té turistické, té, která zaplní hrad návštěvníky, ale pak to utichne na podzim a vlastně člověk by si mohl říct, pak se nic neděje. Skutečně se nic neděje, nebo vlastně ta drobná práce, která není vidět, stále pokračuje?
1: Drobná práce stále pokračuje. Je to otázka, která, myslím si, trošku rozčiluje všechny kastelány. Co děláte v zimě? To ležíte za pecí? Neležíme za pecí, snažíme se dělat všechno to, na co v té sezóně není čas. To znamená všechny revize, inventury, takovou opravdu tu drobnou, zejména administrativní
0: extrémně
1: práci.
0: Nezábavnou.
1: Extrémně nezábavnou. A zároveň je potřeba ten hrad po té sezóně taky uklidit, zazimovat, což trvá zhruba 2-3 týdny a pak zase měsíc ten hrad odzimováváme před tou sezónou. Takže ona ta naše klidovější část sezóny nebo ta klidovější, to klidovější období roku není zas tak dlouhé.
0: Se smrskne na docela krátké období. My jsme teďka zmínili čas, kdy nechodí návštěvníci, ale stalo se vám někdy i v sezóně, v té turistické, že bylo počasí třeba tak prachmizerné, že k vám nikdo za celý den nepřišel?
1: Myslím si, že jsme nezažili den, kdybychom byli úplně bez návštěvníka. Asi nejhorší návštěvnost byla, tuším, to bylo před 2 lety v září, jak byly ty bleskové povodně, tak byl i silný vítr, byl zákaz vlastně, nebo výstraha nevstupovat do lesa, tak to přišel asi 1 nebo 2 lidé za ten den na hrad. Jinak většinou aspoň takových 10-12 návštěvníků i v těch okrajových dnech sezóny, to hovoříme třeba o všedních dnech v září, tak k nám na hrad cestu najde.
0: My jsme zmínili Eustacha, po kterém není pojmenována ta Eustochova trubice, kterou všichni máme ve svém těle. Je to patron lovců a myslivců, který má u vás kapli, ale tam jste takový malý objev učinili, protože jste doplnili kavalírovi nohy. Stalo se něco obdobného za tu dekádu, co jste na Hradě, že jste udělali nějaký objev, ano, u vás omítku v ložnici, pak teda tomu kavalírovi jste dovy našli nohy. Povedl se ještě nějaký další kousek obdobný?
1: V podstatě v té kapli, která je opravdu takovou popelkou toho hradu, která byla trošku opomíjena v minulosti a teď září krásou, tak tam archeologové narazili na zbytky původní středověké věžice a v té našli spoustu věcí, třeba včetně hracích kostek, takže se tam ve středověku věnovali i různým zábavným hazardním činnostem ti obyvatelé. Takže to je jeden z těch velmi hezkých a zajímavých objevů.
0: Když mluvíte o hře, je hravost něco, co má mít svoje místo při návštěvě hradu? Jste proto, aby to bylo formou hry a nejenom procházkou po prostoru, kde jsou samé zábrany a zákazy vstupu?
1: Slovo hra a hrad jsou si velmi podobné a já si velmi stojím za tím, že pobyt na hradě má být i do jisté míry hrou a zábavou. Proto také u nás návštěvníci nenajdou ani ty provazové vymezovače, ani ty kobercové koridory, což si můžeme dovolit mimo jiné, protože nemáme původní podlahy, ale chceme, aby ta návštěva hradu byla vždycky zábavou.
0: A co na Roštejnu naopak najdete, o tom si budu povídat s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou v dalším vstupu dnešních blízkých setkání.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes s Kastelánkou Hradu Roštejn Kateřinou Razinkovou. My jsme slíbili našim posluchačům, že si v tomto vstupu řekneme, co u vás všechno mohou vidět. U vás se dá prolézt mraveniště, sednout si ke stolu jako hosté lovecké hodiny. Hostiny. Mohou tam sedět celé hodiny. Nebála jste se, že vám historici nebo takový ti památkoví puristé budou vyčítat příliš velkou hravost, která by v takové vážené instituci, jako je hrad, neměla být?
2: Ten strach jsme úplně neměli. Ten náš hrad má takovou nevýhodu, kterou my jsme se snažili otočit ve výhodu, totiž, že nemá žádné původní vybavení. To znamená, my jsme nemohli stavět žádnou podobu toho bývalého interiéru, tudíž jsme se rozhodli jít tou formou hravou a zatím jsme se setkali víceméně jenom opravdu s kladnými ohlasy na tu podobu těch našich expozic.
1: Ta hostina je vlastně interaktivní. Zkusme ji popsat našim posluchačům, kteří se těší k vám. Tak co je tam očekává?
2: Při příchodu do hodovní síně spatří návštěvníci dlouhou prostřenou tabuli, ke které je možno usednout, což už je samo o sobě unikátní, protože většinou právě koukáte na ty prostřené stoly přes ty provazové vymezovače a snažíte se podívat na ty detaily toho prostřeného stolu, tak tady si návštěvníci mohou sednout a většinou usedají na místa, kde před nimi jsou prostřené talíře, ale uprostřed stolu je pár míst, která jsou volná. Tam se návštěvníci většinou ostýchají a jaké je pak jejich překvapení, když vlastně do té volné plochy se formou videomappingu začne promítat hostina, která se stává z mnoha chodů, je velmi zrychlena, protože si vysvětlujeme, že hostina zpravidla v té době raného novověku trvala řadu hodin, ale taková není časová dotace, kterou by naši návštěvníci měli k dispozici, takže během jedné minuty projdou vlastně tím, co by prošel ten strávník opravdu v tom řádu 3-4-5 hodin.
1: Zmínili jsme také možnost vstupu do velkého mraveniště. Proč zrovna to? Proč jste vybrali právě mravence a jejich obydlí?
2: Jednak patří k úžasným obyvatelům lesa a můžeme se s nimi potkat vlastně při každé výpravě do okolí hradu, ale zároveň mravenci a Jihlavské muzeum, to jsou spojené nádoby, protože naši kolegové z Jihlavské muzea, manželé Bezděčkovi, jsou velcí odborníci na mravence, takže těmto drobným obyvatelům lesa je věnována pozornost i v Jihlavském muzeu jako celku, takže jsme se rozhodli vytvořit takovou malou poctu práci manželů Bezděčkových.
1: Máte vlastně kombinaci okruhů jak samoobslužných, jak sami říkáte, tak těch zprůvodci. Jaký je důvod pro ty, kde se neprůvodcuje? Je to proto, že každý si může zvolit svoje vlastní tempo, kterým ty jednotlivé body prochází a může se u nich zastavit libovolně dlouho?
2: Je to přesně ten důvod, je to zejména ten náš okruh určený rodinám s dětmi nebo dětským kolektivům. Výhodou té trasy je, že ní můžete kdykoliv odejít, odskočit si, vrátit se, vracet se k těm jednotlivým prvkům, nejste svázáni tím vlastně rozvrhem, tím řádem toho té provázené prohlídky, která samozřejmě musí procházet tím hradem v nějakém určitém tempu. Takže byl to zejména krok směrem k rodinám s dětmi.
1: Mám pocit, že ten fokus na dětského návštěvníka je u vás velký, že berete ohled na to, že právě takového malého človíčka rádi přivítáte ve vašem objektu. Bylo to vědomé rozhodnutí od počátku, anebo ve vás to přesvědčení narostlo až během prací, kdy jste zjistili, že vlastně takhle tímto způsobem můžete nalákat návštěvníky k vám vprostřed lesů?
2: Bylo to víceméně vědomé rozhodnutí už od počátku. My se vnímáme jako hrad takový zácvikový, že se k nám ten návštěvník malý naučí chodit právě na tu neprovázenou trasu, dozví se něco o té přírodě. V nějakých třeba 6-7 letech už je připravený jít na tu naši provázenou trasu, která je ale stále velmi hravá. Tu může absolvovat jednou, dvakrát a v těch 8-9 letech je pak perfektně připraven vyrazit do Telče, na Konopiště a užít si to naše kulturní dědictví, které naše země má.
1: Jakou zkušenost jste s dětmi za těch 10 let udělali? Vyvíjí se nějak ten zájem, respektive

0: Jsou výmalby interiéru. Je tam herbovní síň, je tam botanický kabinet. Jaký význam měl ten herbář na těch zdech? Bylo to opravdu proto, že se mohli obyvatelé zámku podívat na rostliny, které tam rostou, anebo to mělo ryze estetický význam?
1: To je právě jedna z těch věcí, která ještě čeká na objevení. My v podstatě neznáme ten důvod, proč hrad byl vyzdoben řadou těchto nákladných nástěnných maleb, které všechny byly inspirovány nějakými knihami. To je na nich zajímavé. A zatím nevíme, jestli to opravdu mělo pouze ty estetické důvody, anebo měl být hrad místem nějakého třeba vzdělávání, ať už šlechtických dětí, personálu. Těžko říci, zatím je to takové pole neorané a snažíme se také hledat v archivních materiálech a dalších zdrojích ten původ vlastně toho, proč byly zvoleny takto zajímavé vzory pro ty malby.
0: Vy s dětskými návštěvníky pracujete nejenom co by návštěvníky vašeho hradu, ale také díky tomu, že pořádáte tábory. Vlastně navazujete na práci, které jste se věnovali už na Bečově. Držíte si vlastně nějaký kontakt s těmi malými svými svěřenci, se kterými jste byli v lize lesní moudrosti na Bečově, nebo už jste je zkrátka opustili a máte teď nové děti?
1: Neopustili jsme je, nicméně naši svěřenci z Ligy lesní moudrosti, z kmene Ligy lesní moudrosti v Bečova už jsou dneska dospělými lidmi. Víme o tom, že jsou na Erasmech a studují vysoké školy a dokončují bakalářské práce, ale vídáme se s některými a máme teď už nové svěřence z našeho kmene v nedaleké Růžené a ti u nás už provázejí, takže pořád máme kontakt i s našimi svěřenci.
0: Říká optimisticky kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková.
2: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: V blízkých setkáních si dneska povídám s kastelánkou Hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou. Vy jste na Roštejně a už to naši posluchači slyšeli se svým chotěm, službou. Říkám si, jaké to je, když jste nadřízená svého vlastního manžele. Poslouchá?
1: K tomu se nebudu vyjadřovat.
0: S ohledem na rodinnou pohodu.
1: Ale na Roštejně to tak vždycky bylo, že tam pracovaly ty manželské páry. Přináší to sebou samozřejmě mnoho zajímavých situací, ale myslím si, že nám to jde dobře. Pracujeme spolu v podstatě už takhle na druhé památce už nějakých 15 let.
0: Jakou nejlepší radu vám dali předchozí kasteláni manželé Vaníčkovi?
1: Užívejte toho okolního lesa, choďte do něj čerpat sílu, toho si jako velmi vážím jako rady od Zdeny Vaníčkové a snažím se, vždycky, když jako se procházím v tom lese, tak si na ní vzpomenu.
0: A bylo něco, před čím vás naopak varovali, co říkali, dávajte si na tohleto pozor?
1: Asi nic úplně konkrétního, ale třeba věc, která běžného člověka nenapadne, že na hradě můžou být problémy s vodou. My se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem vody. Na hradě jsme na kopci, na Žulové skále, takže spíš takovéhle jako provozní záležitosti.
0: A zdroj vody máte vlastně jaký? Obecní
1: Máme
0: vodovod?
1: Máme svůj nějaký, vlastní nebo? Vrt.
0: Aha, svůj vlastní vrt. Tak musí hodně pršet na Vysočině, abyste měli dost vody. Já jsem samozřejmě chtěla zpět k tomu tím varováním u manželů Vaníčkových, jestli máte taky u vás na Roštejně, protože milujeme legendy nějakého zlého ducha nebo něco takového, nějakou postavu, která by mohla škodit nebo přinášet nějaký negativní jev, tak jestli tam nějaké takové strašidlo dlí u vás.
1: Občas se návštěvníci ptají, zajímají, je tam několik těch legend, už jsme zmínili tu o Čertovi, pak ještě je legenda o sedláku Gregorovi, který byl velmi proradný v době 30leté války a vlastně chtěl prozradit obyvatele okolních obcí Švédům, kteří plenili ten okolní kraj. Nicméně ani já, ani můj manžel jsme zatím žádné nadpřirozené setkání na hradě neměli. My jsme na to trošku jako pařezové, nemáme tyhle, necítíme tyhle věci úplně, ale možná to je proto ten důvod, že tu práci můžeme dělat.
0: Četl jsem velice zábavnou historku o tom, jak jste dostala píšťalku. Mohli bychom vyjevit našim posluchačům, proč zrovna píšťalku a k čemu by měla být užita?
1: Přiznám se, že už si sama ani nevybavuju, k čemu a píšťalka měla být užita, takže...
0: Bylo to údajně, protože jste říkala, že nemůžete, že neumíte pískat, takže nemůžete zavolat svého manžela, když je někde v areálu hradu,
1: je to tak,
0: tak jste dostala dárkem píšťalku, tak jestli byla použita nebo je uložena v šuplíku.
1: Vzhledem k tomu, že jsem si ani už sama nemohla vybavit, tak je uložena hluboko v šuplíku. On se také už od té doby, kdy se ta historka odehrála, značně zlepšil signál na hradě, takže už se mu dovolám i telefonem.
0: Kdy poznáte, že se vlastně povedlo to, co jste tam za tu dekádu vybudovali? Jaký je zjevný signál toho, že jste udělali dobře, protože vlastně záleželo na vás, jak postavíte ty expozice a myslím, že každý člověk, který buduje něco takového, tak je v rozechvělém očekávání toho, jak to dopadne. Co byl ten definitivní signál, kdy jste si řekli, udělali jsme dobře, že jsme to vedli touhletou ideou tímhletím směrem?
1: Tak to potvrzení přichází vlastně v té každodenní rutině toho, kdy se na tu pokladnu vrátí návštěvníci a řeknou, my jsme o vás vůbec dopředu nevěděli, netušili jsme, kam jdeme a jdeme vám jenom říct, že se nám hrozně moc líbilo třeba na té dětské trase. Je to neuvěřitelné, co všechno se tam dá zažít a budeme to doporučovat dál. Tak to jsou taková ta drobná každodenní potvrzení toho, že ten směr, který jsme vytyčili, byl ten správný.
0: A je těhle těch pozitivních odezev víc než takových těch stěžovacích, protože víme, že v této zemi je dobrým zvykem si spíše stěžovat, než chválit, tak máte dobrou zkušenost v tomto smyslu?
1: Myslím si, že máme dobrou zkušenost, že opravdu ty pozitivní reakce převažují.
0: Ten hrad je taky nesmírně zajímavý tím, jak se tam prolíná příroda a vlastně to lidské dílo. Nejenom, že jste obklopeni lesem, ale taky vlastně stojíte na místě, kde je ta velká Žulová skála. Je i tohleto, ta symbióza té přírody a lidského díla, něco, co dělá ten hrad zajímavým?
1: Určitě, je to jeden za mě z těch jako nejdůležitějších aspektů, je to takové poznávací znamení toho hradu, jak se to tam všechno propojuje, návštěvník k nám přijde, chce poznat historii hradu a přitom třeba vidí poštolčí mládě, které vylétá z věže, kde se vylíhlo, takže to jsou skvělé zážitky, které ti naši návštěvníci tam mohou mít.
0: Láká těmito slovy kastelánka hradu Roštejn, paní Kateřina Rozinková. Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: A dnes je to blízké setkání s kastelánkou hradu Roštejn, Kateřinou Rozinkovou. My jsme mluvili o tom, co na hradě máte, nicméně jenom samotné exponáty a prohlídky nejsou jediným programovým obsahem toho, co se u vás všechno děje. Bohužel už divadelní prohlídky jsme minuli, ty se odehrávaly na počátku července, ale pojďme si říct, jak to zhruba vypadá, co se tam všechno děje, protože budíš to pozvánkou třeba na příští rok.
2: Přesně tak, ty divadelní prohlídky mají dlouhou tradici na hradě a za nás již několik let je pořádáme ve spolupráci s divadelním spolkem Karla Čapka Střeště a je to neuvěřitelný spektákl, neuvěřitelná podívaná, protože divadelní spolek tam přiveze nějakých 50, 60, možná 70 svých členů od několika týdenních kojenců po 80leté dámy a zabydlí celý interiér té historické trasy. Takže návštěvníci mohou navštívit středověkou kuchyni, nakouknout do vinného sklepa obývaného čertem, nakouknout do hodovní síně, kde sedí pán hradu se svými příbuznými, odehrávají se tam tance, běhají tam chočení psy, je to opravdu úžasné, takže tímto doporučuji návštěvníkům sledovat naše webové stránky a pokud budou mít čas v příštím roce počátkem prázdnin divadelní prohlídky využít, protože to opravdu stojí za to.
1: Říkám si, jestli takový mohutný divadelní soubor neměl někdy ambici taky zabydlet to nádvoří, protože tam by se dalo postavit pódium. Myslím, že ta kulisa hradu by nádherně fungovala v nějaké historické hře, tak není i tohleto v nějaké ideje, nějaké myšlence na příští léta?
2: Určitě zase do budoucna někdy ano, stejný soubor u nás v minulosti úspěšně odehrál několikrát Noc na Karlštejně, takže byť to byla Noc na Roštejně,
1: ano.
2: Ale čekáme, co dalšího by se mohlo odehrát a určitě se jiným spolupracím s jinými soubory nebráníme.
1: Vy rozžíváte i samotné předhradí, což je také prostor, který náleží k vám, k hradu, nicméně není součástí toho obrněného prostoru. Čekají vás v létě dvě hudební události. Jednou z nich je letitý festival Jazz na Roštejně. Vystoupí tam i náš rozhlasový kolega Jan Smigmátor, Libor Šmolda z kvartet, Jana Koubková a další interpreti. Jak dlouho vlastně se ten festival pořádá? Protože někde jsem slyšel zmínku, že opravdu překlenul se ještě z bývalého režimu, čili to je opravdu dlouhodobá záležitost.
2: Je to tak, ten festival má svůj základ už v 80. letech 20. století a pod hlavičkami různých organizátorů tak funguje už 4 dekády, což je vlastně poměrně dlouhá, neuvěřitelná tradice a jsme rádi, že po takové krátké pauze, která byla způsobená právě tou rekonstrukcí hradu, se nám daří navazovat na tu slavnou tradici a zvát k nám různé zajímavé interprety.
1: Je tohle i cesta, jak přivést k vám na hrad na Roštejn třeba někoho, kdo by jenom kvůli samotné památce nepřijel?
2: Určitě ty kulturní akce jsou přesně tím lákadlem, která mohou přitáhnout vlastně trošku jiný druh návštěvníků. Jsme vždycky rádi, když k nám zavítají i ti, kteří by běžně do interiéru hradu třeba nevyrazili.
1: Kromě těch hudebních událostí máte v programu i výstavu Tomáše Záborce s názvem Dřevomalby s podtitulem. Výstava, které se můžete dotýkat a která se dotkne i vás. Říkám si, jestli to není opět doklad toho, že chcete, aby návštěvníci byli co v nejtěsnějším i fyzickém kontaktu s tím, co jim předkládáte.
2: My jsme takový opravdu hrad trošku haptický. Jsme rádi, když máme možnost těm návštěvníkům umožnit si na spoustu věcí sáhnout a jsme rádi, že pan Záborec bere tu svoji výstavu přesně tímhle stylem a on doslova rozsvítil těmi svými uměleckými díly prostor hradního nádvoří a hradní věže a ta výstava se tam bude odehrávat víceméně až do konce naší sezóny. Takže určitě zvu návštěvníky i na tahle zajímavá výtvarná díla.
1: Vy jste tu rekonstrukci udělali velkoryse, vlastně jste zrekonstruovali, mám pocit, všechno, co šlo. Je tam ještě něco stavebně, co by vás čekalo, anebo tohle v nejbližších letech vás už nečeká takové starosti a budete jenom vymýšlet další program?
2: Na hradě je vždycky co dělat, protože vy z jednoho konce začnete a pak už se to zase všechno opakuje, takže jsou místa, kterých se ta rekonstrukce nedotkla, tam asi bude směřovat ten náš zájem v první řadě. Nicméně ono je vždycky dobré mít v šuplíku nějaké představy o tom, co bychom chtěli dál, jak to posouvat dál, takže pořád se vlastně něco opravuje, upravuje, vymýšlí a mění.
1: Jak se promění ten hrad v sezóně v turistické, když je rušný den, pak odejde poslední návštěvník, zavře se brána a všechno to stichne?
2: je to takové velké uf. A opravdu pak ten hrad je najednou takový tichý, slyšíte právě jen ty poštolky, které vyletují z té věže a jak ten vítr šumí v těch stromech. Nicméně to neznamená, že když zabouchne brána za posledním návštěvníkem, že tím je konec naší práce. Právě naopak pak začíná ještě další, ta méně viditelná část toho našeho činění na hradě, takže ono se tam v podstatě pořád něco děje.
1: Máte nějaké místo na hradě, kam ráda chodíte, když potřebujete být na chvilku sama, si věci promyslet, nebo si za chvilku meditovat, nebo jen tak vypustit a nepřemýšlet vlastně o ničem? Je nějaké místečko právě, které je jenom vaše a kam tuze ráda chodíte, když tam osamíte na hradě?
2: Já mám třeba teď v poslední době velmi ráda místo, kam se mohou podívat i běžní návštěvníci, ale já se na ně koukám ještě před provozem, když otevírám hrad, připravuju ho pro návštěvníky, tak si vždycky vyjdu na malý balkónek v naší obrazárně a rozhlédnu se do toho okolního lesa a pozoruju třeba, jaké druhy zvěře můžu spatřit, protože opravdu u nás je možné zahlédnout ledacos. Je to takové klidné, tiché místo rozjímání před tím, než začne ten každodenní schon.
1: Když budete někdy v daleké budoucnosti předávat váš hrad Roštejn budoucím kastelánům, budoucím manželům, co byste chtěla, aby řekli o té vaší éře?
2: Byla bych ráda, aby vnímali tu naší éru jako něco, co ten hrad na jednu stranu posouvalo, modernizovalo těmi způsoby prezentace, ale zároveň ho to trošku vracelo k té jeho podstatě, toho loveckého sídla. Jsme se snažili vlastně navázat na tu jeho velkou zajímavou tradici a zkrátka bych byla ráda, aby na nás vzpomínali v dobrém.
1: A co byste si přála ještě do té letošní turistické sezóny? Čeká vás ještě spousta věcí, my jsme je zmínili, tak nějaké přání třeba, anebo pozvat naše posluchače k tomu, aby dorazili, čím byste je nalákala v krátkosti?
2: Rozhodně bych byla ráda, pokud budou chtít dorazit na ten jazzový festival, který se odehraje na konci měsíce srpna, 22. srpna. Nicméně budu ráda, pokud dorazí na jakoukoliv naší běžnou prohlídku a poctí hrad svou návštěvou, protože jak jsme zmiňovali na počátku, pořád ještě v rámci té běžné veřejnosti. Nejsme hradem tak známým, ale rozhodně stojíme za to.
1: Já děkuju moc, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Milí posluchači, nás čekají polední zprávy a pak už se na vás velmi intenzivně těší Jitka Asterová a její pořad Byl jednou jeden rok. V tuto chvíli se s vámi od mikrofonu loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, kastelánka hradu Roštejn, paní Kateřina Rozinková.
2: Děkuji za pozvání.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
2: Zničila jste mi život.
1: A děsivá minulost.
3: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
4: Co tam?
5: Tady mám šanci.
1: Záře reflektorů a temné stíny duše.
6: Musím žít dál.
1: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
7: Čekají tě krásné noci.
1: Poprvé zítra večer na ČT2 a v iVysílání.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Příměří s Íránem je podle amerického prezidenta mrtvé a podle premiéra Babiše se bude Česko podílet na financování zbraní pro Ukrajinu jednorázovou částkou. Bude oblačno až zataženo s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Americký prezident Donald Trump na summitu NATO v Ankaře ostře kritizoval členské země aliance. Není spokojen s jejich postojem vůči americkým nárokům na Gorunsku i vůči americké a izraelské válce proti Bagdádu. Spojené státy na Irán v noci podnikly sérii náletů, při kterých zasáhly asi 80 cílů, měl jsem na mysli Teherán a nikoli v Bagdád. Reagovali tak na opakované útoky na lodě plující Hormuzským průlivem. Podle Trumpa jsou memorandum o porozumění a příměří mezi oběma stranami mrtvé.
2: Myslím, že je konec. Už s nimi nechci mít nic společného. Je to spodina. Vedou je nemocní lidé, krutí násilníci. Budu ještě mluvit s našimi vyjednavači, ale ti se nakonec zodpovídají mně. A podle mě je další jednání jen ztráta času. Jsou to lháři.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Česko přispěje na financování amerických zbraní pro Ukrajinu podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jednorázovou částkou. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle něhož se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ni mohou evropští spojenci a Kanaďané nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině. Podle Babiše dál platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
3: To je záležitost pana Macinky, který našel nějaké peníze, které byly určeny pro Ukrajinu, ale jelikož my jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak on ty peníze poslal vlastně na ten program PURL, ale je to jednorázová menší částka.
0: S rozhodnutím ministra Macinky nesouhlasí koaliční hnutí SPD. Babiš k tomu řekl, že si koalice vše vyříká na páteční koaliční radě. Rodičovský příspěvek patrně od příštího roku stoupne o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by to měl být dvojnásobek. Vládní novelu schválila sněmovna. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má růst rodičovské snížit dopady inflace. Předloha teď míří do Senátu. Na jižní Moravě začínají žně a hasiči kvůli suchu upozorňují na rizika požáru od zemědělské techniky. Při pracích na polích hrozí rychlé vzplanutí suchého obilí, varuje mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
4: My doporučujeme například spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů. Ta zemědělská technika by měla být správně ošetřena před výjezdem na pole, tak aby nedocházelo k nějakému tření ložisek, k vzniku jisker. Předpokládám, že by měla být samozřejmostí i výbava hasicími přístroji na této technice.
0: Výstrahu před nebezpečím požáru v přírodě v souvislosti se suchem a větrem vydali v úterý meteorologové. Hasiči v Bratčicích na Brněnsku uhasili před 10. hodinou rozsáhlý požár. Na ploše asi 2 hektarů hořela skládka. S plameny ve svahu a silném větru bojovali zhruba od půlnoci. 2 hasiči se během zásahu zranili, jednoho z nich odvezli zdravotníci do nemocnice. Požár nezpůsobil žádné významné materiální ztráty. Rychlost cyklistů by mohli v Žižkovském tunelu v Praze zpomalovat takzvané optické brzdy. Soubor čar a nápisů apelující na pomalou jízdu požaduje Praha 3. Má jít o další opatření po březnové nehodě cyklisty a chodkyně, která skončila s otřesem mozku v nemocnici. Optické brzdy by mohly být hotovy na konci prázdnin, řekl místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut ze Zelených.
5: Ještě debatujeme otázku jako budoucí údržby a přesného technického řešení, respektive použití té konkrétní barvy, tak aby to neklouzalo ten povrch. A já očekávám, že je možný to zrealizovat ve výhledu někdy do konce prázdnin, ale přesný termín ještě nemáme.
0: Od dubna smějí cyklisté tunelem projíždět nejvýše 10-kilometrovou rychlostí. Provoz v místě kontrolují policisté a strážníci, ale nepravidelně.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Později od severovýchodu polojasno až jasno a večer opět přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty většinou 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě teplej až 18. Zítra bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Opatrně na 84. kilometru D4 směrem na Prahu. Na krajnici je auto převážející tři lodě, hlavně kamiony tam mohou náhle vybočovat. Na 43. a půltém kilometru D5 směrem od Prahy je odstaveno osobní auto po defektu. Posádka je za svodidly, i tak projíždějte kolem opatrně. A pozor, před Prahou na D5 na prvním kilometru je na vozovce zakládací klín kamionu. A na silnici 16 kolem Nové Paky vyprošťují nákladní auto, jezdí se kiva Karlově, zdržení 10 minut oběma směry. Zprávy končí, po nich Jitka Asterová.
7: Jsem zde a přeji vám krásné středeční poledne. Startuje naše hra Byl jednou jeden rok. V našem roce, který si budeme dnes připomínat, se konal také Karlovarský festival, ovšem jubilejní. Kolikátý ročník to byl, to vám neprozradím, ale prozradím to, že hvězdným hostem byla Sharon Stone, která převzala od Jiřího Bartošky křišťálový globus. No a já jsem byla v kině na filmu Karlík a továrna na čokoládu a vzpomínám si, že lístek tehdy stál 80 korun. A Petr Muk vydává své třetí solové album a my si z něj teď zahrajeme píseň, no a vy si zkuste tipnout rok. Takže prozradím kontakty, vy už je znáte, ale pro jistotu SMSky posílat na 702 222 220 a e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
6: na dvojce.

0: Jarku Sklatov moc zdravím, která nám napsala sem do naší hry Byl jednou jeden rok na dvojku jako první, myslím si, z SMSek. Tak typuje podle úvodní písně Petra Muka rok 1996 a vzpomínky jen ty nejlepší. No, to jste nám toho řekla, Jarku. Dále Pavlínu zdravím také moc, ta si myslí, že je to rok 2005. Podle krásné nejoblíbenější písně Petra Muka bylo mi 35, ale nic moc období. Období prostě, na které nerada vzpomínám a juknu se na vaše e-maily a samozřejmě ti nejrychlejší mají přednost, dostanou se do éteru. Takže Jana původně typovala rok 1995, ale po poradě s manželem přidala 10 let rok 2005. Můj manžel šel do důchodu, toť vzpomínka, dále napsal Michal, podle Karlovarského festivalu zkusím rok 1995 a myslí si, že to byl jubilejní 30. festival, kdy nás navštívila hvězda první velikosti Sharon Stone. No uvidíme, pište dál, budu se moc těšit a první nápověda, kterou dám, bude taková trošku netradiční, protože se bude odehrávat na toaletě. V našem roce se totiž stal nebývalým hitem. Já si teda na to ani nepamatuju, ale to jsem si vygooglila, protože já můžu. Černý toaletní papír. Nevím, jestli se to vůbec dostalo k nám, začala ho vyrábět jedna portugalská firma, ale i když se to nemusí zdát, tak toaletní papír se může stát i vyhledávaným sběratelským artefaktem. Uvedu jen tak pro zajímavost. Například za vyvolávací cenu $76,000 byla v aukci nabízena jedna role toaletního papíru, kterou kdysi odmítli použít členové skupiny Beatles. Stalo se tak v 60. letech při natáčení v londýnském studiu Abbey Road, které nabídlo slavné čtyřce příliš tvrdý a lesklý toaletní papír. Na ten si teda vzpomínám já také spíš než na ten černý. No tak uvidíme, jestli tato nápověda u vás zafungovala. Pokud ne, tak samozřejmě dám hudební a tu obstará Melanie C. No a vy si zkuste tipnout rok.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.
3: So I found a reason to stay alive.

0: Zdravím moc Renču, která mi napsala sem na dvojku do naší hry byl jednou jeden rok. Píše, že by devadesátky. Zkusím vystřelit na rok 1996. To tedy nebyl můj oblíbený rok, to už mi mlha před očima houstla. Ale už je to dávno. A teď se podívám ještě na vaše SMSky. A sice musím tady vyčinit panu Dvořáku Janu z Jiříkova. Protože ten napsal sice správný tip, neudává vzpomínku, ale přiznává se bez mučení, že si to vygooglil. Ale ty, to se přece nesmí, takhle si mozek teda vůbec se nepocvičíme. No ale já si myslím, že tato nápověda vám bude velice užitečná. To už se chytne většina z vás. V našem roce totiž zemřel papež Jan Pavel II. Celý svět sledoval poslední dny jeho života. 2. dubna pozdě v noci z obrazovky ČT1 poprvé zazněla z úst konkrétně Marcely Augustové zpráva o asi 2 hodiny staré události.
1: Papež Jan Pavel II. Je po smrti. Umřel 7 minut po 9:30 večer. Bylo mu 84 let. Jeho pontifikát byl 3. nejdelší v dějinách.
0: Papežem byl od roku 1978. O 3 roky později, v roce 81, na něj byl, jak víte, spáchán atentát. Utrpěl tenkrát velmi těžká zranění, ale naštěstí jim nepodlehl. A o rok později se o jeho život pokusil další atentátník. Po dlouhém čase navštívil papež Jan Pavel II. Prvního atentátníka ve vězení a odpustil mu. No, tak vy si teďko zkuste tipnout. Kolikátý, že by to mohl být rok. A teď mi můžete volat sem přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 25 a teď Ready Kirkn.

0: 25. rok jsme si posvítili. Dnes v naší hře byl jednou jeden rok na dvojce. Na to se teď zeptám pana Marcela z Prostějova. Já vás moc zdravím, Marceli. Jitka u telefonu.
1: No Jitko, zdravím vás a všechny posluchače tohoto skvělého pořadu. No tak váhal jsem u písničky Petra Muka, ale jakmile jste zmínila, že zemřel papež Jan Pavel II., no tak to byl samozřejmě začátek dubna roku 2005, o tom není pochyb, takže můj typ je rok 2005.
0: Dobře, tak já vám to nebudu vyvracet, ani vám to nebudu schvalovat, samozřejmě ani se nebudu ptát na váš první tip, ale zeptám se, tedy ten vámi zmiňovaný 2005, ten rok 2005, máte vzpomínku nějakou na ten rok?
1: No,
0: v jakém životním období jste se nacházel třeba?
1: No tak ono to bylo takové stejné, v tu dobu už jsem dělal ve firmě na 3 směny, kde dělám doteď. Mhm. I když teda momentálně marodím, ale úplně přesně si nevzpomínám, no tak nějak tak to běželo, to nemůže se vzpomnět, ale prožíval jsem teda, jak byl ten pohřeb toho Jana Pavla II. A tady ty věci to běželo a potom volba nového papeže, tak to si vzpomínám, ale jinak teda konkrétně nic bližšího.
0: No, ne, to se mi taky stává, že se mi nic z toho roku nevybaví jako úplně zásadního. Marceli, já vám děkuji moc za vaši přízeň, za váš tip, já vím, že vy jste pravidelným posluchačem, většinou se strefujete, nemám pravdu, a přeji vám hlavně brzké uzdravení.
1: Děkuji moc a všem a vám přeju pořád, tento skvělý pořad a všem posluchačům, je to paráda prostě.
0: Ježíš, děkujeme moc. Vyřídím tak všem, kdo se na tom pořadu podílí. Děkuju moc.
1: Ano, děkuju. Mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Naslyšenou někdy. A další, koho mám na telefonu, je paní Karina. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Zaprvé máte nádherné jméno. S Karinou, myslím, mluvím poprvé. Karin nebo Karina?
2: Karina.
0: To je opravdu zvláštní jméno. Tak Karino, odkud nás posloucháte?
2: No, poslouchám vás z Prahy, z Břevnova.
0: Ano, tak já tam mávám. A jaký máte tip?
2: No, můj tip je tedy dosti silná vzpomínka, protože v tom roce, který já tipuju, 2005, mi zemřela maminka v lednu. A potom ještě nejlepší přítelkyně a potom ještě nejmilejší bratranec. Takže to byl takový, jak říkala anglická královna, anus horribilis pro mě, i když jinak žiju celkem šťastný život. Takže si pamatuju i toho, a ještě předzvěst toho byla tsunami, na konci toho předešlého roku, a ještě, aby se to završilo, pak byly ty bombové útoky v Londýně, kde jsem, tehdy jsem žila ve Velké Británii, takže to byl jako strašný rok. No,
0: no teda ani, myslím, že ani jedna teda veselá vzpomínka, zeptám se vás tedy, jaká má nápověda vás k tomu datu dovedla?
2: No to úmrtí papeže, protože to bylo v tom též roce, no, jako to si člověk pamatuje, že tyto události.
0: No tak samozřejmě, já vám moc děkuji, samozřejmě, že jste zavolala, že jste typovala a také, že jste negooglila, že jste opravdu googlila pouze ve své paměti.
2: A některé roky v životě jsou šťastné a jiné méně šťastné a tenhle ten byl takový jako málo šťastný, ale zase bylo mnoho dobrých let a je.
0: Určitě, tak až bude nějaký lepší s nějakou lepší vzpomínkou, tak se rozhodně ozvěte taky. Karino, mějte se moc krásně a má vám dobře vnova a přeji vám krásný den.
2: A já vás zdravím. Děkuju vám.
0: No a teď už si dáme Madonu.

0: Já moc zdravím Kamilu do Modřan, která píše nápovědy s Karlovarským festivalem. Ty jdou úplně mimo mě, pochopte. Ve stejný čas se jede Tour de France, hraje se Wimbledon a ještě se každý sudý rok hraje fotbal, buď mistrovství světa nebo Evropy. A také může být olympiáda, takže pochopíte. Ale určitě budeme v miléniu, takže to bude ve stylu tonoucí se stébla, chytá, vsadím na Petra Muka a typuji rok 2005. A vzpomínka, nechala jsem si na levé lítko vytetovat papouška. No tak to je krásná vzpomínka. Uděláme si malou rekapitulaci pro ty, kteří přišli k rádiu až teď. My si dnes připomínáme rok, kdy se začal vyrábět černý toaletní papír, což vám nic neřekne, ale kdy zemřel Jan Pavel II. Papež, to vám určitě něco řekne. A teď budou následovat dvě písničky. Já se budu moc těšit na vaše tipy a hlavně na vaše vzpomínky. A teď si dáme tabáček.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Na Dvojce.

0: vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Byl jednou jeden rok.
1: Na Dvojce.

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje, před námi ještě dvě nápovědy, většina z vás už má jasno. Já teď zdravím moc Moniku, která píše: sedím u rybníku na kempu bez drev a užívám si dovolené. Přemýšlím, že by to tak mohl být rok 2005. V tomto roce jsem byla v jiném stavu, ale přesto jsem makala jako šroub. Užívejte dovolené, teď zdravím Naděnku, která si myslí, že Jan Pavel II. Zemřel v roce 2004, takže typuji tento rok. Přemýšlím, na co bych v tomto roce mohla vzpomínat, píše, a nic mě nenapadá. To se tak někdy stává, takže třeba vás to napadne po této nápovědě. V našem hledaném roce se totiž Praha na dva dny stala centrem světových technologií. Do české metropole totiž přiletěl zakladatel společnosti Microsoft Bill Gates, který se stal tehdy nejstřeženějším návštěvníkem v zemi.
1: Gross má se zakladatelem Microsoftu mluvit především o možnosti využití informačních technologií pro zefektivnění řízení státní správy. Hned po této schůzce podepíše Gates dohodu s Národním bezpečnostním úřadem o možnosti přístupu ke zdrojovým kódům Microsoft. To podle mluvčí NBU Anety Kupkové přispěje ke zlepšení bezpečnosti, zejména v oblasti utajovaných skutečností.
0: Od tehdejšího primátora Prahy Pavla Béma taky převzal symbolický klíč od hlavního města. Vystoupil na konferenci věnované bezpečnosti počítačových technologií a oznámil spuštění mezinárodního charitativního programu Potenciál bez hranic, který měl podporovat projekty ve střední a východní Evropě. Z Prahy pak pokračoval na návštěvu Slovenska. Takže víte, o kolikátý rok se jedná. Pokud mi nebudete chtít psát, tak můžete zavolat sem přímo do studia na telefonní číslo 22 155 25 25. A teď no name.
2: Už víte, který rok dnes hledáme?
3: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak a já tady mám teď na telefonu Janu a já jsem moc zvědavá, jaký ona bude mít tip. Já vás moc zdravím, Jitka, u telefonu.
1: Dobrý den, tady Jana, já jsem od Vlašimi.
0: Tak já tam mávám.
1: Ano. Jo, super, super. Já volám s tipem, že to byl rok 2005, abych to řekla správně, 2005, protože vím, že když byl zvolený nástupce Jana Pavla II., kardinál Ratzinger, tak mi potom všichni psali do porodnice právě zprávu, že teda super, že se ti narodila dcera, ale taky máme novýho papeže. Takže to mám takhle spojený, že to byl ten duben 2005. Takže ten Jan Pavel II. Musel umřít někdy těsně předtím. V březnu si myslím, že to bylo.
0: Myslíte si, vy se teda přidáváte k většině teda?
1: No.
0: Většina si myslí, že je to tak, ale ono někdy, znáte
1: jasně,
0: to?
1: Jasně, může to být úplně jinak.
0: Takže pro vás jiný. Jako velice šťastný rok, dá se říct?
1: Velice šťastný, no určitě, každý rok je šťastný.
0: Vaše holčička byla prvorozená, která se vám narodila?
1: Ne, to už byla třetí dcera a čtvrté dítě, takže to už bylo, no.
0: No tak teď se před vámi úplně teda skláním, teda hluboce, teda jo.
1: No tak teď ještě, abych tipla ten rok, aby jsem to nespletla, protože jak má člověk těch dětí hodně, tak to pak může splajit. Jo.
0: To je pravda. Jani, já vám moc krát děkuju. Pozdravujte všechny své potomky a mějte se moc krásně.
1: Díky, naschledanou.
0: Takže někdy naslyšenou. No a my si dáme teď černou košili.

0: To.
1: Marie z Prahy tu moc zdraví mě napsala, že si myslí, že je to rok 2005. Píše, pod vánoční stromeček jsme dostali nádherný balíček krásného chlapečka. Podle nápověd to snad bude dobře. Pak zdravím svoji jmenovkyni Jitunku, která má stejný typ, rok 2005. Píše, zjistila jsem na počátku roku, že jsem těhotná a v září se mi narodil úžasný syn Timotej. Letos mu bude 21 let. No, podle toho, co píšete, i podle té posluchačky, která volala před chvilinkou, to byl teda opravdu velice plodný rok a před námi poslední nápověda. V našem hledaném roce otřásla českou politikou aféra, jestli si vzpomínáte, kolem financování bytu tehdejšího premiéra Stanislava Grosse. Vše odstartoval článek deníku Mladá fronta Dnes, který zpochybnil, zda si mohl pořízení bytu dovolit. No a následovalo několik týdnů vysvětlování, měnících se verzích o původu peněz i rostoucího tlaku veřejnosti. Kauzu ještě přiživily otázky kolem podnikání Grossovy manželky. Výsledkem byla premiérova rezignace, konkrétně 25. dubna, a jeho odchod z vrcholné politiky. Ve funkci předsedy vlády ho následně vystřídal Jiří Paroubek. Tak máte poslední možnost si tipnout, kolikátý, že by to mohlo být rok, a napoví vyznáním Petr Kolář.
2: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: Na dvojce.

A máme tady veliké finále naší hry. Byl jednou jeden rok na dvojce, teda musím říct, že tak, jak se vám dneska dařilo, to bylo úplně nevídané. Já si myslím, že asi teď jsem to počítala, jenom 3 nebo 4 z vás netipovali správně, takže až odhalím ten rok, tak to nebude pro vás asi žádné překvapení, ale přesto ve finále je Lenka z Hrušovan u Chomutova, která si myslí, že hledáme rok 2005. Podle Petra Muka a podle filmového festivalu v Karlových Varech píše, že tento rok byl velice náročný a plný změn. Petr z Teplic nad Metují má stejný typ. Píše, v tomto roce jsme se stěhovali do hasičárny a ČT24 zahájila vysílání. A teď se ještě podívám na vaše SMS. Ano, paní Pavla, ta typuje rok 2005 a píše, že byla těhotná s dcerou. Jak jsem říkala, velice plodný rok. Ano, byl to rok 2005. Takže žádné překvapení. Vedli jste si opravdu velice dobře. No a teď už vám posílám Robbieho Williamse, mého oblíbeného. A tady sedí váš oblíbený Mirek Vaňura, můj oblíbený moderátor. Ve skvělé formě, jak on rád slyší, byl běhat zase. A je to na něm vidět. Někdo běhá, vidět to není. Tady to teda vidět opravdu je. Já se na vás budu moc těšit zítra. Mějte se moc krásně a se asi půjdu zaběhat. No. Mějte se.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Sněmovna odmítla senátní podmínky pro zvyšování výdajů nad schválený rámec a nové autobusové linky začaly jezdit z Českého Krumlova do rakouského, respektive německého pohraničí. Bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Při zhoršené bezpečnostní situaci bude patrně moci vláda zvýšit výdaje státního rozpočtu nad schválený limit. Rozhodla o tom dnes sněmovna, která hlasy koalice přehlasovala Senát. Novela umožní vládě překročit schválené výdaje státního rozpočtu až o desetinu.
3: Senát chtěl do zákona doplnit přísnější podmínky pro navyšování výdajů. Sněmovna to ale odmítla. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by senátní změny přinesly právní nejistotu.
4: Přesně to je důvod, proč doporučuji setrvat na sněmovní verzi. Představuje promyšlený celek, ve kterém jednotlivé změny dávají smysl ve vzájemných souvislostech.
3: Podle opozičního poslance Jana Jakoba z TOP 09 umožní novela nekontrolovatelné navýšení výdajů.
5: Naším cílem není svazovat stát v mimořádných situacích. Naším cílem je, aby se důležité priority financovaly odpovědně.
3: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Opozice chce zákon napadnout u ústavního soudu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou oba hnutí ANO, aby přehodnotili výběr Radomíra Lašáka na pozici šéfa představenstva letiště Praha. Upozorňují na jeho působení v čele českých aerolinií v době jejich úpadku, což podle nich vyvolává obavy o další směřování společnosti. V Praze skončila výluka tramvají v úseku Želivského Vinice. Linky číslo 715 a taky autobusy 188 se vrátily na původní trasy. Dělníci tam napojovali novou tramvajovou trať, řekla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
6: Od půlky dubna zhotovitelé pokračovali s výstavbou kolejového rozvětvení v křižovatce s Vinohradskou ulicí a napojováním budoucí tramvajové tratě Počernická do stávající sítě. Proto byl obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice.
2: Jihočeský kraj zavedl dvě autobusové linky do příhraničních oblastí v Rakousku a Německu. Propojují trasy z Českého Krumlova do rakouského Bad Leonfeldnu a z Vimperku do německého Philippsreuthu. Sezónní linky se staly součástí nového integrovaného dopravního systému. Podrobnosti má mluvčí kraje David Hocke.
7: Nové spoje budou jezdit přes léto až do října o víkendech a státních svátcích. Otevřou cestu k zajímavým výletům a zároveň posílí vazby mezi regiony. Jízdní řád je nastavený tak, aby například z Bad Leonfeldenu mohli cestující pokračovat rakouskými spoji do Lince a z Philippsreuthu zase do bavorského Freyungu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm. Později od severovýchodu polojasno až jasno a večer opět přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty většinou 20 až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 18.
0: Doprava.
2: Opatrně na stém 41. kilometru D1 směrem od Prahy jsou tam kusy roztrhané pneumatiky kamionu. V opačném směru počítejte s osobními auty s kratším zdržením kolem stého 77. kilometru. Kamiony pak popojíždějí po D1 až k omezení u D2. A na silnici 16 kolem Nové Paky stále vyprošťují nákladní auto a jezdí se kivadlově. Zdržení zhruba 10 minut oběma směry. To byly zprávy, Mirek Vaňura je tu pro vás.
8: A zprávy dnes chystá Pepa Maršál. Tak dobré odpoledne. Dnešního dne začínal, tedy podle keltského kalendáře, měsíc Cesmíny Tine. U nás na dvojce začíná odpolední vysílání s datem 8.7., abychom si takzvaně srovnali noty. Je 4,5 minuty po 13. a my se těšíme, že vám s námi bude dobře.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Zdravíme Český Těšín, ale vůbec vás všechny, kteří právě teď posloucháte. Tak máme takové to léto, kdy zahrádkáři říkají, že málo prší, a ti, kteří se chodí koupat, říkají, že hodně prší. Co vy? Co takový deštník, anebo radši slunečník? Pro mnoho je deštník, slunečník, anebo takové to paraplíčko symbolem moderní doby, ale zdání klame. Svůj velký význam má tato šikovná věcička i v náboženství, a to dokonce v mnoha kulturách. Tak například ve starověkém Egyptě věřili, že bohyně Nut je jakýsi ochranný přístřešek pro každého věřícího, a aby jí usnadnili práci, nosili sami ta malá paraplátka. Řekové zase v minulosti používali slunečníky ne na ochranu sebe, ale soch bohů a bohyň. Mateřskou zemí deštníků je přitom, teď vás nechám chvilku hádat, ano, Čína. Je to Čína. Nejen, že tam vyrobili jedny z prvních deštníků v historii, ale i dnes je země doslova deštníkovou velmocí. Představte si, že více než 70%, někde jsem dokonce našel, že se uvádí až 92% všech deštníků v současné době vyrobí se právě v Číně. Tak jak jsem říkal na začátku, co vy letos, co upřednostníte? Ten deštník anebo slunečník? Za chvilku už Tereza Bebarová, jestli ať vám to sluší, a protože léto, tak si dáme saláty a zálivky.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem láskou. Já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: Odpolední dvojka.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Receptů na saláty je nepočítaně. Tak například salát Cezar, salát Koleslav, okurkový salát, salát z čočky, řepný, pak tady máme salát Vlašák, vajíčkový, hermelínový, bramborový a takhle bych mohla pokračovat ještě hodně dlouho. No a já dnes poprosím o nějaký recept na zdravý, chutný a výživný salát svého hosta, nutriční terapeutku Andreu Jakešovou. Zdravím vás, Andreo.
3: Dobrý den.
2: Pojďte, Andreo, máte pro nás nějaký zajímavý recept?
3: Nemám asi úplně konkrétní recept, ale myslím, že mám nějaké tipy. Častým tématem bývají zálivky, protože ty jsou často velkým zdrojem tuku a cukru, až je to překvapivé často, ale přitom můžeme přidat zálivku, která vůbec tak tučná není. Samozřejmě nabízí se různé octy, balzamiko a tak podobně. Můžeme zakápnout salát citronovou šťávou, můžeme přidat jogurt například, čili zálivka opravdu nemusí být jenom olivový olej, ale můžeme ji taksi nastavit bílým jogurtem, nebo já ráda doporučuji použít třeba kefír nebo podmáslí. Buď jako součást zálivky, anebo jednoduše jako tu zálivku samotnou. Využít můžeme i nějaká ořechová másla, ale protože jsou dost tučná, tak můžeme pořídit i odtučněný prášek z různých ořechů, který vlastně naředíme vodou a můžeme z něj udělat zálivku. No a pokud má někdo rád majonézu, tak k dostání je jogurtová majonéza, která je podstatně méně tučná, a nebo majonéza light, takže ta může být také fajn.
2: A toho oliváče je přece zdravý, když je kvalitní, tak můžeme ho zakápnout, ten salát, ale asi ne skleničkou toho olivového oleje. Když dáme takovou lžíci poctivou, tak si myslím, že to není takový velký
3: přesně
2: problém.
3: Přesně tak,
2: že?
3: Já rozhodně fandím olivovému oleji. Skvělý do salátu a velmi zdravý může být i třeba olej z vlašských ořechů nebo lněný olej. Jenom pozor na to, kolik právě dalších zdrojů tuku potom v tom salátě máme. Jedna lžíce oleje je v pořádku, ale přidat hrst ořechů a tučný modrý
2: ta
3: sír.
2: Kombinace,
3: ano, přesně. To rozumím. Už by mohlo být dost.
2: Co ještě bychom do salátu mohli přidat?
3: Zdrojem sacharidů k salátu rozhodně nemusí být jenom pečivo, ale můžeme přidat nějaké zajímavé obiloviny, například taková quinoa je skvělá do salátu. Můžeme přidat třeba kuskus. Napadá mě ještě
2: bulgur taky.
3: Bulgur, přesně, pohanka, nebo i naklíčená pohanka. Vlastně můžeme si to takhle různě ozvlášnit. Do salátu můžeme přidat klidně i brambory, například jako zdroj sacharidů, takže můžeme s tím jednoduše takhle trošku experimentovat.
2: Improvizovat, ano. Já jsem pro, díky Andreo, zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi a my se uslyšíme ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přeje Tereza Bebarová a Andrea Jakešová.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: Pátračka, už několik roků v létě pátráme, protože vás to baví. Letos, jak víte, hledáme postavy známých děsivých příběhů, ne kriminálních, ani žádné detektivy, prostě děsivé příběhy. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze daného týdne, tedy i tohoto týdne, budou probíhat tento pátek v pořadu Šťastnou cestu po 13. hodině. Tam se dozvíte, jestli jste vyhráli. Tipovat můžete přes webový formulář na stránkách Dvojky. dvojka.rozhlas.cz. Skoro bych řekl, že to je to nejdůležitější, protože jen co pustíme nápovědu, jakože za pár chvil tak uděláme, tak vy píšete někteří na e-mailovou adresu. Ne, musíte si vyťukat dvojka.rozhlas.cz, tam najdete webový formulář a tam musíte vepsat tu správnou odpověď. A musíte to stihnout do pátku do 12. hodiny. Dnes máme středu, pokud vás to napadne, hned to napište, protože vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování s polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. Už tam sice nebude filmový festival, ale Karlovy Vary jsou prostě nádherné. Takže dnes pouštíme další nápovědu. Pokud budete vědět, koho tento týden hledáme, hned to vepište do formuláře.
3: V lidové slovesnosti jsem se stala vděčným nástrojem výchovy, jímž matky strašily své nezbedné ratolesti, pokud se nedali utišit. Právě takové výjevy se staly inspirací pro nejednoho sběratele lidových pohádek a pověstí. Obzvlášť jeden takový mě pak v polovině 19. století nesmazatelně vepsal do dějin české literatury, když z mého příchodu vytvořil vrcholné mrazivé drama ve své slavné baladické sbírce. Toto mé literární zpracování pak neposloužilo jen jako výstraha malým provinilcům, ale napáchalo mnohé škody v hlavách řady studentů a maturantů, kteří stále musí tyto známé verše odříkávat z paměti na stupínku před tabulí.
1: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
0: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

8. červenec, dovolená možná před vámi, možná to také už máte za sebou, možná jedete do zahraničí a možná nejedete do zahraničí, protože se bojíte, že byste se nedomluvili ani v angličtině. Mimochodem v Chorvatsku se právě anglicky domluvíte. Jak se naučit tedy mluvit anglicky tak, abychom to zvládli těsně před odjezdem? Vlastně, abychom se naučili to nejdůležitější. A vyplatí se učit celé věty místo těch jednotlivých slovíček? A jak si třeba natrénovat běžné situace, když nemáme s kým mluvit? A jak nám mohou pomoci překladače a nebo dokonce umělá inteligence? Ano, zvu vás na kávu o čtvrté. Hostem bude lektor angličtiny a youtuber Broňa Sobotka. Ptát se bude Tereza Stýblová a ptát se ho můžete vlastně už teď, když vyťukáte dvojka@rozhlas.cz.

Olivia a John, já nevím jak vy, ale já mám tuhle tu písničku právě spojenou s létem, s prázdninami. Prázdniny jsou čas pro letní dobrodružství, tam ve filmu také bylo, nové zážitky i kamarády. Děti se ale můžou dostat taky do nepříjemných a dokonce nebezpečných situací. Odborníci varují například před rodinnými konflikty a nebo trávením času na internetu.

0: internetu. O tom, co děti v létě může trápit a jak jim pomoci, nám právě teď přišla povědět Věra Pfeifrová. Věrko, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Takže Věrko, prázdniny nejsou pro děti jen odpočinek a zábava?
1: No, o prázdninách sice odpadá stres ze školy, špatných známek nebo šikany stále, ale na prvním místě děti nejčastěji řeší psychickou nepohodu, úzkosti, deprese a sebepoškozování. Říká to vedoucí odborník služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
2: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kdy děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené s rodičem rozvedeným, na kterého třeba nejsou tolik zvyklí a najednou s ním mají trávit vlastně více času, než obvykle v průběhu toho roku školního.
1: I o prázdninách se děti na odborníky obracejí zhruba stejně často jako ve školním roce. Linka bezpečí denně řeší na 500 hovorů, e-mailů a zpráv.
0: To není málo na to, že to jsou prázdniny. Věrko, děti tráví více času doma, tak řeší třeba taky hádky s rodiči?
1: Ano, to je podle Hany Píšové z Linky bezpečí jedno z velkých témat, které je často trápí.
2: Je takový pocit, že vlastně se odjede na dovolenou a ta rodina se bude mít skvěle, že si to strašně užije a najednou třeba vyplavou různé jako konfliktní situace, kdy místo toho, aby si to ta rodina užívala, tak tu dovolenou tak nějak jako prohádá. V podstatě chtěli by si ty prázdniny užít a místo toho zažívají vlastně obavy třeba o vztah rodičů nebo pocit, že vlastně se chtějí vrátit a už tam s nima nebýt.
1: Kromě toho samozřejmě některé děti řeší i nudu nebo samotu, protože nemají o prázdninách třeba tolik programu nebo jim chybí běžný režim.
0: Já se přiznám, já jsem nerad jezdil na tábory, tehdy pionýrské. Spoustu dětí jezdí také právě na tábory, na soustředění třeba. Podle dat České rady dětí a mládeže jich každý rok vyrazí asi 300 tisíc. Jak připravit děti na takovou tu akci?
1: No, můžeme se s nimi například domluvit, jak často máme být v kontaktu, posílat pohledy, nebo třeba, pokud je to možné, na tábor zavolat, a to obzvlášť, pokud je dítě introvertní nebo má z odloučení úzkost. Odjíždět by také měly vždy děti dobře poučené o intimitě, upozorňuje klinická psycholožka Zora Dušková z Dětského krizového centra.
3: Poučené dítě je ochráněné dítě. Pokud rodiče učí děti o těžkých momentech, které děti mohou zažít, komunikovat, tak výrazně zvyšují šanci, že se jim to dítě svěří, pokud se mu něco nepříjemného přihodí.
1: Zora Dušková připomíná, že sexuální násilí na dětech páchá nejčastěji někdo z blízkého okolí. Apeluje proto na rodiče, aby věděli, komu své děti svěřují, a to i v rodině a mezi známými.
0: A na co dalšího by měli rodiče dávat pozor právě teď?
1: No, dobré je taky vědět, kolik času a jak tráví děti na internetu, upozorňuje Zora Dušková. Velkým tématem je také pornografie, ke které se děti v kyberprostoru velmi jednoduše dostanou a měly by na takovou situaci být připravené. S nepříjemným zážitkem je možné se kromě rodičů svěřit třeba kamarádům nebo i vedoucímu na táboře nebo soustředění. No a ti by měli umět poradit, co dál.
0: Svět se mění, kde jsou ty časy, když my jsme jezdili na tábory. O prázdninách mohou děti a dospívající také čelit nepříjemným nebo i nebezpečným situacím. O tom, s čím se obrací na odborníky a jak mohou pomoci rodiče, jsme si právě povídali s Věrou Pfeifrovou. Tak děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Odpolední dvojka.
5: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Středa, 8. červenec. Přesně za 6 minut bude 14 hodin a zprávy připravuje Pepa Maršál. Milan Steindler nám právě teď připomene, a my si to připomeneme, jaký že to máme právě dnes, Mezinárodní den.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz Milana Steindlera pro dnešní den.
3: Tak dneska máme Mezinárodní den videoher. Den, kdy si připomínáme, že nejvíc draků zabili lidé, kteří mají problém zabít doma pavouka. Videohry jsou krásné. Ve hře mám 3 životy, magický meč a hrad. Ve skutečnosti mám hypotéku, bolesti zad a nezaplacené inkaso. Mezinárodní den videoher je svátek lidí, kteří dokážou zachránit galaxii, ale zabouchnou si doma klíče od bytu.
4: Studie prokázaly, že násilné videohry mají na děti mnohem větší negativní vliv.
3: Víte, kdo tohle řekl? Pornoherec Ron Jeremy. Tomu říkám odvádění pozornosti. A největší výhoda videoher? Když uděláte špatné rozhodnutí, načtete zpátky poslední uloženou pozici. Škoda, že to takhle nefunguje i po svatbě.
1: Koláček štěstí.
2: Vzkaz

0: Válka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
1: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
0: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
1: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
0: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
1: na dvojce.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: SPD nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu a za letošní léto eviduje vodní záchranná služba už víc než 400 zásahů. Bude oblačno a zataženo s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. SPD podle předsedy Tomia Okamury nesouhlasí s financováním amerických zbraní pro Ukrajinu. Reagoval tak na rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů, podle kterého se Česko zapojí do iniciativy PURL. Skrze ní mohou evropští spojenci a Kanada nakupovat munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovat Ukrajině.
2: Okamura řekl, že se financování zbraní pro Ukrajinu mělo projednat na koaliční radě. Rozhodnutí je podle něj v rozporu s programovým prohlášením vlády.
3: Programem prohlášení vlády napsáno, že budeme podporovat diplomatické úsilí. O zasílání zbraní tam není ani slovo.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO upřesnil, že půjde o jednorázovou částku. Dál podle něj platí, že Česko financovat zbraně pro Kyjev nebude.
4: My jsme se zavázali, že nebudeme dávat peníze Ukrajině a budeme pokračovat ty možnice, tak je to jednorázová menší částka.
2: Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že se má Česko zapojit do vlastní muniční iniciativy, nikoli v americké.
5: Tady ten krok nechápu. Nevím, jestli to je snaha se nějak zavděčit Donaldu Trumpovi.
2: Koalice projedná rozhodnutí na páteční koaliční radě. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Ministr Macinka z motoristů Novinkám řekl, že jde ještě o závazek z dob předchozí vlády. Uvedl zároveň, že částka je zanedbatelná. Americký prezident Donald Trump zvažuje, že se Španělskem přeruší obchodní vztahy, řekl to na úvod summitu NATO v Ankaře. Španělsko je podle Trumpa špatným partnerem kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Španělská vláda k tomu uvedla, že s Washingtonem udržuje skvělé hospodářské vztahy a nechce na tom nic měnit. Vodní záchranáři v Česku od začátku léta evidují přes 420 zásahů. To je téměř polovina celé loňské sezóny. 27 lidí přitom utonulo. Za vysokým počtem událostí jsou podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala nedávné horké dny.
6: Těch rekreantů vody bylo opravdu hodně a za ten nejteplejší víkend jsme měli více jak 120 výjezdů. Byly to kombinace zdravotních problémů, byla to častá tonutí, úrazy, zkrátka to vedro na ten lidský organismus působí velmi negativně a bylo to ukázka i v tom zvýšeném počtu zásahů.
0: Festival rockové a metalové muziky Masters of Rock ve Vizovicích letos přivítá fanoušky ze 37 zemí. Obdobně tomu bylo i v loni. Pořadatelé očekávají přibližně 20 000 návštěvníků. Přehlídka se v areálu Vizovické likérky Rudolf Jelínek uskuteční od 16. do 19. července.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Později od severovýchodu polojasno až jasno a večer opět přibývání oblačnosti od západu. Nejvyšší teploty většinou 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 15 a na Šumavě asi 18.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy se brzdí na 74. kilometru. Osobním autem je to k omezení na 96. asi na půl hodiny. Na D5 směrem na Prahu jsou silničáři u Žebráků, zdržení v koloně asi 10 minut a kolem 45. kilometru D8 směrem od Prahy je hlášena nějaká blíže neurčená překážka, tak tam dávejte pozor. To byly zprávy teď opět Mirek.
9: Pepa Maršál zase za necelou hodinu u nás na Dvojce. Dneska má svátek Nora, to proto, že je středa, ale hlavně 8. července. Přejeme vám příjemný poslech vaší Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Kdo by dnes, tedy říkejme 8. července, slavil narozeniny anebo slaví, tak třeba Felix Holzman. O tomto skvělém komikovi dnes ještě na dvojce bude řeč, a to několikrát. Narodil se také Josef Teikl, vynikající divadelní režisér, herec, dramatik, scénograf. Slaví Petr Kotwald, Petře, zdravíme tě, moderátorka a producentka Lenka Hornová, Lenko, také zdravíme, a herečka Tereza Bebarová, naše kolegyně, no tak té už jsme poblahopřáli. Co se dělo například v roce 1866, právě 8. července, po bitvě, po prohrané bitvě u Hradce Králové, vjelo do Prahy pruské vojsko. Po celý tento týden nás Vašek Žmolík, a to už je současnost, zve za novinkami na státních památkových objektech. A dnes to bude do kláštera Plasy na severním Plzeňsku. Jak mi prozradil, pozve nás do nově opravené sýpky anebo k originálu barokního hodinového stroje. Tak se na to těšíme.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Vašek je ve studiu Dvojky. Vašku, dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Vítej. Prosím tě, proč nás právě dneska zveš do Plas na Plzeňsku?
3: No, protože tam teď na začátku léta v areálu tamnějšího slavného barokního kláštera skončily rekonstrukční práce na obnově sýpky a skončila i obnova opatské rezidence, tedy barokního altánu s ambitovou chodbou, konkrétně v opatské zahradě. A od 30. června si tahle místa mohou prohlédnout návštěvníci. Tak bych rád pozval.
2: Omlouvám se posluchačům na Plzeňsku a některým znalým, ale prosím, připomeň, čím je vlastně zajímavý a historicky cenný tento klášter.
3: Ano, jsem pochopil, kam míříš, ano. Jedná se o první cisterciácký klášter v Čechách, který byl založený už v polovině 12. století. V 17. a 18. století byl opravdu velkolepě barokně přestavěn podle plánů Žána Batisty Mateje, Jana Blažeje, Santýnyho Eichla a Kiliána Ignáce Dinzenhofera. Klášter je výjimečný taky jedinečným vodním a větracím systémem, který umožnil cisterciákům stavět vlastně v bývalých mokřadech a bažinách. To oni uměli, těmito dovednostmi byli proslulí po celé Evropě. No a tohle všechno je možné vidět na speciálním prohlídkovém okruhu v budově konventu.
2: Uh-huh. A prosím tě, jaké novinky teď v Plasích nebo... Jaké novinky teď v Plasech? Prosím tě, jak je to správně vlastně teda?
3: No? Taky tak, Mirku. V Plasech i v Plasích, tak
2: dobrá,
3: si vyber.
2: Tak, to přeskočím. Jaké novinky tam nabízejí teda?
3: Hned dvě nabízejí v Plasech. Už před 3 lety tam zpřístupnili zámek Metternichů, což je ovšem bývalá klášterní prelatura. Ten klášter totiž Josef II. Zrušil, koupil jej potom kníže Metternich a prelaturu upravil na zámek. Ten zámek je možné navštívit a prohlédnout si barokní zahradu a k těmto lákadlům teď před pár dny přibyl i barokní altán s ambitovou chodbou, kam se vrátili původní krásné štuky, které opadaly v 90. letech.
2: Což jistě milovníci památek a zájemci vůbec o historii ocení. No a prosím tě, co ta druhá novinka?
3: Tak to je rekonstrukce a opětovné zpřístupnění barokní sýpky, která stojí v místech někdejší královské rezidence, kterou při svých návštěvách využívali přemyslovští panovníci. Ti totiž plaský klášter cisterciáků založili. Když ovšem opat Ondřej Trojer v 17. století do Plas povolal architekta Žána Batistu Mateje k přestavbě téhle sýpky, tak původní královská rezidence vzala za své. Zachovala se z ní pouze kaple, která připomínala starobylost tohoto řádu. Z obou stran byla tehdy ke kapli přistavěna křídla sýpky a nad ní byla vystavěna hodinová věž. Zvuk hodin z nejvyššího bodu kláštera se pak linul do údolí a měl všem připomínat přítomnost duchovního místa, jak to tak bývalo.
2: Ano. No a pokud si správně domýšlím, tento zvuk se nad Plasy nese zase. A
3: co nese je, zase.
2: Ano, možné. Co je možné v sýpce vidět a zažít?
3: Návštěvníky průvodce zavede nejprve do dvoupatrové gotické kaple, jednoho z mála dochovaných prostorů, které připomínají podobu plaského kláštera před barokní přestavbou, o které jsem tady před chvílí mluvil. Dále potom prohlídka pokračuje v jednom z křídel sýpky a nakonec vrcholí v nejvyšším, ale poměrně snadno přístupném patře hodinové věže přímo u ručně natahovaného hodinového stroje ze 17. století.
2: No prosím tě, no a jaké jsou ty hodiny na věži sýpky v Plasech?
3: Jedná se, Mirku, o opravdu jedinečný barokní hodinový stroj ze 17. století, který je zapotřebí opravdu každý den ručně natahovat, což se taky děje. Uh-huh. Čas ukazují na celkem 8 cifernicích na 4 stranách věže. Ty hodiny nemají jediný šroubek, jenom závlečky. A pro získání správného času je třeba sečíst hodinový a minutový ciferník. Rozhodně to tedy nejsou hodiny, na jaké jsme zvyklí z 20. nebo 19. století. A jedná se o jeden z největších a nejstarších hodinových strojů u nás a já bych dodal taky nejkrásnějších.
2: No, a když to říká Vašek Žmolík, tak já mu teda věřím. Když to říkáš.
3: Věř mi, Mirku, ano. Protože několik rád jsem u těch barokních hodin v Plasech natáčel a viděl jsem i několikrát jejich natahování a fungování na vlastní oči.
2: Takže žádné digitálky. Víš, co to je? Pendrek, židlička, sněhulák?
3: Ne.
2: A 11 48. Tak, my můžeme vidět ale staré, krásné hodiny, jak jsme slyšeli. Stačí zajít na prohlídku do kláštera Plasy. Tak, děkujeme za pozvání. Děkujeme za další památkářskou vlastně novinku této sezóny.
3: Rádo se stalo. A jakže to bylo? Pendrek?
2: Židlička sněhulák. Ale teď je teda 14.17. Tak naslyšenou.
3: Hezké odpoledne.

0: Je 14 hodin, skoro 25 minut, posloucháte Dvojku a i dnes pro vás máme připravený pořad, ve kterém připomínáme výročí slavných i méně známých, ale významných osobností, objevů nebo událostí. 8. července slavívával narozeniny komik, který svým specifickým humorem bavil publikum desítky let. Scénky, ve kterých často účinkoval se slavnými hereckými kolegy, nejčastěji ale s Františkem Pudínem, patří vlastně k tomu nejlepšímu, co jsme mohli v československé a později vlastně i české televizi vidět. No a teď už tady mám krátkou ukázku, která potvrdí to, co už víte, nebo alespoň tuším. Tedy komu je věnovaný dnešní díl příběhů z kalendáře?
1: Modrý pracovní plášť nebo později kostkované sako a typické kulaté brýle, na hlavě slaměný klobouk a takzvaný tralaláček. To je ten originál, o kterém mluvíme.
2: Ano. A aby byl originál kompletní, chybí ještě nezaměnitelná intonace hlasu, která se mimo jiné vyznačovala tím, že místo toho, aby na konci věty klesla do tečky, stoupala naopak vzhůru.
1: To všechno neodmyslitelně patřilo k jednomu z našich nejoblíbenějších komiků a klaunu Felixi Holzmanovi.
2: Kdo si před časem velmi trefně napsal? Felix Holzman vytvořil typ natvrdlého chlapíka, kterému vše dochází nezvykle dlouho, mudrujícího, poučujícího, ale přesto naivně plebejského.
0: O životě a tvorbě komika Felixe Holzmana vám budou Tereza Stýblová a Jan Kovařík, jak jste podle hlasu poznali, vyprávět také dnes po 17. hodině, ostatně jako každý den. A pak si tento díl příběhů z kalendáře můžete najít na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, ostatně jako i další pořady.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantniosobnost.cz.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Posloucháte Odpolední Dvojku.

0: Tak teď mám hosta, kterému předesílám, budu tykat, ale ještě neřeknu, kdo tady na dvojce sedí. Pokud nás nesledujete na webových kamerách, stál u zrodu a dramaturgie dnes již úspěšných festivalů. Smiřické schvátky hudby, Klášterecké hudební prameny, Pražské tony, Chodovské tvrze, Kocianovo ústí, myslím tím Ústí nad Orlicí, Jihočeské Nové hrady, Svěcení jara, to je v Novém Bydžově, Architony, Hradec Králové. No, tak já už to řeknu. Jaroslav Svěcený, Jardo, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Je zároveň uznávaným znalcem historie a stavby houslí významných houslařů 17. až 21. století. A to jsem nevěděl, že díky svým znalostem se vyhledávaným soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. A zvláštní důraz kladeš na prezentaci a propagaci vynikajících

0: Ano. A ten je z poloviny 18. století.
1: No.
0: Benátky, to víš, Benátky a Cremona, Benátky, to je samá hudba, samá kultura.
1: Ano.
0: Apeninský poloostrov je absolutní pohár té největší kultury, kterou si můžeme představit, to není jenom Vivaldi, ale to je všecko možný, Tartini, Corelli, prostě všecko, že jo, podíváme se na zpěváky, na všechno, tam to prostě frčí a ty nástroje podle nich se staví dodnes.
1: Ano, takže vůbec, na jakékoliv umění, když se podíváš, no, to je prostě krása.
0: No, je to tak.
1: Jedním slovem. No. Tak, ale my zůstaneme v našich zeměpisních šířkách, klášterecké hudební prameny, mm-hmm, a festival hudby Zámek Dobříš.
0: Ano.
1: Než je rozebereme a hlavně pozveme naše posluchače.
0: Ano.
1: Ty jsi totiž nejen vynikající virtuóz houslový, ale ty jsi vlastně producent? Ty tady zakládáš jeden festival za druhým, anebo podporuješ?
0: Spíš podporuju, nezakládám už, ale ty, co jsem založil, tak se snažím všemu napomoct, rozšířit, udělat. To vzniklo z jednoho prostého důvodu, že my solisté, my nemáme skupiny, to znamená, my nejsme orchestr,
1: ano,
0: takže nejsme dotovaní státem, což orchestry jsou poměrně bohatě dotované, takže my se musíme postarat sami o sebe a taky třeba o svoje kolegy, což jsem se teda rozhodl i já, a já mám velkou radost, že třeba v takovém severočeském místě, jako je Klášterec nad Ohří, už 22 let děláme klášterecké hudební prameny a začínalo to úplně na zelené louce, tam na ty koncerty třeba klasiky chodilo opravdu spíš pár lidí, než že by to bylo nějaké velké. No a dneska už se to samozřejmě změnilo, ale ten festival už je multižánrový a po 22 letech to samozřejmě někam uplyne. Ale já jsem si prostě říkal, že by stálo za to, že my co hrajeme solovi a nedostáváme ty cušusy, jak tomu říká můj kolega z ministerstev a tohle, tak uděláme prostě něco, co za to stojí, a zaplať pánbu se to daří, protože vždycky najdu lidi z oblasti hudby, kteří jsou ochotní pomoct, a dokonce z oblasti nehudby, to znamená z oblasti úplně vzdálené, nahony vzdálené muzice, a to nejenom klasice. A jsou to lidi, kteří ale kulturně chtějí žít, a to je to nejpodstatnější.
1: Já si tě obdivuju v tom, že ty nejdřív jako manažersky všechno zvládneš, no a pak jdeš na to pódium. Jak to dokážeš takhle oddělit?
0: Naučil jsem se to, dokonce i po té stránce verbální, jsem se to naučil v Českém rozhlase, protože jsem tady 5 let moderoval noční mikroforum, a tady jsem se naučil to, že protože jsme tenkrát, to byla úplně jiná doba, 2011 až 2016, tak jsem si bral sebou i nástroje a člověk se nejenom naučil chvilku hrát a chvilku povídat. A to jsem pomaloučku přenášel i do těch koncertů. Ne každý to chce dělat, ne každý je jako mluvič těsně po tom, co dohrál poslední akord. A tak jsem se naučil prostě ty věci oddělovat. A pro mě už dneska ta hudba, ty koncerty jsou v podstatě terapie, a ta terapie funguje tak, že já se vždycky těším na to, že budu cvičit na housle, protože samozřejmě zase celý den nechci strávit u počítače, a taky ještě chci zvládnout v životě pár jiných věcí, no a tohle to teď vždycky v té časové souvislosti v tom trošku bojuju, ale vždycky to nějak takhle vyřeším, takže pořád mě baví hrát a pořád mě baví teda něco nového vytvářet, což teda dělám.
1: No ty vlastně přibližuješ klasickou vážnou hudbu tímto, jak u toho mluvíš a vyprávíš a tu historii, nejen housle, ale té skladby a toho skladatele, ty to vlastně spopularizuješ, tu muziku.
0: Tak třeba, když jsme teda u klášterických hudebních pramenů, tam to bylo úplně podstatné, protože tam bylo potřeba nejdříve ukázat, jaký jsou možnosti. Samozřejmě jsem do toho dělali s kolegy ze zámku v Kláštereckého, tak jsme dělali a s městem, za tu spolupráci za ty roky strašně moc děkuju. A samozřejmě s partnery, kterých tam nebylo nikdy mnoho, protože to není kraj, který by překypoval bohatstvím, ale je to kraj, který překypuje krásou, tak, což málo kdo ví.
1: Ano.
0: A doporučuju tam zajet, protože to je pohádka, ta klášterecká zóna, která tam je, včetně řeky Ohře a včetně nádherného parku. No a ten zámek už taky má dneska trošku jinou fasádu, jinak to vypadá, vevnitř se hraje skvěle na tom nádvoří, má to krásný sál.

0: zaniční sál, takže je tam kam se vlastně každoročně vracet, no a ti lidé už si zvykli tam dojíždět, dokonce jezdí na koncerty i na kánojích, protože když je splavná Okře, tak zažil desítky posluchačů, kteří vyndali se z pacáku oblek, dali si sprchu, že jo, na kraji Okře, no a potom v tom obleku přišli na koncert a zase odplavali.
1: Tak, to všechno můžete zažít, takže Klášterecké hudební prameny, ale nesmíme zapomenout na festival hudby Zámek Dobříš.
0: Ano.
1: Teď si dáme písničku a pak konkrétně posluchače dvojky pozveme. Mým hostem zůstává Jaroslav Svěcený.

0: Mým hostem je rodák z Hradce Králové, já to tady řeknu rád.
1: Ano.
0: Jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších současných českých houslistů, Jaroslav Svěcený. Tak, my jsme si už řekli, proč vlastně zakládáš ty festivaly a proč na nich účinkuješ a zveš tam lidi. Teď bychom měli, Jardo, nezapomenout konkrétně zvát. Začneme kláštereckými hudebními prameny.
1: Tak ty začínají 14. července a ano. Končí 18. července. Já mám pocit, že teď jsem slyšel Leny.
0: To je Leny, ano.
1: No, výborně, Leny tam zpívá 15. u nás, no to je ten multižánr, jo. Tak já znám maminku celý ty roky,
0: ano,
1: takže
0: Lenku.
1: Teď tam poprvé, Lenička tam zpívala dvakrát a teď tam poprvé teda bude i její dcery, takže to bude její dcera. Takže to je jedna věc. No a já bych teď překormidloval do srpna, ano. Kde od 6. do 9. srpna máme, to není 22 let jako v Klášterci, ale šestý ročník na zámku Dobříš, je to festival hudby Zámek Dobříš, což je poměrně blízko Praze a je tam rod vlastně Colorado Mansfieldu, aby jsme se spolu s městem a s Colorady domluvili, že jsme v době covidu vymysleli festival, protože jsme si říkali, že to je škoda. Já jsem předtím znal jenom, že se tomu říká dva zámky plné spisovatelů, že
0: ano,
1: protože tam jezdili tito borci psát a tak dále, tak teď je to teda hodně živé, protože tam máme festival, který se koná od toho 6. do 9. srpna.
0: Ano.
1: A tam samozřejmě jsme trošku vytvořili jiný půdorys, na začátku zazní nádherné árie, tam se hraje venku, je to všecko ve francouzském parku a na nádvoří, ten francouzský park je naprosto úžasný, musím říct, že se to tam tak zvelebilo, že to opravdu stojí za to tam ty koncerty dělat. My se modlíme k svatému Petrovi, aby vydrželo počasí
0: samozřejmě,
1: což zatím zaplať pánbu fungovalo. No a letos tam máme takové hvězdy, jako je třeba Eva Urbanová s moravským klavírním triem. Máme tam samozřejmě vynikající zpěvačku, kterou jsme si tam přáli, Kateřinu Marii Tichou. To jsou věci, které my to děláme společně s herečkou Zdeňkou Žádníkovou Volencou, protože ona nedá jako bydlí, takže ona je tam v podstatě doma. A musím říct, že se do toho zapojuje kompletně celá její rodina, ale máme tam spoustu lidí, kteří tomu dneska už fandí, včetně města, včetně pana starosty. Takže ten festival opravdu zkvétá, jak se říká, jak vždycky říkám s oblibou, co se hnojí, to zkvétá a to roste, že jo. A tady je to prostě paráda, že my se z francouzského parku přesuneme na nádvoří, který je takový malebný a navíc máme teda firmu, která nám to celý osvítí. To si lidé myslí, že už to tam je jako nastalo a já říkám, ne, to je jenom v době festivalu a je to takový slavnostní, jo. No a využíváme i protějšek, což je kostel, který vlastně kousek, akorát se přejde z hlavní silnice od zámku a ten kostel, tam jsme pomáhali sbírkou dvěma koncerty na podporu Varhan, který se tam renovovali, což taky je důležitý a tam letos bude takový varhaně flétnový večer a co mám teda velkou radost, že na úvod koncertu zahajovacího bude zpívat náš brilantní baritonista Jirka Rajniš, z kolonkostí syn mého bývalého spolužáka z AMU a Jirka Rajniš je solista, který zpívá v Milánské skale a v různých dalších operních scénách. Takže to je festival zase na úplně jiným půdorysu, ale na to se taky moc těším, protože tam budu bydlet.
0: Ano, ale já se usmívám, protože tady Jaroslav Svěcený, to je vidět na tobě, jak si toho plní. Já bych mohl odejít a ty bys třeba hodinu ještě zval do
1: klidně, bez problémů. Já můžu povídat, jak jde o hudbu, tak se nejsem k zastavení, takže řekni dost a já přestanu.
0: Tak bohužel, Jardo, musím říct dost.
1: Řekni.
0: Takže zveme na klášterecké hudební prameny a to je tedy v červenci, festival hudby Zámek Dobříš, to je v srpnu. Pokud jste něco nepochytili, stačí si to vyťukat, na webu to všechno uvidíte a hlavně na obou festivalech uvidíte Jaroslava Svěceného, který byl hostem dvojky. Díky, že jsi přišel.
1: Rád jsem přišel, protože mediálním partnerem je Český rozhlas a já za to moc děkuji Českému rozhlasu.
0: Díky. Měj se hezky.
1: Ahoj.
2: Odpolední dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

Tak nejdříve Leny, pak maminka, Lenka Filipová a pak Josef Maršál, ten s nimi tedy nemá nic společného, ale připravuje zprávy a mimochodem nám řekne, že maximální povolené ceny nafty a benzínu znovu porostou za chvilku.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Justice podle ústavního soudu v jednom z rozhodnutí o vazbě pro Jiříkovského z bitcoinové kauzy chybovala a maximální povolené ceny nafty a benzínu znovu porostou. Máme polojasno až jasno, později v Čechách od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Ústavní soud zrušil jedno ze starších rozhodnutí o vazbě pro Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Týká se jeho žádosti o propuštění z letošního jara. Nejdříve ji zamítl městský soud v Brně a v dubnu rozhodnutí potvrdil krajský soud a ten se teď bude muset argumenty ústavního soudu znovu zabývat. Ve vazbě ale Jiříkovský zůstává, řekl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
2: Zabývali jsme se zejména procesními námitkami. Stěžovatel neměl k dispozici podrobné vyjádření vrchní státní zástupkyně při vrchním státním zastupitelství v Olomouci, k němuž se mohl vyjádřit. To znamená, byla porušena zjednodušeně řečeno zásada rovnosti zbraní. Nezabývali jsme se důvodností vazby ani okolnostmi jeho dalšího trvání.
0: Bitcoinová kauza se týká miliardového daru ministerstvu spravedlnosti od Jiříkovského. Rezignoval kvůli tomu tehdejší ministr Pavel Blažek z ODS. Cenové stropy pohonných hmot zítra znovu stoupnou. Oproti dnešku může litr benzínu stát až o 12 haléřů víc, vyjde na 1,40 korun a 43 haléřů. Litr nafty mohou pumpaři prodávat maximálně za 37 korun a 45 haléřů, tedy o 16 haléřů dráž než dnes. Denní cenová maxima paliv má resort financí určovat zatím do 19. července. Praha 8 chce upravit více přechodů pro chodce na bezbariérové. Radnice vyzvala vedení hlavního města, aby urychlilo jejich výstavbu. Zároveň mu předala seznam míst pro přecházení, která jsou pro vozíčkáře nebo handicapované těžko přístupná, vysvětluje mluvčí městské části Martin Šalek.
3: Na území Prahy 8 je více než 50 přechodů pro chodce a míst pro přecházení, které v současnosti nesplňují požadavky bezbariérového užívání.
0: Policisté zadrželi ženu, která podle nich dnes ve Strakonicích mířila na souseda krátkou zbraní. Hledali ji v okolí pod Serpenské ulice. Policisté nejprve lokalitu celou uzavřeli a po zadržení ženy opatření zrušili. Nikomu už nehrozí žádné nebezpečí. Oprava střechy modrého kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uhersko-Hradišťsku byla pozastavena, důvodem je kolonie netopírů. Pokračuje starosta obce Stříbrnice Radim Krsička z ČSSD.
4: No my sotva jsme začali chystat skrývku střechy, tak se zjistilo, že máme ve střeše vzácné netopíry. Ty jsou do konce srpna hájeny kvůli mladým. Zatím máme jak kdyby předběžné stanovisko do 15.8., že musíme práce zastavit.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Máme polojasno až jasno, zpočátku v jeho západní polovině území ještě oblačno až zataženo a lokální přehánky anebo občasný déšť. K večeru v Čechách od západu přibývání vysoké oblačnosti. Nejvyšší teploty většinou 20 až 25 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 15 a na Šumavě až 18.
1: Doprava.
0: Na 11,5 kilometru D6 směrem od Prahy velmi opatrně, v levém pruhu leží nějaký plechový kontejner, v odbočovacím pruhu stojí osobní auto s vozíkem a kolem se pohybují lidé. Na 170. kilometru D1 směrem od Prahy se srazila dvě osobní auta, jsou na krajnici i tady opatrně. A na 30,5 kilometru D5 směrem od Prahy jsou na vozovce velké kusy pneumatiky kamionu, náhle se tam brzdí a vybočuje. To byly zprávy teď do třetice, Mirek Vaňura.
5: Pepa Maršál připravuje zprávy na Dvojce dnes odpoledne, tedy ve středu 8. července. Jestliže se hrom právě v červenci často dá slyšeti, budeme kalné léto míti. Taková je pronostika, jaké bude opravdu počasí, tedy rozšířenou informaci, uslyšíte také v této hodině. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: No, pokud budete mít vteřinku, tak možná také budete mít audioknížku plnou humoru, ironie a nadsázky. To je dnešní cena. Díky za každé nové ráno od Haliny Pavlovské. Víc nemusím říkat, snad jen dodám, že to vydal radioservis Českého rozhlasu. Audioknihu vám pošleme jako radiokartu, tedy ke stažení na webu radiotheka.cz. I tuto sobotu bude v Meteoru řešit nejslavnější detektiv světa další záhadný případ. A jak jinak ve vědeckém magazínu než vědeckou metodou. Tuto povídku nazval její autor, tedy Rudolf Čechura, Sherlock Holmes a případ z Brouky. A začíná otravou rodiny Lorda Huntera. Poslouchejte pozorně.
2: Víte, tahle průmyslově vyráběná drůbež, je to samý prášek a Bůh ví co. Nemáme k tomu příliš důvěru. Naši příbuzní to vědí a proto nám občas nosí nějakou tu drůbež či rybu.
3: Odkud byla ta slepice, co jste měli k obědu? Od Lyonu?
2: Ale ne, tu nám přinesl den předtím synovec Herbert z Oldwiche.
3: Tak, tedy od něj.
2: Ale to neříká.
4: Rozumějte, Holmesi, v Oldwiche žijí tři naši synovci, Herbert, Charles a John. Když už k nám Herbert jel a vezl nám slepici, ti dva další mu dali taky po jedné slepici, aby je vzal sebou. Kterou z nich jsme vlastně snědli, to nevíme.
2: Totiž všechny slepice byly bílé a konec konců nezdálo se mi, že by na tom záleželo, která je od koho. Myslíte si snad, pane Holmesi?
3: Moment.
1: No, tak moment. Kolik slepic dostali od svých synovců Lord a Lady Hunterovi? Kolik to bylo slepic? Pište na 702-222-220. Nezapomeňte se, prosím, podepsat, to je velmi důležité. A jsem zvědavý, kdo z vás se trefí do páté správné odpovědi.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
5: Na dvojce.

0: Už napište, už to víme, ale vy jste také věděli. Soutěžíme na dvojce, pokud jste si Český rozhlas zapli v tuto chvíli, tedy v 15 hodin a 14 minut. Já jsem se před pár minutami ptal, kolik slepic dostali od svých synovců Lord a Lady Hunterovi. Bylo to v ukázce a tady je správná odpověď.
1: V Holdviči žijí tři naši synovci, Herbert, Charles a John. Když už k nám Herbert jel a vezl nám slepici, ti dva další mu dali taky po jedné slepici, aby je vzal s sebou.
0: Ano, tak jsme si vzali kalkulačku a zjistili jsme, že tři slepice to byly. A věděla to také Martina Urdová a navíc se k nám takzvaně do SMS-kovala jako pátá. Takže paní Martino, blahopřejeme, získáváte naši hlavní cenu, naši jedinou cenu, audioknížku plnou humoru, ironie i nadsázky, díky za každé nové ráno od Haliny Pavlovské vydal Radioservis Českého rozhlasu. Audioknížku vám pošleme jako radiokartu, tedy ke stažení na webu radiotéka.cz. Vědecký magazín Meteor, ze kterého jsme čerpali a ze kterého vysíláme, který vysíláme v premiéře na dvojice každou sobotu po 8 hodině, já vím, je to docela brzo ráno, tak pak máme ještě nedělní odpolední reprízu po 15. hodině. Samozřejmě ho najdete na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde už jsou k poslechu připravené odvysílané vědecké případy Sherlocka Holmesa. Tak na to mrkněte.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Léto s odpolední dvojkou.
1: Kam vyrazit, co objevit a co zažít.
2: O prázdninách začala přístaviště na březích Máchova jezera pravidelně, já řeknu zase, objíždět loď. Dohromady 6 spojů denně propojuje až 8 přístavišť. Provoz dopravy po vodě má svoje specifika, musí se občas udělat přestávka, musí se něco opravit. Tak víte co? Pojďte se nechat pozvat, pojďme si to poslechnout.
3: Tady tady vidíme zakotvenou Jarmilu, nejmenší loď, a hned tady vedle kolegové vyčerpávají teda dešťovou vodu z Hýnka.
4: Nám sprchlo dopoledne.
3: Tak. Ano, ta loď je tedy částečně krytá, částečně má otevřenou tu palubu. Kolik tam vody do toho nateče takhle za tu jízdu?
5: Za tu jednu jízdu, já bych řekl třeba 100 litrů.
3: Vstupujeme tady. To je taková malá kabinka, opravdu jako telefonní pro jednoho člověka, ano, je to velikosti telefonní budky, ale je tu krásné vyřezávané dřevěné kormidlo s mosazným kováním.
5: Má ještě mechanický táhla na ovládání kormidla.
3: Popisuje kapitán lodi Vladimír Jakša.
5: Ovládá se relativně dobře, má je na tom hůř.
3: Má je na tom hůř, no velká, že jo?
5: No, ale hlavně má plochý dno.
3: Koukám, že nějaké moderní vybavení tady je, to je asi povinné, že jo?
5: Přesně tak, to je jako jinak by to neprošlo registrem.
3: To je samozřejmě osvětlení klasické, to je nějaká anténa a další.
5: To je hromosvod.
3: To je hromosvod, jo? A to stalo se vám nikdy, že vám bouchlo bez toho?
5: Mně se to stalo v Holandsku před 40 lety.
4: A to přijde na ten profil, na to, Vojto, nestuj na to, musí mi to pomoct zvednout.
3: Tak, loď je připravená. A může se vyrazit.
6: Tři linky vlastně jedním směrem a tři linky druhým směrem.
2: Říká jednatel regaty Máchovo jezero Karel Málek.
6: Takže první zastávka je Klůček, pak je Borný a tímhletím směrem. A druhá linka jezdí opačným směrem, to je Hotel Port, Starý Splavy, Šroubený, Borný.
2: Lidé lodní dopravu nevyužívají zdaleka jen k rekreačním účelům.
6: Ty lidi to využívají i pro přepravu na ty pláže a i do docks na nákupy.
3: Jo, takže třeba lidi ze splavů se jdou na nákup lodí.
6: Přesně tak, pokud jsou ubytovaný v rekreačním středisku ve Starých Splavech, zvaný Václavák, tak nejbližší mají přístaviště Šroubený a z toho se dopravějí sem do docks a můžou si nakoupit.
2: Za každý úsek mezi zastávkami cestující zaplatí 30 korun, děti 20 korun. Od Máchova jezera Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: Zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Don't worry, be happy.
1: Prstem po mapě
2: s Petrem Horkým
1: na Dvojce.
3: Petr Horký toho času v Karibiku je na ostrově Bonaire, místní Bonaire mu říkají. Petr Horký na Dvojce cestuje proto, aby nás v podstatě také ne donutil, ale inspiroval cestovat dál, než je třeba to Chorvatsko. Jak se vlastně daří turistům na ostrově Bonaire?
4: Určitě hezky, to určitě ano, ale podepisuji to, jak jsi řekl, že se snažím inspirovat posluchače a posluchačky k tomu, aby cestovali ať už po České republice, ať už po Evropě, anebo i kamkoliv dál, protože už jsem to i zmiňoval, že jsem do Karibiku v době mimo sezónu, což je vlastně evropské léto, se dá dostat za úplně stejné peníze, jako třeba do Řecka, nebo do Španělska, nebo na Kanárské ostrovy. A cenné je to, že člověk totiž začne poznávat, jak se jinak žije v jiných částech světa a že si třeba člověk začne vážit některých zvyků, které jsou v naší zemi a které považujeme za úplně automatické. Mně se třeba líbí takový ten karibský a ostrovní klidný běh, kdy nic tě nikam nežene a všechno je ve finále tak trochu jedno, ale ve chvíli, kdy jsem si tady chtěl půjčit auto a paní z půjčovny mi řekla, já asi žádný auto nemám. A říkám, počkejte, jak asi, tak to zjistěte. A říká, to teďka bude obtížný. No, ne, skutečně, jí se prostě nechtělo. A já jsem ji nepřesvědčil. Já jsem řekl, vždyť jste půjčovna. Půjčujete auta, vydělává vám to peníze. Já chci utratit peníze za to, že si půjčím auto. Tak mi ho půjčte. Ona, víte, ono to teď nepůjde. A normálně mi zatelefonovala nějakému kamarádovi, ten se pak domluvil s dalším kamarádem a před tu půjčovnu pak přijel chlapík evidentně ve svém vlastním autě, dal mi do ruky klíče a řekl, když mi dáš $50, tak jeď. A vyřízeno. Oni jako úplně, a teď jsem si říkal, tak je to tedy jako melouch, že okradli tu půjčovnu a půjčují na černo svoje vlastní auto. Ne, ono jim to je doopravdy jedno.
3: Ano.
4: Můžu ještě jeden příběh tohoto
3: typu? No určitě, já jenom doplním, že třeba v tom Chorvatsku by si slyšel ništa probléma.
4: No,
3: ale to auto by tam nepřivezli, teda si myslím.
4: Jo,
3: no a tak ty máš další příběh.
4: Potápěcké centrum. Já jsem zvyklý, že kdekoliv na planetě se chci jít potápět, tak všude to potápěcké centrum, to jsou systémy, které propojují řízení na celé planetě. Ten postup je vždycky stejný. Je tam taková v úvozovkách kuchařka, která určuje, jak co bude probíhat. A tak stejně, že je tu i obecně snaha kdekoliv na planetě prostě prodat ten potápěcký ponor.
3: Ano.
4: Já jsem tady přišel do potápěckého centra a říkám, je nás 6 a chceme se potápět. To je docela jako, řekl bych, hezký kšeft, to je docela jako hodně peněz, 6 potápěčů. A na mě se podíval ten dive master a říkal, a kdybyste chtěli? A říkám, zítra. A on říká, zítra ne, já mám zítra volno. A říkám, počkejte, teď máte napsáno, že máte

0: je pořád výrazně spolehlivější než třeba tady v Karibiku.
1: No, říkali jsme, že Petr Horký svým povídáním chce posluchače Dvojky inspirovat. Nevím, jestli si teď přesvědčil někoho, aby se vydal na ostrov Bonaire, ale třeba to někdo zkusí. Tak než ta probléma, měj se hezky.
0: Mějte se krásně a přeji takové jako aspoň třeba pohodových klidných 10 minut podle té ostrovní logiky. Mějte se krásně.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Mirkem Baňurou.

0: Takhle se tleská u nás na Vinohradské, tedy v Radiokafe. Marian Sandev má dnes službu v Českém hydrometeorologickém ústavu. Mariane, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak to bude vypadat dnes v noci a zítra s tím počasem?
1: No. Do večera zůstane jasno až polojasno, k večeru v Čechách začne přibývat vysoká oblačnost, která se v průběhu noci bude přesouvat i přes Moravu a Slezsko. Ranní teploty budou o něco nižší, než bylo zvykem v posledních dnech. Nejčastěji naměříme od 9 do 14 stupňů. A zítra přes den bude většinou oblačno, slunečno, jen na severovýchodě a východě bude místy až oblačno a výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí obdobně jako na ten dnešní den na 23 až 27 stupňů. Na severu a severovýchodě bude místy kolem 21 stupňů a v 1000 metrech na horách je očekávána teplota kolem 17 stupňů Celsia. K tomu se přidá mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti kolem 5 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
0: Tak zkrátka už se otepluje, jak jste předpovídali, že?
1: Ano. Je tomu tak. A v těch následujících dnech bude slunečno a ty teploty pozvolna budou stoupat.
0: Tak to se zase zítra dozvíme. Marian Sandev pro dnešek. Předpověď počasí. Děkujeme za ní. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Tak Tereska Stýblová přišla k dvojce, to znamená, já si řeknu své. Dneska večer v 18. je kriminálka a byl jsem moc rád, že jste poslouchali odpolední dvojku a teď káva o čtvrté a Tereska.
1: To si řekl hezky česky, hezké odpoledne, Míro. Ty se zvrátil z dovolené, vlastně v pondělí už tedy předpokládám. Jak se domlouváš v Chorvatsku? No, z Chorvaty na Havaru.
0: Niž ta probléma.
1: Takže takovou Čecho... Chorvačtinu.
0: Ano, ale máš pravdu, vím, kam míříš. Myslím si, že zvlášť mladší generace jedou v angličtině. Hmm. Všichni a je to napříč národy.
1: Napříč národy, tak. Napříč Evropou, ano, napříč celým světem. No, angličtina je univerzální jazyk, to je jasné, takže dneska si ji trošku oprášíme, řekněme, ale právě jenom pro potřeby té dovolené, protože spousta lidí má pocit, že vyráží na pár dní za hranice a že se nedomluví, protože neumí dostatečně anglicky. Tak věřím, že Broňa Sobotka, lektor angličtiny a youtuber neustále nadšený a podporující pro všechny, takže nás přesvědčí o tom, že za stolik té angličtiny vlastně umět nemusíme, abychom se domluvili.
0: Budeme zesilovat všichni, kteří někam jedeme. Tak Mirek Vaňura vám přeje příjemný poslech. Tereza Stýblová, káva o čtvrté.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík jede na lyžařský výcvik a Jája pátrá po Markově tajemné minulosti. Seriál Vyprávěj. ČT2. Naivní obchodníček se stane nedobrovolným pašerákem diamantů. Louis de Finé a Bourville v komedii Smolas. A ČT Art uvádí životní příběh jedné z největších osobností české kultury 20. století. V dokumentu Miroslav Horníček Humor není žádná sranda. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur a Evropská unie podle zemědělského fondu proplatila květnové dotace firmám z Agrofertu. Zítra bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, místy až oblačno a nejvyšší teploty většinou do 27 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Členské státy NATO letos poskytnou Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur. To je v přepočtu víc než 1,5 bilionu korun. Vyplývá to ze závěrečné deklarace summitu NATO v turecké Ankaře. V dokumentu uvádí, že spojenci se shodnou na neochvějné podpoře Kyjeva a územní celistvosti Ukrajiny. V deklaraci také členské země NATO zdůrazňují, že se zavazují k navyšování obranných výdajů. Evropská unie proplatila všechny dotace, které státní zemědělský intervenční fond poskytl firmám z Agrofertu. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond v květnu poskytl koncernu asi 200 milionů korun. Dosud ale nebylo jasné, zda je unie Česku proplatí. Posuzovala totiž možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Češpivy se nakonec rozhodla peníze uvolnit.
4: Mohu potvrdit, že všechny položky obsažené v květnovém reportu předložené Evropské komisi byly Evropskou unii proplaceny, a to včetně dotací pro společnosti z holdingu Agrofert.
2: Andrej Babiš akcie Agrofertu na začátku roku vložil do svěřenského fondu RSVP Trust a je přesvědčen, že tím vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Podle opozice je to nedostatečný krok. Senát zamítl návrh zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod právo platit hotovostí. Šlo už o čtvrtý pokus, tentokrát senátorů v čele s předsedkyní klubu ANO Janou Mračkovou Vildumetzovou. Podle ní digitalizace ekonomiky vytlačuje hotovost z běžného peněžního styku a znevýhodňuje tak například seniory. Pro zamítnutí návrhu byla v prvním čtení těsná většina 32 ze 63 přítomných senátorů, pokračuje předkladatelka Jana Mračková Vildumetzová.
5: Bylo to o jeden hlas, právě Senát rozhodl zamítnutí toho návrhu. Chtěla bych poděkovat té skupině senátorů a určitě mě velmi mrzí, že Senát a tito senátoři nechtějí řešit téma, které velmi trápí občany této České republiky.
2: Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 návrh taková úprava nepatří do ústavního zákona a je nadbytečná. Obecnou povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince obsahuje zákon o jejich oběhu. Teď krátce z ČTK, kvůli pádu osoby do kolejiště ve stanici Muzeum nejezdí metro na lince A mezi Dejvickou a náměstím Míru. Dnes jde o na lince o druhý takový případ. Německá policie zasahuje na gymnáziu Schongau v Bavorsku. Podle agentury DPA je několik lidí zraněných. Policie už zadržela podezřelého, který byl na útěku. Na místě pracují záchranáři. Okolnosti pravděpodobného útoku zatím nejsou jasné. Stejně tak rozsah zranění a použitá zbraň.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: Zítra bude slunečno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17.
3: Doprava.
2: Kamiony na D1 před Brnem směrem od Prahy brzdí na stém 72. kilometru a pomalu jedou k omezení na stém 96. Osobní auta výrazněji zpomalují na stém 90. Na 57. kilometru D11 směrem od Prahy zasahovali hasiči u hořící dodávky. Blokován je pravý pruh a kolona je tam asi na 10 minut. A na výjezdu z republiky po D8 počítejte se zdržením. Na německé straně je po nehodě u Pirny dálnice uzavřena a policie dopravu odkládá. To byly zprávy, teď Tereza s kávou o 16:00.
6: Přeji vám krásné středeční odpoledne při poslechu Dvojky. Dovolená v zahraničí nemusí být strašákem ani pro ty, kdo si moc nevěří v angličtině. Jak se naučit to nejdůležitější ještě před odjezdem? Zda se vyplatí učit se celé věty místo jednotlivých slovíček? Jak si natrénovat běžné situace, když nemáme s kým mluvit? A jak nám mohou pomoci třeba překladače a nebo i umělá inteligence? Tak o tom si dnes budu povídat s Broňou Sobotkou, lektorem angličtiny a youtuberem, kterého zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu. Hezké odpoledne. Hello, Broňa.
7: Hello, Tereza. Nice to hear you. A zdravím z Brna.
6: Tak to jste mě vlastně pozdravili do e-mailu, dokonce jste mi popřál have a super nice day, tak jsem si říkala, že se změnily ty fráze, že už se nepoužívá jenom have a nice day, ale je tam to super, je to ještě více jaksi společenská fráze, když
7: já
6: tam
7: bych řekl,
6: přidám to super.
7: Že to je dobrá fráze pro lidi, kteří jsou tak nadšený, jako já třeba z angličtiny. Nechci tvrdit, že to je běžné, ale já jsem vám chtěl popřát ještě lepší než běžný den.
6: Tak zafungovalo to, moc děkuji dodatečně. Zeptám se, je to opravdu oprávněný strach, když se bojíme, že se v zahraničí nedomluvíme, byť známe pár slovíček z angličtiny?
7: Já bych řekl, že je pochopitelný, ale když budu upřímný, tak oprávněný podle mě není. Já myslím, že se každý zvládne domluvit, že hlavní problém je v hlavě, ani ne tak jako v puse, že vlastně většina lidí se zvládne domluvit, jenom mít tu odvahu a trošku si to naplánovat a připravit se. A myslím, že to společně zvládne.
6: Určitě. Dneska ta káva o 16:00 bude podpůrná pro všechny, kdo vyrážejí do zahraničí, aby se nebáli, určitě se domluví. Samozřejmě po dobrých radách Broni Sobotky, lektora angličtiny, který je naším dnešním hostem. Máte-li otázky, tak je pište na e-mail v češtině, ale klidně zkuste i angličtinu. Dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Zpráva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: A také Broňou Sobotkou, lektorem angličtiny a youtuberem, který je v brněnském studiu Českého rozhlasu. Když jsme slyšeli písničku anglicky, tak mě zajímá, Broňo, jestli třeba právě poslech zahraničních písniček a snaha jim porozumět může být takovým tréninkem.
3: Já myslím, že to je úplně úžasný doplněk. Není to tak, nebo aspoň já si osobně myslím, že to není tak, že bychom poslouchali třeba Lady Gaga nebo Abu nebo Beatles nebo cokoliv 5 hodin denně a najednou bychom začali mluvit anglicky, ale je to skvělý doplněk. Zvlášť, když si jen tak jako, ne, já tady teďka to předvádím, mě nevidíte, když se nehoupáte do rytma, ale si říkáte, co oni to tam říkali, proč to takhle říkali, když to posloucháme s takovou tou zdravou zvědavostí, tak je to skvělý doplněk.
2: Kdy byste se nadchl pro angličtinu?
3: To je skvělá otázka. Já vím přesně, kdy jsem se začal učit anglicky. To mi bylo 20 a bylo to takové krachující fabrice, kde jsem pracoval jako dělník, ale já jsem to na začátku bral jako, že naučím se anglicky, to se prostě hodí. A teď jsem se začal učit, ale najednou jeden okamžik, a už přesně nevím, jestli mi bylo 20 a půl, já jsem seděl na to učebnici a říkám si, mě to baví, já si to užívám. A pak si říkám, nejsi divnej, teď ty celý život školu nesnášíš, co je na tom hezkýho, jo? Že já jsem si říkal, že vzpomínám si na ten pocit překvapení. A myslím si, že jsem si to začal užívat, protože mi najednou nikdo neříkal, chceš dyslexik, chceš dysgrafik, chceš pomalé, Jarda je rychlejší, nikdo mi dával 5, nedostával jsem ty opravený SS, samou červenou pastelkou nebo fixou. Já jsem najednou jako zažil nějaký první úspěch, že tam právě hrálo rádio a já jsem najednou si říkal, ty já rozumím, co zpívají. Pak jsem poprvé poradil jednomu turistovi v Třebíči na náměstí, teda jakože já jsem pochopil, kam chce a řekl jsem there, to bylo celý, ale já si říkám, já jsem to zvládl. Takže že přišlo to jako postupně, někdy kolem 20 let mi bylo a myslím si, že to bylo tím, že jsem zažil poprvé nějaký jako úspěch malinkatý.
2: A taky to byla vlastní motivace. Chtěl jste vy, zkrátka zažíval jste vy ty úspěchy, nikdo jiný to nehodnotil a dělal jste to pro sebe, tak možná, že
3: jo,
2: i to
3: myslím
2: bylo
3: si, že to je, já vím, že to je někdy, já to se to trošku bojím říct, ale tak teď se tolik nestydím, když nikdo nevidí, že je takové přísloví africké, že můžete přivést koně k vodě, ale nemůžete ho donutit se napít. A myslím si, že tak to funguje i jako se studenty. Já jsem 13 let učil na Gimplu u nás v Brně a měl jsem ten stejný pocit, že vy se můžete rozkrájet, ale když ten samotný člověk, ten student se nechce naučit, tak si myslím, že to prostě nikdy nebude fungovat. Ale na druhou stranu si myslím, že i ten nejhorší učitel světa nebo nejhorší začátek nikoho nezastaví, pokud se fakt chce naučit anglicky.
2: Věřím, že právě to cestování nebo to, že pojedeme na dovolenou, může být pro nás motivace, že se chceme naučit angličtiny. Kolik ale vlastně toho cizího jazyka člověk potřebuje, aby skutečně zvládl běžnou dovolenou. Nemám na mysli teď, když jedeme opravdu na půl roku do Spojených států nebo do Velké Británie, ale na 14 dní. Někam, ani ne do anglicky mluvící země.
3: Já si myslím, že mnohem méně, než si myslíme. Jenom tak pro zajímavost, pokud umíte 1000 základních slovíček, to zní hodně, ale když pak začnu říkat třeba yes, no, sleep, go, tak lidi si říkají, já to znám, black, černá, rozumím. Já si myslím, že naprostá většina lidí vlastně většinu z těch 1000 slov zná a těch 1000 slov tvoří 85% toho, co lidi běžně říkají. Jo, takže není to něco, že musíte znát 10 000 slov. A teď, když jedete na dovolenou, tak si vlastně můžete říct, kam já jedu a co mi tak můžou říct, takže přijdu do hotelu. A vlastně si můžete předem hezky připravit, říct si, co by tak asi mohli po mně chtít. Mm-hmm. A klidně se můžete i umělé inteligence zeptat, třeba ChatGPT, hledu na dovolenou, jaký slovíčka nebo fráze potřebuji do hotelu, dej mi 10 hlavních. A najednou zjistíte, že to je hrozně málo, že potřebujete vědět reservation, rezervace, please, prosím, key, klíč. A já si jako reálně myslím, že si můžete užít dovolenou, i když budete umět 50 slov třeba.
2: Teď už jste vlastně naznačil umělou inteligenci, to znamená, že i ona může být takovým naším soukromým lektorem, který nám bude třeba skládat tu slovní zásobu?
3: Určitě, je to, já jsem z toho jako nadšený, já mám pocit, že dneska má každý v kapse levnýho, trpělivýho a úžasného lektora, který se vám nikdy nesměje. Vy vlastně můžete si otevřít ChatGPT nebo jakýkoliv model umělé inteligence, tam je napravo takové tlačítko s třeba čárkama a to, když zmáčknete, tak ona s váma začne mluvit, ta umělá inteligence. A vy můžete klidně jenom česky říct, hele, chystám se na dovolenou, pojedu do Řecka a nejvíce bojím, jak to bude vypadat v restauraci. Mohli bychom to spolu natrénovat? A umělá inteligence řekne, jasně Broňo, pojďme to spolu natrénovat. Já budu a můžete klidně říct, hrej číšníka, a mluv pomale, anglicky a já budu ten host a budeme spolu trénovat konverzaci. A pak se můžete zeptat, kde jsem udělal chyby, co by šlo říct líp. Je to fakt, jak kdybyste tam měli svého soukromého Broňu, možná méně nadšeného, ale nároveň nikdy nesoudícího, vždycky připraveného a fakt to funguje skvěle. Takže nebojte se si to natrénovat, protože pak jste mnohem v té situaci sebevědomější. Vy už jste si to třeba 3x, 4x zkusili, tušíte asi, jak se ten člověk může zeptat, co na to můžete říct. A taky si zažijete to, že otvíráte pusu. Hodně lidí si jako trénu na dovolenou, takže si čte nějaký slovíčka. Ale pak se hrozně stydí otevřít tu pusu, takže je skvělý trénovat reální mluvení.
2: Právě na to se chci zeptat, nebo ještě než si k tomu dostaneme, tak když říkáte 1000 slovíček, že nám stačí, stačí nám, že jim rozumíme, anebo je skutečně umíme vyslovit a použít v té konkrétní situaci?
3: Já si myslím, že je dobrý, když jim rozumíme, to je ten základ. Většina lidí, včetně rodilých mluvčích, má zhruba dvojnásobnou tu pasivní slovní zásobu, že nějakému slovu rozumí, ale sami ho neříkají. Takže je úplně v pořádku, že některá slova rozumíme, když to někdo řekne, my to chápeme, ale sami je neřekneme. Tak je to přirozené, mají to tak všichni, máme to i v češtině. A ty, který skutečně potřebujeme použít, tak jich je vlastně reálně hrozně málo. Jakože, samozřejmě záleží na situaci, ale my potřebujeme třeba typický příklad. Broňa vedro potřebuje pivo. Takže já v podstatě potřebuji znát slovíčko beer, please, a to jsou a úsměv. To a jsou dvě věci, které mi úplně stačí. že vlastně já nepotřebuji říkat dobrý den, já bych si rád objednal. A ten číšník, on taky není nějaká maturitní komise nebo komise kembridských zkoušek. On chce vědět, jestli chceme pivo nebo vodu nebo kafe a všechno ostatní mu jedno. My jsme pětistý turista, který na něm mluví lámanou angličtinou a jeho fakt nezajímá nic jiného, než to, co nám může přinést, a jestli jsme milí. Já jsem nikdy neslyšel, že by se lidi stěžovali na turisty, který špatně mluví česky, ale na nafoukaný, arrogantní turisty. Takže stačí být milý.
2: Tak když vlastně mluvíte o těch slovíčkách, které potřebujeme, tak si říkám, že to je podobné jako v šatníku. Máme nějaké kousky, které jsou dobře kombinovatelné, tak zkusíme spolu vytvořit takový základ slovníků, se kterým bychom si měli na dovolené vystačit, když ho pak doplníme samozřejmě nějakými dalšími. No doplňky, tak.
3: Jenom mě mrzí, že tohle nenapadlo mě, to je krásný příměr, tak já se to tady zapíšu a příště budu frajeřit, že to je moje myšlenka.
2: Broňa Sobotka, náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Máte-li otázky, tak je pište na e-mail dvojka@rozhlas.cz.

a Dubose. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Angličtina na cestách pro chronické začátečníky a mírně pokročilé, tak máme nazvanou dnešní kávu o čtvrté. Hostem je Broňa Sobotka, lektor angličtiny a youtuber. My jsme říkali, že si dáme dohromady taková několik slovíček nebo možná frází, které se nám vždycky hodí a pak je doplníme nějakými dalšími. Jsou to spíše slovíčka, Broňo, anebo je opravdu lepší se učit už konkrétní fráze?
3: Já si myslím, že obecně je lepší učit se konkrétní fráze. Já si to občas představuji, my doma hodně stavíme z dupla lega. Kdybyste stavěli ten legohrad z těch úplně nejmenších kostiček, tak vám to bude trvat hrozně dlouho. Ale když vezmete ten velký kus toho lega, tak je to rychlejší. Anglicky se tomu odborně říká chunks of language, jako kusy jazyka. Já uvedu příklad. Představte si, že byste se třeba někoho chtěli zeptat, jak se jmenuješ. A teď byste začali a každý to slovo byste překládali zvlášť. Řekli byste jak, to se řekne anglicky how. Jmenuješ, aha, name. Oni říkají, voláš se? A teďka, aha, ale je to otázka, takže tam musí být předtím. A než to složíte dohromady, ten člověk odejde. Možná si to jako neuvědomí, what's your name, že je vlastně docela těžký to složit z těch věcí. Nebo zase, jak se máš, teďka máš, have. Ale to se tak neříká, my říkáme how are you. Jo, asi si umíte představit, že říct how are you je mnohem rychlejší. A docela dobře to funguje, i když jenom chcete říct třeba na dovolené. Naučíte se frázi could I have, což je takové zdvořilé, mohl bych mít, a teď už jenom měníte. Could I have a beer, please? Could I have a... I don't know, water, please. Could I have my keys, please? Jo, že vlastně, když máte tu frázi, tak pak už stačí jenom vyměňovat to jedno slovíčko, je to mnohem rychlejší a asi se u toho cítíte i sebevědoměji.
2: Mm-hmm, takže si poskládáme ty základní fráze, které potom akorát obměňujeme, nebo vyměňujeme ta slovíčka, třeba tady u té mohla bych dostat pivo, jste říkal klíče a tak dále, takže potom už to tam jenom zasouváme.
3: je to tak. Je to mnohem jednodušší, než si říkat, ty jo, mám říct can, nebo could. Je to otázka, jak se tvoří v angličtině otázka. A modální sloveso patří na začátek. Jo, že tohle hrozně dlouho trvá a zbytečně nás to stresuje. Takže za mě je dobrý se před tou dovolenou naučit ty základní fráze, a klidně 5-10, a pak tam jenom často stačí vyměňovat jednotlivý slovíčka, jako kde je moje, já nevím, kde je můj pokoj, kde jsou moje klíče, kde je můj mobil a tak.
2: Když neumíme gramatiku v tom konkrétním jazyce, tak nás to svádí přemýšlet česky. Právě o tom, jak jste mluvil, že si to překládáme, mám, máš slovíčko have, ale vlastně tam to znamená něco jiného v té konkrétní frázi. Asi to není cesta. Snažit se asi tu češtinu nebo to přemýšlení té české gramatice jak si upozadit.
3: Vždycky hrozně záleží, jestli nás poslouchá někdo, kdo se chystá za 3 dny na dovolenou, tak bych tu gramatiku vůbec neřešil, naučil bych se pár frází, zkusil bych si, já tomu někdy říkám filmová angličtina, přehrát film té dovolené, říci, kam asi jako přijdu, co tam asi po mně budou chtít, co já budu chtít říct, já nevím, jak se to řekne, tak si to najdu ve slovníku, vlastně jako si tak jako předpřipravit, nachystat se na ty situace a místa konkrétní. Ale pokud to někdo myslí s angličtinou vážně, jakože fakt se chce sebevědomě domluvit a nestresovat se s tím a mít pocit, umím anglicky, věřím si, tak potom je hrozně důležitý naučit se přemýšlet anglicky a úplně tu češtinu z té hlavy vypnout, což ní tak jako ezotericky, ale moje zkušenost je, že když se fakt snažíte popisovat ve svý hlavě, co pravidelně děláte, třeba I am speaking to a very nice lady, jo? Právě teď mluvím se velmi milou paní. A takhle si vlastně říkat, co děláte, sedím, čtu si a postupně se učíte si tyhle věci říkat anglicky nebo si čtete anglicky a tu češtinu tak jako vždycky, když začnete mluvit česky nebo přemýšlet česky, tak si říct no. Je to trošku divné, ale moje zkušenost je, že třeba za 2-3 týdny lidi bez problému zvládnou přemýšlet anglicky. A pak už stačí jenom otevřít pusu a to, co mám v hlavě, tak říkám.
2: Tak máme tu jednu frázi, could I have, to je jedna z těch základních. Jakou další, takovou variabilní, bychom si měli na dovolenou připravit do toho šatníku?
3: Já myslím, že takhle, za mě je super naučit se prvně, řeknu dvě takové, kde se toho moc nevariuje, ale je dobrý vědět excuse me. Protože vy potřebujete, aby lidi věděli, že na něm mluvíte a je hrozně divně říct hey, you, nebo do nich šťouchat prstem, nebo něco takového. Takže excuse me je vlastně zdvořilý způsob, jak říct, já tady jsem a chci s váma mluvit. Takže určitě bych se naučil excuse me. A potom za mě super důležitá fráze could you help me? Could you help me, můžete mi pomoct, nebo can you help me? A pak z mý zkušenosti často tačí ruce, jo? Když máte v ruce ketchup po celém stole, tak každý pochopí, could you help me, že ho potřebujete utřít, nebo jste něco zlomili, takže excuse me, could you help me, je za mě super základ, ale potom se určitě hodí vědět, where is, třeba kde je. A teďka, where is toilet, please, nebo where is, teďka room, to, please, nebo něco podobného. Takže já bych asi řekl where is, ale důležité je to excuse me, could you help me. A hlavně úsměv. A možná ještě taková bonusová věta, jestli můžu. Mm-hmm. Můžete se naučit my English is not great, but I am trying. Takže moje angličtina není skvělá, ale je důležité za mě říct to, but I'm trying. A najednou nejste nafoukaný turista, ale jste, já na co se fakt snaží. Jakože myslím, že to lidi u toho tak jako roztají, když vidí, že to zkoušíte, snažíte se a nejste nafoukaný.
2: Broňa Sobotka, lektor angličtiny, je hostem dnešní kávy o čtvrté. Povídáme si právě o angličtině na cestách, zkrátka jaká slovíčka, jaké fráze se nám můžou hodit a co se naučit předtím, než odejdeme na dovolenou, abychom se domluvili. Pokračujeme za chvilku. Stále se můžete ptát na e-mailu dvojka@rozhlas.cz.

0: Tak už jsme dali s Broňou Sobotkou, lektorem angličtiny, dnes v kávě o čtvrté dohromady několik frází, které se nám budou vždycky na dovolené hodit. Could I have, jste říkal, where is, kde je něco, co hledáme. Pak jste říkal, že se vždycky hodí I am not good at English, but I am trying, nebo něco takového.
1: To je úžasná paměť, jako máte, přesně tak.
0: No, já bych měl anglicky docela dobře umět. To ani bych neměla říkat, protože jsem angličtinu studovala vlastně, takže...
1: Ale zapamatovat
0: ale je to,
1: to
0: dávno,
1: to
0: je to dávno a je pravda, že když člověk vypadne z té praxe, tak ta slovíčka mizí a vypařují se z hlavy i ty fráze samozřejmě. Neříkal jste vůbec nic o nějakých zdvořilostních frázích, třeba how are you, když někoho potkáme, nebo nice to meet you, těší mě. Tak to nepotřebuju, to není to nejzákladnější.
1: Podle mě je to skvělé, ale to základní si myslím, že je fakt jako usmívat se. Já myslím, že úsměv je nejuniverzálnější, jsem to malem neřekl, jazyk na světě, že když vás lidi vidí a že se usmíváte a snažíte, tak vám prominou skoro cokoliv. Já mám takovou zkušenost trošku jako vtipnou, ale my jsme se chystali se ženou do Španělska, šli jsme takovou tu cestu Santiago de Compostela pouť a já neumím španělsky, uměl jsem pár slovíček, ale naučil jsem se úplně dokonale frázi, jako dobrý den, moc se omlouvám, ale neumím příliš dobře španělsky, snad mi to prominete, ale naučil jsem se to říkat tak skvěle, že by to pak nikdo nevěřil. Takže nakonec jsem zjistil, že no español je mnohem lepší, takže v té chvíli, když fakt neumíte anglicky dobře, tak si myslím, že je lepší spíš mluvit jednoduše a oni se vám přizpůsobí, že když vy řeknete hello, hezky se usmějete, samozřejmě můžete říct nice to meet you, ale myslím si, že ten úsměv a pozdrav úplně stačí.
0: Mm-hmm. Pak jste říkal, could you help me please, že potřebujeme pomoc, to se nám opravdu může hodit, protože no ale teď to řeknu, tu frázi, že potřebuji pomoc a pak ten člověk ale očekává, že mu vysvětlím vlastně, proč potřebuji pomoc. Ale si říkám tak a teď mi ta slovíčka nebudou stačit a ty fráze ruce, nohy, to použiji, úsměv, ale stejně to potřebuji vysvětlit.
1: Záleží, jaká je to situace. Takže já bych to rozdělal na několik úrovní. Někdy ruce, nohy úplně stačí, pokud vám třeba upadne klika z pokoje a řeknete... please help a budete ukazovat v ruce tu kliku, tak je celkem jasný, co se stalo. Často to takhle stačí. Další možnost je, že znáte aspoň nějaké slovíčko, jo? Že když třeba víte, že klika je handle, tak řeknete handle broken. Nebo třeba my coffee cold, jo, moje kafe student, něco řeknete, je to určitě v pohodě. A potom, přiznejme si to, je úplně v pohodě použít slovník, který si stáhnete do mobilu, třeba Google Translate, ten nejznámější, a tam můžete napsat to, co potřebujete a hnedka vidíte překlad. A taková věc, kterou možná ne všichni ví, ale mě to hrozně nadchlo před 2 lety, tam je i takové tlačítko a conversation, nebo konverzace česky, a když to zmáčknete, tak vy do toho můžete říct, cokoliv chcete říct česky, a ono to řekne tím jazykem, který si vyberete, třeba italsky. A ten člověk odpoví italsky, a váš mobil vám to zase řekne česky. Jsem přijel takhle v Itálii do garáže a oni mi na vstupu do té garáže říkali, ať vystoupím. A já říkám, ne, já chci zaparkovat, jenže já mluvil česky a anglicky, ten pan jenom italsky a já pořád nechápal, proč mě vyhazuje z auta. A pak jsem si vzpomněl na Google Translate a ten pan mi říká, tady v Itálii, vy mi dáte klíče od auta, já to zaparkuju sám, ten garáž, vy byste mi to tady třeba odřel. A já jsem tomu rozuměl, protože mi to ten Google Translate přeložil, takže jsem mu do toho česky řekl, je, tak to je v pořádku, tady jsou klíče, on to slyšel italsky, rozzářil se, takže tohle je jedna věc, která vám může pomoct té jako krizové situaci. Já bych řekl, že to je taková skvělá perle. Nechceme chodit běžně z bedlí, ale když máme zlomenou nohu nějaká krizová situace, tak určitě je v pohodě použít nějaký online překladač, nebo dá se to i stáhnout, že nepotřebujete drahý signál na dovolené.
0: Čili online překladače, umělá inteligence, to všechno nám může pomoci samozřejmě, ale když se přeci jenom chceme alespoň něco naučit, tak bychom rádi asi spoléhali sami na sebe, že to zvládneme. Jak se to naučit? Sám jste říkal, že někdy máme největší strach vlastně začít v angličtině mluvit. I když nepotřebujeme celé věty a stačí nám vlastně ta hesla, ta slova, sloveso, podstatné jméno a druhá strana pochopí, o co nám jde, tak kde si to vyzkoušet?
1: Já myslím, že obecně je dobrý si jako uvědomit, že většina lidí má hodně vychylené, tomu říkám vychylené misky vach učení. Hned to vysvětlím, že my hodně, nebo lidi, kteří se chtějí zlepšit v angličtině, tak hodně něco jako čteme, posloucháme, jsou tam ty písničky, pustíme si třeba nějaký film s titulkama, aplikaci Duolingo třeba vytáhneme mobilu. Vlastně jako hodně toho do sebe dostáváme pasivně, ale strašně málo něco my aktivně děláme. Jo, že my potřebujeme, aby jsme se naučili mluvit, potřebujeme mluvit. Je to stejný jako třeba plavání. Jo? Kdybyste si stáhli aplikaci o plavání, četli byste si o plavání, dívali byste se na seriály o plavání. plavání. Asi chápete, že dokud do toho bazénu nevlezete a nezačnete plavat, tak se nikdy moc nezlepšíte. Ale s mluvením z nějakého důvodu si lidi představují, že jako nebudou mluvit, nebudou a najednou to půjde. Ale tak to není. Každý, kdo dneska mluví skvěle, předtím mluvil dost blbě a jenom to vydržel dost dlouho. Takže jediný způsob, jak se zlepšit v komunikaci angličtině, je zkoušet mluvit klidně sám se sebou, ve sprše se sebou, mluvit v autě, mluvit s umělou inteligencí, nebo já jsem třeba mluvil se svýma kamarádama u piva. Oni samozřejmě nechtěli, ale já jsem říkal, aspoň během toho, než vypijem první pivo, tak oni ho pili rychle, ale aspoň těch 5-10 minut a časem jsme si na to zvykli, nebo se dej hrát třeba deskovky v angličtině, něco jako aktivity, povídat si s někým, najít si třeba nějakého lektora ze zahraničí. A těch možností je podle mě spousta, ale základ je uvědomit si, že abych se naučil mluvit, musím začít mluvit, že nemůžu jako čekat a pak to přijde.
0: Stínování mě ještě napadá takové, že si asi představíme tu situaci konkrétně na dovolené, někdo nám nahrává, třeba partner, děti, a můžeme si vyzkoušet tu situaci?
1: Reálně? Jo, určitě. Já bych řekl, že to stínování obecně se pod tím, jako, nebo takhle učitel angličtiny si pod tím představí takovou věc, anglicky shadowing, že vy opakujete přesně něco, co slyšíte. Takže si třeba pustíte váš oblíbený seriál, třeba Přátelé v angličtině, a Joey najednou řekne, you must be joking. A vy hnedka po něm říkáte, you must be joking. A tím si vlastně zvykáte na správnou výslovnost, správnou intonaci a melodii angličtiny. Ono je hodně jiné, když mluvíme česky a anglicky. Já vám ukážu, jak to zní Angličanům, když mluvíme s českým přízvukem nebo českou intonací. Dobrý den, to mám dneska takovou radost, že tady můžu mluvit v tom rádiu. A vy slyšíte, on mluví jak... neřeknu nic zprostého, jak blbec, divně. A stejně tak, my zníme třeba Angličanům, oni říkají, že mluvíme jak mrtvé ryby nebo Američani. Takže a tohle se dá hezky odstranit tím shadowing, že vy si vlastně zvykáte, že říkáte to, co říká někdo jiný, třeba v nějakém filmu, seriálu, písničce, a opakujete to ze stejnou intonací. A potom trénink nějaké jako konverzace, ať už třeba s manželkou, s manželem, s dětma, že si zkoušíte povídat anglicky, tak to je úplně úžasný. Jenom doporučuju, zvlášť v rodině, neopravovat se. Moje zkušenost je, když jsem občas učil manželské páry, kteří se vzájemně opravovali, říkali si, co kdo dělá blbě, tak jsem se vždycky bál, že to skončím rozvodem. Takže povídejte si, usmívejte se na sebe a chyby si neopravujte.
0: Angličtina na cestách dnes v Kávě o čtvrté. Broňa Sobotka, lektor angličtiny a youtuber, náš dnešní host. Pokračujeme za chvilku. Stále máte prostor na otázky, buď na e-mailu, anebo už i na telefonu 22 155 25 25.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
3: na dvojce.
4: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová, a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
3: Zítra po 11. hodině na dvojce. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, Teddy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Co když se nedomluvím, co když neporozumím na letišti, v hotelu, v restauraci, tak možná tyhle otázky vám brání si užít dovolenou, která je před vámi. My dnes v kávě o čtvrté s Broňou Sobotkou, lektorem angličtiny a youtuberem, dáváme takový návod, jak se na dovolené domluvit, že nám stačí pár frází, vlastně pár slovíček, která na té konkrétní dovolené můžeme použít, a potom úsměv, ruce, nohy.
1: A možná mobil.
0: A mobil, to je důležité, protože sám jste už zmínil, že online překladače i umělá inteligence jsou velkými pomocníky přímo při komunikaci, že vlastně může nahrát to, co nám říká ten jiný člověk, a rovnou nám to přeložit do češtiny, a pravděpodobně to funguje i naopak.
1: Jo, je to tak, funguje to i obráceně, že oni něco můžou říkat a my to slyšíme. A taky super věc, Google Translate nebo taky Google Lens, tak tam je takové tlačítko fotoaparát. Když to zmáčknete, namíříte to na cokoliv, třeba na nějakou ceduli s informacemi v garáži nebo na jídelní lístek, tak ono to udělá vum a vy to vidíte česky. Je to trošku méně dobrodružství. Já si vzpomínám, jak jsem v Bulharsku prostě zapíchl ruku do jídelního lístku v azbuce a doufal jsem, že mi přinesou něco dobrého, tak teď prostě stačí v Bulharsku namířit váš Google Translate, Google překladač, který je zcela zdarma, namířit na jídelní lístek a vidíte to napsané česky. Ztrácí to dobrodružství, ale pak třeba nedostanete tatarák nebo něco podobného.
0: A teď nevím, či to byla historka známé osobnosti, že si přál něco z jídelního lístku a dovezli mu 4-patrový svatební dort, ale bez mrknutí oka.
1: A pak máte příběh na zbytek života, takže je otázka, je to jestli to za to stojí nebo ne, ale pokud máte třeba nějakou alergii nebo specifické stravovací potřeby, tak asi bych šel spíš do toho překladače.
0: U toho stínování, to shadowing, jak jste o tom vlastně mluvili, jsem měl na mysli i to třeba, jestli můžeme skutečně stínovat už tu konkrétní situaci, když ji třeba i někde vidíme, tak jestli opakovat ty fráze zkrátka, které tam slyšíme, a tak se to vlastně tak se to naučit. Nejenom ten přízvuk, abychom nezněli jak ty mrtvé ryby, co o nás říkají Američané a Angličané.
1: Jo, je to určitě skvělé. A hlavně si myslím, že lidi možná někdy podceňují, jak zvláštní to je mluvit anglicky, jakože doopravdy mluvit anglicky, že někdy vás toho bude až bolet pusa. Já jsme měli takové zažitkové kurzy angličtiny, jsem dělal celý víkend, lidi mluvili anglicky.

0: otázky. A pravidelně mi říkali tři zajímavé věci. Já zmíním všechny tři, jestli můžu. První je, že je strašně bolí pusa. Protože třeba když říkáte správně dvojitý V, tak jako našpulíte pusu, že říkáte wa, why, what. Jak když se líbají v pohádkách, to trošku vypadá na konci. A tohle, když děláte často, nebo takový to cat, hat, oni mají to otevřené, tak vás toho začne bolet pusa. Takže je dobrý vlastně tu pusu na to vůbec natrénovat. A druhou věc, kterou mi říkali ty lidi na konci, říkali, oh, já jsem to přežil, já jsem to zvládl, já jsem se domluvil anglicky, já jsem neumřel hlady po tom víkendu. Za víkend se nikomu nezlepší angličtina, ale hrozně se jim zvedlo to sebevědomí. Já myslím si, že tohle se vám může povíst i na dovolené, jo? Když místo toho, abyste zase za vás nechali mluvit třeba manželku nebo manžela nebo dceru, co měla vždycky jedničky z angličtiny, ale vy najednou řeknete 2 coffees and 1 tea, please. A oni vám přinesou ty dvě kávy a ten čaj, tak vy jste zažili úspěch. A úspěch je z mých zkušeností největší motivace, jsem chtěl říct ever, největší motivace, která existuje, že najednou, oh, já jsem to zvládla, zvládl, a co ještě zvládnu příště, že mi přijde, že každý ten malinkatý úspěch je malinkatý krok k tomu, že se nám zvedá sebevědomí. Já si myslím, že fakt většina Čechů má problém víc se sebevědomím, než reálně s angličtinou. Já jsem učil asi 5 let v Oxfordu takové letní kurzy pro lidi z celého světa a tam vždycky přijel někdo třeba z Brazílie, ze Španělska, z Argentiny a říká mi, my English perfecto, I speak what I won't speak. A pak přišel nějaký třeba český nebo slovenský student a oni nevěděli, že jsem Čech a říkají mi něco jako I'm really sorry, I have been learning English only for 10 years, so I can't speak at all. Teď jsem řekl velmi rychle něco jako, že jsem mi skvělou angličtinu vysvětlili, že vlastně vůbec neumí anglicky. Tak já myslím, že náš hlavní problém je zažít
1: a to asi
0: nedal
1: v angličtině, to sebevědomí, ale obecně.
0: Jo, ano, je to tak. A zažít úspěch tomu může hodně pomoct tomu sebevědomí. Jako, oh, oni mi rozuměli, oni mi to přinesli, já jsem se nestratil, já jsem neumřel hlady. Všechny tyhle malinkatý vítězství se sčítají, myslím.
1: Více si zkrátka věřit a nebát se, protože to se může stát, maximálně nám nebude hned někdo rozumět. Když nerozumíme my, jak si říct o to, nebo jak to dát najevo?
0: Já myslím, že je super fráze říct could you say it differently, please? Protože já mám často jako zkušenost, že lidi řeknou slowly, please. A ten člověk vám řekne tu stejnou věc znovu, ale vy třeba neznáte to slovíčko, jo? Takže za mě je dobrý, můžete říct třeba can you speak slowly, please? Ale když tušíte, že to slovo neznáte, ani kdyby ho řekl sebe pomalej, tak je potom dobrý říct could you say it differently? Můžete to říct jinak, prosím. A oni často to přeformulují, jo? Takže místo třeba, já nevím, how is your vacation? A my nevíte, co je vacation, tak ten člověk najednou řekne holiday, okay? A vy řeknete holiday, good, good. Jo, takže někdy, hlavně tohle myslím, že je problém u jako Američanů nebo Britů, prostě rodilých mluvčích, že jim často jako nedochází, který slovíčka jsou pro nás těžký. Kdežto my všichni ostatní, co jsme se učili anglicky jako druhý jazyk, tak my tušíme, který ty slovíčka byly v těch prvních lekcích a dokážeme je říct těm stejným lidem. Takže pro zajímavost, na světě je asi 3x větší šance, že spolu mluví anglicky dva lidi, kteří nejsou rodilí mluvčí, jo? Že třeba vy mluvíte s Řekem na dovolené, nebo nějaký Ital mluví s nějakým, já nevím, Portugalcem, že spolu mluvíme už dneska výrazně častěji anglicky dva lidi, kteří se anglicky nějak učili a čím jednodušeji mluvíte, tím víc vám vlastně rozumí, takže občas ty super velké, zdvořilé, dlouhé, gramaticky složité fráze jsou spíš na překážku komunikace.
1: Vedou k neporozumění. Zvlášť tedy, pokud mluvíme s někým, kdo taky není rodilý Angličan nebo English speaking člověk, tak anglicky mluvící osoba. Angličtina na cestách dnes v Kávě o 4. s Brňou Sobotkou. Pokračujeme ještě za chvilku. Stále máte možnost se ptát na e-mailu a nebo na telefonu 22 155 25 25.

0: Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
1: Na dvojce.
2: Unchained Melody, před chvilkou písnička, která dozněla, tuším, z filmu Hříšný tanec. Ten film mám ráda jak tedy s dubbingem, tak i v originále. A musím říct, že tedy některé pasáže dubované se mi líbí víc. Ale zajímá mě vlastně, hostem je Broňa Sobotka dnes v Kávě o čtvrté a bavíme se o angličtině. Jak se angličtinou obklopovat?
3: Snadno. Myslím, že
2: odpověď je snadno.
3: Je filmy, je to skvělé. Myslím, že nikdy nebylo těžší vymlouvat se. Já se nevím, nemůžu naučit anglicky, jo? Že třeba před 50 lety bylo fakt těžké obklopit se angličtinou, ale dneska je to velmi snadné. A filmy jsou úplně skvělý na to. Jenom pozor, ne s českým dubbingem a ne s českými titulky, tedy pokud se chceme zlepšovat v angličtině. Moje zkušenost je, že občas tyto lidi pustí anglicky, dají si k tomu české titulky a mají dobrý pocit ze sebe. To je dobrý, já mám také rád dobrý pocit, ale pro vaši angličtinu to moc užitečné není, protože
2: tak
3: my čteme ty titulky.
2: Třeba anglické titulky, aby to bylo ještě napsáno anglicky.
3: To je úplně skvělé, protože krom toho, že najednou máme hlavu v angličtině, tak občas takové to kafty, říkáte, co to je, a najednou vidíte napsané cup of tea, a říkáte si, jo, takhle oni to říkají. A příště nebo na dovolené, když někdo řekne want a cup of tea, tak víte, on se mě ptá, jestli chci cup of tea, jestli chci šálek čaje. Takže i tak hlavu hezky učíte, jak se co vyslovuje, jak se to píše. Takže za mě koukat na filmy s anglickými titulkama je úplně skvělá věc.
2: Za chvilku se dostaneme k dalšímu obklopování angličtinou. Teď máme ale dotaz po telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, jsem to já teda?
2: Ano, jste to vy, zdravíme vás.
4: Dobrý den. Já jsem se začal učit anglicky ve 33 letech, protože jsem typický produkt socialistického školství, jo, bez jazyka, bez počítače. A mě strašně chválili, to tam říkal i váš host, že se nebojím mluvit. A když nevím, tak to řeknu třeba opisem, jo. Já jsem nevěděl, jak se řekne šatník, tak jsem řekl box for clothes. A oni to pochopili, jo. A druhá věc, co mi říkali, že je důležitý, i když to není gramaticky správně, tak to říct, jo. Protože říkali, hele, ty když mě to zní jako v češtině, já chtít jít nádraží, tak on pochopí, jo. Takže prostě nebát se, i když si nejsem jistý, že to není pravopisně správně a ono to pak přijde.
2: Tak moc, jo? Vám děkujeme. Jak jste na tom s angličtinou dneska?
4: I think I speak well.
2: And you are trying. Moc vám děkuji.
4: Jsem to řekl špatně, jo, teď mě váš zkritizuje.
3: Bylo to úžasné, já jenom bych si přál, abych to měl tak hezky říct jako vy. Nebojte se mluvit, řekněte to opisem, box for clothes, hlavně to řekni. Já myslím, že příště můžeme pozvat vás.
2: Moc vám děkujeme, zdravíme vás a děkujeme
4: přijdu,
2: za hezký příběh.
4: Máte, takže přijdu. Dějte se, na
2: své. Zkušenosti tak pozitivní příklad samozřejmě od našeho pana posluchače. Ptá se tady Dagmar na e-mailu. Už jsem začínala vícekrát, chronický začátečník, to určitě znáte dobře, Broňo, z vašich lekcí. A píše tady, já si složím otázku, ale tu odpověď si překládám slovíčko po slovíčku a tím pak nestíhám a už ztrácím další slova. Jak na to mám jít? Můj učitel mi říkal, že musím mít signály. Ty signály, ale já je asi nemám. Tak nevím přesně, o jakých signálech naše posluchačka mluví, ale vy to asi budete vědět.
3: Já taky nevím, který signály to jsou, takže nemusíme se nikdo připadat hloupě. Za mě je vlastně jediný způsob, jak se tohodle zbavit, je začít pravidelně něco poslouchat nebo se koukat na nějaký filmy, seriály, poslouchat něco ve zjednodušené angličtině. Tak jednoduchý, že jí hlava rozumí. Obecně se říká takový jako I+1, jako I+1, jakože input, to, co do vás jde, by mělo být jenom o malinko těžší, než je ta vaše současná úroveň. A když vy budete poslouchat pravidelně třeba zjednodušené knížky, pak možná můžeme říct, i kde se jako dají sehnat nebo tak, ale nějaké zjednodušené knížky nebo něco jednoduché. Já mám zrovna na sobě, bohužel to nevidíte, tričko s Pepou Pig, já jsem velký fanda. A třeba Peppa Pig mluví velmi jednoduchou angličtinou. Ano, protože jsou to pohádky. A když to člověk pravidelně poslouchá, tam třeba Peppa přijde a řekne hello daddy, tak většina lidí slyší hello daddy a neříkají si v hlavě ahoj tatínku, ale prostě rozumí. Nebo Peppa řekne super. A vy si neříkáte aha, to je super, ale jenom slyšíte super. Nebo Peppa řekne I am tired. Já většina lidí, neříkám, že všichni, slyší I'm tired a neříkají si v hlavě já být unavená. A tohle se dá hrozně jednoduše nacvičit, ale jenom tak, že se tomu dostatečně jako vystavíme. To není, že za víkend se to naučíte, ale pokud budete pravidelně poslouchat ty odpovědi, poslouchat někoho, jak mluví, koukat na filmy, seriály, zjednodušené věci, tak si myslím, že prostě za 2-3 měsíce tohohle pravidelného poslechu, třeba po cestě do práce, z práce, při vaření, při čekání, já nevím, u zubaře, když si to dáte do sluchátek, aspoň neslyšíte ty hrozné zvuky z ordinace, tak najednou po řekněme 2-3 měsících jako kdybyste ty uši otevřou a najednou to tam budete slyšet bez toho překladu. Takže chce to trpělivost a hodně, hodně toho inputu, toho, co do vás půjde do těch uší.
2: Mm-hmm. Jste říkal, kde ten input můžeme sehnat, tak ne, nic komerčního, ale je to na internetu, zkrátka, když se zadáme třeba Peppa Pig.
3: Třeba Peppa Pig, anebo když napíšete Simplified Readers, nebo Simplified English, jako zjednodušená angličtina, mm-hmm. nebo si můžete i napsat jenom česky, zjednodušená četba nebo zjednodušená angličtina. Nebudu jmenovat žádné vydavatele, ale všechny velké vydavatelství, které vydávají učebnice, vydávají i něco, čemu se říká Simplified Readers. Jo? To jsou jako zjednodušené knížky na čtení. A má to většinou 7 úrovní. A ta úroveň 1 nebo 0 má jenom 200 slov. To znamená, že pokud znáte slovo jako yes, no, sleep, go, tak najednou můžete číst třeba Sherlocka Holmesa. Ten příběh má třeba 20 stran, ale vy najednou čtete anglicky Sherlocka Holmesa. Vaše hlava je v angličtině, vy si to nepřekládáte, protože to je snadné, pak můžete jít na úroveň 2, 3, 4, 5, 6 a ke všem těm knížkám jsou i nahrávky, takže pokud můžete si zajít třeba do knihovny ve všech knihovnách, aspoň tady v Brně tyhle zjednodušené knížky mají, můžete si je zadarmo půjčit a můžete si takhle číst jednoduchou angličtinu, anebo si to nechat klidně i většinou k tomu nějaký MP3, kterou si stáhnete, nebo pokud ještě máte CDčko, tak jsou často s CDčkama, a nebo právě umělé inteligenci můžete říct, napiš mi příběh třeba na úrovni pro začátečníky o třeba, teď mluvíte kočky, tak o kočkách, délka 500 slov. Ono vám to ten příběh najde a tam dole jsou nejčastěji takové 3 tečky a když na ně zmáčknete, tak tam je napsáno přečíst. A ono vám to ten příběh i přečte krásnou angličtinou, takže ChatGPT nebo jakýkoliv model umělé inteligence vám napíše příběh a ještě vám ho hezky přečte.
2: Tak, takže nebát se, usmívat se, používat to, co máme po ruce, ruce, nohy, samozřejmě z fráze, které jsme si připravili, slovíčka, ale hlavně začít mluvit tak, abychom zažili ten úspěch a podpořili sami sebe v té angličtině. Tak moc děkuji. Naším hostem byl Broňa Sobotka, lektor angličtiny a youtuber. Přeji vám krásné léto, hezkou dovolenou a těším se někdy příště. Naschledanou.
3: Moc děkuji. A můžu ještě takový mini citát. Pardon, nakonec, omlouvám se.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Česká republika se nebude podle premiéra Babiše podílet na vojenské pomoci přislíbené Kyjevu na summitu NATO a Spojené státy budou s Ukrajinou jednat o licenci na rakety Patriot. Zítra bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy i oblačno a nejvyšší teploty většinou do 27 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Česká republika se nebude podílet na vojenské pomoci pro Ukrajinu v objemu 70 miliard eur, kterou dnes potvrdili členské státy NATO na summitu v Ankaře. Novinářům to před odletem do Prahy řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Každý stát si o svém případném příspěvku bude podle premiéra rozhodovat sám. Spojené státy by Ukrajině mohly poskytnout licenci na výrobu střel do systému protivzdušné obrany Patriot. Americký prezident Donald Trump to řekl na úvod jednání se svým ukrajinským protějškem Zelenským v Ankaře. Podle Trumpa bude také důležité zajistit, aby měla Ukrajina bezpečnostní záruky, že na ní Rusko znovu nezaútočí. Připustil, že by jejich součástí mohlo být i uzavření ukrajinského vzdušného prostoru. Trump dodal, že i o tom chce jednat se zástupci Ruska.
3: Rusko nás velmi respektuje a my budeme pracovat na určité formě bezpečnostní dohody. Když se dohodneme na správné bezpečnostní smlouvě, pomůžeme Evropě. Podle mě to bude Evropa sledovat, ale pomůžeme jim.
2: Trump řekl, že po jednání se Zelenským ještě plánuje telefonát s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Pražské metro A aktuálně nejezdí v úseku náměstí Míru Davidská. Důvodem je pád člověka do kolejiště ve stanici Muzeum. Pražský dopravní podnik o tom informoval na svém webu s tím, že provoz je zastaven až do odvolání. Náhradní dopravu zajišťují tramvaje a prodloužené autobusové linky 107 a 147. Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdila linka A ani dnes ráno v úseku Želivského Davidská. U koček v Novém Boru na Českolipsku se potvrdil výskyt závažného onemocnění panleukopenie. Jde o virovou infekci přenášenou výhradně mezi kočkami. Podle informací města se nemoc objevila na sídlišti Rumburských hrdinů. Lidé by měli zkontrolovat, zda jejich zvířata mají platné očkování. V případě problémů mají ihned navštívit veterináře.
4: Pozor by si měli dávat také ti, kteří přikrmují toulavé kočky. Virus se může udržet i ve sdílených miskách. Lidé by je měli důkladně čistit a dezinfikovat. Panleukopenie se projevuje prudkým zvracením, apatií a třeba i vysokou horečkou. Z Nového Boru Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě, ale místy i oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 17.
0: Doprava.
2: Na D1 směrem od Prahy popojíždějí kamiony zhruba od stého 73. kilometru k omezení na stém 96. u D2 a mají to na hodiny. Osobním autem se před omezením zdržíte asi 30 minut. Na Pražském okruhu počítejte s obousměrnými kolonami u sjezdu na Ořech. Regulují také vjezdy do tunelů na městském okruhu. S kolonami počítejte taky v Liberecké ulici směrem z města. Před sjezdem na Střížkov se srazila dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh. To byly zprávy, po nich Honza a Tereza, která má slovo.
5: Přejeme hezké odpoledne, vítáme vás u příběhů z kalendáře, které začínají na Dvojce, s Honzou Kovaříkem
6: a Terezou Stýblovou. Nedával jsem v úvodu pozor, chtěl jsem se tě zeptat, co to dneska dáváme?
5: No přeci včera, dnes a zítra, Honzo.
6: Ne, co jsme dávali včera, to už bychom nestihli, to se neptám, že? Co dáváme dnes?
5: V sobotu večer a v neděli ráno.
6: Aha, a co hrajeme v pátek odpoledne? No,
5: v pátek hrajeme včera, dnes a zítra.
6: A zítra?
5: Promiň, Honzo, že tě zastavím, ale já se obávám, abychom naše posluchače úplně nezmátli. A nebo možná moc nenapověděli.
6: Dobrá, já už toho nechám. Zároveň věřím, že ti, kteří poslouchají příběhy z kalendáře, pravidelně už tuší, že to není náhodný dialog dvou, kteří se omylem potkali u mikrofonu, ale že to byla první indicie.
5: Ta druhá bude stručnější. Jsou to Litoměřice.
6: No a kdybyste přece jen ještě tápali, tak ta třetí je jasná. Aluminiový klíček.
5: No, ta to určitě rozsekla, takže pravděpodobně netápete, ale přesto dejte si ještě písničku na rozmyšlenou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Tak schválně, Terezo, co myslíš, kolik posluchačů příběhů z kalendáře tentokrát z našich indicí odhadlo nebo odvodilo, o kom dnes budeme mluvit?
1: No, já naše posluchače nepodceňuju, Honzo, takže si myslím, že to byla naprostá většina, určitě víc než těch, kteří jeho jméno neuhodli.
0: Souhlasím, protože komik Felix Holzmann, o kterém si dnes budeme vyprávět, byl člověk, který se svým humorem zapsal do paměti mnoha generací televizních diváků i rozhlasových posluchačů.
1: Vždyť scénky Včera, dnes a zítra, kterou jsme ostatně sehráli hned v úvodu příběhu z kalendáře, nebo Akvárium v restauraci,
0: nebo Skleróza, Huhulák, to je moje obzvlášť oblíbená, nebo Vaše žena je podobná mé známé, případně Reportáž s nakupujícím v Kotvě, anebo už ten zmíněný ve formě indicie Aluminiový klíček, zkrátka tyhle scénky a mnohé Holzmannovy skeče přímo zlidověly.
1: A je pravda, že diváci a posluchači je nejenom milují, ale po generace často umí slovo od slova zopakovat.
0: A taky je Holzmann velmi často imitován, vím o tom své, a proto musím připomenout, že originál je, přátelé, jen jeden.
1: Budeš se o to dnes pokoušet?
0: No nevím, ještě jsem se
1: nerozmyslel. Možná to na tebe přijde.
0: Spíš ne.
1: Modrý pracovní plášť nebo později kostkované sako a typické kulaté brýle, na hlavě slaměný klobouk a takzvaný tralaláček. To je ten originál, o kterém mluvíme.
0: Ano. A aby byl originál kompletní, chybí ještě nezaměnitelná intonace hlasu, která se mimo jiné vyznačovala tím, že místo toho, aby na konci věty klesla do tečky, stoupala naopak vzhůru.
1: To všechno neodmyslitelně patřilo k jednomu z našich nejoblíbenějších komiků a klaunu Felixi Holzmannovi.
0: Kdo si před časem velmi trefně napsal? Felix Holzmann vytvořil typ natvrdlého chlapíka, kterému vše dochází nezvykle dlouho. Mudrujícího, poučujícího, ale přesto naivně plebejského.
1: Za celé své působení na československé zábavné scéně patřil k tomu nejlepšímu.
0: Dokázal bavit lidi u obrazovek i ve vyprodaných sálech po celé republice.
1: A pozor, nejenom u nás.
0: Ano, díky brilantní znalosti němčiny se stal známým i u našich západních sousedů.
1: No to jsme se rozjeli, Honzo, tak pěkně po pořádku.
0: Dobře, dobře, navrhuji teď pustit písničku a potom se podíváme na Felixe Holzmanna pěkně zblízka.
1: Souhlasím.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Posloucháte Dvojku, jsme zpátky u příběhu z kalendáře. Osobností, o které je dnes řeč, je slavný komik Felix Holzmann.
1: Má to jednoduchý a pádný důvod. Pan Felix Holzmann se narodil 8. července roku 1921 v Lázních Teplice. Zakrátko se ovšem rodina přestěhovala do Litoměřic.
0: Otec to prý s malým Felixem už od dětství neměl vůbec lehké.
1: No sám Holzmann na tohle období vzpomíná originálně.
0: Citujeme. Já už jako dítě byl komediant. Můj otec byl velkoobchodník v Litoměřicích a já jsem mu nadělal hodně ostudy. Všelijaký. Ne, že bych byl nějaký lump nebo tak, ale takovej všivák jsem býval.
1: Konec citátu. Felixova dcera Irena Petrichová v jednom z rozhovorů vzpomněla na to, že tatínka a jeho sestru obklopovala v dětství milující rodina.
0: Zvláště maminka měla k Felixovi vřelý vztah.
1: A navíc vyrůstal v blahobytu. O tom svědčí i jeden zajímavý fakt. Zatímco ostatní kluci na ulici stříleli z praku, malý Felix vlastnil parádní flobertku.
0: Ovšem, když zabrousíme do školy, musíme říci, že byl velmi špatný žák.
1: Jeho učitel otci Holzmannovi říkával, váš kluk není hloupej, ba naopak, ale o učení nemá naprosto žádný zájem.
0: No, abychom mu nekřivdili, tak přeci jenom ho něco bavilo a bylo to rýsování a kreslení.
1: No jenže nejraději kreslil karikatury svých spolužáků.
0: Taky rád sportoval. Bavilo ho lyžování, tenis, hokej.
1: A pak objevil kouzlo cirkusu. Vždycky se samozřejmě ze všeho nejvíc těšil na výstupy klaunů.
0: Kromě toho velmi miloval biograf. První film, který viděl, byl Němý Titanic. Zbožňoval kovbojky s Garym Cooperem a grotesky s Charliem Chaplinem a Laurelem a Hardym.
1: Až nastoupil do měšťanské školy a s ní absolvoval zřejmě osudový výlet do Prahy.
0: Je to tak. Navštívil totiž Osvobozené divadlo a divadlo Vlasty Buriana a byl naprosto okouzlen.
1: Takže, jakmile se naskytla první příležitost dostat se na jeviště, Holzmann ani chvilku nezaváhal.
0: Psal se rok 1949 a na scénu přichází nová hvězda, Felix Holzmann.

0: Na dvojce v příbězích z kalendáře si dnes vyprávíme o životě Felixe Holzmanna. Tohle vyprávění jsme přerušili v roce 1949, kdy jako začínající herec poprvé vstoupil na scénu Litoměřického divadla.
1: Já tě ještě chvilku, Honzo, zabrzdím, než se vydáme na Prkna, co znamenají svět. Navrhuji připomenout několik střípků z jeho osobního života.
0: No proč ne? Publikum se rádo často domnívá, že život komika je rámován smíchem, je plný štěstí a úspěchů.
1: No, skutečně to tak vypadá, ale ne vždy tomu tak je, bohužel.
0: Tak například jednou z temných a celkem tajemstvím zahalených kapitol života Felixe Holzmanna je jeho účast jako vojáka ve druhé světové válce.
1: Jelikož pocházel z Litoměřic, tak se stal po zabrání Sudet říšským občanem.
0: A byl tedy nucen narukovat do Wehrmachtu.
1: Některé zdroje uvádějí, že bojoval u námořního dělostřelectva v Dánsku a Švédsku.
0: Po válce pak strávil rok v ruském zajetí.
1: Nutno ovšem dodat, že sám Felix Holzmann o této stinné kapitole svého života nikdy nechtěl mluvit.
0: Když se tedy vrátil po válce domů do Litoměřic, potkal tu svou dávnou lásku, Evu.
1: Její první muž zemřel na sklonku války, byl zastřelen v Praze před budovou rozhlasu a ona zůstala sama jen s prvorozenou dcerou.
0: Osud to tak asi chtěl zařídit, aby se s Felixem po letech zase dali dohromady.
1: A tak se jim v roce 1949 narodila dcera Irena.
0: Byli jsme báječná rodina. Táta nás obě vychovával stejně, vzpomínala v knížce Ondřeje Suchého dcera. Nejtěžší období bylo, když táta měl tuberkulózu a vypadalo to s ním špatně. Naštěstí vše dopadlo dobře a on se jako zázrakem uzdravil.
1: Takže happy end.
0: No, bohužel ne tak docela. V roce 1970 manželka Felixe Holzmanna, paní Eva, dobrovolně odešla z tohoto světa.
1: Pro celou rodinu to byla obrovská rána. Bylo to poprvé a naposled, kdy jsem viděla tátu plakat, dodává jeho dcera Irena.
0: Bohužel, život se někdy nemazlí ani s těmi, kteří umějí druhým rozdávat pohodu a smích.

0: Jako malý kluk pobíhal po litoměřicích s Flobertkou, ve škole mu to moc nešlo a za druhé světové války chtě nechtě jako říšský občan musel narukovat do Wehrmachtu. Říkáte si, o kom vlastně ten Kovařík teď mluví? No, vy, kteří posloucháte příběhy z kalendáře od jejich dnešního začátku, už víte, že dnes mluvíme o Felixi Holzmannovi, mimo jiné, protože se narodil 8. července v roce 1921. Ale ještě jsme vůbec nezačali, Terezo, mluvit o jeho umělecké dráze.
1: Ano, teď my jsme zmínili, že byl velice inspirován Osvobozeným divadlem. To se mu tak zalíbilo, že zatoužil stát na jevišti a to se odehrálo poprvé v roce 1949. My dnes projdeme celou kariéru Felixe Holzmanna. Také vám povíme, že si vlastně všechno psal sám. Všechny výstupy byly z jeho hlavy, co ho inspirovalo, kdo byli jeho prvními diváky a také s kým, řekněme, sdílel ten pomyslný chléb na pódiu jeho neodmyslitelní partneři.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
0: Každý den po 17. hodině
1: na Dvojce.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, ve kterých dnes vzpomínáme na jednoho z nejpopulárnějších komiků naší historie, Felixe Holcmana, který se narodil 8. července 1921.
1: Pojďme teď už zapomenout na všechny strasti, kterými si musel projít, a vraťme se do toho důležitého roku 1949.
0: V Litoměřickém divadle uvedl tamní ochotnický spolek slavnou komedii Charlieova teta.
1: Úspěch byl obrovský. Hrála se snad 15krát a někteří diváci prý viděli všechny reprízy.
0: Denně bylo vyprodáno.
1: Lidé stáli ve frontě na vstupenky i celou noc.
0: No a hlavní hvězdou byl mladý Felix Holcman.
1: Jenomže cesta začínajícího talentovaného komika ke slávě byla klikatější.
0: Po studiu na obchodní akademii se s kamarádem zařídil výrobnu prádla. Šil košile a dělal na ně střihy.
1: Tomu ale moc nešlo, i když rýsování, jak víme, měl rád, a tak se později nechal zaměstnat v aranžovně. Tam maloval plakáty.
0: No a přestože také rád kreslil, tak už i tam bylo od začátku jasné, že ani to nebude to pravé.
1: A tak se rozhodl pro zásadní krok ke své vytoužené profesi.
0: Napsal si tedy první komický monolog a začal s ním objíždět různé estrády, které byly tenkrát velice žádané.
1: Musíme připomenout, že všechny texty si vždy Felix Holcman psal sám. Navíc poměrně často doslova do písmene na poslední chvíli.
0: Asi by dostal otázku v rozhovoru, jak se inspiruje nebo co ho inspiruje. Bylo to jednoduché, náměty ho prý napadaly při běžných činnostech. Třeba při obědě vstal a řekl: jablečný závin, to by byl námět. A běžel si ho zapsat na papír. A pak je zkušebně četl doma své ženě a dcerám.
1: To byli jeho první diváci a kritici.
0: Dcera Irena

0: nejobyčejnějším způsobem. Jenže co naplat? I kdybych jedl na krásně jablečný závin, scénku z toho neudělám.
1: Zkus to, Honzo.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce. Hej!

0: Ve dvou se to vždycky lépe táhne. To je staré známé rčení, kterého se nedržíme jenom my v příbězích z kalendáře, ale dobře si ho uvědomoval i Felix Holzmann, o kterém vám dnes s Terezou vyprávíme.
1: Přesně tak. Po jeho boku se za léta jeho účinkování vystřídala spousta partnerů.
0: Tím úplně prvním byl František Budín, konferenciér estrádní skupiny z Ústí nad Labem.
1: Poprvé se ti dva potkali při vystoupení v litoměřických kasárnách.
0: Když tenkrát Budín uviděl Holzmanna, napadlo ho, že by byl pro něj výborným jevištním partnerem. Nejen, že byl mimořádně vtipný, ale měl i vynikající mimiku.
1: František Budín šel tedy za Felixem Holzmannem a nabídl mu spolupráci. První společnou scénkou bylo banjo ukulele.
0: No, vždyť jsem říkal, že je to moje oblíbená. U koho myslíte?
1: Jak to u koho? Ukulele.
0: Ukulele?
1: Jo.
0: No a kde bydlí ten pan Kulel, prosím vás?
1: Nelekejte se, nepřeladili jste na žádnou jinou stanici, ale my jsme se s Honzou, Honza trochu lépe než já, pokusili o kousek ze slavného vystoupení.
0: No ano.

0: však já taky neříkám ukulele, ale ukulele a banjo, ale banjo. No, tenkrát byly estrády velmi oblíbené a nově vzniklá dvojice se rozjela po různých štacích po celé republice.
1: Auto neměli? A tak se jezdilo vlakem.
0: A nejen vlakem. Na zájezd do Budyně například museli došlapat 6 kilometrů na kole. Také odměna nebyla vždy finanční, jak byste možná čekali. Občas se jim stalo, že hráli doslova do písmene Zajelita a Jitrnice.
1: Proč ne? František Budín ale nebyl jediným jevištním partnerem Felixe Holzmana.
0: Naši posluchači si jistě vybaví scénky, ve kterých mu sekundovali třeba Milan Neděla, Lubomír Lipský, Jan Borovička, Iva Janžurová, Včera, dnes a zítra, už to tu dnes bylo, nebo i Karel Gott.
1: A hlavně Viktor Maurer.
0: Ten vzpomíná. Hned na začátku spolupráce mě Felix informoval, že ta scénka spočívá v tom, že mě se nesmí nikdo smát, že já jsem tam za vážnýho a že tohle pravidlo platí.
1: A pokračuje. Byli jsme spolu spojení jako dva artisté na žebříku. Jeden ten žebřík drží a druhej na něm dělá salta.
0: No ale když si to promyslíte, je to skvělý příměr a napadá mě... Kdo z nich je vlastně ten důležitější pro celkový dojem, co?
1: Bez sebe se zkrátka neobejdou.

0: Ve vzpomínkách na Felixe Holzmanna, o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, se nyní přesuňme do roku 1968.
1: Ale z úplně jiného důvodu, než byste možná při prvním uslyšení toho letopočtu čekali. Tenkrát zpěvák Jiří Popr scháněl posilu pro svůj pořad, se kterým jezdil po Německé demokratické republice.
0: A jelikož Holzmann výborně mluvil německy, přijal nabídku k hostování.
1: Tady se taky o několik let později seznámil se svou druhou manželkou.
0: Byla jí německá zpěvačka a moderátorka Barbara Bärbel-Greifová.
1: Poprovi onemocněla stálá spolupracovnice Aťka Janoušková a potřebovala rychle sehnat náhradu. Volba padla na Barbaru.
0: A tak došlo k tomu, že i přes věkový rozdíl 24 let se Barbara stala Holzmannovou partnerkou nejenom na jevišti, ale i v životě.
1: Přesuňme se teď ale z Chemnicu, kde manželé žili, zpátky do Čech.
0: V 70. a 80. letech letěla Holzmannova hvězda strmě vzhůru.
1: Televizní nebo i rozhlasový Silvestr si bez něj vůbec nešlo představit. Dostal tenkrát i několik nabídek zahrát si ve filmu.
0: On však všechny příležitosti objevit se na stříbrném plátně odmítnul.
1: To nejsem já, to by nefungovalo, říkal.
0: Přesto ho milovali všechny generace diváků.
1: Nejlepším příkladem nám budiž hudební festival, který se každoročně konal v Trutnově.
0: V roce 1997 předstoupil s Františkem Budínem ve svých 76 letech před dav převážně rockových fanoušků.
1: Upřímně, nikdo netušil, jak tenhle riskantní dramaturgický počin dopadne.
0: Úspěch byl obrovský.
1: Nadšený dav fanoušků rockové hudby se královsky bavil a dokonce si žádal přidat další vystoupení.
0: Opět se ukázalo, jak moc je Felix Holzmann populární.
1: Pořád byl velmi aktivní.
0: Pracoval až do pozdního věku.
1: Dokonce plánoval sérii vystoupení na zaoceánské lodi.
0: Bohužel v září roku 2002 přišla ze Saské Kamenice smutná zpráva.
1: Felix Holzmann zemřel.
0: Svým slavným aluminiovým klíčkem odemknul nebeskou bránu a odešel na věčnost. Kup mi den, kup mi noc.

0: Kolegové a příbuzní vždy vzpomínali na Felixe Holzmanna, protagonistu dnešních příběhů z kalendáře, jako na velmi pohodového a skromného člověka.
1: V roce 1983 se ho redaktor Mladého světa Rudolf Křesťan zeptal, zda by se nechtěl přestěhovat z Litoměřic do Prahy. Měl by víc příležitostí v televizi a rozhlase a zkrátka větší pozornost.
0: Felix Holzmann tenkrát Rudolfovi odpověděl: já se nikam nehrnu, nemám ctižádostivou povahu, nevím, po kom jsem takový flegmatik, po otci ne, po matce ne, tak jedině snad po rodičích.
1: Velkou část života se Felix Holzmann vracel do svého litoměřického bytu.
0: Ano, Mrázova ulice 28, druhé patro, předsíňka, dveře, doleva pánský pokoj a v něm čtverhraný akvárium. Takhle to přece znělo v tom slavném monologu.
1: Honzo, víš, že se říká, že každý člověk má nějaký talent? Největším uměním je ale zjistit, jaký.
0: No, pokud je tohle tvrzení pravdivé, tak Felixi Holzmannovi se to povedlo ne na 100, ale na 110%.
1: Dokázal lidi rozesmát, pobavit, udělat je i sebe alespoň na chvilku šťastnými.
0: No a co víc od jednoho lidského života chtít? Říkáme si společně s autorem scénáře dnešních příběhů z kalendáře Martinem Matejkou.
2: Těšíme se na vás u dalších příběhů. Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na dvojce. Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Jaké události se tenkrát odehrály? Jakou hudbu jsme poslouchali? A s kým jsme trávili čas?
1: Na co jsme chodili do kina? Kam jsme jezdili na dovolenou? A na co nikdy nezapomeneme?
0: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
1: Na dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Spojené státy podle prezidenta Trumpa nejspíš znovu zaútočí na Irán a Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty. Zítra bude jasno až polojasno, na severovýchodě a východě, ale až oblačno a nejvyšší teploty většinou do 27 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa budou nejspíše pokračovat v útocích na Irán. Americká armáda by tak mohla například dobít tamní ostrov Chark. Trump to řekl v závěru summitu NATO v Turecku. Americko-íránské memorandum, které zaručovalo klid zbraní a otevření Hormuzského průlivu, považuje Trump za mrtvé.
2: Spojené státy na Irán útočily už v úterý. Šlo o reakci na íránské údery na lodě u Hormuzu. Trump taky zopakoval, že trvá na jaderném odzbrojení Iránu, a to i bez možné oboustranné dohody. S dosavadním průběhem jednání mezi Washingtonem a Teheránem vyjádřil nespokojenost a kritizoval kvůli tomu íránské vedení.
3: Jsou to cvoci, je s nimi něco v nepořádku.
2: Íránský režim označil americké kroky za agresi a zareagoval proti údery na Kuvajt a Bahrajn. Ty jako americké spojence označil za legitimní cíle úderů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Rusko zavedlo zákaz vývozu nafty a tento měsíc začne dovážet pohonné hmoty v rámci opatření ke zvládnutí palivové krize. Uvedl to podle agentury ruský vicepremiér Alexandr Novak. Ukrajinské útoky poškodily některé rafinerie a síť čerpacích stanic v zemi je pod tlakem kvůli poptávce, která oproti loňsku stoupla o třetinu, připustil Novak. Spojenci z NATO pro letošní rok přislíbili Ukrajině vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur a stejnou částku chtějí zachovat i pro rok 2027. Přibližně 30 miliard eur ze zmíněné částky ale tvoří už schválená půjčka Evropské unie Ukrajině. Pokračuje český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: My participovat na té částce nebudeme. A znovu řekneme spojencům, zkusme konečně udělat nějaký společný projekt v Evropě.
0: Český prezident Petr Pavel po skončení summitu NATO ocenil konstruktivní atmosféru jednání, která podle něj neodpovídala obavám z předchozí ostré retoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mluvil zároveň o potvrzení jednoty v rámci aliance. Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici metra Muzeum nejezdilo odpoledne téměř 2 hodiny metro na lince A mezi Davidskou a náměstím Míru. Mladý muž utrpěl vážná zranění. Vlaky se rozjely po 17. hodině. Dnes šlo na Ačku o druhý podobný případ. Ráno usmrtila souprava metra zhruba stejně starého muže.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě může být až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty většinou 23 až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 17.
6: www.nejlevnějšípneu.cz, váš dodavatel pneumatik všech značek, vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Doprava.
0: Na D1 směrem od Prahy popojíždí kamiony už od stého 68. kilometru k omezení na stém 96. Je to na dlouho. Osobními auty se brzdí v levém pruhu jen místy. V Praze je hustý provoz na okruhu. Obousměrné kolony jsou před sjezdy na Ořech. Delší je směrem tak D1 asi na 20 minut. A dlouhé kolony čekejte ve Vysočanech, třeba v Kolbenově ulici směrem do centra, kterou se řidiči snaží vyhnout omezení Vekbelské. To byly zprávy. Hezký podvečer.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že začíná kriminálka. Před Vánocemi rodina na policii nahlásila zmizení svého otce. Muž žil v domku se svým synem a pohyboval se o berlích. Ve vesnici měl pověst opilce a hrubiána, který pro ránu nikdy nešel daleko. Terčem jeho nadávek a útoků se v posledních měsících často stával jeho syn. Více už kriminálka autorů Dany a Mirka Vaňurových s podtitulem Otcovrah.

0: Orlické podhůří, poklidný advent roku 1991. Zatímco většina obyvatel malé vesničky ladí ve svých chalupách a domovech poslední přípravy na Štědrý den, v jednom ze starších domků v sousedství dospělá dcera od rána postrádá tátu. Nic o něm nevědí ani její 16-letý bratr a babička, kteří v domku také žijí. Je 22. prosince odpoledne a vypadá to, že téměř 60-letý muž, který se neobešel bez berlí, najednou zmizel beze stopy. Když se domů nevrátí ani den před Vánocemi, 23. prosince, zavolá rodina na policii.
1: Jsme měli oznámené nahlášení jedné osoby z obce Mokré. Když jsme to oznámení přijali, tak jsme postupovali klasickým způsobem. Zjistili jsme okolnosti, za kterých ten dotyčný odešel z domova, co to je za osobu. Zjistili jsme, že to je osoba problémová, že často hoduje alkoholu, že má přítelkyni vedle ve městě, že se u ní často zdržuje. Takže nebyl nějaký zvláštní důvod, abychom po něm intenzivněji pátrali.
2: Prověřují se možné styky, příbuzní, známí, kam mohl zajít, byl v hospodě, nebyl v hospodě, byl, jestli měl něco vypíto.
0: Detektiv Luboš Bartoš i šéf rychnovské kriminálky Zdeněk Hlaváček v prvních hodinách pátrání nejvíce otázek pokládají babičce, dceři a synovi pohřešovaného. V té době už bylo jisté, že není ani u své přítelkyně v nedalekém Opočně, ani na návštěvě u příbuzných nebo známých. Podle 16-letého Petra táta nejspíš jen někam odjel. Ale z dalších výpovědí příbuzných vyplyne, že otec málo kdy někde přespával a s odjezdem by se určitě někomu svěřil. Policejní operativě ale nedalo mnoho práce zjistit, že Petrův otec má ve vesnici špatnou pověst. Lidé se netajili tím, že násilnickému alkoholikovi se v minulosti rozpadla rodina, protože si agresi často bezdůvodně vybíjel na nejbližších a především na nejmladším synovi Petrovi. Místní kronikářka si ho vybavuje i z obecních záznamů.
3: Byl v podstatě opilec a tyran, který teda svého syna týral, řezal ho za každou maličkost.
0: Jeho zmizení bylo neobvyklé a pátrání policie pokračovalo i po Štědrém dnu. Zdeněk Hlaváček a Luboš Bartoš se do vesnice vraceli několikrát a vyptávali se všech sousedů a známých, kteří by mohli mít jakékoliv informace. Na sklonku roku se rodina z Mokrého ozývá znovu. Tentokrát s mnohem tragičtější naléhavostí. Rozrušená sestra zmizelého muže byla přesvědčená, že právě našla jeho mrtvolu.
1: Ona nám zavolala, že k tomu případu pohřešování, že má rozhodující informaci, že se asi stala tragédie a to bylo 30. prosince, kdy jsme byli zavoláni na místo a tak nás přímo vedla do toho chléva a říkala, to určitě udělal náš Petr tohleto.
0: Na nahlášené podezření z vraždy ten den vyjížděl i státní zástupce Miroslav Antl.
4: Byl jsem na výjezdu, strávili jsme tam Silvestra, což je trošku pikantní, ale dlužno poznamenat, že to byl třetí Silvestr, který jsme byli na výjezdech, ale poprvé vlastně v Rychnově s tím, že byl nalezen mrtvý, zazděný tedy spola a tam se odvíjel celý ten příběh.
1: Bylo nám to naprosto jasný, protože podle toho oznámení ho jasně identifikovali podle té berle a podle té nohy, co měl na sobě, co mu jako čouhalo, tak tam nebyl důvod přemýšlet, že by to byl někdo jiný.
0: Když sestra pohřešovaného muže zavedla výjezd krajské kriminálky do přístavku na konci domu, který se právě upravoval na chlév, první, co v příšeří místnosti upoutalo jejich pohled, byla na zemi pohozená berle a vedle ní lidské nohy, vyčnívající z hromady čerstvého betonu. Sestra i dcera mrtvého byli v šoku, ale obě jednoznačně potvrdili, že se jedná o otce, kterého postrádali.
1: Na ten pohled nezapomenu, když jsme přišli do toho chléva a já vidím kus lejtka a vedle berlí ještě, protože ten otec měl nějaký problémy pohybový, takže chodil v berlích. Takže to mě utkylo v paměti.
0: Zatímco se rozběhlo pátrání po Petrovi, policejní technika už pracovala na odkrývání mrtvoly. Tělo, pohřbené v nekvalitním betonu, se dařilo odkrývat kousek po kousku a v zápětí bylo jisté, že muž zemřel násilnou smrtí. Z bodné rány v zádech trčel nůž a několik bodnořezných ran bylo patrných i na hrudníku otce. Přestože se nikomu nechtělo věřit, že za smrtí táty by mohl být syn Petr, byl to podle rodiny právě on, kdo v mrazivém počasí mezi svátky začal ve chlévě betonovat.
4: Podezřelým se stal ten, ze kterým měl tatínek největší problémy a ze kterým se dohadovali.
2: Byly tam teda ty důkazy, našli se tam potom i nějaké ty nože a všechno směřovalo vůči němu.
1: Byla jenom otázka provést řádné ohledání místa činu, výslech podezřelého svědku, to všechno už zařizoval krajská kriminálka. Ten samý den jsme ho zatýkali.
0: Policejní operativa Petra vypátrala u kamaráda v rekordní rychlosti. A Zdeněk Hlaváček s Miroslavem Antlem vše připravili, aby ho jako mladistvého mohli okamžitě vyslechnout.
4: Mladistvý Petr nám to popíral z začátku, řekl, že se s otcem teda nepohod, říkal, že otec ho byl, že se k němu choval surově, pak přiznal, že ho bodl dvěma noži, ale s tím, že byl vlastně napadán. On se moc nechtěl k tomu vyjadřovat.
0: Roztřesený Petr vypověděl, že táta se dva dny před Vánoci dozvěděl o jeho krádeži u sousedů a tušil, že si to s ním, jako obvykle, vyřídí tak, že ho zbije. Měl strach a domů se mu nechtělo. Hrubián a násilník, který pro ránu nikdy nešel daleko, se na něj skutečně chystal.
1: Kluk věděl, že táta to ví, tak se večer opil se svým kamarádem, takže měl ještě kocovinu a nad ránem ten táta mu přišel nadávat tam. A to byl ten moment, kdy on byl ještě asi přiopilej a šel do té kuchyně pro ty nože a spáchal to, co spáchal. Kdyby ten táta asi nepřišel ten den, možná, že by se to stalo jiný den, ale myslím si, že i ta opilost sehrály taky svou roli.
0: Otec se do Petra pustil nadávkami a pěstmi. Když se vyzuřil a odcházel do svého pokoje, Petr vzal v kuchyni dva nože a za tyranem se rozeběhl. Ani si neuvědomil, kolikrát bodl a probral se, až když táta ležel na zemi. Zjistil, že nežije a v panice ho zabalil do koberce a ukryl na posteli.
1: Důkladně zamykal ten pokoj, aby tam někdo nepřišel, protože tam ležel přikrytý kobercem ten jeho otec. A teprve, když viděl, že rodina to nahlásila policii, že tam přijela policie, ten prvotní výslech, sepisovali protokol s tou rodinou o pohřešované osobě, tak právě začal chystat ten beton. Ono není jednoduché nepozorovaně tělo přenést z domu, kde bydlí čtyři další osoby, takže on si vyhodnotil, že nejkratší cestu to má do toho chléva, že ho tam přetáhne. Protože těžko by ho i unes. On ho vlastně táhnul jako smykem a bylo to na krátkou vzdálenost tam.
4: Protože byla scháňka po tatínkovi, tak se rozhodl, že ve stejném přístěnku, kde on ležel, takže ho, protože byla nedozděná vana, tak ho dal pod vanu a začal ho betonovat.
1: Betonoval ho k tomu žlabu víceméně. Takže tam ten beton, musel to být čerstvý, protože ten beton jsme rozhrábli hráběma víceméně. Takže on měl představu takovou asi, že ho tam nikdo nenajde. On asi spolehal na to, že v rámci nějaký ty přestavby, že se to ztratí prostě. No. Je pravda, že kdyby ho někde, a měl na to čas asi, kdyby ho někde zakopal, tak byl problém, protože pokud bychom neměli tělo, tak tisíckrát jsme si mohli myslet, že to udělal, ale byl by problém. Protože jediný důkaz by byl, že teta slyšela nějaký křik z té místnosti, ale neviděla nic.
0: Zatímco kriminálka zjišťovala k Petrovi okolnosti a motivaci k tak hrůznému činu, Petr ve vazbě začínal pomalu obracet a zdůrazňoval, že se před útokem táty jen snažil ochránit.
1: Tam bylo jasný, že ho napadl zezadu. Ten nůž v zádech, to nesvědčí o tom, že by se bránil nějakému útoku. A potom hlavně těch 9 bodněřezných ran do hrudníku a pořezání na těle. To prostě, ten táta se bránil, tomu nasvědčuje ty řezné rány, protože on proti němu vystupoval s tím dlouhým nožem. Vemte si 19 cm čepel, to je opravdu dlouhý nůž. A navíc ještě on během ty hádky odchází do kuchyně, kde si bere ty dva nože, schová si je do tepláků, takže vlastně on už minimálně plánoval, že si to státu vyřídí se zbraní v ruce.
0: Petr nakonec ve vazbě úplně změnil svoji výpověď. Navíc psal dopisy domů své tetě, kde ji obviňoval a prosil, aby na policii vypovídala v jeho prospěch.
1: Naopak, že on byl napadený otcem a že se bránil, že se bál o svůj život, že mu otec vyhrožoval, že ho zabije, ale během toho vyšetřování se mu tohleto rozbilo, zejména soudně lékařskou expertizou. On měl v sobě 9 podněřezných ran, ta oběť, a ten způsob, jakým to líčil ten pachatel, že to proběhlo, neodpovídal tomu nálezu soudních lékařů.
4: Instruoval tetu, aby vypovídala tak a tak, to znamená, aby ho vyvinila. Snažil se z toho dostat. To bylo něco, co svědčilo o tom, že toho činu vůbec nelituje. No, asi logicky, snažil se vyhnout trestní odpovědnosti, ale nemusel, protože tím se připravoval o ty předchozí polehčující okolnosti, to znamená doznání, spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.
1: Samozřejmě, že s tou změnou té své výpovědi si určitě nepolepšil, jako v žádném případě. Ale myslím si, že stejně tady se nemohlo jednat o nutnou obranu. Z hlediska toho soudně lékařského posudku a toho zranění, to odporovalo tomu, co on se pak snažil jako tvrdit, když už byl ve vazbě. Takže tam bylo rozhodující, si myslím, ten soudně lékařský posudek, který tu jeho obhajobu rozbíjel.
4: Mě to příliš nepřekvapilo, protože moje zkušenost byla taková, že jakmile se ti v uvozovkách mý vrazy dostali do vazební věznice, tak celá vazební věznice jim radila, jak se vyhnout trestní odpovědnosti, pracovali, vybrušovali obhajobu a podobně.
0: Tehdy 16-letý Petr je dnes zhruba ve věku, v jakém byl jeho otec, když ho připravil o život. I on je několikanásobný táta, ale na rozdíl od toho svého, milující. Když s odstupem let vzpomíná na události ze sklonku roku 1991, je mu jasné, že musel být odhalen.
5: Já myslím, tady jsem to udělal a viděl, že to jsem to byl já. Tak když jsem to tam dělal, že jo, teta tam byla, že jo, tak ty asi nejsem to byl já, že jo. Furt na to myslím, že jo. Jo. Ale jako když, že jo, když se nad tím zapřemýšlím, jo, tak třeba chtěl bych to vrátit, jo. Aby se to jako nestalo. To jako bych chtěl. No ale prostě to nejde, že jo.
0: Na policii Petr i jeho příbuzní smutně popisovali, čím si od dětství musel projít a jak krutě se k němu otec celý život choval. Jako poslední, prý nechtěné dítě, byl tátou opakovaně bit a protože byl neposedný a na jeho výchovu nikdo neměl čas, situace se zhoršovala. V 8 letech se ho rodina vzdala a skončil v dětském domově.
5: Ten začátek, ten byl prostě nejhorší, že jo, to jsem furt brečel. O to, když si vzpomínám i dneska, jako tak, nikomu to nepřeju. To vím, to si pamatuju, že jsem se ani neučil nic, jo, že jsem prostě stál u okna. I když jsme si učili, jo, tak já jsem šel okno a furt jsem brečel, že jo. Za prvé jsem byl malej a za druhý furt jsem chtěl mámu, že jo.
1: Od 8 let do svých 14 let žil po ústavech. On absolvoval několik výchovných zařízení, dokonce určitý čas trávil i psychiatrické léčení v Havlíčkově Brodě. A to všechno proto, že ho otec týral a byly s ním navíc ještě výchovné problémy ve škole.
0: I Petrova úplně první vzpomínka je spojená s tím, jak ho otec byl. Tehdy mu byly pouhé 2 roky a po tátově útoku skončili na policii.
5: Já si pamatuju, že jsem se tenkrát fotil na fyzilárně mu celý von modřím. A já si to, jsem si to prostě s těma zábleskama jsem si to pamatoval, že nevěděl jsem, kolik mě bylo teda nic, ale vím, že jsem prostě byl nahatej a oni mě tam fotili, že celý von modřím, že zbytý, jo. No, že prej mě, a máma mě, nebo někdo mě říkal, že vlasy jsem měl vytržený všechno, že
0: tím, že ho rodiče nechtěli, se nikdy nesmířil. A jediné, po čem toužil, byla jejich láska. Ve 14 letech se matka po prosbách jeho 2 starších sester rozhodla vzít Petra zpátky domů. Ale záškoláctví a další prohřešky mu opět zkomplikovaly život. Po několika měsících ho máma vyhodila a odstěhovala ho k otci.
5: Já jsem byl malej, že, nebo 14 roků, že, nebo kolik mě bylo, a on mě mlátil, když byl rozpělý, že, a on to byl chlap mohutnej, že, já jsem z něj měl panický strach.
3: Petr byl kluk podle záznamu v kronice a podle povědomí lidí přátelský a jak mi bylo řečeno, za kousek dobrého slova by se i rozkrájel.
5: Každý den jsem měl strach, jo, každý den jsem měl strach, jo, jak přijde domů a jakou budu mít náladu. Jo, to jsem měl každý den. To jo. No my jsme se nehádali. To jako ne zase, jo, to abych si to právě nedovolil.
0: Problémy s otcem se ale vrátily naplno i proto, že Petr nebyl žádný svatoušek. Bylo jen otázkou času, kdy tátovi nevypočitatelné útoky přerostou v něco mnohem horšího. Teprve ve vazbě si Petr uvědomil, co všechno způsobil a nebyl připravený nést za svůj čin odpovědnost.
1: Jedna věc je, že jsme měli důkazy o tom, že to spáchal ten trestný čin, a druhá věc je posuzovat, z jakých okolností k tomu trestnému činu došlo, jestli tam jsou nějaké polehčující okolnosti, jestli to byl zákeřný útok od toho dotyčného nebo pohnutí mysli a podobně. A tady se to všechno prostě propojilo. Podstatná věc byla ta, že on byl otcem týrán. Ale to samozřejmě neznamená, že mu může vzít život.
4: S ohledem na to jeho vylíčení skutkového děje, tak bylo logické uvažovat o nutné obraně, ale zjistilo se, a on to pak i potvrdil, že vlastně měli konflikt, vzájemně se servali a on pak šel do vedlejší místnosti, přinesl si dva nože a napadl otce ve chvíli, kdy on ho už nenapadal. To znamená, jakoby bezbraného, neútočícího, v tu chvíli podmínky nutné obrany nebyly a vlastně zohlednilo se pak spíš ta minulost a to předchozí napadení. Dneska by to bylo zabití, stejně zločin, a ta trestní sazba, ten trest tedy odpovídal těm okolnostem, které vlastně byly ve prospěch toho mladistvého vraha.
1: V případě mladistvých je základní sazba 5 let. V případě, že by tam bylo možno uložit výjimečný trest, tak ta sazba je 10 let. Více jak 10 let, ať by proved, co by proved, by nemohl dostat. Jenže tady vzhledem k okolnostem, že to byla osoba v uvozovkách týraná, nepřicházelo v úvahu, že by za to hrozil výjimečný trest.
0: Krajský soud 16-letému Petrovi v roce 1992 vyměřil trest 4,5 roku vězení. I když se Petr proti trestu odvolal, před zahájením odvolacího soudu nakonec svoji odpovědnost přijal a prohlásil, že trest přijímá.
4: On musel asi trpět dlouho, no, ale nemůžeš zabít a vlastně tam ten moment je nejdůležitější, že vlastně skončila rvačka. A on šel, takže byl rozhodnut otce usmrtit. Proto tam nebyla žádná snížená příčetnost, nic.
1: Ten rozsudek potom toho soudu k tomu přihlédl, protože určitá polehčující okolnost byla, že to byla osoba týraná a že vlastně zaútočil na toho tyrana svýho, který byl asi nevyzpytatelný, protože když se opil, a což bylo prý velice často, tak to neměl ten kluk doma jednoduchý.
4: Většina obyvatel obce Mokré vlastně se za něj postavila, protože asi věděli všichni, nejen že dochází k neschodám, ale že otec bije toho mladistvého. Ale skutečně tam psychiatři ani psycholožka nenašli nic, co by snižovalo jeho trestní odpovědnost, a zdůrazňuji, že dneska by to bylo zabití s trestní sazbou, ve které on by se pohyboval i dnes.
1: Já jsem v roce 90 nastoupil na funkci šéfa kriminálky a to byl můj druhý případ, kdy jsem byl účasten přímo při té vraždě a mohl jsem se dívat, jak ten krajský výjezd postupuje, a vlastně podruhé jsem se tam setkal s doktorem Antlem, který, co si vzpomínám, tak neexistovala vražda, kde by doktor Antl nejel na místo jako státní zástupce, což není pravidlo. A bylo to hrozně dobře, protože pak, když u soudu se vyskytly nějaké problémy v dokazování, tak on mohl daleko lépe argumentovat, když na tom místě byl, slyšel ty prvotní výpovědi, což opravdu z drtivé většiny ty pachatelé mluví pravdu, ono to z nich spadne, ale pak začnou přemýšlet, jo, jak z toho ven. Takže na tohle to nemůžu zapomenout, na tyhle ty případy.
0: Přes všechny polehčující okolnosti vražda stále zůstává vraždou. Petr měl štěstí, že napjaté vztahy mezi ním a otcem vyvrcholily ještě před jeho 18. narozeninami. Rozhodující ale bylo, že se po pobytu ve vězení pro mladistvé pevně rozhodl vést úplně nový život.
5: Nikdy bych nedopustil, aby dítě bylo v děcáku. Jo, v životě ne. Bych tomu nedopustil ani náhodou. Poté jim, jako co to se mnou udělalo, já se s tím chovám úplně jinak, než mě táta. Jo, taky dostanu vlepanec, jo. Protože jako výchova musí být, jo. Ale chovám se tím úplně jinak, jo. Mě nikdo nic neučil, abych něco uměl, jo. Ale že bych někde přišel odřelej a něco tajkle, jo, to jako ne. Manžekou se taky pohádám. Ale to se pohádá taky každý a to jsme hnedka druhý den v pohodě, jo. Ale jako pro mě třeba rodina je na prvním místě. Prostě já chci, aby třeba oni měli to, co já jsem nikdy neměl, jo.
1: Já vždycky říkám, že všechno začíná v rodině a pokud ta rodinná výchova, jakože tady v tomhle případě ten Hoxy nezažil tu klasickou rodinu a v těch ústavech bohužel máme takovou zkušenost, že se tam ještě naučí věci, které doposavat neměli a ta citová vazba mezi rodiči a ním byla prakticky žádná, protože on nepoznal, co to je, aby ho táta pochválil nebo aby si s ním hrál nebo něco podobného. Tam bylo křik, bití a takhle to vyústilo.

0: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Otcovrach autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si také tento díl můžete znovu poslechnout na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. No a ve vysílání se kriminálka objeví opět 15. července, tedy ve středu, a podtitul zní Sečské vraždy.
1: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
2: Omeletky Haliny Pavlovské.
3: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
2: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
3: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
2: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
3: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
2: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
1: Na dvojce.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
4: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na dvojce.
5: Nenechte si ujít v České televizi.
6: Nález mladé dívky
7: byla dlouho ve vodě,
6: kterou nikdo nehledá.
7: Někdo ji tam hodil?
8: Těžko tam s tou zátěží hupla sam.
6: Příliš mnoho otázek.
8: DNA?
9: Není s čím srovnat.
8: Zubní záznamy?
9: Nejsou s čím srovnat.
6: A žádné odpovědi.
8: Otisky?
9: Byla ve vodě příliš dlouho.
7: Hledám konkrétní věci.
8: Čekla by se stop.
6: Jesse Stone, Smrt v jezeře.
9: Byla těhotná.
6: Premiéra zítra večer na ČT2.
1: Radioservis představuje
10: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
11: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
10: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
11: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
10: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Srdcovky od dvojky.
12: Je středa 8. července. Digitální studiová časomíra právě ukazuje 18 hodin 30 minut 23 vteřiny a dnes mají svátek dívky a ženy s křestním jménem Nora, který žije v České republice pouhých 604. Nora je ženské rodné jméno, vzniklé hned několika různými cestami. Buď jde o zdrobnělinu okcitánského jména Eleonora, jehož původ je ovšem nejasný, nebo o zdrobnělinu anglického a irského jména Honora, které vychází z latinského Honoria, které je zase ženskou podobou mužského jména Honorius, odvozeného z honor, tedy čest, vážnost nebo důstojnost. Nebo jde o ženskou formu skandinávského jména Nore, které vychází ze severo norského jména Nori a také z dalších jmen obsahujících prvek Nor, tedy sever. Ze známých nositelek jména Nora uvedu alespoň někdejší moderátorku České televize Fridrichovou, českou zpěvačku Grundovou, někdejší hlasatelku slovenské televize Vašicovou nebo americké vokalistky Bass a Jones. Ke všem nositelkám křestního jména Nora letí v tomto okamžiku z dvojky sváteční blahopřání. No a ke všem nositelkám je tady ono blahopřání a současně pozvánka k poslechu třetí série ověřených a časem prověřených nahrávek tohoto týdne, ať už jste si dvojku naladili kdekoliv a děláte cokoliv. Od mikrofonu studiového domu v Praze na Královských Vinohradech vás vítá příjemný letní večer a dobrý zvuk přeje Miloš Skalka.

Petr Svinicky, že sténá Magdaléna, Magdaléna, aleluja. Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostříhali, pranýři městem vedou, odpustit to nedovedou, mají

Úvod dnešního hudebního setkání obstarala česká verze převzaté písně Aleluje, kterou autor textu básník a výtvarník Jan Schneider nazval Magdaléna. Nahrávka vyšla spolu s dalšími 10 v roce 1969 na albu Marty Kubišové nazvaném Songy a balady. No a nahrávka, kterou jsme poslouchali, vznikla v prosinci roku 1968 v někdejším suprafonském studiu Davice za doprovodu orchestru Golden Kids pod taktovkou dirigenta Josefa Vobruby a s vokálním přispěním sboru Lubomíra Panka. Zamíříme do Spojených států amerických, ale v 60. letech ještě zůstaneme. Zpěvák, skladatel, multiinstrumentalista, herec Bobby Darin se narodil v newyorském Bronxu na jaře roku 1936, a to do rodiny italských přistěhovalců jako Walden Robert Cassotto. Zemřel náhle na srdeční selhání v roce 1973 ve věku pouhých 37 let. První nahrávky pořídil Bobby Darin v roce 1956 a na jaře téhož roku se poprvé objevil v televizní show Tommyho Dorseyho. V roce 1959 převzal cenu Grammy v kategorii nejlepšího nováčka roku. No a v roce 1990 byl in memoriam uveden do clevelandské rock'n'rollové síně slávy. Ve Spojených státech měl Bobby Darin v letech 58 až 73 více než 40 hitparádových singlů ve Spojeném království, Velké Británie a Severního Irska bezmála 20. Písničku If I Were a Carpenter, kdybych byl tesař, uvedl Bobby Darin ve známost v roce 1966 a na podzim s ní byl v žebříčku amerického týdeníku Record World na 5. místě, v Billboardu na 8. a v Cashboxu na 9., stejně jako v britské 20 nejprodávanějších singlů. No a v roce 1970 píseň naspívali jako duet manželé Johnny a June Carter Cashovi a za svou nahrávku převzali cenu Grammy v kategorii nejlepší countryový duet roku. No ale my začínáme poslouchat Bobbyho Darina.

Bobby Darin a jeho transatlantický hit z podzimu roku 1966 If I Were a Carpenter. Kdybych byl tesařem, no a textař Pavel Vrba potřeboval v českém textu v profesi Carpenter onu dlouhou samohlásku A. No a proto v textu pro Petra Spáleného zvolil jiné povolání a skladbu nazval Kdybych já byl kovářem. Za chvilku vyjde na dvojice Bílý měsíc, který na rozhlasovou oblohu společně vyšlou autor melodie Karel Svoboda s Václavem Neckářem, a to za doprovodu skupiny Mephisto a s kytarovým solem od Jána. Autor textu Ivo Rožek nazval Svobodovu melodii Tenhle bílej měsíc a nahrávka vznikla v únoru roku 1966 ve studiu Strahov. Skupinu Mephisto založil Karel Svoboda s tenor saxofonistou Františkem Kopalem a s bubeníkem Milanem Voblizou. To bylo na podzim roku 1963 a postupně touhle skupinou prošla plejáda později vyhledávaných muzikantů. Mephisto se nejprve zabydlelo v pražském sále Laterny Magiky, kde doprovázelo především Jaromíra Majera, ale pohostinsky s ním vystupovali také třeba Karel Gott nebo rock'n'rollový démon Pavel Sedláček. V roce 1965 pak Mephisto získalo stálé angažmá v divadle Rokoko, kde působilo až do roku 1968.

Tenhle bílej měsíc. Václav Neckář a autor skladby Karel Svoboda v nahrávce z února roku 1966. Jméno Johnnyho Cashe, zpívajícího autora a kytaristy, rodáka z Kingslandu v Arkansasu a současně ikony country music, tady už dneska jednou padlo, a to v souvislosti s písničkou If I Were a Carpenter. Johnny Cash, ročník 1932, majitel specifické

0: hezky posazeného hlasu výjimečné barvy sloužil v letech 1950 až 1954 v amerických vzdušných silách a po návratu do civilu pořídil své první gramofonové nahrávky s formací Tennessee 2, kterou tvořil kytarista Luther Perkins a basista Marshall Grant. Psal se rok 1955 a svědkem jeho prvních nahrávek bylo dnes legendární studio Sama Philipse Sun v Memphisu, kde své první nahrávky pořídili také třeba Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Charlie Rich nebo Ike Turner. Johnny Cash získal během své hvězdné kariéry ty nejprestižnější trofeje, a to včetně ceny Grammy pro živoucí legendu. V roce 1980 byl uveden do dvorany slávy country music a o 12 let později vstoupil do rock'n'rollové síně slávy. U nás vystupoval Johnny Cash se svou rodinou na oněch čtyřech památných koncertech v dubnu roku 1978 v pražské sportovní hale a potom ještě jednou v roce 1997 v kongresovém centru Praha. Zemřel v září roku 2003 ve věku 71 let, a to na dlouholeté problémy s cukrovkou. Kromě sólové dráhy a duetů s manželkou June často nahrával se svými kolegy a od poloviny 80. let působil dokonce ve hvězdném countryovém kvartetu Highwaymen, které vedle něj tvořili další velké hvězdy country music. Jeho přátelé a hudební souputníci Waylon Jennings, Willie Nelson a Chris Christopherson. Na začátku léta roku 1985 byla skupina Highwaymen v countryovém žebříčku Billboardu na prvním místě, a to s nahrávkou skladby Jima Webba Highwaymen, tedy loupežník, se kterou čtveřice vyspívala cenu Grammy v kategorii nejlepší countryová píseň roku.
1: Srdcovky od dvojky.

Hvězdný countryový kvartet Highwaymen a jeho jedničkový americký countryový hit ze začátku léta roku 1985, nazvaný shodně s názvem souboru, jenom v jednotném čísle. Příští měsíc, 19. srpna, si připomeneme, že tomu už 29 let, co Petr Novák odešel na věčnost, a to na následky vražedné životosprávy, zemřel v nedožitých 52 letech. Petr Novák byl jedním z nejvýraznějších průkopníků původní české big beatové písničky, který spoléhal výhradně na původní repertoár z valné většiny na své vlastní melodie. Většinu z nich texty opatřil Ivo Plicka, ale po jeho odchodu do zahraničí, nejprve do Švýcarska a potom na Floridu, se v jeho zpěvníku podíleli také další textaři, především Pavel Vrba, Eduard Krčmar, František Novák a textující básník Pavel Šrut. Jako vzpomínku na Petra Nováka nám dnes poslouží nahrávka jeho vlastní melodie, kterou tentokrát slovy opatřil autor zásadních hitů skupiny Olympic ze 60. let, basový kytarista Pavel Chrastina, který se po australském exilu a následném pobytu v Kalifornii nakonec vrátil do rodné Prahy. Tady také odešel na věčnost na konci prosince roku 2021, kdy mu bylo 81 let. Melodii Petra Nováka nazval Pavel Chrastina Ostrov dětských snů a její nahrávka vznikla na konci dubna roku 1970 ve studiu Břevnov, kde se o hudební doprovod postarala skupina George and Beethovens.

Vzpomínka na Petra Nováka. To byla autorská nahrávka písničky Ostrov dětských snů, která vznikla na konci dubna roku 1970 v nahrávacím studiu Břevnov. Britská skupina Visage, v mnohem připomínající Depeche Mode, je hudební formace, ve které svého času zpíval i výtečný Mitch Ure. Tahle skupina se prosadila na hudební scéně začátkem 80. let a na sklonku roku 1980 vstoupila do 20 nejprodávanějších singlů ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se svou zdaleka nejúspěšnější nahrávku o tom, že se ztrácíme v šedi, prostě, že z našich životů mizí barvy, což je s přibývajícími roky stále aktuálnější Fade to Grey. Na podzim let 80 a 81 obsadil tenhle single skupiny Visage 8. místo britského žebříčku a ještě na konci léta roku 1993, kdy vyšla nahrávka v reedici, bodoval na 39. místě ostrovní singlové stovky Ztrácíme se všedi Visage a We Fade to Grey.

anglickou skupinou Visage jsme se právě chvilku ztráceli v šedi a bledli. Její největší hit se totiž jmenuje Fade to Grey. V žebříčcích bodoval na přelomu let 80 a 81. Osmá dekáda minulého století bude platit i pro další nahrávku, se kterou se ovšem vrátíme na domácí hudební scénu. Petr Spálený na sebe jako zpěvák poprvé výrazně upozornil ve druhé polovině 60. let, kdy spolu se skupinou Hips svého bratra Jana, přejmenovanou ovšem na Apollo Beat, přijal nabídku divadelního ředitele, textaře a scénáristy Jiřího Štajdla a stal se členem divadla Apollo. No a tady začal bodovat se svými prvními velkými hity s dodnes platnými písničkami jako Plakalo baby, Podivný hry lidí, kdybych já byl kovářem, Dáma při těle, Bylo fajn, Trápím se, trápím, nebo Ústa dívky Dáši. Poté, co divadlo Apollo ukončilo svou činnost, začal vystupovat samostatně se skupinou Apollo, kterou do poloviny 70. let vedli jeho bratr Jan a potom Pavel Krejča. Na přelomu 70. a 80. let si začal Petr Spálený s pomocí Zdeňka Rytíře budovat nový zpěvník, na kterém se výrazně podílel také jako autor. No a nás teď čeká jedna z autorských melodií Petra Spáleného, který složil hudbu, zatímco text připojil Michal Horáček. Ten skladbu nazval Nevyspytatelná cesta a Petr Spálený ji naspíval na konci srpna roku 1986 ve studiu zvukového mistra Petra Kocfeldy.

0: Hudba, zpěv, Petr Spálený, text, Michal Horáček, Nevyspytatelná cesta v nahrávce z roku 1986.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
0: Ano, a je tady tradiční pátračka na dvojce. Tentokrát je to pátračka mrazivého léta. Toto léto je ve znamení vzrušujících příběhů, plných napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Do vysílání dvojky jsou zařazovány thrillerové a hororové četby na pokračování a také rozhlasové adaptace děl nejznámějších českých i světových autorů. No a součástí mrazivého léta je už klasická pátračka, ve které tentokrát hledáme postavy z děsivých příběhů. Vyhlášení správné odpovědi a vítěze týdne se dozvíte každý pátek po 13. hodině, a to v pořadu Šťastnou cestu. Tipovat mohou posluchači výhradně přes webový formulář na stránkách dvojky, dvojka.rozhlas.cz, a to vždy do pátku do 12 hodin. A vítěz každého týdne získá poukaz pro dvě osoby na dvě noci s ubytováním a polopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech. No a teď už poprosím Jirku v režii o dnešní ukázku.
3: Patřím k těm nejvýraznějším postavám slavné kytice českých balad. Mou nejslavnější literární podobu mi vtiskl Karel Jaromír Erben, který mě z toulavého přízraku polí proměnil v zosobněnou tragédii. Přicházím tiše v poledním žáru na neuvážené zavolání zoufalé matky, belhám se na vratkých nohou, opírám se o berličku a má kostnatá ruka se neúprosně natahuje po plačícím dítěti. Můj sýpavý hlas žádá oběť přesně s úderem poledne, po němž mě také nazývají. Stala jsem se symbolem tragické viny a neúprosného osudu, jenž krutě a bez šance na odpuštění trestá chvilkové selhání lidské trpělivosti.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.
0: Tolik tedy dnešní pátračka, a po nedávné nahrávce skupiny Visage se dnes po druhé vydáme do Spojeného království, Velké Británie a Severního Irska. Louisa Gabriel Bupp se narodila v polovině května roku 1970 v Londýně a na hudební scéně se tahle výtečná popsoulová zpěvačka, na scéně známá pouze jako Gabriel, premiérově prosadila v červnu roku 1993 nahrávkou písničky Dreams, tedy sny. Tenhle single tehdy startoval na druhém místě žebříčku nejprodávanějších singlů, což byl pro debutujícího interpreta, v tomto případě interpretku, velký hitparádový rekord. Na slavnostním ceremoniálu udílení britských výročních hudebních cen Brit převzala v roce 1994 Gabriel tuhle trofej v kategorii nejlepšího nováčka roku a o tři roky později získala stejnou cenu Brit jako vůbec nejlepší zpěvačka Spojeného království. Gabriel měla v letech 1993 až 2004 v britském žebříčku nejprodávanějších singlů 17 zápisů a nás teď čeká ten z roku 1999. Jde o autorskou nahrávku, jejíž melodii složila Gabriel a textař Jonathan Shorten píseň nazval Sunshine, tedy sluneční svit. Na podzim roku 1999 single obsadil 9. příčku britské singlové dvacítky.
1: Miloš Skalka,
2: srdcovky od dvojky.

Deváté místo britského žebříčku nejprodávanějších singlů z podzimu roku 1999, Gabriel a Sunshine. No my jsme mezi tím vstoupili do další hodiny středečního večera. Teď máme 19 hodin 11 minut 53 vteřiny, dvojka vysílá živě. Je před námi vzpomínka na Ivetu Bartošovou, která se rozhodla odejít z tohoto světa na konci dubna roku 2014, nedlouho po svých 38. narozeninách. Rodačka z Čeladné se v roce 1983 probojovala do celostátního finále soutěže Mladá píseň Jihlava, kde získala cenu odborné poroty a současně také cenu diváků. V té době dostala nabídku dirigenta Felixe Slováčka a vydala se s podporou rozhlasového orchestru Sporu s Petrem Sepešim na sólovou pěveckou dráhu. Jako dvojice se prosadili album a hitem Knoflíky lásky a po tragickém úmrtí Petra Sepešiho začala Iveta Bartošová zpívat se skupinou Balet Petra Hejduka, ze které přešla ke skupině Kroky Františka Janečka, aby v roce 1987 začala její spolupráce s orchestrem Ladislava Štajdla. My se dnes v písničkách Od srdce, pro duši a pro uši dostaneme k nahrávce z konce dubna roku 1996, což je melodie Pavla Krejči, kterou autor textu Pavel Vrba nazval Můžeš lhát. Ivetu Bartošovou v nahrávacím studiu Propast Petra Jandy tehdy doprovodila studiová skupina slovenských hudebníků, posílaná o dechovou sekci skupiny Golem Jana Václavíka, zatímco vokály přispěla formace M Singers Marcely Macarové.

Můžeš lhát. To byla vzpomínka na Ivetu Bartošovou v nahrávce z konce dubna roku 1996. V následujících minutách zamíříme dnes po třetí a ne naposledy za kanál La Manche. Charismatický a pódiovým humorem obdařený Robbie Williams, který 13. února tohoto roku oslavil 52. narozeniny, se vydal na úspěšnou sólovou dráhu ze sestavy chlapecké skupiny Take That. Jako solista poprvé uspěl doma na britských ostrovech z kraje druhé poloviny 90. let, a to se singlem Freedom, Svoboda. No a od té doby se z hudebního výsluní nestratil. Jenom ve Spojených státech se mu nikdy nepodařilo prorazit tak výrazně, jak by si přál. V České republice koncertoval Robbie Williams poprvé v roce 2003 a potom se k nám vrátil ještě dvakrát v letech 2014 a 2017. Na kontě má 15 výročních hudebních cen Brit, tedy ze všech ostrovních interpretů zdaleka nejvíc, plus minus 25 hitů v britské singlové 20 a k tomu hezkou řádku úspěšných alb. Na sklonku roku 1999 obsadil Robbie Williams první místo britského žebříčku nejprodávanějších singlů s nahrávkou, která obsahovala rozhodnutím vydavatelské firmy Chrysalis hned dva rovnocenné hity, a sice písničky It's Only Us, Jsme to pouze my a She's the One. Ona je ta pravá, je to ona. No a právě ta pravá teď začíná znít.

Robbie Williams a jeho singlový hit číslo 1 z konce roku 1999, She's the One. Skupina Mňága a Žďorb vznikla ve Valmezu, tedy ve Valašském Meziříčí, kolem charismatického frontmana Petra Fialy. Tahle rocková skupina se formovala už od roku 1983 a její složení se často měnilo. Zpočátku vystupovala pod názvem Slepé střevo a členové souboru současně působili i v jiných kapelách jako Velký plitkoš nebo Happy End. Tyhle skupiny však postupně zanikly a od roku 1987 už se mluví jenom o kapele Mňága a Žďorb. Do posluchačského povědomí se dostala především nahrávkou písničky Hodinový hotel, která otevírá album skupiny nazvané Made in Valmez, které vyšlo v roce 1991 a zatím poslední album skupiny se jmenuje Hoříš, hořím. Frontman skupiny, kytarista, zpěvák a autor repertoáru Petr Fiala navíc nahrál sólová alba Nečum a tleskej a je čas. Z alba Happy End, které vyšlo v roce 1996, pochází nahrávka skladby Oldřicha Janoty i Cesta může být cíl. Nahrávka vznikla v červnu roku 1996 v ostravském studiu C skupiny Citron.

0: I cesta může být cíl. Rok 1996, skupina Mňága a Žďorb a nahrávka z alba Happy End. Londýnská skupina The Kinks patří neodmyslitelně k historii britského popu, a to nejen 60., ale také 70. a 80. let. Kapela, jejíž hnací tandem vytvořili bratři Ray a Dave Davisovi, první solový zpěvák a kytarista, ročník 1944, druhý pro změnu solový kytarista a zpěvák, ročník 1947. Skupina, která byla v roce 1990 uvedena do rock'n'rollové síně slávy, měla doma ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska 25 hitparádových singlů a ve Spojených státech 23. V lednu roku 1965 bodovala na prvním místě britského singlového žebříčku a o dva měsíce později v přehledech amerických týdeníků Cashbox a Record World na 5. místě a v listu Billboard na 6. pozici, a to se skladbou Raye Davise Tired of Waiting for You. Už mě unavuje na tebe čekat.
1: Miloš Skalka.
2: Srdcovky od dvojky.

anglická skupina The Kinks, která vznikla v Londýně, a Tired of Waiting for You. Jednička žebříčku nejprodávanější singlu ve Spojeném království z ledna roku 1965. V roce 1970 převzala Marie Rotrová do svého zpěvníku skladbu Never Marry a Railroad Man, Nikdy si neber Eisenboňáka, tedy železničáře, kterou si tehdy našla ve zpěvníku holandské skupiny Shocking Blue. Ta vznikla ve druhé polovině 60. let v Hágu, kde se k jejímu zpěváckému mikrofonu postavila Mariska Véreš, vokalistka s maďarskými rodinnými kořeny. Skupina Shocking Blue se z ničeho nic objevila z kraje roku 70 na světovém hitparádovém výsluní s písničkou Vína z Venuše, ve které se zpívá Já jsem tvá Venuše, já jsem tvůj oheň, já jsem to, po čem toužíš. V singlové 20 Spojeného království tehdy obsadila skvělé 8. místo, ale až neskutečný triumf slavila za mořem. Na přelomu let 69-70 byla totiž v žebříčcích prestižních hudebních listů Cashbox, Billboard a Record World shodně na místě prvním. Písničku Never Marry a Railroad Man z repertoáru téhle skupiny Shocking Blue opatřil českým textem ostravský souputník zpěvačky Vladimír Čort. Ten skladbu nazval Dívčí král a Marie Rotrová ji naspívala na sklonku října roku 1970 v ostravském rozhlasovém studiu za doprovodu skupiny Flamingo.

Marie Rotrová a její dívčí král v ostravské rozhlasové nahrávce z podzimu roku 1970. Do růžové nálady nás v následujících minutách dnešního vydání srdcovek dostane Karel Hála, který už od začátku roku 2000 od začátku léta roku 2008 zpívá s nějakou nebeskou kapelou, za kterou se vydal v nedožitých 75 letech. V dobách divadla Apollo, konkrétně v roce 1966, pro něj růžovou náladu napsali Antonín Gondolán s Jiřím Štajdlem a o doprovod se postarala divadelní kapela. Chtěl bych mít jen růžovou náladu, tančit růžovej kankán.

Carlisle a jeho růžová nálada v nahrávce z roku 1966. Dnešní hudební setkání sice končí, ale vy někam nepřelaďujte, protože dvojka ta vysílá dál a jen co dozní závěrečná písnička, tak potěší naše dětské posluchače další pohádkou Hajaja. No a je tady hudební finále, o které se dnes postará italský zpívající autor Eros Ramazzotti, který se narodil v Římě 28. října roku 1963. Po několika úspěšných autorských singlech debutoval Eros Ramazzotti v roce 1985 album Cuori agitati, neklidná srdce. No a dnes patří k mezinárodně nejúspěšnějším italským interpretům. My se s ním vrátíme do poloviny 80. let, kdy sklízel úspěchy z písní Un cuore con te ali, srdce, které má křídla, což je autorská nahrávka, která otevírá jeho druhé studiové album Nuovi Eroi, Noví hrdinové, které vyšlo v roce 1986. A tímto italským hitem také skončí dnešní hudební setkání s nahrávkami z doby, kdy měly písničky nejen rytmus, ale také melodii a kdy byl svět ještě v pořádku. Díky za to, že jste poslouchali a nezapomeňte, že začínáme každý všední den krátce po 6:30. Přeju klidný letní večer, hlavně zdraví a ať vás život baví. Od studiového mikrofonu Českého rozhlasu Dvojky v Praze na Královských Vinohradech se až do našeho zítřejšího hudebního setkání loučí Miloš Skálka.

Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Jindřišky Kračmarové, pohádky od rybníka Žabince. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Už tu na vás čekám s další pohádkou od rybníka Žabince. A zase se podíváme do vodnické domácnosti paní Šplouchancové, která má zrovna plné ruce práce a málo času na neposedného synka Střapatku. Víte, co znamená, když někdo při zadělávání těsta utopí mlynáře? Že ne? Nevadí. Už za chvilku si poslechneme pohádku o tom, jak Střapatka sedl do maminčina koláče. A dozvíme se to.

0: Dobrý večer, děti. Jednou dostal Střepatka velikánskou chuť na tvarohový koláč. Tak dlouho škemral a žadonil, až mu ho maminka slíbila. Měla ale podmínku. Než bude koláč hotový, napíše Střepatka dědečkovi k narozeninám. Vodníček neměl psaní rád, ale chuť na sladký koláč byla větší než jeho lenost. Sedl si tedy za stůl, vzal leknínový list a pustil se do psaní. Zatímco kroutil písmenka a olizoval z listu kaňky od ingoustu, maminka zadělávala těsto. Najednou celá nešťastná zvolala: jejda, jejda, jejda, já jsem utopila mlynáře. Jak to Hastrmánek uslyšel, nechal psaní a vyskočil od stolu, až se lahvička s inkoustem převrátila na čistý ubrus. To byla, panečku, novina. Od té doby, co vypustil z hrnečků po babičce všechny lapené dušičky, tatínek Hastrman už žádné lidi netopil. A teď najednou tohle, jeho maminka utopila mlynáře. Přiběhl k ní a zatáhl jí za sukni. Kde máš tu dušičku, mami? Ptal se dychtivě. Než stačila paní Šplouchancová něco říct, vyběhl Střepatka na půdu a přinesl odtamtud jeden hezký malovaný hrneček s pokličkou. Tu máš, tady je hrníček na toho moučného červa. Maminka s vařečkou v míse se zarazila, podívala se překvapeně na Střepatku, pak na hrneček a řekla: co prosím? Na jakého moučného červa? Ani trošku ti, chlapče zlatá, nerozumím. No přece, na toho mlynáře z nedalekého mlýna. Jmenuje se Červíček, ale všichni mu říkají moučný červ.
1: Paní Šplouchancová nikdy o té mlynářově přezdívce neslyšela. A už vůbec nechápala, co to má společného s jejím koláčem. Byla ze všeho celá zmatená, odložila vařečku, pohladila kluka po hlavě a opatrně se zeptala: a proč pak si mi, drahoušku, přinesl ten hrneček na dušičky?
2: Teď se zase pro změnu divil Střepatka.
1: Maminka stáhla pod vodu mlynáře Červíčka a nechtěla dát jeho dušičku do hrníčku. Tomu nešlo na jeho vodnický rozoumek.
0: Ty jsi, maminečko, pustila tu mlynářovu dušičku na svobodu, divil se převelice.
1: Konečně paní Šplouchancová celé to nedorozumění pochopila. Usmála se na kluka, dala mu pusu a odpověděla: ale jdi ty můj popleto, já jsem nikoho neutopila, jen jsem nalila do těsta moc mléka, takže je teď hodně řídké, tomu kuchaři říkají utopit mlynáře. Stačí, když přidám ještě trochu mouky a těstíčko bude jako peřinka. A tak Střepatka musel jít zpátky nahoru na půdu a dát prázdný hrneček k těm ostatním prázdným hrníčkům, protože u Šplouchanců se už od jisté doby hrnečky s pokličkou přestaly užívat.
0: Těsto na koláč pěkně kynulo a maminka šla zkontrolovat, jak její synáček napsal blahopřání pro dědečka. Nejdříve uviděla velikou inkoustovou skvrnu na ubrusu a v zápětí výsledek Střepatkova psacího snažení.
1: Milý dědečku, přejeme ti všecko nejlepší k tvým narozeninám. Tvůj Střepatka, maminka a tatínek. Jak paní Šplouchancová četla jedno slovíčko za druhým, vstávaly jisté úrody pravopisných chyb vlasy na hlavě. Taková hrůza, vykřikla a zakryla si oči cípem zástěry. Kdyby tuhle gratulaci dědeček dostal, určitě by se už dalších narozenin nedožil.
0: Hned to, Střepatko, přepiš. Já ti budu radit, jak to má být správně.
1: A tak vodníček, kterému učení ani trochu nevonělo, napsal dědečkovi nový dopis, tentokrát už bez chyb. Na konci listu ještě maminka připsala, že přijedou v neděli na návštěvu, pak dopis srolovali do ruličky, převázali stvolem vodní trávy a poslali ho po poštovní expres štice spojovacím kanálem do sousedního rybníka dědečkovi Mokřánkovi. Když měli korespondenci vyřízenou, upekla maminka ten slíbený koláč. Voněl po celém domě, až mlsný Střapatka polikal sliny. Než si ale mohl zakrojit, bylo třeba nechat koláč vystydnout a tak, aby si zkrátil čekání, šel si ven hrát se škebličkami. Dlouho to ale nevydržel. Jakmile velká ručička na hodinách oběhla jednou dokola ciferník, zahodil škeble a utíkal domů zjistit, jestli už se může koláč jíst. V předsíni bylo šero a zbrklý vodníček nedával pozor, udělal pár kroků a šlápl do něčeho teplého a mazlavého. Bosé nožky se mu rozjily jako začátečníkovi na bruslích a on sebou praštil o zem. V tom okamžiku otevřela paní Šplouchancová dveře od kuchyně a spatřila Střapatku, jak sedí v jejím tvarohovém koláči. Jemináčku, můj sváteční moučník, řekla nešťastně. Je to teprve pár minut, co jsem ho sem položila. Na kamenné podlaze rychleji chladne a já jsem chtěla, abys ho mohl co nejdříve ochutnat. Co teď s tím? Střapatka se vyhrabal z teplého koláče a postavil se na nohy. Sladký tvaroh měl rozmazaný po celém zadečku. Nedá se nic dělat. Dnes budeš mít ke svačině zase chleba s máslem, řekla maminka a chtěla odnést zbytky svého cukrářského díla rybám. Střapatka jí ale přemluvil, aby to nedělala. Co na tom, že měl polovinu koláče na sobě? Druhá půlka se ještě dala sníst. Bez váhání se chtěl do té dobroty pustit, ale maminka ho zarazila. Počkej, počkej, ty malý nenasyto, nejdříve se jdi opláchnout. Za chvíli přijde tatínek a myslím, že praskne smíchy, až se dozví, co se nám právě přihodilo. Vodníček odhopsal do koupelny a celý se umyl. Pak se pěkně vonavý převlékl do čistého a šel si dát ten rozpatlaný koláč. Dobrou noc.
3: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
4: Haló, Soukup? Haló?
5: To je pořad úspěšného hudebního skladatele Ondřeje Soukupa.
6: Co rád poslouchá?
5: Jaké jsou příběhy jeho oblíbených písní a které mu doslova utrhly srdce?
4: Haló, Soukup? Haló?
5: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
6: Každou sobotu po 10. hodině na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkný středeční večer z Dvojky. Modrý AB, takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin moderátorka a herečka Ester Janečková jako host Jitky Novotné v pořadu Stříbrný vítr. Ve 22 hodin v rámci mrazivého léta Dvojky četba z románu Trhlina přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční prout od 11:30. Já jsem Roman Výš. Tohle je středeční večerní Dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Vítáme všechny, kdož si vyraďují přijímač na tento pořad Českého rozhlasu právě v tuto hodinu.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Ano, jak sami slyšíte, provázet vás bude stejná čtveřice, tedy prakticky, jako na všech předešlých schůzkách. Stejně jako tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři, tak naše čtveřice čítá včetně režiséra Jaromíra Ostrého dohromady pět stálic, kterých připočteme-li ještě Petra Horu Hořejše, jenž stál a stojí za naší inspirací, je celkem šest, takže jsme již všichni a můžeme se pustit po 6.55. do práce.

0: Současníci Josefa Dobrovského se shodovali, že se prý zejména z profilu tváře nápadně podobal císaři Josefu II. V Chudenicích nedaleko Klatov, kam tento učenec nevalného zdraví občas jezdil na léto jako host majitele panství hraběte Černína, se mezi prostými venkovany zakořenilo přesvědčení, že modrý abé je ve skutečnosti přestrojený císař, který nezemřel a který se v kraji skrývá před svými nepřáteli nahoře. O to větší úctu lidé na Chudenicku Dobrovskému prokazovali.
1: Modrý abé, tak se mu říkalo až po jeho smrti.
2: Měl totiž velkou zálibu v modré barvě.
3: Podotkněme, to bylo v dobách, kdy barvy byly ještě politicky neutrální.
2: Za jeho života se mu tak ale neříkalo. Autorem přezdívky je spisovatel Alois Vojtěch Šmilovský, který jezdíval jako letní host do Polně u Chudenic, kde trávil svoje volno i Dobrovský.
1: Chodíval po kraji v modrém kabátě, modrých kalhotách, modrém nákrčníku, modrých střevících. Používal stylové kapesníky.
3: Tedy modré.
1: I jeho bible byla vyvázána v modrém.
2: Šmilovský použil přezdívku Modrý abé v novele Za raních červánků a teprve pak se zapsala do povědomí.
3: Nejenom u Černínů, ale zejména u Nosticů měl Dobrovský dobré bydlo, což znamená, že se oni s náležitou úctou a velkorysostí starali.
1: Když už jsme po několikáté narazili na dlouholetý vztah hraběcí rodiny Nosticů k Dobrovskému, je snad na místě dodat, že to možná nebylo jenom z úcty k jeho duchovnímu formátu.
3: Co tedy mohlo v té náklonnosti ještě vězet?
1: Snad jistý dluh, nebo možná vina.
3: Nerozumím.
1: V červenci roku 1781. při lovu na jeleny na Nostickém panství v Jindřichovicích byl 28letý Dobrovský nešťastnou náhodou postřelen do prsou.
2: Verze o tom, jak se to stalo, se v literatuře rozcházejí.
1: Neštěstí prý zavinila hraběnka Alžběta Nosticová.
2: To, že se u Dobrovského později rozvinula duševní porucha, bylo dáváno do souvislosti právě s tímto zraněním, ale příčinou souvislost nikdo neprokázal.
0: Příznaky Dobrovského duševní nemoci se objevily prý brzy po třicítce. Naplno se prvně manifestovali v roce 1795, kdy byl Dobrovský na panství Falknovském a po návratu z vědecké výšťky se ho zmocnil prudký výbuch zuřivosti. V mírnější podobě pak přicházely ataky asi dvakrát do roka. Ve stáří se dostavovaly, podle vyjádření lékařů, zřídka v děsivější podobě, nýbrž jen v tichém, neškodném blouznění a v jakémsi podivínství.
3: Na jedné straně člověk s duševní poruchou, nebo přímo nemocí, na druhé straně geniální vědec.
1: Ty dva póly se nevylučují. Mohli sídlit a zřejmě sídlili v jedné a téže osobnosti.
2: Balze tvrdit, že ta osobnost byla mnohostranná.
1: Dobrovský jako první prokázal, že staří Slované své mrtvé nejen spalovali a ukládali do popelnic, ale znali už i pohřby nebo štíků do země.
2: Tímto zjištěním pootevřel rodící se archeologii tematické pole, zajímavé pro celé následující 19. století.
1: Od dějepisu a archeologie odbíhal i k botanice, napsal o botanickém systému vědeckou práci.
2: Do Nostického domu nastoupil jako kvalifikovaný učitel matematiky a filozofie, což náš údiv nad jeho bezbřehými znalostmi jenom umocňuje.
1: Ale původně se chtěl Dobrovský jako mladík věnovat kritické analýze biblických textů. Snil o tom, jak podstatným způsobem přispěje k nalezení autentické podoby Bible.
2: Studoval proto orientální jazyky, hlavně hebrejštinu.
1: Do jezuitského řádu vstupoval s představou, že se stane misionářem.
3: Ano, toužil se dostat do Indie, proto se taky naučil jazyku hindů.
1: Pod vlivem učených osvícenských debat začal brzy směřovat k tématům domácím, až se posléze tři z nich proměnila v jeho témata hlavní a celoživotní.
3: Tak za prvé...
1: Český dějepis.
3: Za druhé...
1: Česká literatura.
3: A za třetí...
1: Český jazyk.
2: Právě k těmto třem oblastem svého bádání obrátil nejhlubší pozornost.
1: A byl jimi vtažen do problematiky ještě mnohem širší.
2: Poznání staroslověnštiny a staroslovanských literárních památek ho dovedly ke studiu a kritickému srovnávání podoby i vývoje dalších slovanských jazyků.
0: Nestalo se tak jistě bez vlivu dobové atmosféry, zejména dvojího pobytu ruských vojsk v českých zemích za napoleonských válek, kdy si naši předci bezprostředně ověřili a uvědomili etnickou i jazykovou blízkost Rusů. Tehdejší obecně sdílené sympatie k nim jakoby u Dobrovského urychlili jeho srovnávací jazykovědná studia, jimiž se stal zakladatelem slavistiky jako vědy. Co pro něho bylo na prvním místě programem vědeckým, proměnilo se ovšem později v očích následující jungmanovské generace v romantický program politický, což znamená sice v nereálný, ale přesto ještě dlouho působivý panslavismus.
3: Musela to být náramně lákavá myšlenka, takový hájek tu větších, tu menších stromků, rostoucích v závětří velikého ruského dubiska.
1: O slovanské vzájemnosti se pilně snilo.
2: I když se tím vlastně mylně koketovalo s ruským imperialismem.
1: Snilo se nejen na konci 18. století, ale po celé století 19. A ani ve věku minulém nebyly naše myšlenky panslavismu prosty.
3: Dokonce i skvělý Karel Havlíček podlehl ve svém mládí dobové idealizaci slovanského živlu a zvláště carského Ruska, že se dopustil skutku šokujícího výroku.
0: Lepší ruská knuta než německá svoboda.
3: Pozoruhodná idea. Karla Havlíčka ovšem omlouvá skutečnost, že patřil mezi první, kdož svůj omyl prohlédli.
1: Obdobně problematickou proměnou prošlo i stěžejní Dobrovského téma.
2: A tím byla otázka českého jazyka.
1: Josef Dobrovský svým životním dílem zastavil, obrazně řečeno, dlouhodobou krizi naší mateřštiny a přivedl češtinu na práh nového rozkvětu.
2: Svým typickým způsobem...
3: To znamená poněkud drsně.
2: Ano, to souhlasí. Odhalil zhoubnou, i když pro věc zapálenou činnost vlasteneckých puristů a gramatikářů.
3: Některé jsme už na svých toulkách potkali. Tohle byla zřejmě další generace.
2: To tedy byla. Patřil k ní Václav Pol, někdejší učitel Josefa II.,
1: který se podepsal na faktu, že se císař naučil česky věru mizerně.
2: A pak také Maximilián Šimek.
1: Což byl od živé mluvy odtržený, o to však tvořivější profesor českého jazyka na Tereziánské vojenské akademii v Novém Městě u Vídně.
2: Díky tomu, že Dobrovský kategoricky zasáhl, vymizely z české slovní zásoby jisté pojmy stejně rychle, jak do ní byly vpašovány.
3: Těmi pašeráky byli...
2: Puristé a gramatikáři, samozřejmě.
3: Takže zaplať pámbu a Josefu Dobrovskému neříkáme dnes...
2: Cestliti?
3: Nýbrž?
2: Putovat.
3: A na rukou... Nemáme
1: prstouny,
3: ale
1: normální prsty.
3: Omotáváme třeba kolem cívky.
2: Drát?
3: Nikoli.
2: Drus.
3: Drus?
2: Ne, drát měl být drus.
3: Aha, a taková, dejme tomu...
1: No, malba třeba.
3: Nebyla?
1: Brazva.
3: A ku příkladu...
2: Domorodec?
3: Říkáme místo...
2: Krajinčana.
3: A pohledněme vzhůru k nočnímu nebi. Ejhle, planeta...
1: Saturn.
3: Taky se měla jmenovat jinak?
1: Měla.
3: Jak?
1: Chrvoř.
3: Odej pokoj. A nám nejbližší souputník?
2: Měsíc neboli luna.
3: I tomu puristé vycumlali z palečku název?
2: Vycumlali nočena.
3: Ale jitřenku, a ne večernici, tu snad nechali na pokoji.
1: Nenechali. Namísto Venuše splodili zizlilu.
3: Zizli?
1: Zizlila. Aha. Venuše.
3: Růza. A co když po nebi přelétla...
2: Kometa?
3: Ano.
2: Tak to neletěla kometa, nýbrž žehroň.
1: Dobrovský na tu brusickou výrobu češtiny útočil s drsnou ironií.
2: A že mu šla dobře.
4: Gramatikáři nezbírali starých správných výrazů, nýbrž kvůli špatné nové. Čeština se nemírným tvořením slov vydává posměchu a nestudovaní Čechové, co nevidět, nebudou rozumět českým knihám.
3: Odsoudil Dobrovský všechny puristické výtvary k zatracení?
1: To ne, pár vydařených roubů se na českém kmínku ujalo.
3: Například?
1: Například, a ku podivu, mluvnické pojmy, pád, příslovce, spojka.
2: A také samohláska a dvojhláska a sloveso.
1: I oni pocházejí z brusické dílny Pólovy.
4: Chlapci běhali bosí.
3: V rozhlase to vyjde na stejno, protože čeština se už odnaučila v mluveném projevu rozlišovat měkké a tvrdé i. Ve skutečnosti ve větě, která zrovna dozněla, jsou všechna i tvrdá.
1: Takhle po vzoru českobratrského nebo veleslavínského pravopisu se psalo ještě začátkem 19. století.
4: Chlapci běhali bosí.
1: Po C, S a Z vždy následovalo tvrdé I.
2: A místo měkkého I se psalo J. Místo J to bylo G.
1: A můžeme ještě pokračovat dál. Na místo obyčejného V se používalo dvojité V a místo OU bylo na papíře AU.
3: Jistě Doubravský na místo Doubravského.
1: Ypsilon po takzvané napařené souhlásce.
3: Po čem?
1: Po napařené souhlásce.
3: A co s ní bylo, když byla napařená?
1: Byla měkká. Ku příkladu C.
3: I po C se psal Y.
1: I po ní. Chlapci. Což byla prastará nedůslednost, přesněji chyba. Vždyť už podle Husova pravopisu se mělo psát chlapci s měkkým I, neboli jotem.
2: Josef Dobrovský jako pedant a možná i hnidopich, tuhletu mýlku postřehl a stanovil...
4: Po měkkých souhláskách je třeba psát vždy měkké I.
2: Tedy chlapci.
4: Po obojetných však buď to J nebo Y. A to na základě obdoby, čili schody koncovek.
2: Běhali bosy.
1: O tuto poměrně drobnou pravopisnou úpravu,
3: která však dodnes činí najmě mladé generaci urputné problémy,
1: svedli vlastencové čeští úporný, rozezlený, 13 let trvající zápas.
2: Který skončil vlastně až rok před Dobrovského smrtí.
1: Rozdělili se na dva tábory. Na konzervativní ypsilonisty, vedené tehdejším univerzitním profesorem Janem Nejedlým, a na reformátory jotisty. V jejich čele se ocitl Václav Hanka.
2: Bojovný Hanka, tehdy ještě univerzitní student, se dokonce odvážil asi 20 svým kolegům přednášet přesný opak toho, co učil profesor Nejedlý.
1: Dokonce pro ně připravil knížečku Pravopis český podle gramatiky Dobrovského. Ta pak do roku 1848. vyšla celkem 8krát v celkovém nákladu neuvěřitelných 12 000 výtisků.
2: Jotisté a ypsilonisté se vzájemně nenáviděli. Pomlouvali se až za hrob.
1: Například o profesoru Nejedlém se vyprávělo, že studenty jotisty udával a žádal, aby byli odvedeni k vojsku. Tedy údajně.
2: Spor nakonec skončil vítězstvím jotistů.
4: Český jazyk byl pro Dobrovského předmětem kritického objektivního zkoumání, poznávání a dejme tomu rekonstrukce. Nicméně jeho bádání trvale provázela skepse, zda vůbec má taková práce ještě smysl. Zda existuje naděje na rozvinutí češtiny až úrovni vyspělejších evropských jazyků. V průběhu několika desetiletí se však zázrak stal skutkem, mimo jiné zejména Dobrovského zásluhou.
3: Zastavil dlouhodobou krizi češtiny a přivedl ji na práh nového rozkvětu. Jedna věta jen slabě vystihující, co Dobrovský udělal a co znamená.
1: Učinil tak mnoha menšími či většími zásahy.
2: Otevřel bránu takřka už neexistující české poezii tím, že jí stanovil, jak má znít zvuková stránka jazyka.
1: Odmítl pokusy tehdejších veršotepců řídit se latinskou časomírou.
2: A jednoznačně doporučil užívat přízvučného verše.
3: Prohlásil, že
4: antické pentametry či hexametry si může poeta počítat třeba i na prstech. Verše však budou jenom pro hluché.
2: Čeština má výrazný přízvuk na první slabice slova, přičemž délka samohlásek na této charakteristice příliš nemění.
4: Všechna česká dvouslabičná slova jsou trocheje, luka, nebe, kamna. Každé trojslabičné slovo je daktyl, vesnice, robota, statečný.
2: Dobrovským zveřejněné zásady pro tvorbu přízvučné poezie vyvolali letitou, čím dál rozhořčenější polemiku.
1: Přízvuk přijal Antonín Jaroslav Puchmajer a jeho přátelé.
2: Ve prospěch časomíry vystoupil nejenom Josef Jungmann, ale ku podivu i mladíci, tehdy ještě studenti František Palacký a Pavel Josef Šafařík.
1: Nejzuřivěji ba nejvstekleji brojil proti Dobrovskému jeho kolega na bohosloveckém semináři v Hradisku u Olomouce profesor Václav Stach.
3: Svoji zlobu si tento pán vylil do 13 000 časoměrných veršů, ve kterých tvrdil, že
4: Dobrovský dělá větry prázdným měchem.
3: A ještě, že
4: na každého se jen sápe.
3: Rovněž
4: velbloudy z mušek kroutí.
3: A ještě ke všemu
4: je to tlučhuba a zlolajce.
1: Teprve s velkým časovým odstupem se ukázalo, jak jednoznačně měl Dobrovský pravdu.
2: Přízvuk v naší poezii na celé čáře zvítězil.
4: Dávno před Josefem Jungmannem začal Dobrovský budovat mohutný česko-německý slovník, který byl uspořádán ovšem na základě původu a vývoje slov, tedy etymologicky. Z mnoha děl, která zde nejsme ani schopni jmenovat,
3: zabralo by to notný díl této schůzky,
4: sehrála ústřední roli dvě.
3: A ta vynechat nemůžeme.
4: V německy psaných dějinách českého jazyka a literatury poprvé postavil širším vrstvám vzdělanců před oči bohatství staršího českého písemnictví. De facto tímto činem založil naši literární historii. A zevrubnou mluvnicí českého jazyka, také napsanou v němčině, se stal tvůrcem díla, které mělo doslova epochální význam, i když to už tak možná nejsme schopni vnímat. Vybudoval pilíře pro novou jazykovou spisovnou normu, pro příští spisovnou češtinu.
3: Ještě jednu zásluhu si připsal tento pozoruhodný muž.
1: Psal se rok 1818 a uprostřed všeobecného nadšení kvůli právě nalezenému rukopisu zelenohorskému, již druhému objevu v krátké době za sebou, Josef Dobrovský prohlásil, že tento rukopis je falzum.
2: Když byl rukopis vydán, označil ho za falzum i veřejně.
1: Tento fakt čeští vlastenci nebyli ochotni akceptovat a označili Dobrovského za Němce.
2: Jeho dílo pak čeští buditelé nepovažovali za hodna pozornosti, ačkoliv kdyby jej nebylo, asi by svoje vlastenectví nikdy nešířili česky.
3: To už je ale jiná historie a my si na ní uděláme dostatek času.
4: Byl to první Čech nové doby.
3: Prohlásil o něm Tomáš Garrigue Masaryk. A to platí do dneška.
4: Brno navštívil Dobrovský několikrát od doby, kdy tu pobýval za svého noviciátu. Poslední návštěva se mu stala osudnou. V prosinci roku 1828 se vracel z Vídně, kde byl na audienci u císaře. Ubytoval se u milosrdných bratří, odmítl kočár a v sichravém počasí chodil pěšky po městě. Nastydl a přesto ještě 25. prosince v kapli u milosrdných bratří sloužil mši. Potom však musel ulehnout a už zlože nevstal. Zemřel 6. ledna roku 1829. a v Brně je i pohřben.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak to byla 655. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 656. schůzku s podtitulem Sloužiti k povznesení, avšak nikdy ke zlým věcem, vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce. If you change

0: Víkendový výběr dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
1: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
2: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
3: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
1: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
4: Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
5: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
1: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
6: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
0: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce.
0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáhá.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
7: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
8: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
8: Dobrý den, jsem ráda, že jste si naladili pravidelnou reflexi událostí. V příštích minutách se zaměříme na dění v Íránu. Pozvání totiž přijala odbornice na tuto problematiku Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií, katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Já vás vítám v našem studiu na Vinohradech. Dobrý den.
9: Hezký den, děkuji vám za pozvání.
8: Okomentujeme šestidenní pietní akce spojené s pohřbením dlouholetého ajatoláha Alího Chameneího, kterého zabili americko-izraelské údery před více než 4 měsíci. Zeptám se také na to, jaký vzkaz vysílají smuteční průvody Spojeným státům a Západu a jak postupují v Íránu represe proti kritikům tamního režimu. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
8: V Iránu vrcholí šestidenní série smutečních procesí za zabitého někdejšího dlouholetého duchovního vůdce Alího Chameneího. Byl zabit 28. února na začátku izraelsko-amerických úderů na Irán. To rozloučení veřejnosti s někdejším ajatoláhem začalo v sobotu. Rakev z jeho pozůstatky zahalená do státní vlajky projížděla spolu s rakvemi několika jeho příbuzných, mimo jiné zaplněnými ulicemi Tehránu. Průvod pak přijel do šítského poutního města Kom, odkud bylo tělo přepraveno do Iráku na ceremonie v dalších šítských svatých městech Nadžaf a Karbala. A zítra by se rakve měly vrátit do Iránu. Chameneji má být pohřben v mauzoleu imáma Alího Rezy v Mašhadu, kde se narodil. Paní Martinková, jaký vy máte dojem vlastně z té pompézní trizny za zabitého ajatoláha? Co to pro Iránce znamená?
9: Tak pro Iránce to znamená, že vlastně tohle je první velká veřejná akce takovýchto rozměrů pořádaná státem. Naposledy jsme mohli něco podobného vidět při pohřbu předchozího ajatoláha Chomejního a v 89. a i tehdy vlastně ta akce, ano, těch truchlících byly miliony, ale ta akce sama o sobě organizovaná nebyla v tak velkolepém stylu. Nebyla tak ukázková. Pořád se tam byla vlastně po irácko-iránské válce, byla v trošku jiném rozpoložení. A ono se říká, že vlastně tady ty velké akce, tady ty rituály, především ty pohřební, se nedělají pro zesnulé, ale dělají si pro ty pozůstalé a dělají si pro zachování toho režimu. Takže my na ně můžeme vidět, jak ten režim vlastně se snaží využít tu situaci a změnit rétoriku, ukázat se světu ne jako poražený v té válce, stejně tak jako svému lidu, ale jako oběť. protože zdůrazňuje, že ajatolách Chamenej byl zavražděn při amerických náletech, při americkém útoku a zároveň budí v těch lidech pocit sounáležitosti, nejen teda v rámci Iránu, ale můžeme to vidět i v Iráku, v rámci celé té šíjské komunity, navazuje na tu tvrdou náboženskou linku, řeklo by se, vyzývá k podpoře, vyzývá k stmelení a ukazuje, že je jednotný, ukazuje tu svoji sílu. A v tom, jak pompézní a doslova i finančně náročné ty oslavy jsou na tu koordinaci, na ničem se nešetří, jsou vidět velké rozdíly mezi tím, kdo jak je uvítaný, kdo jak je pohoštěn, řekněme, tak to jsou všechno věci, které ukazují na to, že ten režim má být silný, má být stabilní, má dávat svým lidem najevo, ano, nás to nepokořilo, my jsme sice oběť, ale my stojíme důstojně a my můžeme si dovolit tohle všechno pro vás udělat. Teď se ale podívejte, co dělají oni nám.
10: Jaký vzkaz vlastně to masové loučení, už jste to nejspíš i naznačila, paní Martinková vysílá Západu, zejména Spojeným státům a také Izraeli, objevily se také vlastně v těch davech plakáty třeba s výzvou zabití Trumpa k pomstě za zabitého duchovního vůdce.
9: Vyzývá to lidi k sounáležitosti a solidaritě s tím režimem a k solidaritě k sobě samému a vlastně k přímé žádosti o pomstu. Tam se projevují velmi rázné, velmi agresivní požadavky právě na pomstu, na to, že není možné uzavřít příměří s agresorem, že je potřeba nějakým způsobem vytrvat, ukázat tu sílu, že by se měl režim konsolidovat a že ten režim je vlastně správně, že měl pravdu celou dobu, protože ano, Západ nás zradil, ano, Američané jsou agresoři. A tím pádem jediné, co nám zbývá, je věřit tady tomu našemu režimu, nechat jim volnou ruku, poslouchat to, co nám říkají, aby nás ochránili, protože oni to s námi myslí dobře.
10: Co se týče vlastně pozůstalých, tak na těch obřadech byly k vidění, pokud se nepletou, tři synové zabitého někdejšího ajatoláha, ale jeho nástupce, oficiální Močtaba, druhorozený syn, ten se neukázal. Tak jak tomu rozumět? Vlastně veřejnost ještě ho neviděla. Říká se, že byl teda těžce zraněn při těch útocích.
9: Veřejnosti se předkládá bezpečnostní důvod, protože samozřejmě Izraeli ani Americe, i když dají nějaký slib a řeknou, že v době třeba pohřební tryzny nebudou na Iránu točit, tak včera v noci jsme viděli, že to nebylo úplně dodrženo ze strany Ameriky zase, nebo v těch předchozích vlastně dnech. A veřejnosti se tohle vysvětluje tak, že by byl ve příliš velkém riziku, bylo by to příliš velké lákadlo právě pro toho nepřítele. A tím nejen teda chrání bezpečnost Močtaby jako svého vůdce, ale zároveň chrání i bezpečnost těch přihlížejících na těch pohřebních tryznách, protože i oni by byli tím pádem snadným cílem, pokud by útočili na toho jejich vůdce. A veřejnost to samozřejmě tohle přijímá a ještě o to víc ji to podněcuje k tomu vlastně vzteku a tomu pocitu křivdy proti Americe, proti Západu, protože syn nemůže pohřbít svého vlastního otce, protože jejich vlastní vůdce s nimi nemůže být ve chvíli vlastně největší ztráty, největšího smutku, nemůže je tam podpořit a on sám je tím vlastně ukřivděn, že se toho nemůže účastnit, protože mu to bylo z bezpečnostních důvodů zakázáno. Ale dělá, vzdával se tady té pocty, dělá to právě proto, aby ochránil ten svůj lid a aby ochránil tu kontinuitu a stabilitu toho režimu. Takže když to podáte takto svým lidem, tak to působí velmi dobře. Na druhou stranu my si to můžeme vykládat i tak, že Močtaba není ve stavu, aby se ukázal veřejnosti, může mít nějaká vážná poranění, může být nějak trvale poškozen, deformován, může mít skutečně, hovořilo se o popáleninách vysokého stupně v obličeji, o poškození končetin, může být v takovém stavu, že by nepůsobil jako ten silný, konsolidovaný vůdce a to by mohlo způsobit nějakou paniku. Mohlo by to ukázat, jak moc skutečně ten režim byl oslaben.
10: Paní Martinková, nakolik jsou ty davy v ulicích, podle vašeho názoru, řekněme, spontánní, upřímné?
9: Tak bohužel vás musím asi spoustu lidí zklamat, ale já bych věřila tomu, že velká část těch věřících, kteří tam skutečně očekávají, třeba už vlastně od noci očekávali ten vstup, aby byli mezi prvními ráno, kdo může do toho procesí přijít a kdo může vlastně k té rakvi nastoupit, tak to budou lidé, kteří jsou skutečně hluboce věřící, kteří skutečně celý život prožili v retorice toho režimu a věří mu. A my si musíme uvědomit, že Irán je obrovská země. My jsme viděli 100 000 miliony protestujících, ale pořád ještě tam zůstají 100 000 až miliony lidí, kteří jsou oddaní tomu režimu, kteří jsou s ním spjatí, kteří v tom vyrůstali a neumí si představit žádnou jinou variantu. A pro ně ten zásah, protože to není jenom autoritářský vůdce země politicky, ale je to náboženská ikona, je to náboženský vůdce. Takže pro ty věřící, kteří jsou opravdu oddaní svojí víře, opravdu radikální a konzervativní, tak pro ně, a navíc tím, že to nebyla přirozená smrt, ale byla to vlastně z jejich pohledu vražda, byla to křivda, o to víc oni cítí jako svoji povinnost dát najevo, že tomu věří a vlastně takový projev právě toho vzdoru, že podporují tu svoji zemi, je tam i to národnostní cítění, nejen to náboženské, a nutí je to právě takhle do ulic vít. Samozřejmě asi ne všichni. Spousta těch lidí, kteří v tom procesu jdou, tak jsou tam spíš z těch důvodů, aby nepřišli o práci, nepřišli o politický společenský status, aby si neskazili obchodní nebo rodinné vztahy. A někteří z nich samozřejmě i ze strachu, protože když té společnosti funguje to jako za každé totality, i tady v době komunismu, pokud prostě jste neměli vyvěšené vlaječky a neúčastnil se těch aktivit společenských, tak jste byl podezřelý, byl jste ostrakizován z té společnosti a úplně to samé funguje i v té iránské společnosti.
11: Vysvětluje Lenka Martinková, odbornice na problematiku Iránu a Perského zálivu.

0: že v islámu vlastně ten pohřeb musí nastat do 24 hodin.
1: Ano, správně by to tak mělo být. Ale my, když se podíváme na ty významné figury, ale třeba právě můžeme vzít za vzor pohřeb, který se konal jako první v Iránu, takhle velkolepý, tak to byl předchozí Ajatolláh Chomejní právě v tom roce 89. A už tehdy ten pohřeb trval dva dny a ty přípravy a to procesí bylo velkolepé. A už tehdy vlastně nebyla úplně dodržena ta tradice s tím, že tělo by se nemělo vystavovat, nedává se obvykle do rakve. Už tam tehdy se ukázaly nějaké i jakoby problémy, ze kterých oni se teď poučili. A musíme vzít v potaz to, že Irán byl ve válečném stavu poměrně dlouhou dobu. Takže priorita, národní priorita i ta náboženská priorita byla ochránit a přežít svým způsobem. Ale ano, za běžných okolností by se ten pohřeb konal víceméně i třeba v nějakém menším počtu, v nějaké tichosti z bezpečnostních důvodů a v podstatě by se pak jenom ten hrob samotný stal místem nějakým poutním, nějakým symbolem. Ale pro iránský režim byla postava předchozího vůdce hlavním symbolem, hlavním tmenem té společnosti. A poměrně dlouhou dobu trvalo i té současné vládnoucí vrstvě, nebo řekněme té současné vládě, i když v Iránu je to trošku nadnesené to říct takto, tak najít nějaký jiný plán a vymyslet, jak s tím pokračovat dál. I s ohledem na to, že Močtaba se vlastně nemohl hnedka první den ukázat a pozdravit lidi a převzít ten symbol, převzít tu vládu. Navíc nebyl známou figurou, nebyl někým, komu by automaticky začali věřit, takže ta symbolika, ta přítomnost jeho otce vlastně nějakým způsobem té společnosti a v tom směru, kterým se ještě ten systém politický nebo ta země ubírá v tuhle chvíli, tak je vlastně i navázáno na to, že se nerozloučili tak pečlivě, jak by mohli. A mě samotnou překvapuje, že vůbec se ten pohřeb v takovéhle variantě koná v tuhle chvíli, když vlastně docházelo k jednání se Spojenými státy, bylo by to v rozporu. A předpokládám, že si to ta tvrdá linka toho režimu, která právě očekávala, jak ta jednání dopadnou, aby měla nějakou kartu v ruce, že si to nechávala právě jako záložní řešení, aby mohla získat zpátky tu podporu a aby mohla teda ukázat na tu politickou situaci, tady ten kompromis nefunguje, pojďme se vrátit zpátky a nastolit vlastně zpátky tu linku, ten režim, který tam byl předtím.
0: Jinými slovy, paní Martinková, až skončí tato pompézní trizna za zabitého Ajatolláha, nastane ta realita, mimochodem i ekonomická. Vy jste poukázala na nejenom logistickou, ale i finanční náročnost právě série těch smutečných rituálů. Víme už, že Kuvajt čelil útokům dronů, Spojené státy opět útočili na Irán. Tak vrátí se zpět vlastně stále otevřené jednání, nebo už je to memorandum tak trošku cárem papíru?
1: Tak to memorandum samo o sobě nikdy nic vlastně nezajišťovalo, neslibilo. To je spíš slib, že se o něčem bude jednat. Není to závazný dokument a nebylo v tom memorandu jasně nastoleno přesně, co se bude kdy dít. Mělo být nastoleno nějaké příměří na 60 dní, kdy budou mít čas si to promyslet a nějak racionálně si sednout ke stolu a jednat zkusit bez emocí, což bohužel víme, že v tomhle případě úplně nefunguje ani z jedné strany. A na základě těch útoků můžeme se dohadovat, kdo z nich porušil to příměří jako první. A experti se dohadují o tom, že vlastně už tím, že tedy Irán zaútočil vlastně na americké základny, Irán kontroluje tím, že vlastně Spojené státy spolu s Ománem vytvořili novou evakuační cestu po ománském pobřeží pro ty obchodní lodě, což je narušením přímo té dohody, že Irán bude mít výhradní zprávu nad tím, co se v Hormuzu děje po dobu 60 dní a on bude mít koordinaci na starosti evakuace těch lodí. Můžeme říct, která z těch aktivit, která tady z těch činů byla větším zásahem do toho memoranda. Samozřejmě ty útoky už se nedají vzít zpátky, nedají se proměnout. Je to útoky v tomto rozsahu z obou stran, které už proběhly i z té iránské, i z té americké, vlastně negují to memorandum porozumění.
0: Je to přesně, jsou to 3 měsíce, začalo platit to prozatímní příměří 8. dubna. Tak je Hormuzský průliv pro Teherán stále tím esem v rukávu?
1: Je a ještě dlouho bude. Ta geografická poloha Iránu nedává příliš mnoho dalších možností, jak se bránit nebo jak

0: velmi lacině držet vlastně pod krkem světovou ekonomiku. A Hormuzský, musíme říct, že jakákoliv jiná země a jakýkoliv jiný režim v dané oblasti by se nechtěl takovéto výhody zdát. Geografická poloha, pokud držíte zprávu nad hlavní obchodní tepnou, nikdy se jí nezdáte dobrovolně, nikdy se jí nezdáte, ani byste neměl do budoucna z toho mít nějaký zisk. Je logické, že iránská ekonomika v tuhle chvíli potřebuje jakékoliv finance, které mohou přijít, a tohle je jediná věc, která donutí Spojené státy, Západ, ale i ty arabské země, aby s nimi skutečně ekonomicky počítali.
1: Vysvětluje politoložka Lenka Martinková.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Médii nedávno obletěla zpráva o trestu 74 ran bičem pro zpěvačku Parastu Ahmadiyovou a 8 členů kapely a produkčního týmu, a to za to, že zpívala veřejně a navíc bez hijabu. Kritici Islámské republiky, některá média vnímají rozsudek jako důkaz sílícího tlaku iránských úřadů proti ženám a vůbec svobodě uměleckého projevu. Nevím, jestli máme, paní Martinková, zprávy, zda už byl tento brutální rozsudek vykonán.
0: Nemáme zprávy, zda byl, nemáme potvrzení, že vykonán byl, ani že nebyl. Byl vynesen a tím pádem předpokládám, tak jak to v Iránu funguje, že byl také vykonán a pravděpodobně v tichosti v tomhle případě, protože je to spíš symbol, spíš jakoby zpráva pro další umělce a další aktivisty, nikoli pro zahraniční veřejnost a zahraniční média, která by se toho chytla. A podle toho, co jsem se dozvěděla na sociálních sítích, tak pravděpodobně ten trest vykonán již byl a paní a zpěvačka vlastně Ahmadi a teď veřejně nevystupuje a nikdo z těch muzikantů se teď nějakým způsobem ani na sociálních sítích, ani ve společenském životě nikde neukazuje. Není to ale novinka, je to jeden z mála případů, který my vlastně vidíme a který se stal takhle mediálním díky tomu, že video bylo zveřejněno na YouTube přímo z toho koncertu a od té doby má miliony zhlédnutí. Ale tohle je běžná praxe, která se děje iránským umělcům ve všech směrech. V okamžiku, kdy mají jakoukoliv přítomnost na sociálních sítích, jakoukoliv vyjádření proti politice, proti náboženství, nebo nejsou úplně tím vzorným morálním příkladem, což většina umělecké svobody vlastně je v rozporu s těmi pravidly, které jsou nastavené, tak v tom okamžiku jsou velmi snadno zacílitelní. A funguje to tak, že pokud nemají dosah přímo na vás, tak mají dosah na vaši rodinu, přátelé, blízké, nebo na to, jak se budete dál vyvíjet. Spousta i sportovců, i umělců dostala třeba zákaz vycestovat, zákaz dále působit.
1: Co se týče Parasty Ahmadiyové, tak došlo vůbec v Iránu k nějakým protestům proti tomuto rozsudku? Protože kdybychom to srovnali vlastně s jinými případy, tak to vyvolalo až takové masové částečně protesty, demonstrace. Tak tento případ, zdá se, že asi souvisí s tím, jak říkáte, že jak postupuje to zatýkání kritických umělců vůči režimu, tak i oslabuje ta vůle vůbec vyjít na veřejnost.
0: Zcela určitě oslabila ta fyzická protestní aktivita na ulicích. Musíme si pořád dívat i na to, že Irán je v tuhle chvíli vlastně v nouzovém režimu, pořád částečně ve válečném stavu. Ty represivní složky jsou teďka na nejvyšší pohotovosti, takže jakákoliv fyzická aktivita na ulicích je velmi snadno potlačená a je velmi těžké se v tuhle chvíli koordinovat. Měli dlouhý vlastně blackout internetu, zablokování internetu, kde se nešlo domlouvat a jedinou podporu, jediné komentáře, které vidíme, tak jsou právě na těch sociálních sítích. A je nutno říct, že z velké části v tuhle chvíli jsou také ze strany diaspory, nikoliv běžných Iránců nebo té umělecké komunity uvnitř Iránu, která je teď omezena ve svých projevech a která si velmi dává pozor, řekněme i na to, co vypouští ven. A ještě nutné zmínit, že ta zpěvačka zpívala vlastně v podstatě protestní píseň. Zpívala píseň za slzy, za krev mojí země, mého mládí. Takovou tu nostalgii na vzpomínku vlastně, co se s Iránem stalo, což je v podstatě, může se jevit jako přímá kritika toho režimu. A navíc ona i na tom videu, kromě toho, že teda sólový zpěv ženy je zakázán, protože je to nemorální, neměla hijab, A navíc, když si to video pustíte, tak to, co je pořád ještě dostupné na YouTube, tak ona je tam v šatech vlastně západního typu s ramínkovými, se špagetovými ramínkami, odkrytým dekoltem, vlastně holýma rukama. Což je naprosto nemyslitelné v Iránu, jako takový oděv. A vystupovat v tom veřejně, už to samo o sobě by stačilo právě na to, aby mohli to video zakázat a aby se to mohli vlastně za tu nemorálnost na veřejnosti, za tu vulgaritu potrestat. Takže pokud si chcete najít záminku, proč to video nebo proč ta zpěvačka se zachovala proti nějaké té konzervativní lince, tak těch motivů by tam bylo hned několik.
1: Nakolik silná je tedy vůbec, paní Martinková, ta duchovní, respektive náboženská linka, protože v těch posledních týdnech slýcháme, jak posiluje role těch revolučních gard, řekněme armády, generality, tak nakolik vlastně se propisuje i to náboženství do aktuální situace?
0: Propisuje se výrazně, protože díky té náboženské konzervativní lince oni mají možnost zakázat spoustu běžného chování a kontrolovat spoustu chování ve té společnosti. Nejen společenských styků, svobody shromažďování, svobody šíření informací, právě projevů uměleckých, projevů na internetu, ale i to projevování, co si vezmete na sebe, jak vypadáte, co říkáte, tak už to samo o sobě, vlastně když se odchýlíte, každé odchýlení od toho totalitního režimu nebo od toho, jak oni chtějí, abyste se chovalo podle jejich morálním vzorem, tak je riziko, protože to inspiruje a protože to vlastně ukazuje odpor. A pokud trpíte odpor, tak jste slabí. A takže ta náboženská linka jim velmi silně vyhovuje, protože revoluční gardy si dobře uvědomí, že to je to, co je dostalo k moci, to je to, co je poslušnost toho státu, vlastně té společnosti zajišťuje to náboženství. Pro ně je to nástroj. Ano, oni nejsou sami o sobě většinou třeba silně věřící. Revoluční gardy jsou vojenské těleso, uskupení. Ale ty náboženské principy, ta disciplína je vlastně něco, co můžete vnutit civilní společnosti. Oni, ačkoliv jsou založeni na vojenské disciplíně, tak ty pravidla civilní, která potřebují, aby mohly takhle fungovat v systému, jaký mají, kontrolovat společnost, tak právě ta náboženská pravidla jsou proto to nejlepší.
1: Vzhledem k těm postupujícím represím asi nelze příliš očekávat, paní Martinková, že by se část společnosti nějak vzbouřila, jak jsme sledovali vlastně na přelomu roku.
0: A to už asi sledovat nejde v tuhle chvíli, protože z té části společnosti, která se zbouřila, velmi mnoho nezbylo. A ti, kteří zbyli, tak v tuhle chvíli jsou v dostatečném oslabení a řekla bych, že zcela pochopitelně mají strach o sebe, o své blízké, o svoji budoucnost, nemají možnost, jak z Iránu odejít, nebo jak ten režim nemají sílu a nemají zbraně, nemají prostředky, jak ten režim nějak aktivně změnit v tuhle chvíli ze svojí pozice. A když se napodíváme na ten stav represe a na ten stav, jak ta společnost vypadá v tuhle chvíli, tak je možné říct, že takhle tvrdě potlačována svoboda projevu a jakékoliv projevy proti režimu, takhle tvrdá represe asi nikdy v minulosti v Iránu neprobíhala.
1: Lze říct, že najdeme vlastně v tom iránském establishmentu třeba politiky ještě stále, kteří patří k takovým těm umírněnějším nebo kteří byli, řekněme, nakloněni jistým reformám, i co se týče uvolnění právě těch restrikcí vůči obyvatelům.
0: Ještě stále bychom mohli najít některé členy parlamentu, kteří byli poměrně kompromisní, řekněme liberálnější. My používáme v iránském kontextu reformovaní nebo umírnění. A kteří chtěli změny a vlastně třeba na oddělení toho náboženského práva od civilního práva a dlouhodobě po jednotlivých krocích něco takového navrhovali. Sám prezident Pezeškian byl vlastně zvolen jako umírněný reformista, který měl přinést tu liberalizaci a viděli jsme v některých jeho prohlášeních, že se vlastně snaží čas od času, například jeho návrh právě na zrušení povinnosti hidžábu a na umírnění, řekněme, tady té morální policie a tady těch norem na ulici, a čímž chtěl tu společnost trošku upokojit a vlastně najít nějaké kompromisní řešení, ne to násilné při potlačení protestu. Chtěl jim vlastně některé ústupky, chtěl tu situaci zmírnit, ale bohužel se ukázalo, že vlastně ani on nemá tu sílu, tu pravomoc. A zcela veřejně byl ponížen tím, že bylo prohlášeno z revolučních gard, že on vlastně nemá pravomoc cokoliv takového navrhnout a rozhodnout. A že to, co prezident řekl, neplatí.
1: Nehrozí Iránu vlastně jistá izolace v tom, nejenom v daném regionu, v regionu Perského zálivu, ale vůbec celosvětově, kdo je spojencem Iránu?
0: Viděli jsme to i na návštěvě a vlastně toho pohřebního procesí, které země vyslaly své zástupce, tak jsme tam viděli samozřejmě, že teda nebyly to na nejvyšší úrovni, ale byly to zástupci Číny, Ruska, byly to zástupci Pákistánu, Indie, byly to zástupci i z Turecka, byly to zástupci z dalších kavkazských zemí, které mají spolupráci Arménie, Gruzie, Tádžikistán, které mají nějakou spolupráci s Iránem na ekonomické nebo trošku i té politické, samozřejmě Irák. A pak to byli zástupci několika zemí Perského zálivu, kteří byli ale vlastně nenápadně poníženi a bylo jim připomenuto, že nejsou na té správné straně historie v tuhle chvíli. Ale to jsou země, které přijali a vyslali své zástupce na ten pohřební rituál právě proto, že chtějí udržet nebo že dali výrazně najevo, že jsou ochotní spolupracovat s Iránem do budoucna.
1: Situaci v Iránu i v tom světovém kontextu pro nás analyzovala Lenka Martinková, politoložka, asistentka Fakulty sociálních studií Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji za vaše vysvětlení, za váš čas a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Také děkuji, hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Dvojka.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině.
0: Na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: A pro ty nejbližší chvíle prázdninového večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. Moderátorka a herečka Ester Janečková přijala pozvání Jitky Novotné.
1: Stříbrný vítr na dvojce.
0: Se zajímá.

0: Dnes se můžete těšit na setkání s ženou půvabnou, laskavou, kterou si spojuji s čilou mezilidskou komunikací, zájmem o druhé a v neposlední řadě s dopisy. Patří k těm, kdo si směli přečíst milostnou korespondenci svých rodičů. Na druhou stranu ovšem musím dodat, že neměla jiné daleko podstatnější štěstí, totiž plnohodnotně prožívat vztah se svým otcem. I jemu psala svého času dopisy. Listy si vyměňovala také se svým budoucím manželem a jeden velmi pohnutý dopis adresoval jí a celé široké rodině chlapec, který se potýkal s bolestnými dopady intolerance a homofobie v naší společnosti. Dopisy mohou být posly lásky a stejně tak i posly ochromujících sdělení. Budeme si v nich číst společně s moderátorkou Ester Janečkovou. Hezky tě vítám.
1: Díky moc, Jitko.
0: Co tvoje děti, Ester, zdědili tu touhu psát dopisy, anebo jsem úplně naivní a takový přežitek nemohu dnešní mladé generaci přisuzovat ani ve snech, natož v realitě?
1: No pravda je, že ta generace současná je bezdopisová, nebo že těch dopisů je mnohem míň. Na druhou stranu vím, že moji kluci občas nějaký dopis napíšou, ne, že by mi ho dávali číst, to teda ne. Ale nejstarší syn svým dívkám občas napsal nějaký milostný dopis. A Cyril vlastně nevím, jestli nějaké píše. Ale pravda je, že píšou knihu, mají jich několik rozepsaných, zvlášť když byli malí, tak hodně psali jak básničky, tak knížky. Takže vlastně docela jsou psavci a nejmenší Sára si píše deníky a píše ráda.
0: To je hezké. Takže ta otevřenost v písemném projevu u vás dále jde rodem. Otevřenost v komunikaci také?
1: Myslím, že je mezi náma hodně veliká. Přestože kluci jsou dospělí, tak jsou svěřovací. Váš asi teda nejstarší Krištof, Cyril, ten přeci jenom si víc ty tajemství střeží. Oni si dělají srandu z toho, že se nějak zatváří a já hned poznám, že třeba se objevila nějaká láska nebo že se něco děje. A oni se chvilku zdráhají něco říct a pak stejně o tom mluví. A Sára ve svých 10 letech tak ještě puberta nějak nezačala, nebo občas se tam objeví, ale tak zatím mile. A je pořád taková hodně mazlivá a hodně svěřovací, tak to mě těší.
0: Já bych se teď přenesla do tvé mateřské rodiny, jak se dbalo na komunikaci a otevřenost tam, kde jsi byla malá holka.
1: No, moje maminka byla vždycky taky hodně kontaktní a mazlivá. Intenzivně si vybavuju ty chvíle, kdy jsem byla u ní na klíně a ona mi četla. Ona mi pořád četla pohádky a básničky a všechno možný. Takže tam vlastně na jednu stranu otevřenost byla až do té míry, že když jí oslovili, aby se stala mluvčí charty, tak ona to tehdy se mnou řešila jako s 9letou holkou, což teda mi vlastně teď zpětně přijde neskutečně vtipný a neúplně normální. A na druhou stranu, já jsem měla už od malinka v sobě pocit, že bych to měla mamince usnadňovat a netrápit jí třeba tím, že se bojím, když jsem sama doma, protože moje máma byla chartistka, mluvčí charty a dost často měla různé chartistické aktivity a potom, když ji vyhodili z práce, tak pracovala na poště jako třídička pošty. Já jsem byla každý večer sama doma a strašně jsem se bála. A v tomhle jsem otevřená nebyla. Já jsem to vlastně mámě nikdy neříkala. Tajně jsem chodila plakat do polštáře, aby to nevěděla, protože jsem měla pocit, že bych ji tím trápila a nějaký to stěžovala a zhoršovala, takže jsem se bála potajmu.
0: Čím víš, že si mamince dělala radost?
1: Moje maminka ve mně pořád viděla toho potomka Jiřího Ortena. Takže největší radost měla tehdy, když jsem psala básničky. To si pamatuju, někdy v 6. třídě jsem napsala básnickou sbírku Vůně. Vyhrála jsem tehdy s ní soutěž Dětí mír a umění, ale nepostoupila jsem do celonárodního kola, protože to nebylo politicky úplně asi vhodný. A měla velikou radost, když jsem přednášela básničky, když jsem vystupovala s Dismanovým souborem. Ona mě pořád chtěla nějak mít toho umělce a taky byla vlastně vždycky tím nejhlavnějším a jediným jistým mým divákem, posluchačem, ať jsem vlastně dělala cokoliv, tak jsem vždycky věděla, že ona mě sleduje.
0: A ty jsi v sobě také cítila ten umělecký potenciál a nezměrnou touhu ho rozvíjet?
1: Já si myslím, že když jsem byla úplně malá, tak já jsem byla taková hodně divoká, střeštěná, zlobivá, hodně temperamentní. Od malinka jsem se ráda předváděla, to v každém případě. Chudinky návštěvy musely vydržet to, že pouštím hudbu a tančím jim, i když třeba nechtěli. A pak jsem se secvičovala různé kousky divadelní a pěvecký se svýma spolužačkama, který taky někdy nechtěli, ale neměli jinou volbu. Ale já jsem věděla, že nechci dělat matiku moc, takže gympl ne. No takže pak byla volba buď konzervatoř nebo zdrávka, ale nemyslím si, že by to bylo úplně takový to puzení, že bych jako strašně toužila potom být herečkou. Měla jsem těch variant nějak v sobě víc. Další bylo něco jako psychologie, učitelka, tak jsem tak jako různě přemýšlela. Ale myslím si, že bych vlastně asi mohla dělat něco jiného, že jsem to neměla tak, jak to mají někteří třeba herci, kteří vědí, že nemůžou dělat nic jiného v životě než hrát.
0: Klec, čemu tě asi inspirovaly i sestry o dost starší, o 11 až 14 let. Co myslíš, že ti dalo vyrůstání v tomto výsostně ženském teritoriu?
1: Já musím přiznat, že mi už odmala ten mužský element v naší rodině hrozně scházel. A hrozně jsem toužila potom mít bratra, což jsem ne vlastního bratra měla, Jirko Ornesta, ale nevyrůstala jsem s ním. A záviděla jsem kamarádkám, který měli bráchy a hrozně mi scházel táta, to úplně bytostně, takže jsem pořád scháněla mamce ženicha, ta tím chudák dost trpěla a nepovedlo se mi to, žádnýho ženicha sehnat. A potom, když moje sestra Svatava začala chodit se svým současným mužem Karlem, tak jsem v podstatě na něj skočila, dost jsem jí ho tak jako kradla. A když mi oznámili, že bude svatba, tak sice jsem jako měla radost, že jsem chtěla, aby Karel byl v rodině, ale trošku jsem i žádlila, že si teda bere ségru a nepočká si na mě. Takže mě ti muži scházeli, ale zároveň byla u nás prostě nějakým způsobem jiná energie. Myslím si, že jsem to možná měla potom těžší v soužití s mužem v tom, že jsem neznala, že je to rozdílný muž a žena, že je normální, když se lidi hádají, protože u nás se nikdy nikdo nehádal. A já se neumím hádat doteď a myslím si, že je to dobrý se vlastně jako umět hádat a nemít z toho pocit, že skončil svět, když se někdo pohádá. Moje máma v tu dobu byla starou mámou, protože jí bylo 36, když jsem se narodila. To nebylo běžný. A ségry byly taky o hodně starší, tak jsem vlastně vyrůstala v dost takovým už jako dospělým nebo starším prostředí. Tak v tom mi bylo někdy smutno. Na druhou stranu máma byla skvělá v tom, že si to uvědomovala, takže u nás hrozně často přespávaly nějaký moje kamarádky a když jsme jezdívali na chatu, tak vždycky s nějakou kámoškou. Takže v tom domě to hodně vynahrazovala. No a pak v naší rodině docela figurovali přátelé, ať už to byli lidi kolem charty, nebo velmi často třeba kněží, kteří byli bez státního souhlasu a ty tam někdy nahrazovali tu mužskou roli.
0: Prosím tě, v jakých vodách si toho potenciálního tatínka pro svoji maminku, nebo partnera pro svoji maminku lovila?
1: No, v takových vodách neúplně vybraných, já jsem prostě lovila na ulici, takže když jsme šli na autobus a já jsem zahlídla někoho, kdo se mi líbil, tak jsem prostě k němu drze šla a ptala jsem se, jestli má maminku, což samozřejmě oni nepochopili, že se ptám na manželku. Takže kolem toho bylo dost různých trapasů a pak jsem se ptala, jestli by nechtěli tu mojí maminku a chudák moje máma, která byla vždycky taková elegantní dáma v klobouku, tak tam stála a vypadala jako, že posílá dceru, aby jí sehnala chlapa, takže jsem to pak různě měla zakazováno a jo, to jsem ještě dělala, že když k nám chodila mužská návštěva, tak jsem si jí vždycky sedla na klín a měla jsem to povolený jenom do té doby, než půjdu do první třídy, pak už jsem nesměla.
0: Zmínila jsi mše a okruh přátel z katolického světa. Tvoje maminka vyznávala katolickou víru, ale chci se zeptat na jméno Ester, které si často spojujeme s židovským okruhem. Mělo být nějakým výrazem tvého sepětí s rodinou tvého otce?
1: Určitě to bylo tím, že můj táta byl z židovské rodiny a zároveň vlastně moje máma v době, kdy mě čekala, tak psala knížku Je mojí vlastní hradba get, což je úžasná kniha prací dětí z terezínského geta. Kluci tam vydávali časopis Vedem a ona ten jejich časopis vlastně zpracovávala spolu s dvěma z přeživších, což byl Jiří Kurt Kotouč a můj strýc Zdeněk Ornest. Takže vlastně byla obklopená osudy těch židovských dětí, z kterých většina nepřežila. A zároveň v tu dobu, kdy mě čekala, tak byla přijata do židovské obce, takže ona se vlastně stala židovkou. Ale pak konvertovala zpátky ke katolické církvi, ale vlastně máma to měla celoživotně tak jako hodně otevřeně. Měla v sobě takový ekumenismus dost moderní na tu dobu. No a na jméno Ester se nějak domluvili s mým tátou. Oni teda trošku čekali, že budu kluk a to bych byla Jakub. Hlavně moje sestry chtěly bratra, prý plakali, když jsem já se narodila, že nejsem ten Jakub. Prostě byly tam dvě varianty, buď Jakub nebo Ester. A když jsem já byla malá, tak jsem byla trošku nešťastná za to svoje jméno, protože jsem byla jediná Ester, kterou jsem kde znala, ale čím víc jsem dospívala, tak tím jsem byla radši a jsem rodičům vděčná za tohle jméno.
0: A kterou podobu svého jména máš nejraději?
1: No vlastně tu čistou Ester, přestože mamka mi od malinka říkala Terinko, Esterka, Terka, ale spíš proto, že já jsem byla pokřtěná Ester Terezie, takže podle toho Terinka, ale prostě mám ráda Ester nejvíc.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Ester Křížková, kterou dnes známe jako Janečkovou, se na přání maminky po základní škole ucházela o studium na konzervatoři, to nevyšlo, a tak se z tebe stala studentka střední zdravotnické školy, čili zase samé holky kolem tebe. Nějak se mi nedaří navodit ta představa Ester, která sbírá třídní i ředitelské důtky. Jak je to možné, že si takhle provokovala ty bytost, která vyzařuje, tak mariánsky bych řekla?
3: No já si právě říkám, že asi všechny matu hrozně a že potřebuju asi udělat nějaký fópa, aby lidi uvěřili, že nejsem ta matka Tereza nebo že nejsem jenom ta klidná voda. No na zdravce jsem sbírala třídní a ředitelský důtky, hlavně za pozdní příchody. Já jsem prostě zaspávala a chodila jsem do školy pozdě, vlastně nechodila, já jsem pravidelně běhala do školy, protože jsem právě šla pozdě, takže jsem zbíhala park od Bulovky dolů do Libně. No a pak jsem měla třeba třídní důtku na zdrávce za to, že jsem hrála na kytaru při hodině, ale to jsem přitom hrála ve chvíli, kdy tam nebyla učitelka, takže jsem podle mě skvěle vlastně zabavovala spolužečky. Ale já jsem zároveň ne u všech byla úplně oblíbená, protože jsem v sobě měla velkou bojovnici za pravdu, takže už na základce jsem měla spoustu poznámek, nejvíc ze všech holek. A já jsem se hádala s učitelkama, například jsme měli téma škodlivost náboženství, tak to jsem se vždycky vymezovala, to bylo tady hlavně na té základce. No a potom, když nám něco povídali takového komunistického, tak já jsem taky měla potřebu se vždycky nějak vymezit a ozvat, takže jsem vlastně byla docela průšvihářka na té zdrávce.
2: Ta bojovnice za pravdu v tobě je dodnes, je v tobě i kytaristka zdatná, to se mi hodně líbí, že si nezapomněla, neodložila, nezahodila kytaru do kouta, ale vrátím se na zdrávku. V nemocničním prostředí ta sestřička mladá, co se zaučuje, jde na praxi, zažívá hodně silné záležitosti, je svědkyní zrození a odchodu, naděje plných situací, ale také neuvěřitelně smutných, hasnoucích nadějí. Vybavíš si nějakou takovou situaci, která s tebou zacloumala?
3: Těch situací tam bylo hodně, ať už to byly teda ty, to cloumání pozitivní, nebo i to bolestný. My jsme na pravidelné praxe začali chodit ve druháku, ale už v prváku, to znamená, že mi bylo 15, jsme chodili na exkurze na takové polopraxe, protože si pamatuju, že mě poslali do koupelny pro něco a tam ve vaně ležela mrtvá těla. Neměli je zřejmě kam dát. Nahá mrtvá těla, tak to bylo veliký šok a potom bylo velmi intenzivní a nádherný právě ty okamžiky toho zrození, protože já jsem úplně propadla porodům. To byla doba, kdy ještě nemohli tatínci k porodům a já jsem tam chodila vlastně tak jako místo nich, takže jsem trávila víkendy v porodnici na Bulovce a držela jsem ty maminky za ruce a viděla jsem opravdu desítky porodů. Opravdu ten okamžik, kdy ta bolest té ženy přejde v ten pláč toho miminka, ten zázrak toho zrození, to bylo něco neskutečného. A pak další takový moc intenzivní zážitek s takovou paní, podle mě mohlo být třeba 75, 80, byla na nějaké operaci a byla už potom zpátky na tom pokoji a já jsem tam na ní dohlížela, tak jako jí hladila, mluvila na ní, aby se probudila z narkózy. A ona se probudila tak, že otevřela oči. Já jsem v životě do té doby ani od té doby jsem neviděla tak modré oči, ty zářily. Opravdu přes ně se dalo vidět, až nevím kam. Otevřela oči a řekla Ježíš. Tak on mě vrátil zpátky. A já jsem vlastně nebyla schopná nic dál, pak jsem s ní nějak začala mluvit, tak to bylo hrozně intenzivní.
2: Při těch hlubokých prožitcích, které tady s tebou nemohu než sdílet, si říkám, kdy nastal ten zlom, že si pochopila, že v tom zdravotnictví nějak nemůžeš zůstat.
3: Já jsem si nějak nedovedla představit v těch 18 letech, že už bych neměla dál studovat a měla nastoupit do práce. A zároveň jsem i v těch nemocnicích dost často viděla zdravotní sestry, které byly už hrozně vyhořelí, které v sobě neměly radost z té práce. Zároveň jsem tam viděla i ty skvělí, kteří to v sobě si drželi dál, ale já si myslím, že ta situace zdravotních sester je dlouhodobě strašně náročná a těžká. A viděla jsem, že to, co my jsme si mohli dovolit jako ty žákyňky, že jsme opravdu si mohli povídat s těma lidma, měli jsme na to čas. Takže ty sestry, které najedou do té rutiny a mají toho hrozně moc, na to už třeba ten čas nemají. To si myslím, že se to vlec čím si ještě zhoršilo, že od té doby, kdy já jsem studovala, takže těm sestrám přibylo hrozně moc byrokratických úkonů, že se musí vyplňovat stovky papírů. A to jsem ještě nechtěla, no ještě jsem taky prostě chtěla být tím studentem, no.
2: Taky jsi odcestovala do Anglie, kde jsi pobyla půl roku?
3: Byla jsem tam vlastně necelý 4 měsíce, což je škoda, kdybych pobyla díl, tak bych uměla líp anglicky.
2: Vrátila ses jako jiný člověk po těch měsících v ostrovní zemi?
3: Já jsem měla to štěstí, že jsem byla v úžasné rodině ve Wallingfordu, v nádherném městečku, v domě na břehu Temže. Krásné místo. Přesto se mi tam teda strašně stýskalo, bylo mi hrozně smutno. Jela jsem tam navíc teda úplně bez angličtiny. Já jsem se učila anglicky v autobuse cestou. Měla jsem knížku anglicky za 3 měsíce a těch 24 hodin opravdu na to úplně nestačilo.
2: Já jsem si myslela, že to třeba bylo nějaké velké téma, ta angličtina v tvém životě, protože tvůj otec, Ota Ornest, měl k Anglii velmi blízko. Za druhé světové války tam působil jako redaktor BBC. Mohl to být styčný bod? Nebyl do jisté míry?
3: Ono se to stalo styčným bodem, až když jsem tam byla. Já jsem předtím angličtinu opravdu nestudovala, chodila jsem jako malá holka na němčinu, kterou jsem se taky moc nenaučila. A angličtinu jsem měla až ve čtvrťáku na zdrávce, ale učila nás bývalá ruštinářka, nebo ona to byla stále ruštinářka, která moc neuměla anglicky. Takže jsme se nenaučili vůbec nic. A když jsem pak v té Anglii byla, tak jsem odtamtud napsala svému tátovi dopis a dopisovali jsme si vlastně celou tu dobu, co jsem tam byla, a myslím si, že to bylo období největší blízkosti, kterou jsem s ním kdy zažila, že on Anglii miloval a bylo to pro něj asi důležitý to se mnou sdílet, to, že já tam zrovna jsem. Pak když jsem o tom zpětně přemýšlela, tak to, že věděl, že mu píšu já opravdu sama za sebe, že když jsem mu předtím psala jako menší holka, tak možná tušil, že mi trošku přes rameno kouká moje máma, co vlastně tomu tátovi píšu. A najednou tam jsem byla sama, takže pro ten náš vztah to bylo důležitý. Bohužel se pak na to nedařilo dál navázat při tom osobním setkání, třeba tady zpátky v Česku, ale ty 4 měsíce tam to byl docela blízký vztah s tátou.
2: Ty působíš tak vyrovnaně, když hovoříš o tom otcovském motivu ve svém životě, ale rozhodně to muselo být velmi bolestné a traumatizující. Vyhledala jsi někdy odbornou pomoc?
3: Na psychoterapii jako klient jsem chodila, ale vlastně jsem tam nikdy nešla s tím, že budu řešit tátu nebo mámu, ale většinou jsme k tomu dospěli taky. Chodila jsem tam spíš, když jsme řešili v rodině nějakou třeba věc, takže jsme chodili třeba na rodinnou terapii a z toho pak vlastně vyplynulo, že bych měla možná nějakou chvíli chodit i sama. Vzhledem k tomu, že sama studuju psychoterapii, tak mi i přijde, že je hodně důležitý mít tu zkušenost i v té roli klienta.
2: To je i ten důvod, proč jsem se osměnila se tě na to zeptat, protože když to člověk nahlíží z druhé strany, tak ten vhled je pro něj neobyčejně cenný a vím, že o tom budeš umět pohovořit otevřeně, erudovaně. Možná bychom měli teď uvést na scénu toho muže, který se jmenuje Zdeněk, který se stal tvým manželem. On studoval medicínu, stálo za vaším zblížením zdravotnictví?
3: Vlastně vůbec ne, přestože jsme se poznali v době, kdy já jsem byla ve třeťáku na zdrávce a on byl v prváku na medicíně, tak my jsme se potkali úplně náhodně na horách, na Jizerkách, kam já jsem tehdy vycestovala se svými kamarádkami na takovou faru v Příchovicích. Setkávala se tam spousta mladých katolíků. My jsme se tam poznali se Zdenkem 3 měsíce po revoluci. Ale párkrát jsem tam byla už předtím, v době totality. No a on se tam dostal úplně náhodně, protože nebyl z věřícího prostředí a jel tam se svýma bráchama. Ten jeden byl malej, o 11 let mladší než on, a druhý starší. Že tam budou toho malýho bráchu učit lyžovat a čekali, že dorazí na nějakou venkovskou faru s jedním farářem a případně hospodyní. A tam bylo asi 100 mladých lidí, tak to je trošku vyděsilo. No a my jsme tam nějak si padli do oka, začali jsme si povídat. Já jsem byla fascinovaná tím, jak on mluví, jak přemýšlí o věcech. Vlastně jsem do té doby nepoznala takovýho kluka, s kterým by se tak úžasně povídalo. No a to nám nějak tak zůstalo.
2: Myšlenky uvažování jsou mocná vábidla, nicméně i činy musí přijít ke slovu. V jaké situaci jsi pochopila, že ten Zdeněk je opravdu mužský do nepohody a je to partner, kterého potřebuješ do života, o kterého se můžeš opřít? Byla taková nějaká?
3: Do takových situací bylo víc, protože Zdeněk byl vždycky neskutečně akční, takže my jsme procestovali spolu celou Evropu stopem, přespávali jsme tak různě na divoko, pak jsme spolu byli v podkarpatské Rusy, kde jsme procházeli ty hory a bylo to úžasný. Nicméně asi takový nejsilnější okamžik byl až v druhé fázi našeho vztahu, že my jsme spolu byli 2 roky, pak jsme měli 3 roky pauzu. A pak jsme se k sobě vrátili a jeli jsme na Plachetnici do Itálie, kdy Zdeněk kapitánoval tu loď a ta loď nebyla technicky v pořádku, měla rozbitý motor, takže jsme vlastně celou dobu jeli jenom na plachty a on byl jediný, kdo uměl ovládat tu loď a dostali jsme se do bouře, takže nastala velmi dramatická situace a on v tu chvíli byl neskutečně klidný, autoritativní zároveň, věděl, co má dělat. A já jsem si v tu chvíli řekla, jo, to je on.
2: A byla svatba.
3: A byla svatba v podstatě. Dost brzo potom najednou jsme nějak otěhotnili a čekali Krištofa a bylo to tak.
2: To už jsi byla studentka DAMU třetího ročníku. Nejprve jsi studovala dramaturgii a režii. Máš v sobě ty režijní sklony a ambice?
3: Řekla bych, že režijní sklony v sobě nemám. Sice jsem studovala zároveň režii dramaturgii, ale víc jsem se profilovala k té dramaturgii. A tu si myslím, že k sobě mám a vlastně mi přijde třeba při moderaci velmi důležitá, protože to sama znáš, že vlastně když člověk vede rozhovor, tak je velká výhoda mít v sobě nějakou tu dramaturgickou linku, vědět od čeho, přes co, kam chci pět, takže to v sobě snad nějakým způsobem mám, jenom jsem prostě asi nemohla být tím divadelním dramaturgem, protože na to jsem asi příliš velký exhibicionista. A zároveň málo studijní typ v tom smyslu, že dramaturg prostě musí mít obrovský přehled o všem možném, o všech divadelních hrách a souvislostech a na to já jsem byla moc taková jako nepokojná, nepozorná, prostě potřebovala jsem být mezi lidmi víc než mezi knížkami.
2: Živelná si určitě byla, když jsem viděla záběry z představení Kabaret, tak jsem si vychutnávala tu tvoji spontánnost, tam už si byla těhotná, viď?
3: Ano, to v tom vlastně v tom dokumentu Heleny Třeštíkové, když ona točila z Kabaretu, tak to bylo moje poslední představení předtím, než jsem šla na mateřskou, protože už jsem se nevešla do korzetu. To jsem byla těhotná a pak jsem se ale po porodu do toho představení vrátila. Zase jsem se skoro nevešla do korzetu, protože jsem Krištofa dlouho kojila.
2: Co všechno se promítlo do tvé mateřské role? Samozřejmě, že ženu inspiruje maminka a její dobře míněné rady a její postupy a to, co si pamatujeme z dětství. Ale pak to taky mohlo být možná to zdravotnictví, možná ta oper zkušenost a možná nějaká jiná žena, která dokázala být úžasnou maminkou. Přemýšlela jsi o tom někdy?
3: No já jsem asi sbírala všechno různě dohromady, ale že jsem to nestačila si úplně uvědomovat, možná z toho důvodu, že jsem byla docela mladá maminka. Mě bylo 23, když se narodil Krištof. A asi co mě nejvíc vedlo, byla intuice mateřská a zároveň moje zkušenost z dětství, to, co mě vlastně dělalo dobře, nebo to, co mě trápilo, tak mě se to jako nějak intenzivně vybavovalo. A kdykoliv jsem potřebovala se poradit, tak pro mě byla hodně důležitá moje sestra Svatava, která měla 8 dětí, obrovské zkušenosti, takže problémy s kojením, s krmením a s dalšíma věcma, tak jsem to řešila se Svatavou a taky když kluci byli malí, tak jsme společně trávili spoustu času, skoro celý léto a naši kluci milovali svý bratrance, takže to, že jsem to mateřství mohla sdílet takhle se sestrou, bylo hrozně fajn.
2: Již škoda, že si už tehdy nemoderovala magazín Sama doma, to bys byla poučená maminka až na půdu, viď?
3: To si říkám teď zpětně, ale Sáru jsem měla už jako moderátorka Sama doma a některé ty věci jsem si uvědomovala víc, ale nakonec člověk se musí hodně řídit tou svojí vlastní intuicí. Je fajn, když je poučen určitě, ale já jsem nikdy nepatřila mezi ty maminky, které by načítaly spousty knih. Vždycky jsem si nějaký ty knížky přečetla, to jo, ale přijde mi, že je škoda někdy se zahltit všema možnýma názorama nebo hledáním na internetu všech možných pouček a rad, protože pak někdy člověk zapomene na to, co ví sám.
2: A když jsi zmínila pocit, tak jedním z nejkrásnějších pocitů pro nás rodiče je ten, když svým dětem uděláme radost a přivedeme je k nadšení a odzbrojujícímu těšení se. Čím své děti dokážeš opravdu zaručeně potěšit? Víš to?
3: Přemýšlím o tom. Ono je to určitě rozdílný, že kluci už jsou dospělí. Mě moc těší, že s námi docela rádi dál tráví čas, přestože už bydlí zvlášť, nebo teď nějakou chvíli zase Krištof bydlí u nás, ale jinak už byli odstěhovaný. Čas věnovaný těm dětem je to asi nejkrásnější a nejcennější. Sára tím, že je těch 10 let, tak si ještě o to umí říct, o to mazlení a tulení a to mi taky dělá moc dobře a věřím, že i jí. kdybych měla říct, z čeho měla poslední dobu úplně největší radost, tak to je náš pejsek Orinka, kterýho si strašně přála, kterýho dostala loni k Vánocům, ne jako překvapení, protože ona byla ta, co vybírala všechny ty věci a jezdila se koukat od narození na to štěňátko, na tu Orinku. Ona ji opravdu úplně zbožňuje. Dneska říkala, že se nemůže nasnídat, protože Orinka potřebuje se s ní mazlit. No, tak teď jsem se tady tak rozpovídala a zasnila, ale mě to vlastně teda jako strašně baví být tou mámou. Takže těch věcí, které jsou jako nádherné na tom mateřství, tak těch bych našla asi hodně.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je Ester Janečková, která v průběhu sametové revoluce organizovala šíření letáků, stala se vedoucí stávkujících ve škole a s odstupem let pak v České televizi začala s moderováním u pořadu Politikon. Takže samozřejmě musím zjistit, jak si na tom s aktivním zájmem o politiku dnes a nakolik tě v této záležitosti ovlivnil vzor tvé maminky.
1: Maminka pro mě byla velkým vzorem v mnoha ohledech a vždycky jsem obdivovala její statečnost a takovou nekompromisnost. Ona se opravdu nebála. Potom jsem si uvědomila, když jsem se sama stala mámou, jak jsem šťastná, že je totalita pryč. Já jsem byla hrozně šťastná už, když přišla ta revoluce a velmi intenzivně jsem si to uvědomovala, protože jsem zažívala tu nesvobodu. My jsme opravdu měli estébáky pořád za dveřma. Ale když se mi pak narodili děti, tak ještě víc, protože jsem si uvědomila, že bych asi nedokázala být tak statečná jako moje máma, protože bych se o ty děti strašně bála. A myslím si, že bych byla možná manipulovatelná díky tomu strachu. No a jak se zajímám o politiku, já mám pořád v sobě, nevím, jestli už teď nadšení, ale pořád jsem šťastná za to, že už tady není totalita. Pořád jsem šťastná za to, že máme demokracii. Zároveň si uvědomuji, jak je ta demokracie hrozně těžká. To mi říkala moje máma už v době té sametové revoluce, kdy já jsem opravdu byla tou předsedkyní stávkového výboru na Zdrávce a úplně nadšená. A ona mi říkala, ať si uvědomím, že teď to teprve začne, že je mnohem snazší proti něčemu bojovat, než něco vytvářet. Na to jsem si vzpomněla moc krát, že to tak je. A ze současné politické situace jsem hrozně smutná, protože si myslím, že ta demokracie je přece tak cenná a že konečně máme už vlastně takovou dobu možnost tu politiku každý z nás jednotlivě ovlivňovat. A vůbec nějak nejsem schopná pochopit a přijmout to, že nám tady můžou vládnout lidi, kteří v té totalitě byli na té druhé straně, než třeba byla ta moje máma. My často mluvíme doma o politice s našima dětma. Krištof studuje historii a o politiku se zajímá úplně odmala a Cyril taky politiku sleduje a už vlastně, když byli mladší, tak měli touhu být hrdí na to, že jsou Češi a nějak to nenacházeli. Přesto se sami aktivně do politiky nezapojili a já taky ne, no. Tak vlastně o tom přemýšlím, jestli to nedlužím těm lidem, jako byla moje mamka a ti další, díky kterým ta demokracie nakonec přišla.
0: Takže je to pro tebe otevřené téma?
1: Je to otevřené téma, zároveň tím, že pracuji ve veřejnoprávní televizi, tak když jsem se nějak vyjadřovala, třeba podporovala Karla Schwarzenberga, tak to pak už bylo takový, jako že mi bylo trošku pohroženo, že vlastně bych se neměla úplně konkrétně vyjadřovat, což je pro mě těžký na to přistoupit, ale ho to patří k té práci ve veřejnoprávním médiu. No, takže vlastně nevím, kudy jít. Zároveň jsem aktivně mluvila na demonstracích Milionu chvilek, to jsem považovala za důležité, když mě k tomu oslovili, tak to jsem nepochybovala ani chvilku o tom, že bych tam měla být. No a moc bych si přála, abychom měli ve vedení našeho státu lidi, kterých si můžeme vážit a který vyznávají a žijou ty morální hodnoty, které jsou hrozně důležitý.
0: Tak třeba tě někdy budeme poslouchat jako političku, teď tě ovšem nasloucháme především jako tváři veřejnoprávního média. Než jsi doputovala do televize, tak se zastavila i tady v Českém rozhlase. Jak vzpomínáš na ty zkušenosti, které jsi nazbírala u rozhlasového mikrofonu?
1: Já vzpomínám na rozhlas moc ráda. Úplně na začátku, to bylo ještě předtím, než jsem studovala DAMU, tak jsem dělala v Mikrofóru, kam mě přivedl můj kamarád Martin Doležal, který byl v tom pro mě velikým vzorem a vlastně mě učil vůbec pracovat s mikrofonem. Moc ráda na něj vzpomínám. Martin zemřel před 2 lety, tak to byla taková jako veliká ztráta. A když už jsem studovala DAMU, tak jsem dělala na Vltavě kulturní spektrum. No a to jsem si najednou uvědomila, jak je to těžký v tom rozhlase a doteď si myslím, že je to v něčem mnohem těžší než v té televizi, protože má člověk k dispozici opravdu jenom ten hlas a když se stane, že má okno, prostě mu vypadne, co má dál říct a je to přímý přenos, tak si nemá jak pomoct. A myslím si, že ta pauza v tom rozhlase je mnohem
0: bolestnější
1: a náročnější a dost těžko se s ní něco dělá. Takže já moc obdivuju práci moderátorů v rozhlase, myslím, že to je náročné a krásné a pro mě to byla velká škola. Největší trému jsem měla určitě před přímým přenosem v rozhlase, větší než potom v televizi.
0: Nicméně svůj profesní osud si spojila s Českou televizí. Rok 2005, na jehož konci si oslavila Kristova léta, pro tebe byl velmi významný, možná osudový. Začala si moderovat magazín Sama doma a v létě pak si přešla do Pošty pro tebe, respektive převzala si moderaci tohoto pořadu. Ty tam dokážeš projevovat neobyčejně lidský přístup ke všem osudům. Mně by se třeba vedraly slzy do očí a sevřelo by se mi hrdlo a nevypravila bych ze sebe slovo, to ti tedy mohu říct. Jak trénuješ ten nadhled?
1: Já nevím, jestli se dá nadhled úplně natrénovat. Doufám, že to, co v sobě mám, není nějaký odstup. To bych nerada.
0: Ne, to rozhodně ne. Tvé emoce jsou zřetelné a patrné každému divákovi. To jsem nechtěla říct, ale teď tě obdivuju spíš jako profesionál, že to ustojíš. Že přes ty emoce, které vyjevíš a dokážeš je i verbalizovat, tak si zachováš jakousi kondici, která ti umožňuje to, co já bych tedy nezvládla, mluvit.
1: Já si myslím, že bys to zvládla, jo? Že to je otázka nějakého tréninku. A ona taky není jiná možnost, protože Pošta pro tebe se natáčí v režimu, kdy vlastně za jeden víkend točíme dopředu na celý měsíc. Takže točíme za 2 dny 14 příběhů a já kdybych se složila a začala plakat, tak bychom nebyli schopni udělat další. A navíc nějak od začátku jsem si říkala, že jsem tam kvůli těm lidem a že jde o jejich emoce především a že oni potřebují ve mně cítit nějakou oporu a že když bychom tam společně plakali, takže jim moc nepomůžu. A to neznamená ale, že někdy mi ty slzy stejně do očí nevhrknou, ale asi člověka taky trošku od toho odvede to, že musí sledovat ještě jiné věci, sleduju čas při tom rozhovoru. To studium psychoterapie mi teď pomáhá. Já vůbec nechci říkat, že Pošta pro tebe je terapií, to rozhodně ne. A čím víc studuju psychoterapii, tím víc mám obavu o ty hosty, kteří chodí do Pošty pro tebe, protože vím, že někdy tam zveřejňují věci, které by možná měly zůstat soukromé a možná se jim potom s tím může těžko žít. Zároveň cítím velkou zodpovědnost za to, že oni ke mně mají důvěru, ale já jim nemůžu pomoct. Já tam jsem pro ně tu chvíli a dál už s nima pak nebudu. To je taková trošku obava, kterou já tam mám a mám ji tam vlastně od začátku.

0: zpětně jsem si říkala, proč se to děje právě mně. Ale když se děly těžké věci, tak jsem vždycky měla pocit, že se netýkají jenom mě. Že na to nejsem sama, že to prožívám s ostatními. Velmi těžké bylo, když spáchal sebevraždu můj synovec. To byla jako neskutečná věc, kterou asi celá ta naše rodina nikdy nebudeme moc úplně se s tím smířit. Ale tam jsem vnímala, že to je ještě mnohem bolestnější než pro mě, pro rodiče Filipa. Moc těžký bylo, když jsme přišli o miminko, o Amálku, která v 6. měsíci těhotenství se zamotala do pupeční šňůry. A na to jsem taky nebyla sama. Paradoxně asi nejtěžší období jsem zažívala teď, to nového roku. A souviselo to asi s více věcmi, ale nejtěžší byla smrt mý maminky, která umřela 4. prosince. A přestože jsem si myslela, že jsem na to nějakým způsobem připravená, máma mluvila o tom, že už chce odejít dlouho a nebála se smrti a brala to jako přechod někam jinam, tak není dne, kdyby nechyběla. No. Je to nějaký prázdno, který člověk prožívá. A mám pocit, jako by se možná i to spojilo dohromady s těma jinýma těžkýma věcma. Po smrti mamky jsem sama onemocněla covidem a zhruba měsíc po tom covidu mi začaly takové jako opravdu těžké psychické stavy. Něco, co jsem nikdy v životě nezažívala. Úzkostní stavy, až jako panické ataky, totální nespavost, pocit, že se zblázním, nebo že jsem se zbláznila, nerozuměla jsem sobě, bylo mi v tom hrozně těžko. Moc děkuju mýmu muži, který to zvládal, který nevěděl, jak mi pomoct. Já jsem měla opravdu takový ty fyzický projevy, kde jsem se nemohla nadechnout. Do toho jsem věděla, že nemůžu vypadnout z práce, že bych měla zvládat, moderovat a nebyla jsem schopná. Měla jsem strach, že se tam skácím k zemi, omdlím, že nevydržím. Bylo to strašný. Pak zhruba po měsíci jsem narazila na rozhovor s psychiatrem Andersem, který mluvil o tom, že to je jeden z projevů postcovidových, tyhle psychické stavy, a najednou v tu chvíli mě se ulevilo v tom, že to možná má nějaký důvod a že to odezní. Spojila jsem se s ním a on mi to potvrdil, doporučil mi nějaký doplňky stravy, něco, co na to může pomoct, a ono to opravdu zhruba po měsíci a půl odeznělo. A vlastně to byla velká životní zkušenost. Myslím si, že to souviselo nejenom s tím covidem, ale s tím obrovským smutkem po mámě, že by to prostě jinak třeba takhle nepřišlo. Tak to bylo asi jedno z takových jako nejtěžších období. Je to teď zhruba tak 3 týdny, kde mám pocit, že jsem se jako nadechla.
1: Nechtěla jsem tě uvádět zase do smutku a vysvětlila jsi mi, proč jsi tak hubenoučka. V takových chvílích se člověk opře nejenom o toho manžela, ale ví, že je tady třeba pro děti, že pro ně musí fungovat. Kdy ti tvoje děti naposledy udělali velkou radost? Čím tě třeba překvapili? A zajímalo by mě, jestli v nich třeba s takovou radostí rozpoznáváš i nějaké výrazné stopy těch svých předků. Protože když se člověk setká s něčím, co obráží maminku nebo třeba tátu, tak mu to možná dá taková křídla. Řekne si, jsme tady proto, abychom nesli dál to, co jsme dostali.
0: Že oni mi ty děti dělají radost pořád. Třeba Cyril, který na Vánoce scháněl, a vím, že velmi intenzivně musel schánět knížku, o který jsem mluvila, respektive já jsem vzpomínala na film, který jsem viděla, když jsem byla v Anglii jako au pair, což znamená, že to bylo v roce 92. Viděla jsem tehdy film The oranges are not the only fruit, pomeranče nejsou jenom plody. A byl to pro mě úplně přelomový film o lásce dvou dívek. První film o tomhle tématu. A nikde jsem ho nemohla najít. Myslela jsem, že to vůbec neexistuje, a on si dal tu obrovskou práci, že to hledal. A já jsem najednou pod stromečkem měla tuhle knížku, podle které byl natočen ten film. Tak to mi přijde něco jako nádherného, že si opravdu dal tu práci a hledal, až našel. Krištof zase je teď taková obrovská opora v tom, jak jsou zavřené školy, tak velmi ochotně pomáhá se Sárou, že teď bydlí u nás. Sára chodí do komunitní školy, která byla díl otevřená než ostatní, a Krištof dokonce, protože studuje peďák, tak tam pracoval jako asistent, takže učil i Sáru. Je vždycky ochotný vysvětlit v rozprávě to všem možným, nejenom s námi, ale i se Sárou. A Sára, já jsem si uvědomovala, když jsem měla ty blbý psychické stavy, že hrozně bych nechtěla tím jí nějak zatěžovat. A ona neskutečně

0: vycítila, že mi není dobře. Prostě přišla, objala mě, řekla, mami, dýchej, nebo je to bude dobrý, jenom dýchej.
1: Malá psychoterapeutka.
0: No. A když je to takový to, že chceš, aby ty děti byly v pohodě. A je to neskutečně jako dojemný a neskutečná síla, kterou oni dokážou dát.

0: její host
1: na dvojce.
2: V hovoru s Ester Janečkovou jsme se už několikrát dotkli psychoterapeutických studií, do kterých se s Esterko pustila. Já myslím, že je to logická návaznost na celý tvůj život, na tvůj zájem o lidi, také možná do jisté míry na tu poštu pro tebe. A chci se zeptat, jestli je v tom třeba i pocit, že mediální sféra přeci jen vykazuje nějaké stránky, kterých jsi už přesycená. A potřebuješ se dotknout záležitostí, řekněme, hlubších nebo autentičtějších.
3: Myslím si, že by to mohlo být i v tom. Na druhou stranu, já jsem na konci zdrávky přemýšlela o tom, co dělat, a psychologie byla jedním z mých nápadů, kromě divadelní fakulty. Nakonec jsem šla na DAMU, ale touhu nějak se věnovat té lidské duši a psychice jsem v sobě měla. A vlastně jsem se k tomu dostala dost pozdě. V tom našem výcviku patřím rozhodně mezi ty nejstarší frekventanty. A jsem moc ráda, že se té psychoterapii můžu věnovat. Na druhou stranu jsem si uvědomila, že potřebuju teď mít pauzu. Teď s klienty nepracuju. Mám před sebou půl roku na dokončení toho výcviku pětiletého. A myslím si, že potřebuju teď mít sama trošku v sobě nějak víc asi klidu a stability. A co mě ještě teda na té psychoterapii hodně lákalo a co si myslím, že bych ráda uplatňovala, já jsem začala trošku dělat takový kurzy řečnictví, ale já to nechci nazývat úplně řečnictvím, protože v tom, jak pracuju s lidma, nejde o výslovnost a tak, ale o zpracování trémy a stresu a spíš návrat k tomu, co nám je podle mě dáno dost přirozeně, protože si myslím, že to je lidská touha od malinka naučit se chodit, mluvit, komunikovat, vyjadřovat se. A že se pak v průběhu života necháme znejistit různými posměšky okolí, tak vlastně se snažím pomocí toho kurzu těm lidem dodat zpátky to sebevědomí a tu radost z toho, že můžou komunikovat a můžou mluvit. A tam si myslím, že se ta psychoterapie taky dost hodí, že dokázat mluvit před ostatními je o nějakém klidu, rovnováze, zvládnutí stresu.
2: A dokážeš si představit, že bys pracovala jako psychoterapeutka?
3: To je povinnou náplní toho výcviku, že vlastně už pracujeme v průběhu s klienty. Takže si to dovedu představit. Na druhou stranu, nechci se vymlouvat, ale myslím si, že mám to trošku těžší v tom, že lidi mě znají. Myslím si, že je výhodou nevědět o osudech toho psychoterapeuta. Už i proto, že ti lidi u mě můžou mít nějaký předpoklady, nějaké očekávání. Můžou očekávat příliš, protože jsem pro ně ta paní z té televize. Můžou mít tu představu prostě nějakým způsobem zkreslenou a je to těžší. Takže uvidím, kam mě to zanese, ale pravda, že ta práce s lidma mě baví moc. Uvidíme, kam mě to zavede. Že bych byla přesycená mediálním světem, jak se to vezme. Ono to sama doma nevnímám jako nějaký show business. To je pořad, který mě moc baví v tom, že se tam setkávám se spoustou zajímavých lidí a je to takový hodně pestrý. A pošta pro tebe je zajímavá hodně těmi příběhy těch lidí. Takže jako v tomhle vlastně úplně přesycená nejsem. Na druhou stranu, kdybych si měla znovu volit, tak bych zůstala někde víc asi v ústraní. Ta popularita je prostě těžká.
2: Oči nám v životě otevírá poznání, setkávání, zkušenosti, prožitky, cesty. Když se tě na sklonku tohoto našeho setkání zeptám, co byly opravdu výrazné momenty, o kterých víš, že ti v životě otevřely oči?
3: Já si myslím, že přestože jsem v životě prožila asi toho docela dost, už od dětství, docela dost dramatických věcí, tak mi hodně otevřely oči děti, moje děti a to mateřství, že to je vlastně stejně nějaká nejcennější, největší zkušenost, to když se ty děti narodily a člověk přestal být zodpovědný jenom sám za sebe. Já jsem předtím dost riskovala, chodila jsem po Praze po nocích, sama najednou jsem věděla, že mám zodpovědnost na někoho dalšího, tak myslím si, že to bylo asi hodně cenný. V poslední době asi to uvědomění si, jak je důležitý být dcerou a mít tu možnost být někoho dcerou. Loučení s mojí mámou, kde naštěstí jsem s ní tam mohla ty poslední dny trávit, tak bylo moc cenný a zároveň těžký.
2: Ester, děkuji ti moc za to otevřené, upřímné a vzácné povídání. Naším hostem byla moderátorka Ester Janečková.
3: Já děkuji tobě, Jitko. A naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Moderátorka a herečka Ester Janečková se ve studiu sešla s Jitkou Novotnou. A já připomínám, že už za chvíli začne mrazivé léto dvojky a v něm četba z románu Trhlina.
1: Český rozhlas dvojka.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a v rámci mrazivého léta dvojky vás zvu k poslechu četby na pokračování. Tribeč, magické místo nedaleko Nitry, kde se mísí křesťanská a pohanská mystika. Hory, odkud se nemusíte vrátit. A kdo se přece jen vrátil, ten o svých zážitcích raději nemluví. Na průzkum nebezpečného pohoří se vydává čtveřice mladých lidí. Pustí je Tribeč zpátky? To se dozvíte, pokud přijmete pozvání k poslechu četby z knížky Josefa Kariky Trhlina.
4: Nedělní ráno nezačalo Bůh ví jak. Probudil jsem se na gauči, rozlámaný a nevyspaný. V kuchyni seděla Mia a popíjela čaj. Kývli jsme si na pozdrav, ale do řeči nám nebylo. Na stole mě čekaly připravené cereálie s jogurtem, moje obvyklá snídaně. Promiň, že jsem na tebe tak vyjela, prohodila Mia. Nechci se hádat. Ne, ty promiň, opravdu jsem vypadal divně. Nikdy jsme nebyli na kordy déle než 2, maximálně 3 dny. Makám na novém článku, zatím o tom nechci moc mluvit. Ale budeš první, komu ho ukážu. A bude to stát za to, věř mi. Když budu zklamaná, tak si mě nepřej. Náznak let mého úsměvu. Krize zažehnána. Ale největší noční můra nezmizela. Přišel jsem o nahrávky, zničil jsem je jako naprostý idiot. Mia si šla zaběhat. Běhává aspoň 3x týdně. Vždycky si dopřeje 7-10 kilometrů. Mně by něco takového zabilo, takže se ani nepokouším dělat jí společnost. S dětinskou nadějí jsem znovu prozkoumal desky, jako by se přes noc mohly zázračně uzdravit. Jizvy a rány se jim ale neuzavřely. Kdybych nahrávky zavěsil na blok, nad Fischerovými hádankami a myšlenkovými rébusy by spekulovalo celé Slovensko. Takhle se mohl spekulovat nad svou blbostí. Zapnul jsem notebook, stáhl do něho z mobilu další fotky z vily, přidal několik snímků Fischerových psychiatrických záznamů i starých desek a začal kompletovat článek. Bez nahrávek to stálo za hovno. Apaticky jsem ťukal do klávesnice. Tvořivost mě dočista opustila. Bez jakéhokoliv záměru jsem do vyhledávače naťukal Walter Fischer Baťovany a stiskl Enter. Očima jsem přeletěl po výsledcích a téměř jsem se nosem přilepil k monitoru. Bylo to tam. Google objevil několik článků, v nichž se objevuje jméno Walter Fischer i Baťovany, starý název partizánského. Téměř jsem nedýchal. Nejvíc mě překvapilo, že články vlastně nebyly o Fischerovi. Na Slovensku se už několik desetiletí traduje, že v pohoří Tribeč, nedaleko Nitry, záhadně mizí lidé. I ke mně se tahle povídačka kdysi dostala. Samozřejmě jsem tomu nevěřil. Když jsem si teď ale letmo přečetl několik objevených článků, zatočila se mi hlava. Zuřivě jsem proklikával jednotlivé odkazy a nasával stále bizarnější informace. Takže, Koncem 90. let publikoval na webu nějaký Čech s přezdívkou Havador velmi přesvědčivý článek o mizení lidí v pohoří Tribeč. Následně o Tribečské záhadě vznikla řada dalších článků a zpráv. Autoři většiny z nich opisovali od Havadora, nezřídka ale přidávali vlastní dohady a spekulace. Články o Tribeči převzalo i několik seriózních médií. Například koncem roku 2006 o mizení lidí v Tribeči psali Hospodářské noviny. Havador svůj článek pojmenovaný Případ Tribeč expozice začíná poděkováním osobám, které mu pomohly při prohledávání archivů, přeložili německé nebo maďarské texty, konzultovali s ním historická fakta nebo zapůjčili studijní literaturu. Následuje poznámka o tom, že místní názvy, zejména obcí, se během dlouhé doby, kterou text zachycuje, nejednou měnily. Aby si čtenáři mohli dané obce a lokality na mapě vyhledat, používá Havador až na výjimky aktuální jména. V dalším odstavci popisuje Tribeč a zejména to, jak se k celé záležitosti dostal. A pak to přijde. Čtu. V roce 1929 dorazila zima pod Tribeč na konci listopadu. 22. bylo už od rána zamračeno. Z nízkých těžkých mraků se sypal hustý sníh, který na zemi rychle vytvořil souvislou bílou vrstvu. 47letý lesník A. Samšály se podobně jako v jiné dny hned ráno vydal do lesa. Od domku manželů Zajových, stojícího na jihovýchodním konci obce Velké Uherce, kde bydlel v podnájmu, se za ním táhla vyšlapaná cestička. Šlépěje byly viditelné ještě celé dopoledne, potom je překryl nový sníh. Domů se ale Samšály večer nevrátil. Až druhého dne odpoledne se Anna Zajová začala ptát sousedek, jestli o něm něco nevědí. Během následujícího týdne skupina četníků několikrát procházela oblast masivu Tribeče kolem obce Velké Uherce. Hledání jim komplikoval sníh. Zhruba po týdnu bezvýsledné pátrání skončilo. Tělo ani žádnou stopu po lesníkovi nenašli ani na jaře. Nevím, jestli Maria Švajcerová z vesnice Mankouce věděla o podivném zmizení lesníka Samšályho, ale spíš bych řekl, že ne. Mankouce jsou od obce Velké Uherce vzdálené sice jen 20 kilometrů vzdušnou čarou, mezi obcemi však leží hřeben Tribeče. Jisté ale je, že když 18. prosince 1930 odpoledne vyprovázela 18letou dceru Máriu, velmi důrazně jí kladla na srdce, aby se cestou do 4,5 kilometrů vzdálené vesnice Zlatno, kam měla rodičům svého otce zanést nějaké potraviny, nikde nezdržovala a hned po odevzdání uzlíku se vrátila zpátky. Jak se brzy ukázalo, varování bylo na místě, ale minulo se účinkem. Mária do Zlatna nedošla a už ji nikdy nikdo neviděl. Dva případy zmizení v krátké době nedaleko sebe, které jsou si podobné tím, že osoby po sobě nezanechaly žádnou stopu, ani neměly zjevný motiv někam z vlastní vůle odejít, jsou sice zajímavou, leč stále ještě spíš čistě náhodnou shodou okolností. Přesněji byly by. Kdyby se dělník Andrej Murgaš dne 10. prosince 1934 vrátil z práce v kamenolomu do svého domu v obci Žirany na jihozápadní straně Tribeče. Ani Andrej Murgaš se už nikdy nenašel. Podobné události se stávají poměrně často. Obvykle se vysvětlí nehodou nebo zločinem. Čtvrtý příběh z roku 1939 je ale vysvětlitelný podstatně hůř. V Baťovanech tehdy, v Baťových závodech, pracoval dělník Walter Fischer. Ve městě se zdržoval od pondělka do soboty. V neděli jezdíval za ženou a dětmi do vesnice blízko Nového Mesta nad Váhom. Těžko říct, proč neodjel i v neděli 24. ledna 1939. Místo toho, jak řekl kolegům v práci, se šel projít do hor. Údajně chtěl navštívit Čierny hrad, zříceninu stojící necelé 3 kilometry na severozápad od obce Zlatno. Zvláštní nápad. Když uvážíme, že cesta z Partizánského na Čierny hrad je dlouhá zhruba 23 kilometrů, Waltera Fischera tedy v neděli čekala téměř 50-kilometrová pouť. Když se 25. ledna a ani další dny nedostavil do práce, vedení továrny si s tím příliš starostí nedělalo. Osud zmizelého dělníka ale začal zajímat jeho ženu. Jenže až o 4 týdny později. Protože sama kvůli dětem nemohla cestovat, pověřila úkolem zjistit, co se stalo s jejím manželem svého švagra. Ten navštívil místní policejní stanici, kde požádal o vyhlášení pátrání. Zatím vše probíhalo velmi podobně jako v předchozích případech, až do 8. května toho roku. V ten den totiž Waltera Fischera našli. Objevili ho na poli nedaleko města Zlaté Moravce, asi 35 kilometrů od Partizánského. Krátce na to ho převezli do nemocnice v Partizánském. Nevíme sice, kde se nacházel a co zažil za 3,5 měsíce, kdy byl nezvěstný, ale na jeho psychice to zanechalo nesmazatelné stopy. Se svým okolím prakticky nekomunikoval. Po několika týdnech ho z Partizánského převezli do ústavu pro duševně choré v Žilině. Společně s dokumenty tohoto ústavu se na konci války ztrácí i jeho stopa. Po roce 1945 byl zřejmě stejně jako jeho rodina vystěhován do Německa. Není úplně jasné, jestli do případu Tribeč, tedy do série nevysvětlitelných zmizení v tomto pohoří, patří i následující příběh. Nejde totiž o zmizení, ale o nalezení. Na jaře roku 1954 objevili nedaleko obce Oponice tělo asi 30-letého muže. I přesto, že bezpečnost prohledala archivy s popisy všech pohřešovaných osob, tělo mrtvého muže se nepodařilo spojit se žádnou z nich. Navíc se ani při důkladném zkoumání nedalo zjistit, na co neznámý zemřel. Přišlo se jenom na to, že k úmrtí došlo mezi říjnem a listopadem předchozího roku. Dost široké rozpětí. V únoru 1966 našel Hajný na cestě vedoucí z obce Jelenec do lesa směrem k hřebeni Tribeče odstavené auto s bratislavskou poznávací značkou. Když druhý den uviděl auto na stejném místě, zavolal příslušníky bezpečnosti. Ti brzy zjistili, že auto patří manželům Belanovičovým z Bratislavy. Manžele samotné se ale objevit nepodařilo. Svým příbuzným se nikdy neozvali. Zatím předposlední tribecký příběh se odehrál v obci Skýcov na přelomu let 1979-80. V dnes už zbouraném domě na kraji vesnice bydlel 67-letý Antonín Topil, vdovec, kterého okolí vnímalo jako podivína a nesnášenlivého člověka. Proto nebylo nikomu nápadné, když ho delší dobu neviděli. Znepokojení projevila až poštovní doručovatelka, které se opakovaně nedařilo zastihnout Topila doma. Příslušníci veřejné bezpečnosti vylomili zámek a rychle zjistili, že Topil v domě nebyl už přinejmenším několik týdnů. Zdálo se, že muž zamkl, odešel a už se nevrátil. Z obce Skýcov vede zhruba 14 kilometrů dlouhá cesta, která ji spojuje s Klátovou Novou vsí na opačné straně hřebene Tribeč. I během zimy je dobře sjízdná, ale v případě náledí se může nepozornému šoférovi lehce stát nehoda. Policejní hlídka, která tudy 3. února 1995 projížděla, usoudila, že přesně to se stalo řidiči žlutě metalizovaného BMW se žilinskou poznávací značkou. Auto bylo odstavené za okrajem cesty v bezprostřední blízkosti chatové osady Slač. Nebylo zamčené. Uvnitř hrálo autorádio a v úložné schránce dveří ležela náprsní taška. Byl v ní občanský průkaz na jméno Ján Šala a nemalá suma peněz. Slovenské koruny, marky a dolary. Celková částka údajně přesahovala 1 000 000 korun. Ján Šala se nevrátil ze služební cesty. Zbyla po něm bývalá žena, dvouletý syn, rodiče, přítelkyně a žluté BMW. Následuje řada otázek bez odpovědí, datum a podpis. Havador, 1. prosince 1999. Mozek nestačil zpracovávat všechny nové informace, bylo jich příliš. Pronásledoval mě pocit nereálna, jako bych se ocitl ve snu. Ve vchodových dveřích zacinkaly klíče. Vrátila se Mia. Vnímal jsem ji, ale nevěnoval jí žádnou pozornost. Snažil jsem si utřídit myšlenky. Nejdůležitější mi v té chvíli připadalo, že dokumenty z vily a Howardorův článek se v některých bodech vzájemně potvrzují. Pokud seděly informace o Fisherovi, pak i zbytek článku mohl být reálný. Co když je to všechno pravda? Co když v Malém Pohoří za divných okolností opravdu zmizelo přinejmenším 8 lidí? Dokonce jich mohlo být i víc. Vždyť Howardor článek napsal v roce 1999. Sklonil jsem se k notebooku a pustil se do čtení dalších článků o Tribeťské záhadě, zejména těch novějších. Zdálo se, že pořád dokola recyklují především informace z Howardorova pátrání, ale nakonec jsem narazil na něco nového. Právě v seriózně působícím článku od Josefa Šéna v Hospodářských novinách jsem objevil další zajímavý, ale zároveň děsivý dílek do skládanky. Potom, co autor shrnul všechna do té doby známá fakta i domněnky, se vydal přímo do terénu, aby si je ověřil. A zjistil následující. Zejména starší lidé, žijící ve vesničkách roztroušených po úpatí Tribeče, mají skutečné povědomí o zvýšeném počtu nezvěstných. Někteří jako důvod zmizení uvádějí přirozené, i když náhlé odchody za prací nebo stěhování, zejména Čechů a Němců v předválečném i poválečném období. Jiní ale mluví o zvláštních úkazech, například jakési pánbičkově stopě, čertově zadku nebo zrádném mořském oku. Starší muž z obce Horná Ves novináři Šénovi doslova řekl, že v minulosti se jenom na starém poli propadlo pod zem asi 80 lidí. Ve Skýcově další důchodce Ján Drienovský potvrdil, že ví o nezvěstných, ale zároveň poznamenal, spousta lidí o tom nechce mluvit. Však víte, jak to je. Josef Šén se rozhodl oslovit policii a požádat o čerstvé informace týkající se nezvěstných v této lokalitě. Tentokrát nešlo o žádné dohady ani fantasmagorie, ale o oficiální úřední stanovisko. Podle Renáty Čihákové z krajského ředitelství policejního sboru bylo vnitře v té době evidováno 7 případů nezvěstných, kteří se ztratili v Tribeči. Jak dodala, odešli na houby nebo túru a už se nevrátili. Šén uzavřel reportáž zmínkou o tom, jak se v horách plných propadlišť, jeskyní a ruin domů po starých německých osadnících čas od času objeví příbuzní a vytrvale pátrají po svých ztracených rodinných příslušnících. Ani jsem nezaregistroval, kdy se do obýváku vrátila Mia. Přitáhla si křeslo ke stolku s notebookem, sedla si do tureckého sedu a utírala si hnědé vlasy ručníkem. Zbožňuji vůni jejího šampónu. Mám ji spojenou s domovem. Nejvyšší čas, abys mě zasvětil, nemyslíš? Prohodila. Buď to, nebo rozchod. Vyber si. Sice se usmívala, při běhu se jí vždycky do krve vyplaví endorfiny, ale v očích ji hořela zvědavost, smíšená s podezřívavostí. Musel se mi něco říct, jenže kde začít? V té vile, kde makáme, se mi do rukou dostalo toto. Ukázal jsem na dokumenty a desky. Za první republiky tam byl ústav pro duševně choré. Co je na těch deskách? Nevím, nedají se přehrát. Nemusela vědět všechno. Kdykoliv se o mě bojí, začne neskutečně vyvádět. Tušil jsem, že papírové dokumenty a internetové stránky o Tribeči postačí, aby Míju zachvátili silné obavy. Tak ukaž, natáhla ruku. Podal jsem jí Grachulovi záznamy a počkal, až po nich přiletí pohledem. Znepokojeně jsem přitom sledoval, jak se jí při čtení vraští obočí. Když dočetla, Vysvětlil jsem jí, že dokumenty plánuju zpracovat do blogového článku. Podle toho, jak se tvářila, jsem usoudil, že to nepovažuje za tak skvělý nápad jako já. Ale nedal jsem se odradit. Ukázal jsem jí Havadorův článek, na který jsem narazil při vyhledávání informací o Walterovi Fisherovi. Naklonila se k notebooku. Teď už se vysloveně mračila a čas od času si zamyšleně prohrábla o Finu. Velmi vtipné, konstatovala po chvíli s kyselým výrazem v obličeji.
5: Cože?
4: To si vyrobil sám nebo s kámoši?
5: Ne, vůbec.
4: Ale prosím tě, přerušila mě. Nejdřív mě v noci naštveš a teď jsem pokusný králík. Byla si jistá, že si z ní střílím. Přísahám, že na tebe nic neskouším. Zvedl jsem ukazovák a prostředník. Tak to někdo narafičil na tebe.
5: Myslíš?
4: Vždyť je to jasné. Opovržlivě vyprskla, jako by se o jiné možnosti ani nedalo uvažovat.
5: Jenomže jak by to udělal?
4: Ty dokumenty byly zamčené v trezoru. Klíč jsem objevil náhodou. Navíc tam pracuju v cizí partě. Nikdo mě nezná. Tak možná si někdo nechtěl vystřelit přímo z tebe, ale z kohokoliv, kdo na ty papíry narazí. To z téhle blbosti si vytočený? Nadzvedla obočí.
5: Vždyť i policie potvrdila, že se tam ztratilo dost lidí.
4: Trval jsem na svém. Ať je to jak chce, dej od toho ruce pryč. Prohlásila rozhodně.
5: A to jako proč? Vždyť je to skvělý materiál a...
4: Hele, ruce pryč, dobře ti radím. Nevím, o co jde, ale nemám z toho dobrý pocit.
5: Aha, tvoje intuice. Už dlouho jsme o ní neslyšeli, dodal jsem ironicky.
4: Tak fajn, agente Maldre, běž pátrat do lesů po zmizelých lidech.
5: Ale vždyť je to zajímavé. Ani trochu tě,
4: kdyby zrači konečně opravil to splachování na hajzlu.
5: Měla pravdu. Měl jsem to opravit už dávno. Ale nemusela mi to vmést do tváře právě teď. Opravím, neboj se,
4: odsekl jsem. Přitáhl k sobě notebook a nasadil si sluchátka. Koutkem oka jsem viděl, že Mia po chvíli pokrčila rameny, vstala a odešla do kuchyně. Doufal jsem, že v rámci mého rituálního ponížení nezačne demonstrativně opravovat splachovadlo na záchodě sama. Brzo mě to ale přestalo zajímat. Veškerou moji pozornost zase pohltil Havadorův článek. Obsahoval totiž i dodatek nazvaný Případ Tribeč expedice. Šlo o nepříliš rozsáhlou reportáž z Havadorovy výpravy na Tribeč. Nejzajímavější informace v druhém článku ale nepocházely od samotného autora. Zveřejnění první části na internetu, Případ Tribeč expozice, vyvolalo spoustu ohlasů. Některé komentáře Havador přidal do expedice jako citáty doplňující hlavní text. Nejvíc se rozepsal čtenář, kterého identifikuje jenom jeho e-mailová adresa jurokouril@geocities.com. Já mám s Tribečem dva neobyčejné zážitky. Za prvé, roky jsem spával pod širákem, ale jenom jednou jsem se bál tak, že jsem nebyl schopný usnout. Celou noc jsem strávil opřený o kamennou zeď nějaké rozpadlé samoty v Tribeči a klepal se čistokrevným a bezdůvodným strachem. Za druhé, další nenormální tribečský zážitek není úplně můj. Potkal jsem horala, který mi ukázal krásný neolitický sekeromlad. Našel ho jen tak, na podzimním listí někde v hlubokém pustém lese. Spolužák z muzea mu potvrdil, že nejde o podvrh. Nejsem fanatik na Tribeč, jenže Tribeč je opravdu něčím zvláštní. Mýval jsem z něho pocity na hraně déjà vu. Spousta zážitků, na které si nevzpomínám, kde se staly, podvědomě tlačím do Tribeče, protože tam se stát mohly. Po zbytek neděle jsem se snažil být aspoň nějak užitečný. Pomohl jsem mi s přípravou oběda, vynesl jsem smetí, opravil splachovadlo a přetrpěl společný večer u televize. Ani za zlaté prase nedokážu říct, na co jsme se vlastně dívali. Seděl jsem na gauči společně s Míjou, ale nebyl jsem tam. I tak může vypadat zmizení. Někde jsi, ale zároveň tam nejsi. Když jsme se dodívali, nešel jsem s Míjou do postele. Místo toho jsem si sedl k notebooku a začal pracovat na blogovém článku.

Josef Karika, Trhlina. Pro dnešek končí četba na pokračování, kterou přeložil Jiří Popiolek. Účinkoval Josef Kaluža, připravila Eva Lenártová, režii měla Simona Nitrajová. A ještě připomínám, přátelé, že další část uvedeme v rámci Mrazivého léta dvojky už zítra večer ve 22 hodin.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Ano, zní už letitá znělka nočního mikrofora v novém uspořádání, v nové harmonii, nebo jak bych to měl říct, v nové instrumentaci, nicméně stále stejná melodie, která ohlašuje i dnešní vysílání. Tady živě vás z rozhlasového studia na Královských Vinohradech zdraví Ondřej Kepka. Je pro mne velkou ctí, že mám dnes hosta, kterého si hluboce vážím, a navíc mám tak trochu trému, protože je to host z oboru, kterého si taky velmi vážím, protože ho neumím, a to je novinařina a publicistika. Ondřej Vaculík, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Trémy není zapotřebí, stačí, že já tady mám trémy.
0: Ano, takže jsme dva, ne, to samozřejmě jsem řekl nikoli v takovou tu profesní, ale spíš vůči vám, protože jste nositel navíc sám svého jména a ještě jména vašeho tatínka Ludvíka Vaculíka. Legendární to osoby, takže myslím si, že milí posluchači, dnešní téma je úplně jasné. Pane Vaculíku, víte, proč se jmenujete Ondřej?
1: To nevím, s tím mám málo společného, já jsem u toho byl, ale nevnímal jsem
0: Neměl
1: to ještě.
0: Neměl jste to, ale jestli jste se to někdy nedozvěděl.
1: Ne.
0: Ono totiž z této generace mnoho Ondřejů není.
1: Není, no.
0: Takže proto se na to ptám, no. A samozřejmě asi také proto, protože no. To jméno později už bylo běžnější, ale na škole, když se ozvalo Ondřeji třeba, tak já jsem se otočil.
1: Ano, ano.
0: Bylo to i u vás tak
1: ano,
0: podobně.
1: Ano, ano. Bylo to mezi Jirku, bylo a Frantů, bylo strašně moc Honzů, ale Ondřej, to ano. Bylo dosti výlučné.
0: Ano, ano, ano, tím nechci říct, že jsem já teda nějak výlučný, ale nicméně. To jméno, ano, to ano, jméno. Mluvíme o tom méně. Čím víc jste, publicistou nebo novinářem?
1: Já si myslím, že v podstatě publicistou, protože to je něco, čím se zabývám pořád, kdežto novinařina je spojená buď teda s výrobou a prováděním novin, anebo v rozhlase, že jo. Rozhlasáci jsou taky novináři. Ale to já už nejsem, takže já spíš píšu a píšu různé komentáře, fejetony, glosy a pak takové to účelové psaní, co člověk musí psát, aby obhájil něco, co je důležité pro to, co třeba dělá. Tedy jinak je to hodně psaní zdarma, tak?
0: Ano, výborně, to je krásný konec tohoto vstupu, milí posluchači. Zdraví vás tedy Ondřej Vaculík a Ondřej Kepka tady živě ze studia Českého rozhlasu Dvojky na Královských Vinohradech.

0: Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Pokračuje, mým vzácným hostem je novinář a publicista Ondřej Vaculík, kterého bych se rád na začátek zeptal. Asi nikdy jste tuto otázku neslyšel, to říkám v uvozovkách samozřejmě. Jaké to bylo narodit se v rodině významného tedy tatínka Ludvíka Vaculíka a jak vás to ovlivnilo negativně i pozitivně?
1: No já jsem to nebral nejprve jako dosti let jsem to nebral jako něco významného. On taky tehdy byl novinář, rozhlasák třeba a tak. Naopak se mě to trochu zdálo, že to není jako chlapské povolání, tak jakože jsem spíš vzhlížel, měl jsem kamaráda Jardu Vukatého a jeho tatínek byl jeřábník, tak to se mi zdálo, že šplá vysoko na ten jeřáb a tak, že to je, ale ten redaktor, já jsem si to ani neuměl moc představovat, co on to vlastně dělá. Věděl jsem, že chodí do rozhlasu a pak se vždycky vrátí.
0: A sedí u stolu pravděpodobně.
1: Sedí u stolu. A teprve od sjezdu spisovatelů v roce 1967 jsem pochopil, že je patrně významnou osobností, protože on sice napsal Sekiru, ta vzbudila pozornost, předtím Rušný dům a tak, ale toto bylo takový vstup do politického prostředí, že jo, to něco vyvolalo, nějakou odezvu. A potom teda už to šlo ráz na ráz, protože od roku 67 do srpna 68, to je vlastně pár měsíců. A tam se odehrálo teda jako skoro všechno, kdy, dá se říci, on byl tím, kdo byl uznávaný, jo, kdo byl nadějeplný, vnímán mladý spisovatel ještě, že jo, a tak. No a pak se to všechno zavřelo, že jo, a potom už za té normalizace prostě byl průšvihář. A já jsem nejprve si říkal, co se s tím bude dělat, jako jak on to vyřeší, on říkal, jo, já budu psát dál. A psal dál a měl pravdu a za tu dobu té husákovské normalizace toho dost napsal, no a pak to vydal a vždycky říkal, v životě jsem měl štěstí.
0: To je krásné. To vám vlastně v té době, no, byl jste studentem střední školy, pravděpodobně.
1: Já jsem se už na střední školu nedostal.
0: No ano.

0: nějak jsem musel to něčím vyrovnávat, protože přeci jen asi v těch genech po těch rodičích, ale i prarodičích, protože i tatův tata velice dobře psal dopisy a ty jsou v sekyře. A jsme překvapení, jakou to má literární úroveň. Mm-hmm. Takže u nás tahle ta linie je a já jsem to v sobě nemohl popřít a naopak jsem to pěstoval. A potom, když byl rok a pořád jsem dělal ve stavebnictví, věnoval jsem se památkám a když byl rok 1990, tak náhle mě Vladimír Karfík, šéfredaktor Literárních novin, mě oslovil, jestli nechci se věnovat publicistice v Literárních novinách. A já nevím, kde se ve mně vzala ta troufalost. Dneska žasnu, já v podstatě metaforou řečeno jsem slezl z lešení a vstoupil jsem do té redakce. Že jo? A začal jsem tam skutečně pracovat a tvářil jsem se, jako kdyby to bylo normální.
1: Jakože prostě všechno jako bylo, jak mělo být.
0: Všechno bylo, jak mělo. A já celkem všechno vím, že jo? Já celkem všechno umím, byť jsem nic moc nevěděl a nic neuměl, ale rychle jsem se to učil. Mm-hmm. A jako rychle dá se říci, že pak jsem byl celkem šikovný, co se týká redigování mm-hmm. a tak. Takže si myslím, že mě to i šlo a už se nepoznalo, že za mnou nejsou hluboká studia filozofické fakulty.
1: To je krásné. Já bych se ještě vrátil do těch, tedy v uvozovkách studií nebo do toho učení. Tedy. To, že jste se vyučil zedníkem, to jsem si jaksi načetl, ale nevím úplně přesně, jestli jste se pokoušel o nějaké přijímací jiné zkoušky, nebo jestli jste to rovnou jako zabalil, že bylo jasné, že to nemůže být.
0: Já jsem dělal vlastně večerní průmyslovku, že jo, tak jsem středoškolské vzdělání měl a pak jsem vždycky znovu a znovu každý rok.
1: A to bylo potom zedníkovi?
0: Ano, ano.
1: Jo, potom. Ano. No to jste si dodělával, ano, ale, ano. Ale já myslel ještě předtím zední.
0: To už ne, předtím, protože jste ne, to... ne, ne, ne, já už jsem rovnou navázal teda na tu večerní průmyslovku.
1: Jo.
0: No a potom jsem se snažil dostat se na vysokou školu a vždycky každý rok jsem dělal přijímací zkoušky na stavební fakultu.
1: Na stavební fakultu?
0: No, protože si furt bylo, že prostě to je stavař.
1: A to byl jako cíl, že byste pak přestoupil?
0: Ne, já jsem...
1: Ne, to už jste tak jako směřoval.
0: Já jsem si nedělal iluze o tom, že bych mohl dělat něco kreativního, něco spojeného prostě s literaturou třeba, nebo s uměním. I když mě velice bavilo divadlo, jsem dělal amatérské, pomyšlel jsem na to, že bych mohl studovat divadelní teorii nebo něco, ale věděl jsem, že to prostě nejde. A taky jsem se o to pokusil vlastně. A oni mě jednou... jako estébáci, mě nabídli takový řekl, no podívejte se, když vy trošku byste se jako distancoval od toho vašeho otce, no tak si myslíme, že by nebyl problém studovat na divadelní fakultě.
1: Oni vám rovnou tohle slíbili, ano, že to, by to zařídili. Jako.
0: Poněkud, kdybych se distancoval, a to já jsem věděl, že nikdy neudělám.
1: No jasně, jo? Ale krásně, jak si byli jistí, že by to zařídili na Damu, totiž jo, to se mi líbí.
0: Ano, oni by to možná nezařídili. Ale... A jim by stačilo, kdybych se distancoval.
1: Jo, ano, rozumím. Ale ještě se zeptám, a po základní škole tedy, to rovnou to bylo to učení, rovnou, tam nebyl nějaký pokus.
0: Ne, jo, já jsem zkoušel dělat přijímací zkoušky na gymnáziu
1: jo,
0: nad Štolou.
1: Tak to jsem myslel.
0: Jo, a ano. Ty tam mě nevzali a teprve nic jiného nezbylo, něco jsem dělat musel, tak jsem šel na toho zedníka. No.
1: A jak tyhle věci, abychom to třeba mladším posluchačům přiblížili, jak to vypadalo? Oni vám přece nemohli říct kvůli vašemu, oni neříkali oficiálně. Kvůli vašemu otci jsme vás nepřijali.
0: Ne, tam vždycky byla dána přednost uchazečům, kteří lépe splňují všecky předpoklady ke studiu.
1: Krásná formulace,
0: jo,
1: ano.
0: Že jo, a tam prostě bylo to kádrové. To
1: ano, čili jste nesplňoval tohleto, rozumím.
0: No a pak jsem teda dělal několikrát ty zkoušky na tu vysokou školu stavební, na stavárnu prostě a vždycky mě nevzali. Já jsem to znovu a znovu zkoušel a byl jsem překvapen, jak po každé toho umím k těm přijímacím zkouškám méně a méně. A když jsem toho uměl úplně nejméně, tak mě v Brně někdo řekl, zkus to v Brně, tak mě v Brně přijali. A já jsem začal dálkově studovat VUT, teda Vysoké učení technické v Brně. A je zajímavé, že

0: jsem prolez ty deskriptivy, a což bylo strašně, ta matematika, geologie, a já jsem nebyl schopen udělat zkoušku z ruštiny. Protože my jsme ruštinou, jsem ještě ten ročník, kdy po 68. ta ruština jako vypadla, a já jsem jako četl rusky to všechno, ale když mě ta profesorka řekla, že mám, když jsem z té Prahy, to bylo v Brně, tam jsem poprvé pocítil trochu takový šovinismus, že jo, když jste z té Prahy, tak nám tady něco řekněte o rekonstrukci Národního divadla, která se tehdy dělala. No a já jsem řekl, já jsem sotva schopen o tom mluvit česky, natož rusky. A řekl, tak já vám dám záchranu, otázku, řekněte nám historii Betlémské kaple. No, tak já jsem řekl, tak to je to stejné, já prostě jsem odešel. A byl jsem z toho tak rozčilený, že jsem se hned šel odhlásit z toho studia. Na tom studijním oddělení ta paní říkala, ale rozmyslete si to, to my známe. Nic si nerozmýšlím, jdu. A tím jsem to skončil.
1: Vážně, úplně jako...
0: Ano. Ono to taky bylo, měl jsem dvě malé děti, jo. Mm-hmm. Jezdil jsem z Prahy, pak z Hořovic, jo, do toho Brna. Jo, a já jsem byl jeden z mála, kdo neměl žádné studijní úlevy, studijní volno. Mě v podniku nedali, jo. Mm-hmm. Takže ono to vlastně bylo dost náročné.
1: A to bylo v kterém ročníku?
0: Tohle bylo to v roce 82.
1: Ale tak třetí ročník to vypadá, ne?
0: Ne, druhej.
1: Druhej.
0: Mm-hmm. Druhej.
1: Jo. A no, až mě skoro se chce říct, a nechcete to tam ne. Zajet dostudovat?
0: Ne.
1: Ne, to je škoda hrozná, takové práce.
0: Není, protože já jsem zjistil, že největší problém je, když bych měl být projektantem, tak udělat třeba rodinný domek tak, aby hezky vypadal. Byla prostě okna, jak mají být dveře, že jo, aby to všechno. A zároveň tomu vyhovovala ta vnitřní dispozice. Mně se, když jsem ten dům měl takhle pěkný, tak zevnitř to uspořádání bylo naprosto nesmyslné. Takže to není jenom tak, já si architektu vážím.
1: No to určitě, já nejsem příliš skromný. No nic, nebudeme se v tom rýpat.
0: Nebudeme se v tom rýpat.
1: Jste každopádně se vydal na jinou dráhu, takže to asi už teď je opravdu jenom takový bonmo, taková historie, nebo historka možná. Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem je novinář, publicista Ondřej Vaculík. Aniž bych to tušil, tak vlastně také v podstatě architekt, jak jsme teď zjistili, že jo, před chvilkou. A hlavně zedník, což je teda úžasné.
3: Já jsem se i tesařem vyučil.
2: Dokonce, ještě jako speciálně. A to je konkrétně té manuální zednické práci jste se věnoval nějakou dobu? Jako, nebo...
3: Věnoval vlastně hodně.
2: Hodně.
3: Já už pak, i když jsem pracoval v Literárních novinách a tak, tak jsme zachraňovali nějaké kostely a ještě s chlapama, kteří zbyli z toho podniku, a já jsem to trošku vedl, ale čím dál víc jsem tam dělal i manuálně, takže jsem měl takové dvě práce, ale v té době, kdy člověku bylo kolem 40, tak vám není nic za těžko a všechno jde, že všechno stíháte a všechno vás baví. A to se mně vždycky líbilo, že ta, jako ta fyzická, ta manuální práce člověka, dneska by se řeklo, že u toho relaxuje, že jo, nějak. Unaví jinak a zase ta duševní taky jinak, ale vznikne cosi, co jsem zřejmě potřeboval, aby se mě dobře žilo.
2: No, je to obdivuhodné tedy, musím říct, protože většina lidí vašeho oboru, samozřejmě průměrně, nemyslím, že to tak musí vždycky platit, nejsou zrovna třeba excelentní manuálně, že jo, jestli mě rozumíte, kam mířím, že jo, že často člověku bývá tam přidáno, jinde ubráno zase a naopak, že jo, takže je úžasné, že byste byl takovýchto věcí tedy.
3: Já zase na druhou stranu asi nejsem intelektuál, jako v tom pravém slova smyslu to ani nemůžu být, i když schopnosti intelektuální mám.
2: Tak teď jsme to krásně posluchačům zamotali, ale rozumím vám, jak jste to myslel. Pojďme tedy k té vaší novinařině a publicistice. Jak byste vy sám sebe charakterizoval, co se týče témat, kterým se věnujete?
3: No, jsou to hodně, hodně to je sociální tematika, to mě vždycky zajímalo. Pak je to, řekněme, i ekologie, a pak, čemu jsem se dlouho věnoval, byly obnova opravy památek, havarijních památek a tak. To jsem dělal i v Plzeňském rozhlase. Jmenovalo se to Odkazy minulosti a to třeba mělo 300 dílů. To jsem dělal celá léta a bylo to o ohrožených a havarijních památkách. Takže vlastně to, že jsem se to vyučil a prakticky si to ohmatal, mi pak velmi pomohlo v té práci rozhlasácké s těmi reportážemi.
2: To je dost specifická ta restaurátorská zedničina, nebo jak to říct, jo? Nebo
3: Rekonstrukce. Ano, to je často statika, bourání.
2: Jo, vše, není to jenom, možné. Ano.
3: No a krom toho vždycky jsem dělal jakési úvahy, komentáře, glosy, které jsou spíše na politická témata a na politické dění, že jo? Protože mě vlastně zajímal jako problematika kvality veřejného prostoru, bych řekl. Na to jsem se já vždycky soustředil. To mě bavilo už od dětství a do toho vlastně spadala i to, ta oprava těch památek. Kvalita veřejného prostoru po všech stránkách.
2: Já mám takový pocit, nebo možná mě opravíte, že my jsme velmi dobří na tu opravu. Myslím, že máme dobré lidi, kteří umí opravovat, vynikající restaurátory, ale i jaksi stavaře, a že to docela umíme. Akorát je problém často, že nejsou peníze, nebo to není chuť, nebo co to není, že nám třeba se nedaří tak jako úplně mít všecko, jak se říká hezky česky, v cajku.
3: Já si myslím, že se to teda lepší, jak já to pozoruju, ale většinou to bývá otázka těch peněz, protože restaurovat, rekonstruovat jsou vlastně drahé, stavebně drahé záležitosti. A je to, dá se říci, čím dál dražší, protože ona ta ruční práce, že jo, ta fortelnost a umět ta řemesla těch lidí zas není tolik. Jo, že od pomalu kovářů, nějakých štafířů a takhle po štukatéry a pozlacovače, že jo, to zlá. Takže to jsou drahé záležitosti a ti lidi snad jsou i dobře placení, kdo to umí.
2: Ano, ano. A já si pamatuju, že ne, že bychom měli vůbec nějakou vzácně památeční chalupu, vůbec ne, ale byl tam takový kousek, kde byla ještě taková ta, vy určitě budete vědět přesně ten termín, prostě ta klenba nad dveřmi poskládaná z těch cihel, vlastně, ano. Které drží tou pro mě nikdy nepochopitelnou...
3: Nad Praží.
2: Ano, ano, nepochopitelnou s vnitřní silou, jako nevypadnou, že jo. A když jsme potřebovali s tím nějakou jako opravu, že jo, protože tak na to ti zedníci tak jako koukali a jako říkají, no to teda... A chtěli právě volat někomu, já neříkali to ještě Franta, sen si to pamatuje, jak se to dělalo, jo, my už to dělali, ne, jako ne, že ne, a my už bychom to museli jinak, nebo, takže ono to vlastně odchází, ty technologie.
3: Odchází, některé. Oni, ano, ono třeba, já si myslím, že současní zedníci vůbec nemusí umět nahazovat strop, protože to už se nedělá. Že všecko jsou to nějaké hmoty, sádro, kartony, jo, nebo už rovnou finální povrchy konstrukcí těch stropů, jako toto, tady je zvuková izolace, že jo, ale jinak jsou betonové třeba.
2: Ano, tak, ano.
3: Takže, že by se nahazoval strop, to už se nedělá.
2: Já známe z těch veseloher, že někdo to hodí a spadne mu to na hlavu, že jo, tak ano, aby to právě na tu hlavu nepadlo, že jo. Ano, rozumím. Přibližte nám nějakou stavbu, kde jste třeba, na kterou jste třeba pyšný, že jste se na ní nějak podílel, nebo že jste tam byl u toho, nebo jste o ní psal třeba.
3: No tak, já jsem asi 25 let zachraňoval kostel narození Panny Marie v Mrtníku u Hořovic nebo u Komárova, což je původně jako gotický kostel a ten má šindelovou krytinu a má... Ještě jsou tam i nějaké románské prvky, protože ty základy asi jsou románské, tak ten byl ve velmi špatném stavu a to jsem s jedním svým kamarádem, zedníkem, kolegou, tak to jsme tak postupně dělali a dobrovolnická práce, že jo, to bylo jako navíc. Ale tam jsem měl možnost dělat všecko možné, že jsme třeba, tam byla propadlá klemba, gotická klemba, takové ty kamenná žebra, že jo, tak my jsme to staticky zajišťovali a tak dále. A měnili trámy, tam jsem se jako vyučil té tesařině trochu, ale já nic, já nemám moc fortel, já všecko umím udělat, ale trvá mi to asi dlouho, protože jsem byl takový jako rozevlátý, co se týká právě těch řemesel a zajištění těch staveb a tak. Mm-hmm. No. Tak na to jsem hrdý, na ten kostel v Mrtníku.
2: No tak gratuluji, to je úžasná věc, že máte... Ono na té fyzické práci je jedna věc skvělá, že je vidět.
3: Ano.
2: Znáte to asi velmi dobře, že jo, když sedíte nad počítačem, teď něco jako napíšete, přečtete, ono to tak někde jako, ale jo, když to ti lidé, co se věnují tomu, že za ním i vykopat tu jámu, tak vidíte tu jámu, že jste ji vykopali, když to řeknu takhle, jo, když to někdy, já mám pocit, že tu jámu nevidím. Ne, tak
3: nesmí do ničeho spadnout.
2: Ano, nechci tady teď filozofovat, to tak někde jako, ale jo, když to ti lidé, co se věnují tomu, že za ním i vykopat tu jámu, tak vidíte tu jámu, že jste ji vykopali, když to řeknu takhle, jo, když to někdy, já mám pocit, že tu jámu nevidím. Ne, tak
3: nesmí do ničeho spadnout.
2: Ano, nechci tady teď filozofovat, ale samozřejmě všechno má svoje, tak je člověk disponován pro určitou práci. Já si myslím, že se pomalu přesuneme k tomu důležitému a to je cena Josefa Čapka a také Pen Klub, ale ano. To jsou tak významná témata, že já teď poprosím pana kolegu zvukaře, aby nám zahrál a pak se zase vrátíme sem živě do studia Českého rozhlasu Dvojky.

0: Noční mikroforum.
1: Ondřej Kepka a jeho host na dvojce.
2: A mým hostem novinář a publicista Ondřej Vaculík. Slíbil jsem tady před písní, že se otočíme, že otočíme naši pozornost směrem k PEN klubu, protože jste předseda tohoto veleváženého spolku.
3: Ano, je to spolek.
2: Spolek, říkám to dobře, ano.
3: Jmenuje se to České centrum mezinárodního PEN klubu.
2: České centrum mezinárodního PEN klubu. To je taková organizace, že jako člověk už jenom, když se to tak jako vysloví, tak vidí tu zodpovědnost, tu vážnost. Jo, a vidím už toho, tuším, že prvním byl Karel Čapek.
3: Karel Čapek,
2: že jo? Ano, jestli se nemýlím. A on vlastně to založil podle anglického vzoru, že jo?
3: Ano.
2: Tak tudy, tady končí moje znalosti a teď si můžete krátce o té historii vůbec světového a českého PEN klubu.
3: Ta historie je zajímavá. Karel Čapek to založil v podstatě před 100 lety. Přesně před 100 lety. Letos jsme oslavili tedy z té výročí, měli své konferenci kolem toho. Ale ten český PEN klub v podstatě víc nefungoval, než fungoval, protože on byl za protektorátu, ta činnost byla zakázaná. On nikdy nemohl být zrušený, to je zajímavé, protože byl mezinárodní. Takže to nešlo, jo. Na to my jsme jakoby represivním způsobem takzvaně nedosáhli těma drápama. Zlýma, jo. Čili, že ta činnost byla zakázaná, potom se to znovu obnovilo v roce 45 a prakticky v roce 48-50 byl znovu útlum, který byl třeba nemusel být totální, ale v podstatě to jako tak byl takový latentní jenom a v 60. letech pak byl předsedou Adolf Hofmeister, něco se dělalo, ale ne mnoho. Prostě bylo to nežádoucí.
2: Nežádoucí, že tu existoval ten oficiální svaz spisovatelů, že jo? Nemýlím-li se, to tak jmenovalo, že jo?
3: Jo, a takže znovu se to obnovilo jako velikou silou v roce 1990 po převratu, kdy tím prvním předsedou byl Jiří Mucha, který ovšem brzy zemřel pak, takže dále ho následoval jako předseda Ivan Klíma. A Ivan Klíma to dělal asi 3 roky a to byla ta doba, kdy oni oživili ten PEN klub, kdy to dokázali navázat i ty mezinárodní vztahy, protože přeci předsedou toho mezinárodního PEN klubu byl i Jiří Gruša, že jo. A takže mám dojem, že tehdy došlo k tomu, že jsme nějak se vybabrali z té jakési izolace a začalo to fungovat a tito lidé jako pak po Ivanu Klímovi to byl Jiří Stránský, což byly osobnosti, které se jako zasloužily o udržení literatury a kultury naší za dobu normalizace, že byli perzekvováni různě a tak, takže oni měli prestiž a taky kamkoliv jako vcházeli, tak tam byli víceméně vítaní a byl jim trochu vyslovaný přeci jen vděk za to, co na sobě měli a tím pádem se jim, a teď se k tomu dostávám, lépe scháněli peníze pro činnost toho PEN klubu, než se třeba děje dneska, že jo. Po Jiřím Stránským se to ujal Jiří Dědeček, který měl tu výhodu, že byl přeci jenom populární jako písničkář. No a nyní jsem to tedy já, kde má výhoda je ta, že jako důchodce mám na to čas a můžu se tomu 100% věnovat, což je zapotřebí. Protože ono trochu, vy jste proto měl docela dobré slovo, že je to takové manažerství, takový servis.
2: Servis, ano.
3: Servis.
2: Ano, ano, servis. Ano. Jak jsme se tady předtím bavili, ano, jenom posluchačům vysvětlím, ano.
3: Kdy všechno musíte organizovat, ano, psát, ano. Dopisy. Já umím skvěle psát žebravé dopisy, jo. Že když
2: prosím,
3: chceme,
2: tak já
3: jo,
2: se zastavím pro vás nějaký koncept a budu tam doplňovat ano, potom zase jiné
3: ano, v tom
2: tituly.
3: V tom jsem celkem dobrý, ano. Snažíme se pracovat s našimi členy, pořádáme různá čtení, musíme si, nebo rádi připomínáme různá výročí spisovatelů, jako byl, já nevím, Kafka, Hašek, i Karel Kryl, jo, a tak dále. To všechno jsme měli. A teďka jsme, teď se dostanu k tomu Josefu Čapkovi.
2: Samozřejmě, k ceně Josefa Čapka.
3: Ano, k ceně Josefa Čapka. Letos uplynulo v dubnu 80 let od tragického skonu Josefa Čapka v koncentračním táboru Bergen-Belsen a to nás přimělo k tomu udělat jakési zamyšlení nad významem a dílem Josefa Čapka. Uspořádali jsme jakousi konferenci, která se jmenovala Podsta Josefu Čapkovi psáno do mraků a tam se setkaly dvě oblasti a to je jednak ta literární Josefa Čapka a ta výtvarná. A třeba o té výtvarné mluvila Pavla Pečinková, která se zabývá
2: dílem Josefa Čapka,
3: Josefa Čapka. A dejme tomu o té literární, já nevím, kromě profesora Mareše, a tak tam mluvil taky Vladimír Karfík, jo? Je jeden z nejstarších literárních vědců našich, ale velmi činných. A ten měl zajímavý poznatek v tom, že to charakterizoval, že zatímco Karel Čapek je vypravěč, tak Josef Čapek je meditativní, filozofický. Jo, kdežto u Karla Čapka máme tuhle tu jeho polohu, to máme jenom v té trilogii Hordubal, Povětroň a Obyčejný život.
2: Kterou já mám ze všeho nejradši, tedy taky z jeho díla. No.
3: A jinak on prostě jde po tom příběhu, který umí teda brilantním způsobem vyprávět. Takže ten Josef Čapek vlastně dělá takovou tu druhou polohu, což je třeba Kulhavý poutník, že jo, Psáno do mraků, jo, a Psáno do mraku jsou aforizmy, že jo, myslím. A tam třeba je, když já jsem byl ve škole, tak jsme z toho něco si četli a to je takové, že pesimista vidí v ementálském síru jenom díry. A já jsem na tom pochopil, co je pesimista teda.
2: Rozumím. Takže ale je to těžší. Josef Čapek je těžší.
3: Je těžší, proto je nemůže být tak jako populární, ano. I když Stín Kapradiny ten dostal nějakou literární cenu tehdy a tak dále. Takže my jsme přišli na to, že je nesprávné tradovat takové to, že Josef Čapek stojí ve stínu Karla. To není pravda. To jejich dílo je souměřitelné. A přišlo se na to, nebo padl návrh, že bychom kromě ceny Karla Čapka, kterou udílíme každé dva roky, měli jako penklub udílet taky cenu Josefa Čapka. A na tom teď pracujeme, protože my sice žádáme třeba na svou činnost granty z veřejných rozpočtů, ale na ceny nemůžeme. Na to musíme sehnat vždycky. Někdy to bývala banka, teď už prostě nic takového. Teď máme několik takových našich donátorů a teď se snažíme teda získat donátory i na cenu Josefa Čapka. A třeba tady snad můžu říct, že jsme mluvili s galerií Kodl, s panem doktorem Martinem Kodlem, který tuhle naši myšlenku velmi přivítal a řekl, že Josef Čapek byl jako evropský, světový malíř, ale že pořád není tak vnímaný a že je dobře ho jako více upevnit v tom kontextu teda těch osobností. A tak se mu tenhle ten nápad líbil a slíbil, že nás podpoří.
2: No tak to jsem, asi jste poslal jeden ze svých výborných dopisů. Ale ne, vážně, to mě trošku zaskakuje, to poslední, co jste řekli, jinak absolutně s tím souhlasím, myslím s tou souměřitelností a tady také byly známé ty hádky těch dvou jinak milujících se bratrů Josef kritizuje Karla za takovou možná povrchnost zdánlivou, že jo, a tak, což samozřejmě zase není pravda, ale jako jednoduchost, lehkost toho psaní a tak, ale já jsem se domníval, že tak jako málo známe tu literární tvorbu Josefa, tak ale ta výtvarná je velmi ceněná, kdy ty obrazy se prodávají za obrovské peníze, takže asi ty lidé vědí, že to je jako
3: to je pravda.
2: Výjimečný modernista,
3: ano,
2: řečeno.
3: Ano, jako, ale nemá to Jako já nevím, když se to srovná s Josefem Šímou, tak tam on není, že jo?
2: Není, jo.
3: Jak, asi. Aha. Já teď do toho se
2: nebudu jo, ne, taky pést, nejsem, jo. Ale já jsem si právě nejsem. Myslel, že Kupka, ale... Čapek, že to je prostě tahle ta jo, top jako jo, třída. Jo. Jako...
3: Ale asi je to, že já teď vyšly takové deníky Jiřího Koláře, které objevil Vladimír Karfík, obsal to všechno, vydalo se a je zajímavé, že oni jsou neredigované, jsou tudíž necenzurované, protože už vyšly po smrti Jiřího Koláře, což bylo v roce už 2002, ano. Že jo. A tam třeba je, že Jiří Kolář si díla Josefa Čapka vůbec nevážil. Mm-hmm. Jo, vůbec. A asi tím,
2: i toho výtvarného díla. Tak?
3: Ano, toho výtvarného ano, díla. Ano. A to asi proto, že on přeci jen se věnoval té malbě dětské pro ty děti a tak. A to se pokládalo jako něco méně důležitého, pokleslejšího, to já nevím. A je pravda, a to potvrdila ta Pavla Pečinková, že jako avantgarda, která tehdy byla na vrchu, neměla Josefa Čapka moc ráda. Ona ho jako nepovažovala, to jeho dílo, za tak, jaksi na té úrovni, na které oni sami chtěli být. Mm-hmm. Že jo? Mm-hmm. A pak já si myslím, a to je jenom takový už můj soud, že ten Josef Čapek se taky věnoval recenzím a kritice výtvarných děl a že on je taky mohl štvát těmi svými soudy.
2: No, že to jo? Je ta osudová chyba umělce, že se pustí do kritiky,
3: ano.
2: Aby mu to bylo pak vráceno.
3: Ano.
2: To je, tak jako netroufám si, zvlášť, když tady padají jména jako paní doktorky Pečinkové, která jenom pro posluchače, kteří třeba nevědí, jedna z největších výtvarných odbornic na výtvarné umění, která se věnuje soustavně právě mimo jiné dílu, tedy Josefa Čapka, tak podle si myslím, že jeho postavení je hlavně tak osobité, on je tak jednoznačně na první pohled identifikovatelný jako v tom nejlepším slova smyslu, jako ti největší světoví malíři tedy. Jako.
3: No. Na té konferenci taky byl Richard Drury, což je kurátor výtvarného umění, zároveň teoretik vystudovaný výtvarného umění a ten tam měl velmi zajímavý proslov, kdy se jako nevěnoval tomu tím způsobem, jako analytickým, jako ta Pavla Pečinková. Ale on najednou mluvil o tom, že přes ty obrazy dostal jako veliký vztah přímo k tomu Josefovi. Jo, že náhle jako to byla citová výpověď celé. A já teda můžu říct, že mně se toto kdysi stalo taky a asi ne přes to výtvarné umění, ale přes to Josefovo psaní, že jsem zjistil, že ho mám rád a že třeba každý den si na něj vzpomenu. Ani jsem nevěděl proč. A jenom tak možná tím tragickým osudem, že jo. Jo. No.
2: Já si dovolím přidat drobnou vzpomínku Kristiny Váňové, emeritní ředitelky památníku Karla Čapka ve Staré Huti, která také mě upozornila na tu nově vznikající cenu Josefa Čapka, tak ta se byla podívat v místě tedy posledního pobytu Josefa Čapka v tom koncentračním táboře. Nevím, jestli vám to říkala, ten okamžik, kdy ono není přesně to datum, že jo, je to takové...
3: Není. No byl to v dubnu nějak, že jo.
2: Ano, je to takové zastřené s takovým zvláštním, až takovým mystickým tajemstvím, prostě zmizení, nebo jak to říct, dokonce byla teorie, že žije a že a tak dále. Ale ona říkala, když odcházela, takže takový bylo zataženo a paprsek slunce, teď se omlouvám, ale cituji a jistě se na mě nebude zlobit, že najednou se objevil takový malý paprsek slunce, který zasvítil k jednomu hrobu. A ona vnitřně najednou cítila, že je to taková, je to znamení a tady je, tady leží. Protože on není, nemáme přímo ten hrob.
3: Nemáme, nevíme,
2: kde jeho tělo leží. Takže to je jenom taková drobnost a vzpomínka. Moc se mi ten nápad líbí. To samozřejmě není to důležité, že se to mně líbí, ale...
3: No teď už to slyšeli i lidi a
2: tak,
3: to je
2: dobře. Tak a budu moc rád, když se na tom jakýmkoliv způsobem, když budu moc jakýmkoliv způsobem pomoci tomu čímkoliv, aby taková cena vznikla. Milí posluchači, posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky.

0: Posloucháte noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. Mým hostem je stále Ondřej Vaculík, novinář, publicista. Bavili jsme se o Pen klubu, bavili jsme se o nově připravované ceně Josefa Čapka.
1: Jsme rádi, to můžu říct rovnou, že to podpořilo město Hronov, protože Josef Čapek se narodil v Hronově, kdežto Karel v Malých Svatovicích.
0: Ano, ano, oni se stěhovali s panem doktorem Čapkem, rodina, ano.
1: A my jsme je oslovili a oni z toho měli radost a tady můžu říct, že nám poskytli 10 000. To tak, nej to pěkné.
0: Tak zdravíme do Hronova, ano, ano. Ano. Tam pocházela maminka, myslím, že jo, jejich z Hronova, mám taky pocit. No, pojďme dál. Co za jak důležité akce, jaké důležité akce chystáte jako Pen klub vůbec v nejbližší době?
1: Slovenské jaro. A už jsme, protože se to musí připravovat dlouho, tak už jsme oslovili asi 13 slovenských spisovatelů, od nejstarší generace po ty nejmladší, kteří se k naší radosti k tomu přihlásili a vlastně nám přislíbili účast. A teďka v nám se zatajil trochu dech, zatrnulo, protože my na to musíme sehnat peníze zase, že jo. Tak pochopitelně žádáme o grant Ministerstvo kultury, ale tam jsme mnohokrát nepochodili, teď si myslíme, že bychom mohli pochodit, protože oni vždycky tu naši činnost, ta hodnotící komise, se jim zdálo, že to je nevýznamné. A my už jsme měli to, ten podzim s Ukrajinou, a to, co už je významnější. A teď si stejně pyšně myslíme, že i slovenské jaro by mohlo je nějak oslovit. A tam jsme navázali na to, že kdysi dříve za minulého režimu prostě spisovatelé, disidenti slovenští a čeští se scházeli, spolupracovali a tak a obohacovali se a podporovali se, takže se dostáváme do doby, bohužel, já jsem ten, kdo je zklamán volbami, že jo? Do doby, kdy zase nám taková podpora vzájemná půjde k duhu a bude zapotřebí.
0: Tak lehký vzdech komentoval, myslím, to, co jste řekl. Blíží se konec našeho setkání, což mě obzvláště smrzí, protože témat by bylo ještě hodně. Chtěl jsem se na tatínka zeptat samozřejmě ještě více, na Ludvíka Vaculíka, když o něm toho bylo hodně řečeno. Kdybyste ho měl dvěma větami charakterizovat, co byste jako řekl, nebo jak na něj vzpomínáte?
1: Já myslím, že byl tolerantní velkorysý a neuměl mít záště, neuměl nenávidět a neuměl, on měl v podstatě se všemi dobré vztahy, i když byl v odsudcích příkrý, jo, byl jako nepřívětivý a tak, ale vždycky jsem oceňoval to, že dokázal mít nadhled a dokázal mít pochopení. On měl jednu takovou poučku, že když máme pro nějaký jev, pro nějaký činnost, pro něco možnost si to vykládat záporně nebo kladně, tak máme se uchýlit k tomu kladnému, protože to bývá blíže pravdy. A já se tohodle držím, protože vesměs člověk má tendenci si vykládat věci zlé, že jo. A tohle je ponaučení, které je pro život podstatné.
0: Takže sklenice by měla být spíš poloplná než polovypitá. Když to řeknu trošku, jako když jsem to shodil samozřejmě, ale rozumím tomu, jak jste to...
1: No, když vy byste mě zkritizoval velmi, tak já bych si měl vážit toho, Ježíš, on mě pomohl, on se mnou zabýval, on mě zkritizoval, a ne, on mě setřel, to je darebák.
0: Já rozumím, to jste řekl daleko lépe, já si myslím, že lepší slova na závěr dnešního vysílání nemohla zaznít. Děkuju vám za to všechno, co děláte, i za ten kostel, který jste pomohl renovovat, a samozřejmě držím palce ceně Josefa Čapka, držím palce Pen klubu a vám osobně, a těším se někdy zase příště na setkání. No a já poděkuji Ondřeji Vaculíkovi, mému hostu. Děkuju moc za setkání.
1: Já vám také děkuji, že jsem byl pozván a že jsme to tady mohli takhle probrat všechno.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Na Dvojce.
2: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami.
3: 2001. Narodila se mě tehda vnučka Renatka.
4: Mě to dosvaklo podle toho Karla Gotta, když jste říkal, že měl životní jubileum.
5: Co tehdy hrálo z rádia? Co se nosilo? A jaké byly vaše první lásky?
6: To byla Míša, Simonka, ale ono se to potom nějak zvrtlo a minulý rok jsem si vzal Dominika.
2: Byl jednou jeden rok.
5: S Jitkou Asterovou.
7: Teda vy jste pěkný filuta.
2: Nebo Honzou Kovaříkem.
8: A teď se to možná úplně vyjasní.
5: Každý všední den po 12. hodině na Dvojce.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha
5: na Dvojce.
9: V Radiokafé Vinohradská 12 přivítám herečku Zdenku Žádníkovou Volencovou. Jaké manažerské schopnosti člověk získá jako maminka 4 dětí? Co ji přivedlo k myšlence prostřednictvím své nadace zútulňovat nemocnice a pomáhat vytvářet příjemnější prostředí pro malé pacienty? A proč považuje Festival hudby na Dobříši za projekt, kterému stojí za to věnovat tolik času a energie? I na to nám v Radiokafé Vinohradská 12 odpoví Zdenka Žádníková-Volencová a pokud chcete být u toho, nezapomeňte si rezervovat svá místa.
2: Blízká setkání Vasila Fridricha.
5: Zítra po 11. hodině na Dvojce.
10: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
11: Hodiny 30 minut 28 vteřin. Stále ještě je středa 8. července 2026. Právě skončila repríza nočního mikrofóra, ve kterém byl hostem Ondřej Kepky, novinář a předseda PEN klubu Ondřej Vaculík. No a v tomto okamžiku startuje jako pokaždé v tomto čase na Dvojce nejstarší rozhlasová diskotéka v zemi, a tou je Noční proud. Ať už jste si rozhlas naladili kdekoliv a děláte cokoliv, je tady další noční pozvánka k další noční plavbě a až tato plavba skončí, tak bude čtvrtek ráno 2 hodiny. No ale stanice, kterou posloucháte, tedy Dvojka, ta samozřejmě vysílá dál 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Ze studia Nočního proudu v Praze na Královských Vinohradech přeje příjemnou letní noc Miloš Skalka.

kalendáři máme 8. červenec roku 2026 a 8. července, ale roku 2023, ukončil Elton John svůj koncertní, nebo svou koncertní šňůru, která začala v Severní Americe v roce 2018, trvala 5 let, jmenovala se Goodbye Yellow Brick Road a ten poslední koncert této 5leté koncertní kalvárie se odehrál v Teletu aréně ve Stockholmu, kde Elton John vzkázal milionům svých fanoušků, že jeho láska k těmto příznivcům jeho hudby zůstane v jeho hlavě, v srdci a v duši navěky. Tolik Elton John.

Eva Farná, skupina Miraja, aktuální hit z rozhlasového éteru, písnička Vzpomeneš si. 8. července roku 2007 zažil princ prekérní situaci. Vystupoval v nočním klubu First Avenue ve svém rodném městě Minneapolisu, ale ten klub nějak zapomněl na to, že má licenci zůstat otevřený pouze do 3 hodin do rána. No a tak princ vyšel na koncertní pódium jako hlavní hvězda onoho večera ve 2:45 a po 15 minutách policie Minneapolisu nekompromisně jeho vystoupení zrušila.

0: Kiss.
1: Prince, autorská verze písničky Kiss, tedy Polibek nebo Pusa. Tahle ta verze víceméně prošuměla, ale celosvětový hit z té písničky s odstupem několika let udělal Tom Jones.

neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada. Michal Malátný a skupina Činasky a písnička nazvaná Selhání. 8. července roku 1995 odstartovala americká dívčí formace svůj 7týdenní pobyt na prvním místě všech rozhodujících amerických singlových žebříčků se svým tehdy aktuálním singlem Waterfalls, Vodopády. Bylo to podruhé, co TLC obsadili první místo amerických singlových žebříčků a písnička, která za chvilku zazní, nebo právě začíná znít, obsadila na naší straně Atlantiku v britské singlové 24. místo.

trochu víc. Syndolix a chci tě vzít na dovolenou a tam si dovolit o trochu víc. Před námi poslední písnička této vysílací. Půl hodinky potom česká státní hymna, časové znamení, nový den a zprávy. No a teď ta poslední písnička. Bob Dylan 8. července roku 1984 končil své celosvětové koncertní turné koncertem v Irsku.

0: Za několik okamžiků vstoupíme do nového dne, bude čtvrtek 9. července.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Spojené státy podnikly další údery proti Íránu. Americký prezident Trump označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času. Poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Dnes bude jasno až polojasno, na východě místy oblačno, výjimečně přehánky, teploty do 27 stupňů, na severu do 23.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Americká armáda zahájila další útoky proti Íránu. Tvrdí, že se tak snaží oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Prezident Spojených států Donald Trump před nejnovějšími údery oznámil, že americko-íránské příměří je u konce. Vyjednávání s Teheránem zároveň označil za ztrátu času. Podrobnosti má redaktorka Adéla Bartáková.
3: Spojené státy na Írán útočí druhou noc v řadě. Agentura Reuters cituje nejmenovaného amerického představitele, podle kterého by současné údery měly být rozsáhlejší než ty předchozí. Výbuchy byly slyšet například poblíž přístavního města Čahbahar, kde šrapnely podle íránských státních médií zasáhly mimo jiné nemocnici. Exploze hlásí i ostrov Abu Musa nebo přístavní město Bandar Abbas, jedno z nejdůležitějších vojenských center v oblasti Perského zálivu. Po předchozích úderech Spojených států Írán v odvetě zaútočil na americké vojenské základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Před drtivou odpovědí Teherán varoval i teď. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Státy NATO slíbily Ukrajině pro letošní rok vojenské vybavení, pomoc a výcvik v hodnotě 70 miliard eur, v přepočtu 1,7 bilionu korun. Po summitu Severoatlantické aliance v Ankaře to oznámil generální tajemník Mark Rutte. Stejnou částku by měli spojenci Kyjevu poskytnout i příští rok.
4: Státy NATO podle Rutteho vyjádřili jednoznačnou podporu Ukrajině. Prohlásil, že dokud bude ruská válka pokračovat, Kyjev od spojenců bude dostávat potřebnou pomoc. Finanční pomoc spojenci přislíbili Ukrajině kolektivně. Není pevně dané, které země se na ní budou podílet. Česko se podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nezapojí.
5: Každý stát si to rozhodne sám. My participovat na té částce nebudeme.
4: Podle ministra zahraničí Petra Macinka z motoristů se Česko nicméně zapojí do programu nákupů amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu. To přivítal i prezident Petr Pavel. Podle Babiše půjde ale jen o nízký jednorázový příspěvek. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Sněmovna poslala do dalšího kola zvýšení plateb za státní pojištěnce. Za děti, důchodce nebo nezaměstnané by se měly zvýšit v průměru o 300 korun měsíčně na zhruba 2,5 tisíce. Teď vládní novelu zákona projedná výbor pro zdravotnictví. Dopoledne pak poslanci schválili zvýšení rodičovského příspěvku. Koalice počítá s růstem podpory o 50 tisíc na 400 tisíc korun.
6: Navýšení se bude týkat rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
7: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
6: Na zvýšení příspěvku byla ve sněmovně shoda, část opozice ale chtěla výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
8: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
6: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. Novelu teď posoudí Senát. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
2: Podporu bydlení bude nově řešit úřad práce. Přejde na něj část pravomocí z obcí s rozšířenou působností. Změnu podpořil Senát. Poradenských kontaktních míst v obcích přibude. Celkově jich bude 205. Předlohu v Senátu hájila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO.
9: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný. Zavádí jednodušší proces, jasně vymezuje odpovědnosti jednotlivých aktérů bez zbytečných duplicit a omezuje zbytečnou administrativní zátěž.
2: Senát schválil taky novelu, podle které budou mít důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 možnost ukončit jej bez hrozby sankce. Ti, kteří už to předčasně udělali, získají náhradu. Senátoři naopak zamítli návrh skupiny zákonodárců z hnutí ANO zakotvit v ústavě a listině základních práv a svobod možnost platit hotovostí. V německém koncernu Volkswagen, pod který patří i značka Škoda, se dnes bude jednat o budoucnosti tisíců pracovních míst, ale taky několika celých továren. Plány, jak ušetřit a snížit náklady, představí dozorčí radě ve Wolfsburgu předseda představenstva Oliver Blume. Odbory chystají protesty.
10: Největším zastáncem tvrdého šetření jsou podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung vlastnické klany Piech a Porsche, které společně drží většinu hlasovacích práv v koncernu. 20% má ale taky spolková země Dolní Sasko, ovládaná sociálními demokraty, kteří se výrazným škrtům brání a rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu mohou díky svému podílu blokovat. Skupinu Volkswagen oslabují nedostatečné inovace, čínská konkurence i americká cla. I tak ale loni dokázala prodat ve světě 9 milionů automobilů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Soud Evropské unie zamítl žaloby Apple na pravidla fungování velkých firem na unijním trhu. Americká firma se ohrazovala proti označení strážce přístupu. Apple v takovém postavení musí splňovat přísnější pravidla unijního nařízení o digitálních trzích.
11: Gatekeeper, tedy strážce přístupu, je podle unijních pravidel ten, kdo rozhoduje o obchodu s aplikacemi. Musí zákazníkům umožnit dozvědět se o alternativní nabídce k jeho produktům a zpřístupnit ji. Konkurenční aplikace totiž bývají levnější než ty poskytované danou firmou. Apple se proti označení za strážce přístupu postavil. Tribunál, tedy první instance Soudního dvora Evropské unie, stížnosti společnosti zamítl. Už loni na jaře dala Evropská komise Apple pokutu 500 milionů eur za porušování nařízení o digitálních trzích. Pavel Novák, Radiožurnál.
2: V Karlových Varech je francouzská herečka, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen Juliette Binocheová. Diváci ji znají třeba z filmů Čokoláda nebo Anglický pacient.
4: Role zdravotní sestry ve filmu Anglický pacient Binocheové vynesla Oscara. Film vedle toho pozbíral dalších 8 sošek. Vstup do světové kinematografie ale herečce přinesla adaptace jiného románu, a to českého. Na konci 80. let si zahrála jednu z ústředních rolí ve snímku Nesnesitelná lehkost bytí, postavu Terezy. Binocheová na festivalu uvede 3 filmy, Věrná kopie, V nás a 3 barvy modrá. Na závěr festivalu převezme křišťálový glóbus. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Česká reprezentantka v posledních zápasech v Londýně působí velmi klidně. Už ve třetím kole turnaje byla totiž blízko vypadnutí, když v duelu s Rumunkou Soranou Kirsteovou odvracela odvážným backhandovým úderem matchball. Pokračuje Nosková.
12: Tak backhand to zachránil, no. Samozřejmě byla jsem nejblíž k tomu, abych vlastně už nebyla v turnaji, takže jsem ráda, že to tak nějak jsem se z toho dostala, z tohohle asi ne.

Marek Ztracený a Marta Jandová a jejich káva a sex. 8. července roku 1967 odstartovala americká skupina The Monkees své koncertní turné, které obsáhlo 29 vystoupení po celých Spojených státech a jako předskokana jim tehdy dělal Jimi Hendrix, ale pouze na 6 koncertních vystoupeních, protože potom se promotéři rozhodli, že Jimi Hendrix není to pravé pro publikum skupiny Monkees.

americká skupina Monkees a jeden z jejich velkých hitů, já tomu věřím, I'm a Believer. Jak by teď v noci mělo vypadat? Počasí polojasno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách potom 10.

zvláštní muzikantské spojení Věra Martinová a Tomáš Klus a jejich Magnetická pole. 8. července roku 1966 vydala skupina Beatles EPčko z logiky věci desku se 4 písničkami. Všechny pocházely ze 6. studiového alba skupiny Beatles Rubber Soul, tedy Gumová duše, a na tom EPčku byly následující písničky You Won't See Me, Michelle, Drive My Car a Nowhere Man. He's

Beatles a Nowhere Man, příběh chlapíka, který dělá no plans, žádné plány, a for nobody, tedy úplně pro nikoho. 37 minut po půlnoci, k tomu v tomto okamžiku 37 vteřin, čtvrtek 9. července 2026. Dneska.

Tak dvě minutky a nějakou tu drobnou byl teď Michael nad věcí. 8. července roku 1954 producent a majitel nahrávací společnosti Sun Records, Sam Phillips, naprosto nadšený ze snímku, který pořídil Elvis Presley v jeho studiu, šlo o písničku That's Alright, Mama, tak se sebral, vzal acetátovou kopii této nahrávky, uháněl do rozhlasové stanice WHBQ za disc jockeyem Dewey Phillipsem a přemluvil ho, aby tu písničku vyslal do rozhlasového éteru. Stalo se v 9.30 onoho večera, 8. července roku 1954, no a potom se stala neskutečná věc, protože telefon permanentně zvonil a DJ Dewey Phillips musel do půlnoci tuhle písničku zahrát ještě 30krát. Elvis a That's Alright.

A Mimiraj a jejich malinový sirup. 8. července roku 1960 se narodil basový kytarista, hráč na syntezátory a zakládající člen anglické skupiny Depeche Mode Andy Fletcher, muzikant, který hraje a hrál na takových hitech jako New Life, I Just Can't Get Enough nebo Enjoy the Silence a tak dále a tak dále. Prostě na všech zásadních kouscích skupiny Depeche Mode. A Andy Fletcher odešel z tohoto světa 26. května roku 2022 ve věku 61 let.

Jeden ze zásadních hitů černokabátníků, tedy skupiny Depeche Mode, my jsme si vzpomenuli touto nahrávkou na Andyho Fletchera a byla to písnička Užijte si to ticho, Enjoy the Silence.

i to, co ani nečeká.

neříkej, co má se stát, Eva Farna. Máme 53 minuty po půlnoci, k tomu 57 vteřin v tomto okamžiku. Blížíme se k jedné hodině raní a teď jsem srovnal krok s datem v kalendáři. 9. července roku 2020 americká rocková skupina Haim obsadila první příčku britského albového žebříčku se svým v pořadí třetím studiovým albem Women in Music, ženy v hudbě. Tohle album, které ve Spojených státech v žebříčku Billboardu dosáhlo na 13. místo, bylo později nominováno na cenách Grammy na 63. ročníku udílení cen Grammy na album roku. Haim a Trocha tvé lásky, Little of Your Love.

9. července roku 2010 koncertovala skupina Santana v amfiteátru v Tinley Parku v americkém státě Illinois, v tom amfiteátru, který má název podle první Midwest banky. A na tom koncertu došlo k zajímavé situaci, protože poté, co bubenice skupiny Santana Cindy Blackman dokončila své dlouhé solo na bicí nástroje, tak k ní přistoupil kytarista a frontman skupiny Santana Carlos Santana a požádal jí o ruku. No a dvojice se potom brala v prosinci stejného roku 2010. Santana a hra lásky The Game of Love.

V nebi snad ti prominou, že si hrála nevinnou, novinka Petra Koláře právě zazněla v nočním proudu. 9. července roku 2007 se dostal do drobného problému frontman anglické skupiny Happy Mondays Sean Ryder, a to na koncertu své domovské skupiny v Ritzu v Manchesteru, protože bylo 9. července roku 2007 a od 1. července onoho roku vstoupil v platnost nový zákon, že se v uzavřených prostorách v Británii nesmí kouřit, a Sean Ryder během toho koncertu vykouřil hned několik cigaret, a to přímo na pódiu, a ta drobná záležitost ho stála 50 britských liber.

Na mě nečekej, já přijdu až ráno, a to je můj případ, protože noční provoz skončí ve 2 ráno, takže doma budu někdy kolem 14:30. Lily Allen, anglická zpěvačka, poprvé ve své kariéře dosáhla 9. července roku 2006 na první příčku britského singlového žebříčku se svým tehdy aktuálním singlem Smile. Usměj se.

pádný důkaz toho, jak ten čas neuvěřitelně rychle letí. 9. července 2006, tedy před 20 lety, byla Lily Allen na prvním místě britského singlového žebříčku s písničkou, která právě dozněla, která se jmenuje Smile. Ještě jednou připomenu, jak by podle meteorologů mělo dnes vypadat počasí. Jasno, maximálně polojasno, teploty 23 až 27 stupňů, na severu a severovýchodě republiky 20 až 23, na horách potom 17.

lidskou duší. Krčí se svědomí, na srdce buší.

David Koller a Víc než slova. 9. července roku 1988 obsadil Glenn Medeiros první místo britského singlového žebříčku se singlem Nothing's Gonna Change My Love For You, mou lásku k tobě nic nezmění. A bylo to zajímavé také, protože 18letý rodák z Havaje se stal jedním z vůbec nejmladších zpěváků, kteří kdy vévodili britskému singlovému žebříčku Glenn Medeiros.

Michal Šindelář a jedna z mých oblíbených písní, doslova dalo by se říci srdcovek, hořely, padaly hvězdy. 1:42 k tomu 5 vteřin je čtvrtek 9. července 2026 a 9. července, ale roku 1988 skupina Cheap Trick obsadila první místo amerických singlových žebříčků se svou dodnes platnou baladou The Flame, tedy Plamen. Bylo to poprvé a současně naposledy, kdy skupina Cheap Trick byla první v amerických singlových přehledech a aby toho nebylo málo, tak vévodila také singlovým žebříčkům v Austrálii a v Kanadě. Cheap Trick, The Flame.

0: skupina Cheap Trick a její jednička mnoha singlových žebříčků z léta roku 1988 a ta balada to není žádný laciný trik, to je poctivá milostná píseň, která přetrvá věky.
1: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

Elán a znova sama dotkni. 9. července roku 1983 obsadila anglická dvojice Wham ve složení George Michael a Andrew Ridgely první místo britského albového žebříčku se svým debutovým albem Fantastic. A není vůbec bez zajímavosti, že tohle album strávilo v žebříčku Spojeného království, Velké Británie a Severní Irska neuvěřitelných 116 týdnů. Z tohoto alba Club Tropicana Wham.

klub Tropicana a Wham, kde ty loňské sněhy jsou. Před námi poslední písnička tohoto vydání Nočního proudu. Dnes večer ve 23 hodiny a 30 minut se do znělky Nočního proudu přihlásí kolega Ilja Kučera mladší a provede vás ze čtvrteční noci do páteční rána. Stanice, kterou posloucháte, ta samozřejmě vysílá dál a jen co skončí tento noční proud, tak vás čeká repríza pořadu plzeňské rozhlasové stanice Posezení v divadle. No a teď ona závěrečná písnička 9. července roku 1983. Ano, 83. Obsadilo anglické trio Police první místo britského singlového žebříčku s písničkou Every Breath You Take. No a na tomto prvním místě vydrželo krásných 8 týdnů. No a aby toho nebylo málo, tak Sting za tuhle píseň jako její autor dostal cenu Grammy a trio Police pro změnu získalo za nahrávku této písně cenu Grammy jako nejlepší popový vokální výkon. To byly ceny Grammy v roce 1984. No a my si samozřejmě logicky na úplný závěr tohoto nočního proudu tuto písničku připomeneme a je to trvalka v repertoáru tria Policajna, jeden z velkých hitů světové hudební scény. Miloš Skalka, dobrou noc a dobré ráno. Every breath you take.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.